0: Turisti by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a CHKO. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
1: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
0: Demoliční firma musí při bourání kancelářské budovy táborských kasáren v Benešově měnit harmonogram prací kvůli hnízdícím jiřičkám. 5 hnízd s mláďaty bourací práce omezuje na vnitřní části, obvodové zdi zatím musí zůstat. Pokračuje Martin Pařízek z oddělení ochrany přírody města Benešov.
2: Demolice bude moct být dokončena až po 15. srpnu, kdy už je předpoklad, že hnízda budou opuštěna. Nicméně před vlastním opuštěním hnízd bude probíhat kontrola, jestli tomu opravdu tak je.
0: O zbourání kancelářské budovy kasáren rozhodli občané města v loňském referendu, nahradit jí má základní škola. Demolice vyjde zhruba na 3,5 milionu korun a hotová má být na podzim. Sport. Kanadští fotbalisté porazili 1-0 Jihoafrickou republiku, která ve skupině remizovala s Českem a prošli do osmifinále světového šampionátu. V nastaveném čase rozhodl záložník Stephen Estakio, který v rozhovoru pro televizi Fox Sports připomněl, že Kanada postupem v playoff znovu posunula své historické maximum.
3: Yeah, I feel happy, but at the same time I'm very calm.
4: Ano, cítím se šťastný, ale zároveň jsem vlastně docela klidný. Odehráli jsme dobré utkání a to navzdory tomu, že Jihoafrická republika hodně držela míč a dělala nám potíže. Nám zase vycházeli přechod do útoku a standardní situace. I proto jsme první kanadský tým, který došel takhle daleko.
0: Dnes večer se na fotbalovém mistrovství světa utkají Brazílie s Japonskem a Německo s Paraguají. V úterý nad ránem pak Nizozemsko vyzve Maroko.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D35 před Olomoucí a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce opatrně za velkým újezdem. Na kilometru 287 zasahují záchranáři u nehody a vozidlo skončilo mimo vozovku. Pravý pruh je uzavřený, s opatrností projedete. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Kolín a Poděbrady. Mezi kilometry 40 a 42,5 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Provoz je svedený do levého pruhu a jede se plynule. A na dálnici D55 z Přerova do Olomouce zbystřete za začátkem nového úseku dálnice. Na kilometru 5,5 stojí nepojízdná dodávka, blokuje tam odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: A dnes čekáme jasno až polojasno, během nebude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i bez zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak naměří většinou 31 až 630 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
7: Máme po druhé hodině, takže už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
8: Noční radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má psychologický román Martina Uhlíře.
1: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
0: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
1: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
0: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
2: A opět tady ta chvíle, 10 minut po druhé hodině, 221-552-155 nebo 255 na konci, tak to jsou naše telefonní čísla sem k nám do studia. Tak zkusíme prvního volajícího, tady noční radiožurnál, haló, Petr Zajíček, kdo pak se nám dovolal?
3: Dobrý večer nebo dobré ráno, u telefonu posluchač Kamil.
2: Kamil. Kamil, já vás zdravím. Tak mám tady novou cenu, ale také soutěžní otázku. A opět se dívám do dnešního kalendária, máme 29. června. A dnes by určitě velmi bujaře oslavil kulatou 60. Nebýt ovšem jeho předčasného úmrtí v roce 2019. Zpěvák a herec Daniel Nekonečný. Pamatujete si na ně ještě?
3: No, samozřejmě.
2: Postavou, která se nedala přehlédnout, byl celý svůj život. Extravagantní žluté kostýmy, konfety, rytmy samby a tak dále. Takže Kamile, pokud si vzpomínáte, tak já mám na vás otázku. V roce 1990 založil právě Dan Nekonečný s Milošem Bacíkem skupinu. Jak se jmenovala ta skupina, která působila... Ne, ještě jednou.
3: Svistu.
2: Vy jste neskutečné. Já jsem myslel, že určitě musím dávat nápovědu a že možná se netrefí nikdo. Tak jste úplně geniální. Šum svistu, přesně tak. Je to tak, takže jsem rád, že se dovolal vysloveně hudební znalec. Takže s možnostmi Laura a její Tygři Bosanova bych vás nedostal, ale v Lauře vlastně ne. Oni působili taky. Oni vlastně právě z Laury odešli, Miloš Vacík a Nekonečný a založili si Šum svistu. Kamile, klobouk dolů, je to vaše. Po zásluze získáváte naši novou cenu nového týdne, tak gratulace a vydržte na telefonu, ano?
3: Děkuju pěkně.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To je velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
0: Z festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 2:30. Zprávy a Martin Matějka. Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po dvojici ničivých zemětřesení ve Venezuele. Desítky tisíc lidí se tam i 4 dny po tragédii stále pohřešují. Potvrzených obětí je zatím 1450. Z Česka do Venezuely dorazily desítky členů specializovaného USAR týmu, 8 psů a humanitární vybavení. Záchranné týmy už vyslalo přes 20 zemí. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina prochází těžkými časy. Šéf Kremlu to řekl na kongresu vládnoucí strany Jednotné Rusko před zářijovými parlamentními volbami. V nich Putin straně popřál úspěch. O náročném období Putin promluvil v době, kdy Ukrajina stupňuje útoky na ruskou energetickou infrastrukturu a část země kvůli tomu čelí akutnímu nedostatku benzínu. Na vyšetření mamografem můžou jít od července ženy bez žádanky jen výjimečně, třeba když jim propadne nebo ji ztratí. Mamografická centra ale nemusí pacientky bez žádanek kvůli kapacitě přijímat. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci o změnách z konce května. Vyšetření by měl i nadále ženám předepsat buď gynekolog nebo praktický lékař. A do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno se v létě podívají návštěvníci. Prázdninové exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je taky okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Lidé se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny Temelín.
0: Sport.
3: 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková a dále Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. A díky reportérovi přímo na místě nabídneme živé vstupy i pozápasové ohlasy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D35 před Olomoucí a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce vyšetřují nehodu za velkým újezdem. Na kilometru 287 vozidlo sjelo z vozovky. Na místě pracují záchranáři. Zabírají pravý pruh, s opatrností projedete levým pruhem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za plzeňskou dálnicí. Tam je to kvůli práci na vozovce. Mezi 23. a 21. kilometrem se bude až do rána projíždět pouze levým pruhem. Je tam teď plynule. A pracuje se i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za odbočkou na Kolín a Poděbrady mezi kilometry 40 a 42,5 je uzavřený pravý pruh. Silničáři opravují trhliny ve vozovce v pravém pruhu. Aktuálně se jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přibatce můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku naměří i 39 a na horách kolem 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Tropické teploty měnily plány turistů i cyklistů třeba i v Beskydech. Někteří zkrátili túry, jiní hledali stín anebo zamířili k vodě. Více v naší další reportáži už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Vedro na Valašsku přepisovalo plány turistů i cyklistů. Mnozí museli zkrátit své výlety, jiní hledali stín nebo se chodili ochladit k vodě. V Rožnově pod Radhoštěm teploměr už dopoledne ukázal 34 stupňů. Jak si s tropickými teplotami v Beskydech poradili výletníci, to zjišťovala naše reportérka.
1: Sesedám z kola v Rožnovském městském parku, pod vzrostlými stromy posedávají seniori, rodiny s dětmi, ale míří k potůčku. Překračuju potok a dostávám se k rodině z Vysočiny, mají tady rozloženou deku, na které teď sedí. Raz, dva, tři, čtyři, tam je páté batole.
2: My tady máme potůček, já tam nepavu.
1: A co tam děláš?
2: Kameny.
1: Kameny tam házíte? A co ještě?
2: Hráz.
3: Stavili hráz.
1: No. Stavili hráz, říká překladatel tatínek. Potůčku míří další rodiny, já ale znovu nasedám na kolo a přesouvám se k lesoparku pod Jurkovičovou rozhlednou. U vstupu potkávám turisty z Prahy i Plzně, kteří kvůli tropickým teplotám museli upravit své plány na putování po stezce Českem.
4: Tam je dneska dojít do Čeladny, ale bohužel v tomhle horku to bychom nedali. To prostě by pro nás někam letěla záchranka, asi by si tu ťukali na čelo, že všude jsou výstrahy a hale blázni se vydali, nikdo nečtenou.
1: Recepční v hotelu jim poradila, ať se vydají na Karlův kopec. Stezka je totiž celá ve stínu a slunce uvidí až nahoře u Jurkovičovy rozhledny. Znovu nasedám na kolo, mým rožnovské koupaliště. Na parkovišti v 10 ráno nezbylo jedno jediné volné místo. Hned naproti je cesta na pustevny. Společně s dalšími turisty šlapu k chatě Mír. Eliška Jančová teď stoupá do kopce na pustevny na elektrokole.
5: Počasí na to je dobrý, takže paráda.
1: Tady je chladek.
5: Je to ve stínku, pohoda, prostě super trasa.
1: Cyklistka znovu šlápla do pedálu, aby dohnala manžela. Spocení a schvácení šlapou do kopce manželé se dvěma dětmi z Prahy. Kdo to vymyslel v takovém vedru nahoru na pustevny?
6: Tady starší syn.
7: Je tady příjemnějc než dole.
1: Jste úplně splavení.
6: Tady táta, tak ten chodí hrozně rychle.
1: Vypadáte, jak kdybyste teď byli asi 3 hodiny v sauně.
7: Je to tak? Jdeme na pustevny, tam se těšíme na halušky, tak musíme rychle.
1: Motivujete kluky jídlem. Na cestě z pusteven jsem potkala hned několik skupinek turistů i cyklistů. Vedro nevedro, lidi jsou venku. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
8: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Co se stane, když 16-letí studenti dostanou za úkol vytvořit výstavu o Osvětimi a nikdo jim k tomu neřekne ani slovo? Když pracují bez návodu, bez zadání, bez dohledu učitele. Během několika měsíců úkol splnili na výbornou. A za okamžik proto zamíříme do Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia a můžete se o tom přesvědčit na vlastní uši.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Místo školních testů několik měsíců samostatné práce a výsledkem je výstava, za kterou by se nemuselo stydět žádné muzeum. Jejími autory jsou studenti prvního ročníku Smíchovské střední školy a gymnázia. Od ředitele dostali jediné zadání, aby vytvořili projekt o koncentračním táboře Osvětim. Sami si sehnali fotografie z Národního archivu, sami si vytvořili věrný model tábora o rozměrech 3,5×3,5 metru, sami si zjistili všechny informace a sami budou od září také provádět návštěvníky. Výstava bude k vidění ve Space Gallery, což je nová galerie ve škole, kterou studenti sami provozují a vedou.
1: Žádný učitel a tak nám s ničím jako nepomáhal, všechno jsme se tady jako budovali sami, všechno jsme tady hledali sami.
2: Nikola je studentka prvního ročníku gymnázia.
1: A jsme na tuhle práci opravdu jako pyšní, co jsme tady dokázali.
2: Vidím tady před sebou spoustu fotografií, to jste získali jak?
1: No právě z toho Národního archivu a tak. To jsme tam byli, že ty fotky jsme si právě i jako fotili a tak a všechno jsme si to museli pak jako vytisknout, vyřezat a právě tak, no.
3: To, co jsme tam museli číst, to bylo šílený.
2: Vojtěch Pavlín, ředitel galerie a ředitel projektu.
3: Potřebovali jsme tam chytli třeba Čechoslovenku mezi maďarskýma židama v transportech. A to je šílený, když vám třeba řeknou, že z transportu 5000 přežilo 10 lidí.
1: Jo, ten model jsme také dělali sami, ale hlavně teda Vašek a Vanes Strasserovi. To je vlastně jejich.
4: Je zde dohromady nějakých 350-400 budov. Vylili jsme tam dohromady 100 kilo sádry a je to, doufejme, přesná kopie koncentračního tábora Osvětim 2 Birkenau.
2: To mi jenom povězte, jak to na té škole tady funguje, že si tady děláte všechno sami jako studenti.
5: Od toho května jsme tu pracovali nepřetržitě.
2: Matěj Vytásek.
5: Jo, i místo školy a byli jsme tu třeba do 6 nebo do 7 klidně.
2: Co jste věděla, Kláro, o Osvětimi ze základní školy a potom, co jste se naučila tady během těch 2 měsíců?
1: Mně je to velký rozdíl určitě, tak vlastně skoro všechno, co jsem se dozvěděla tady, tak jsem nevěděla ze základky.
3: A hlavně věci, které potřebujete, není to jenom o škole, protože známky vás nic nenaučí, práce vás nic nenaučí, ale testování nic.
1: Právě jak říkal Vojta, tak tady se naučíme jiný zkušenosti než psát si testy v lavici, tady si to jako prožíváme, tady to prezentování třeba a tak. To jsou zkušenosti do života, nejenom do školy, že jo.
6: Přes prázdniny studenti výstavu dokončí a v září oficiálně otevřou pro veřejnost a sami budou provázet školní skupiny i dospělé návštěvníky. Z Prahy Lubomír Smatana, Radio Žur.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Další zpravodajská relace a Martin Matějka.
1: Evropa zaznamenala za poslední týden o 13 víc úmrtí kvůli horku, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Do Venezuely přijeli čeští záchranáři, pomáhají s pátráním po 10 tisících nezvěstných po zemětřeseních. Fotbalový klub z Karviné stáhl odvolání a míří do druhé ligy. A dnes čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky, bouřek a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Evropa zaznamenala minulý týden v souvislosti s horkem už 13 úmrtí, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Teplotní rekordy padly v Polsku nebo v Německu, blížily se 42 stupňům. V Maďarsku musela kvůli horku svůj provoz omezit také jaderná elektrárna Pakš. Dunaj, který elektrárna používá k chlazení, je totiž příliš teplý. Francouzské úřady zveřejnily první oficiální data o dopadech na občany.
3: Francie registruje od středy o zhruba 1000 víc úmrtí než v předchozích měsících. Ministryně zdravotnictví Stephanie Ristová zdůraznila, že je potřeba vyčkat na detailnější bilanci. V následujících dnech by podle ní mělo dorazit do nemocnic na 30 000 klimatizací, které vláda objednala. Národní pohřební federace francouzské televizi a rozhlasu potvrdila zaplnění dvou pařížských pohřebních ústavů. Podobná situace nastala v lednu při chřipkové epidemii, ale dosud ne v červnu. Francouzská pohřební federace se snaží využít kapacity dalších zařízení na pařížském předměstí. Po vlně veder do Francie dorazily silné bouřky, kvůli kterým byly desítky tisíc domácností bez proudu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Do záchranných akcí po ničivých zemětřeseních ve Venezuele se poprvé zapojili čeští záchranáři. Speciální USAR tým prohledává trosky budov v oblasti La Guaira a podle tamní vlády je oficiálně potvrzených obětí více než 14 a jejich počet bude ještě výrazně stoupat.
4: Pátrací týmy z celého světa teď na severu Venezuely spoléhají i na těžkou techniku, určenou k odklízení trosek. Na její nedostatek si v uplynulých dnech stěžovaly rodiny 10 000 nezvěstných lidí. Češi přijeli i s 8 psy, speciálně vycvičenými na prohledávání sutin.
5: Měl by tam být, píšou tam 20 osob, co se týče nějaký bezpečnosti. Rozhodně se nebudeme dělit, budeme prostě pracovat společně.
4: Takhle se radil český USAR tým před nasazením ve městě Karabajeda. Do země už začala proudit mezinárodní humanitární pomoc z USA, ale i dalších států. Evropská unie poskytla 5 milionů eur a satelitní systém na mapování škod. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Silničáři od dneška výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
6: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Luzině směr na silnici 7 jsou velké.
1: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září.
2: Sport.
1: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdili klub i ligová fotbalová asociace. A ta zatím nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně, poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Čiangtao třetí místo. Podobně jako pátá příčka z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne se i Grand Prix v Číně počítá do olympijské kvalifikace. Dvojnásobný olympijský šampion Krpálek popisuje svůj plán pro nadcházející týdny.
7: Chci startovat na co nejmíň turnajů a chci být na každém z těch turnajů prostě úspěšný, abych se nějakým způsobem splnil tu kvalifikaci směrem k té olympiádě. Teďkom rozhodně potřebuji nějakou chvilku odpočinku, nějakou dovolenou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: zavřená D8 před tunely a překážka na D5 u Plzně. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Drážďan je uzavřená před tunely Libouchec a Panenská. Na 83. kilometru k tunelu najelo nadměrně velké vozidlo, čidla zastavila provoz. Na místo to teď jedou řešit policisté. Na dálnici D5 se vyhněte překážce u Plzně ve směru do Prahy. Za tunelem Valík na 77. kilometru a něco leží v levém pruhu, jde o předmět, za tunelem raději zůstaňte vpravo. A na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů opatrně za Velkou Dobrou na Kladensku. Na 20. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
3: A za chvilku nás čeká výlet do budoucnosti. Nastoupíte do auta, ve kterém nikdo nesedí a ono se najednou rozjede. A kdyby se jenom rozjelo, dobře ví, kam má jet a ještě vám u toho pouští hudbu. Po amerických ulicích už jezdí tisíce robotických, řekněme autonomních aut, no a my jsme právě jedno z nich také vyzkoušeli.
9: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Někdo říká, že je to cesta ke zkáze lidstva, jiný se v nich cítí bezpečněji než v autě s řidičem. Řeč je o robotických autech, která k jízdě nepotřebují vůbec nikoho. Žádné ruce na volantu, žádné oči na silnici, jenom kamery, senzory a software. Jaké to je posadit se do auta, ve kterém se volant točí sám? Autonomní taxíky Waymo dnes pronikají do dalších a dalších amerických měst a lidé se tam jimi vozí už s naprostou samozřejmostí. Svoji první jízdu autem bez řidiče vyzkoušela i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, když zavítala do Phoenixu v Arizoně.
1: Je to divné, fakt divné. Proč? Nastoupíte do auta, tam nikdo a ono s vámi prostě odjede. Je to takový mimozemský zážitek, ale celou dobu vidíte na displeji, že auto pořád snímá okolí, kde je a kdo je kolem něj.
2: Tady Phoebe pracuje jako servírka a robotickým autem Waymo jezdí často. S autem bez řidiče se totiž nebojí a oceňuje i to, že je levnější. Navíc nikomu prý nemusí dávat zpropitné.
1: Jako žena se cítím mnohem bezpečněji ve Waymo než v autě s nějakým neznámým řidičem, takže si radši beru Waymo než Uber. Tak je to levnější a nemusíte nikomu dávat dýško.
2: První věc, kterou jsem musela udělat, je, že jsem si musela stáhnout aplikaci. Cesta bude trvat 13 minut a stála $25. Ty už jsem musela zaplatit dopředu. Tak jsem strašně zvědavá, co mě čeká.
1: Je to divná zkušenost, ale je to skvělé. Vozí vás po městě autorobot.
2: Tak stojím tady na ulici, těch aut tady kolem mě jezdí. A už si to jedno šine přímo ke mně, tady u mě zaparkovává, zastaví, vyběhnou mu takové ty páčky, že se automaticky ho můžu otevřít, tak jdeme to zkusit. Zní tady hudba? Na displeji je napsaný Start Ride, jako zapněte řízení. Tak zapínáme řízení. Please close the trunk. Máme closed, zavřít kufr. Good morning, Jana mě to pozdravilo. Vehicle approaching. Nahoře na střeše má Waymo takovou kameru, která neustále se otáčí a zaznamenává všechno ze shora, takže díky tomu i Waymo vidí, co se děje. Radí nám to, že to bude řídit za nás a že nemáme se dotýkat toho volantu. A skutečně volant se sám od sebe hýbe. Právě vyjíždíme na poměrně náročnou křižovatku. Volant se otáčí, auto si to vyhodnotilo samo a jede na další světla. Také zaznamenává okolo stojící, takže na tom displeji jsou vidět auta, která se blíží z obou stran. Jsou vidět lidi, kteří kolem procházejí, takové postavy. Fakt je, že ta jízda je velmi plynulá. To auto si samo celou dobu vyhodnocuje, jak bezpečně jet, takže nejsou žádné prudké výkyvy. I když před náma teď nás předběhlo auto a prudce zabrzdilo to auto, Waymo to předpokládá a dojede si ho v klidu. Kéž by takhle řídil můj manžel. Žádné trhnutí na semaforu, žádné agresivní předjíždění, jen plynulá, trochu možná až sterilní jízda. Z Phoenixu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Lotyšská Karosta byla až do rozpadu Sovětského svazu uzavřenou zónou. Byla totiž námořní základnou, nejprve carskou, později sovětskou. Uprostřed základny vyrostla okolo roku 1900 vojenská věznice. Už v roce 1905 dní byly internovaní posádkoví námořníci a poddůstojníci, kteří se zúčastnili námořnického povstání během ruské revoluce. Od roku 1997 je vojenská věznice muzeem, ale také hotelem a místem únikových her. Natáčela tam naše zpravodajka Kateřina Havlíková.
1: Původní účel téhle budovy byl jiný. Postavili ji jako nemocnici.
2: Vypráví Madara Vičula z organizace Liepaja Travel. Krásná cihlová budova se ale nikdy nemocnicí nestala. Místo bílou natřeli stěny jejich dlouhých chodeb černou barvou a osadili je mřížemi.

0: Jedna místnost, které vévodí velká bysta, připomíná kancelář ředitele věznice.
1: Jedním z přístupů, jak popsat historii Karosty a vězení v Karostě, je přes osud vojáka. Jste voják, zadrží vás a pošlou vás sem. Když sem přijedete poprvé, přijme vás sám ředitel tady v té kanceláři. A ten si s vámi začne povídat. Je velmi otevřený, milý, přátelský. Dává vám otázky, které zní banálně, ale je v nich něco skrytého. A někdo další sedí tady u toho psacího stolu a vše beze slov zapisuje. A to je to strašlivé. Vše, co tu povíte, vás totiž může za pár minut přivést do potíží. O patro výš je další kancelář, kde všechny ty informace použijí proti vám.
0: To už je výslechová místnost. Temná, páchnoucí nátěrem na stěnách, potem a páleným tabákem. Stěny cel v druhém patře nezřídka pokrývají různé rytiny, obrázky i vzkazy, často v cyrilici. Vyhledají je tu vězni, kteří si jimi počítali dny trestu, vzpomínali na své blízké nebo jen vyjadřovali přání a frustrace. Od přelomu let 1997 a 1998 slouží věznice jako muzeum, ale není to jenom muzeum. Slouží totiž také jako vzdělávací a zároveň zážitkový prostor pro žáky a studenty.
1: Muzeum je součástí lotyšského celostátního vzdělávacího programu, který studentům přibližuje historii v živých prostorách. Proto tu máme i mnoho školních skupin a ty můžou doslova zažít atmosféru uvnitř těchto stěn.
0: Můžou ve dvou speciálně vyčleněných celách, které lze rychle vycpat matracemi, přespat, zatímco přes den mají v budově a okolí vzdělávací program. Můžou také otestovat štěstí a důmysl v únikových hrách a přelstít pověst věznice, že z ní nikdo nikdy neutekl. Ne náhodou věznici Karosta v Liepáji nabízí také některé platformy pro rezervaci ubytování. Dvě cely jsou totiž upravené na velmi netradiční hotelové pokoje. Z lotyšské Liepáje Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Martin Matějka.
1: Nový absolutní teplotní rekord v neděli kromě Česka padl taky v Německu a Polsku. Nejvyšší teplotu v obou zemích naměřili poblíž společné hranice. V Německu to bylo 41,7 a v Polsku 40,5 stupně Celsia. Světová zdravotnická organizace na sociálních sítích připomněla, že Evropa je v současnosti nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Otepluje se dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Podle jejich dat už v souvislosti s extrémním horkem zemřelo v Evropě přes 1300 lidí. Skoro 7000 zaměstnavatelů se ještě nezapsalo do systému jednotného měsíčního hlášení. To jsou zhruba 2%. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi potvrdil, že si Irán nárokuje kontrolu nad Hormuzským průlivem pouze pro sebe. Řekl to v situaci, kdy na sebe Spojené státy a Irán začaly na Blízkém východě znovu útočit, a to navzdory dohodnutému 60-dennímu příměří, které si stanovili pro dojednání konečné mírové dohody. Mezi zasažené cíle patří tanker s katarskou ropou v Hormuzském průlivu nebo americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. A pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v roce 2027 a Východočeské muzeum pro ně vytváří realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Součástí výstavy budou taky preparovaná zvířata ze sbírek muzea.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kanady jsou prvním postupujícím týmem do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0. Trenér korejských fotbalistů Mong Myong po vyřazení z mistrovství světa rezignoval, zatímco prezident asijské země Lee Myung nařídil vyšetřování neúspěšného vystoupení na turnaji. Informovala o tom agentura Yonhap. Korejci vyhráli na šampionátu jediný zápas, a to nad českou reprezentací.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 před Velkou Bíteší a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Tasov. Na kilometru 160 havarovalo nákladní auto. Narazilo do dopravního značení. Na místě už je policie, odstavní pruh je uzavřený, na vozovce se pohybují lidé tak opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Kolín a Poděbrady. Mezi kilometry 40 a 42,5 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Provoz je svedený do levého, jede se plynule. A na D8, dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je před tunely Libouchec a Panenská opět v provozu. Na 83. kilometru tunely zablokovalo nadměrně velké vozidlo. Policie už to vyřešila a opět projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě. Postupně i ve zbytku republiky přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Už zase se mluví o Radovanu Krejčířovi. Chce do Česka, VR mu ale hrozí do životí. Proč soud stále nerozhodl v kauze vraždy šéfa tamního podsvětí? A co má Krejčíř společného s Rédlem z kauzy Dozimetr? Ptám se na to reportéra Jiřího Hinka ze serveru odkryto.cz. Dnes je pondělí 29. června. Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do Vinohradské 12.
5: Hezký den a děkuji za pozvání.
4: Jiří, řekněte, jak je možné, že soudy v Jihoafrické republice stále nedospěly k verdiktu v případu vraždy vládce podsvětí, za jejíž objednávku je už přes 10 let obžalovaný někdejší český mafiánský boss Radovan Krejčíř. Ten soud stále probíhá.
5: Ty soudy jsou tam v totálním chaosu a není to nic neobvyklého. Ty soudy tam trvají i 20 let, co jsem se ptal právníků. Není divu, tam se vlastně všichni různě omlouvají a obstruují to je na denním pořádku. Mm. Já když jsem byl v té soudní budově, tak mi to připomínalo jakýsi jako hučící úl, kde v podstatě nikdo nevěděl, kde má být, a byl to totální chaos. Do toho samozřejmě se ti jednotliví účastníci řízení snaží házet vidle pod různými záminkami, například jako zdravotní problémy a tak dále. Mm. Takže je to v podstatě už někdy od roku snad 2016, soud běží. A ta vražda například toho Sáma Isi, tak ta se stala...
6: To je ten vůdce právě,
5: to
6: ten,
5: je ten
6: drogový boss.
5: Libanonský šéf jihoafrického podsvětí, tak ta se stala už v roce 2013. Takže je to poměrně dlouhá doba a řeší se formality zatím pouze.
6: Já už jsem říkal, že ta soudní líčení pokračují i letos a vy jste k tomu dodal, že jste byl v té soudní síni, tak to propojíme. Vy jste se byl podívat na Radovana Krejčíře?
5: Mě zajímalo, jestli vůbec je naživu ten člověk, protože dlouho ho nikdo neviděl. Já když jsem tam vlastně přišel k tomu soudu a navíc o tom soudu také nikdo nevěděl, nevěděla o tom ani místní média, nakonec jsem zjistil, že se to ten místní prokurátor snažil utajit, že vůbec se nějaký soud koná. Bylo to údajně z bezpečnostních důvodů. Já jsem se pak tam na místě bavil s tím prokurátorem a on mi říkal, jak jste se to mohli dozvědět, že ten soud je. No tak já jsem jako pátral a mám tam kontakty na některé lidi z policie a ty mi řekli, že ten soud je. Novináři o ničem nevěděli.
6: Vy jste tam byl skoro sám v té soudní síni?
5: Sám, kromě těch bodyguardů a těch ozbrojenců, kteří tam byli s helmami a neprůstřelnými vestami, tak jako jsem se tam bál, protože to je jako nepříjemné se dívat do hlavně těch samopalů. A vůbec jsem nevěděl, jestli ten Krejčíř přijde, protože vím, jak to tam funguje, že se tam všichni omlouvají, ty soudy se ruší, ale tak pak jsem slyšel takový jako povědomý hlas, který vycházel z podzemí, protože oni ty nebezpečné odsouzence tam vodí podzemní chodbou, oni přijdou do garáže a do té, přímo do té soudní místnosti oni přijdou z podzemí. A když jsem viděl jako světlou hlavu, tak mě bylo jasný, že to bude ten náš uprchlík z Česka.
6: No, co jste si řekli? Měli jste vůbec možnost prohodit pár slov?
5: No já, on vyšel z těch schodů,
6: na co jste se ho ptal?
5: Mě byli ozbrojenci, já jsem chtěl upoutat jeho pozornost, tak mu říkám dobrý den. A on se na mě podíval a úplně stuhnul. On nechápal. Hmm. Jako on najednou řekl, proboha, a co se děje? On si myslel, že když jsem tam přijel, že mu nesu nějakou bombu, nějakou zprávu, že se něco přelomového stalo. On v podstatě koukal na mě nevěřícně. A já jsem říkal, ne, já jsem se přijel podívat, jak to tady probíhá, ty vaše soudy, a nic převratného se neděje. A on si myslel, že mu třeba řeknu, že jedete do Česka.
6: Jo.
5: A jsem se ho ptal vlastně, jak teď budou ty další soudy, jestli se něco plánuje na ty následující dny. On říkal, že ne. Já jsem říkal, a je možný se s váma potkat třeba v tom vězení, udělat nějaký rozhovor, nebo je možný tam přijít do té věznice. On mi říkal, jo, to je možný. No, možný to není. Jo. Tam on je pod takovými bezpečnostními opatřeními, že je sám dokonce na patře té věznice sekce C, což jsou ti nejtěžší vězni. A
6: to je v Johannesburgu, nebo?
5: Je to v Pretorii. Dříve tam dokonce byly vězni z apartheidu v době konce 80. let a naposledy z té věznice snad někdo utekl v roce 1979. Takže nemyslím si, že ten další bude Radovan Krejčíř. Ale byl jsem se tam vlastně podívat u té věznice a mluvil jsem tam s některými vlastně i bachaři a oni říkali, no to je velmi známá firma, samozřejmě, že ho tady dobře známe všichni, toho Krejčíře, protože on je hrozně podnikavý. On tam zažaloval dokonce ředitele té věznice, že chtěl mít na celé počítač, protože se chce učit programovat a to vypadalo jako úplné sci-fi a nakonec ten soud vyhrál a dokonce ten ředitel věznice, mu to nechtěl stále povolit a soud řekl, že jestli to Krejčířovi nepovolíte, tak půjdete do vězení taky. To řekli tomu šéfovi věznice a to tam zase jako způsobilo poměrně velký rozruch.
6: Takže vládl podsvětí a teď vládne věznici, jo?
5: A internetu zřejmě
6: věznickému. Možná. No, vraťme se k tomu případu, vraťme se do té soudní síně. O čem ten soud byl v momentě, kdy vy jste tam před pár týdny byl? Za co konkrétně, nebo v jaké věci je obžalovan Radovan Krejčíř? Za objednávku té vraždy, ale jaké jsou důkazy proti němu?
5: No tak jsou to zejména svědectví některých spoluobžalovaných a některých lidí, kteří dříve pracovali s Krejčířem, pohybovali se kolem něho a teď svědčí proti němu. Je to například člověk, který se jmenuje Grigoriev. To je muž, který pochází z Bulharska a byl v jedné skupině s Radovanem Krejčířem. a byla to jeho pravá ruka. A stalo se, že v roce 2013 vybuchla bomba v Krejčířově kanceláři a tento Grigorjev byl velmi vážně zraněný a Krejčíř se o něj staral. Mm-hmm. A já jsem v roce 2013 tam přijel, když tam byl takový jako vzrušená situace a natáčel jsem s Krejčířem rozhovor a byl u něj ten Grigorjev a pamatuju se, že Krejčíř se o něj staral a dával mu léky na bolest a tak. A teď on svědčí proti němu, tak mě to přišlo zajímavé, jak se to hrozně mění, jak se mu to tam zbořilo jako domeček z karet. A to jeho svědectví je poměrně zásadní. A vlastně vedlo k tomu, že Krejčíř a další zhruba tři lidi jsou obžalováni z vraždy toho šéfa podsvětí původem z Libanonu Sama Isi. A možná k tomu řeknu ještě další informace. Krejčíř se napojil na něj jako na většinu těch šéfů podsvětí a půjčil si od něj peníze. A řada lidí, od kterých si Krejčíř v Jižní Africe půjčil peníze, už nežijí. To je hrozná náhoda. A zhruba, já nevím, dvě hodiny předtím, než toho ISU někdo zastřelil na křižovatce v Bedfordview, což je taková luxusní čtvrť, vlastně ne zastřelil, ale tam přijeli nějací lidi na motorce a rozstříleli ho s 30 kulkami ze samopalu toho ISU v jeho nějakém terénním autě.
6: Takže ho nezastřelil, tak ale rozstříleli.
5: Předtím měl poměrně vyhrocenou schůzku s Krejčířem v nedaleké, snad 300 metrů vzdálené kavárně, Harbor Cafe.
6: Ten ISA,
5: kde se jako velmi hádali podle svědků právě o ten dluh, který dělal zhruba 20 milionů v přepočtu na české peníze, co si Krejčíř od něj půjčil a samozřejmě mu to nevrátil. Tak teď mu to asi už vracet nemusí. A Krejčíř měl zajímavou restauraci, kde měl dokonce neprůstřelná skla. Nechal si to na své náklady udělat v Harbor Cafe v takovém obchodním centru. Dneska už tam je nějaký fast food, já jsem se tam byl právě podívat. Ale lidi si to tam pamatují, co tam chodili nakupovat a říkali, jasně, Krejčíř, to je ten, co tady byl při té přestřelce. Ono se totiž stalo, že to je poměrně jako luxusní a klidná čtvrť a najednou se tam začalo střílet, tam někoho rozstříleli v autě a ty lidi zděšení místní dokonce psali petice proti Krejčířovi, že takhle teda ne, tady se přistěhoval nějaký Čech a teďka tady máme takovýhle Bronx.
6: Tyjo, jak se hájí? Jak to vysvětluje, zajímavý. Jak o tom mluví?
5: Jednak je zajímavý to, že Krejčíř neměl u toho soudu advokáta a u většiny soudních líčení v poslední době on podle místních novinářů i lidí nemá advokáta. On v podstatě zřejmě z finančních důvodů se většiny těch svých advokátů vzdal. On měl nejlepší advokáty v zemi. On například
6: tak měl na ně peníze.
5: Měl na ně peníze. Nemá. Na vydání, na proces jeho vydání přijel expert na ústavní právo z Kapského města, jmenoval se Kec, to je pojem. A ten tam dělal takovou tu show, protože to anglosaské právo a teď se tam překřikovali všichni a dneska Krejčíř chodí k tomu soudu v podstatě sám. Má jednu advokátku, která shodou okolností teda tam nebyla, ona je na mateřské, teďka má dítě. Mladá, naprosto neskušená advokátka. Takže on u toho soudu mluví sám. Bylo vidět, že se zdokonalil za ta léta v angličtině, že skutečně jako aktivně se snažil s tím soudcem komunikovat. A v této fázi on se snažil upozorňovat na jeho naprosto špatný zdravotní stav, kdy on říká, že má psychické problémy takového rázu, že vůbec není schopen pokračovat v tom soudu, že mu věznice neposkytuje potřebnou lékařskou péči, tam argumentoval. Dokonce říkal, že když šel za ředitelem té vězeňské nemocnice, tak ten mu řekl, že nemám vůbec žádnou vaši dokumentaci, vůbec vás nemůžu ošetřit. A ten soudce mu na to říkal, no ale co já jako s tím mám dělat, to si musíte řešit v té věznici, takže pojďme k věci. A Krejčíř říkal, ne, prosím vás, můžete mi udělat laskavost, pane soudce, zavolejte do té věznice a řekněte, ať mě tam jako dobře vyšetří. Jo. Takže tam šla dvě hodiny taková diskuze i o to, že Krejčíř žádal přístup k nějaké medikaci, nějakým lékům psychiatrického charakteru. Ale jako nevypadal úplně jakoby ten člověk jako zlomeně, když jsem ho viděl. On potom i se jako smál a vypadal jako úplně jinak, než vypadal před těmi teda 10 lety, kdy z něj šel.
6: Samozřejmě, taky mu je kolem 60 teď už.
5: Bude mu 60.
6: No. Ale na druhou stranu, tak já chápu, že se asi těžce usuzuje, jak na tom skutečně je. Do hlavy mu nikdo nevidí. Na druhou stranu, má nějaké doklady o tom, nebo vyšetření už proběhla, která by potvrzovala, že má třeba duševní potíže?
5: On tvrdí, že ta věznice neumožňuje nějaké hloubkové vyšetření, takže on vždycky řekne, že má nějakou ataku a že prostě požaduje léky. No tak ono, na druhou stranu, pak, když člověk je tak dlouho na samotce, tak asi to by zanechalo stopy na každém, to jako chápu.
6: Ale že by byl nějaký posudek konkrétně?
5: Ne, to není, ale on teď to začal řešit, ten svůj špatný zdravotní stav. Já jsem se pak sešel s jedním advokátem, který ho hájil na začátku a on říká, hleďte se, my jsme mu radili, ať se k tomu všemu, z čeho je viněný, přizná. Bude to uzavřený, a může jednat o vydání do Česka, že to tady bylo uzavřený. Ale on zvolil strategii těchto psychiatrických posudků, což podle těch místních advokátů je poměrně těžký, protože si na to stěžuje každý druhý v té věznici. A tam se musí svolat nějaká komise, mnoha člená, která by se na tom musela většinově jako shodnout, což podle toho advokáta je dost jako sci-fi. Nicméně Krejčíř má vždycky nějaký nápad. Jo. Tak teďka se soustředí tady na to, protože vidí, že ani to vydání nejde tak, jak si myslel, a čekají ho tam minimálně ještě dva další soudy a hrozí.
6: A navíc
5: mu tam
6: má těch 35 let, které si má odsadit ve vězení za spoustu věcí, přesně za které tak byl už odsouzený, pokus o vraždu, únos, mučení a tak dále.
5: Držení drog.
6: Tak, no. Dobře, takže podle vás to může být taktika?
5: Může to být taktika.
6: Jo, schánění si papíru na hlavu.
5: Je to taktika.
6: Není
5: to
6: poprvé, co se mimochodem o posudcích
5: české know-how.
6: České know-how, no ne, ale že to není poprvé, co se o Radovanu Krejčířovi v souvislosti s posudky mluví, že jo. On už o posudcích takhle komunikoval, vy už jste o tom na Odkryto informovali několikrát s Michalem Redlem, třeba to je přesně hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr.
5: To je pravda. Dokonce policie zachytila motáky, kde si Krejčíř s Redlem udělal nějakou tabulku, kolik co stojí. Že nějaké je posudek o špatném psychickém stavu, tuším, že tam byla sazba 1 000 000 korun. Takže on s ním takhle jako s Redlem už jednal. Redl byl o krok napřed, ten si sehnal papíry na to, že byl nesvéprávný, a nakonec díky tomu tehdy nešel do basy, protože on tehdy byl zainteresovaný v kauze Technology Leasing s Radovanem Krejčířem.
6: Tunelování té společnosti.
5: A musíme říct, že to je, pozor, je to ten samý Michal Redl, který je hlavní postavou kauzy Dozimetr. Vlastně v podstatě 20 letech se tady vynořil nesvéprávný, dnes už tedy svéprávný, protože mu do toho policie hodila vidle Michal Redl, takže už tehdy vlastně se bavil o zdravotním stavu s Radovanem Krejčířem.
6: Před 20 lety, to jsou motáky, teda v momentě, kdy byl ještě Radovan Krejčíř v Česku.
5: V Česku, protože jo, on byl ve vazbě v roce 2002 a tehdy policie poměrně se jí povedl husarský kousek, že zadržela všechny motáky, které Krejčíř posílal z vazby. A tam se baví s Redlem právě o tom, že je potřeba vytvořit ty posudky o nezpůsobilosti být ve vazbě. A dále instruoval Redla, jak má tunelovat tu firmu Technology Leasing a vybírat cash peníze. Jo, což bylo neuvěřitelné. No ale úplně neuvěřitelné je také, že policie všechny ty motáky měla a Krejčíř tam píše prostě naprosto osobní věci Redlovi: ahoj Míšo, můj kamaráde, udělej to a to, musíš vybírat peníze v keši. Mu tam píše v jednom tom.
6: Oni se znali skrz otce, ne?
5: No jo, jo, on je seznámil otec vlastně a předal pana Krejčíře juniorovi a oni v tom zdárně pokračovali.
6: A on má Krejčíř teď podobné kontakty i VR? Někoho, s kým by mohl řešit, já bych potřeboval papíry na hlavu?
5: Zajímavá otázka, protože on je teď poměrně izolovaný v té base 10 let.
6: Jo, to jste říkali, má svoje patro.
5: Tak, má svoje patro, takže on to musí zkusit nějak prolomit a do té hlavy, jak jste říkal, nikdo nikomu nevidí, takže když se mu podaří sehrát symptomy nějaké anamnézy, ale tak samozřejmě, že na druhou stranu může trpět nějakou psychickou nemocí, já nechci říkat, že to je fake, když k tomu nemám důkazy, ale musím říct, že jsem byl v Jižní Africe už před těmi jednak 10 lety, ale už i dřív, a byl jsem u jednoho ze soudů, kde se řešil právě obviněný lékař za to, že Krejčířovi vyrobil falešné zdravotní posudky. Už někdy před 15 lety on se tam nakontaktoval na lékaře slovenského původu, který se jmenoval Marián Tupý. Měl tam svoji urologickou praxi a ten vyrobil Krejčířovi falešné dokumenty, že trpí rakovinou. A na základě těch dokumentů už tehdy on chtěl v podstatě, vlastně to bylo vyrobené směrem k Česku, kdy je chtěl poslat do Česka, aby Česko zrušilo tu žádost o vydání s tím, že on je tak nemocný, že stejně nemůže ani tu cestu absolvovat. A Marián Tupý ale nakonec vlastně skončil před soudem, dokonce dostal nějakou snad podmínku. Já jsem tam u jednoho soudu s ním mluvil, to byl emigrant vlastně, už tehdy před tím 15 lety mu mohlo být 65. A já jsem říkal, a proč jste to dělal? A vy jste nevěděl, kdo je Krejčíř? A on říká, no to jsem si neuvědomil, to jsem si uvědomil až hodně pozdě, jako jo, bohužel. On říkal, že ho vlastně Krejčíř k tomu donutil. A on pak přišel dokonce o tu licenci, ten Marián Tupý, vím, že ho tam doprovázela u soudu dcera. Takže Krejčíř v tom umí chodit.
6: Jo, nějaké ty kontakty mít může.
5: A ještě než utekl z Česka, tak podle policisty Karla Tichého měl připravené posudky, kdyby tady šel do vazby, než utekl z té vily. Tak měl připravené posudky od lidí, kteří byli kolem ústřední vojenské nemocnice, a dokonce tam měl být nějaký posudek od psychiatra Cimického.
6: Mm-hmm. Mimochodem, když mluvíte o UVNC, tak teď víme, že policisté obžalovali dva lékaře právě z této nemocnice v kauze potenciálně falešných posudků.
5: Přesně tak. Takže ti samí lidé, ta samá jména už figurovala před těmi 20 lety kolem Krejčíře, což je zajímavé.
6: Krejčíř usiluje teda o nové soudní řízení v Česku, tohle by mohla být cesta? Protože
5: aby byl vydán,
6: Česko tu žádost má poslanou, Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti říká.
7: Samozřejmě bych uvítal, kdyby si nejdříve pan Krejčíř ten trest vykonal, který má uložen v Jihoafrické republice.
6: Ano, usilujeme o to, na druhou stranu, kdyby si Krejčíř odseděl 35 let v JAR, pak jsme ho přesunuli, bylo by to lepší?
5: Ono to nejde, aby Česko úplně vzalo zpátky, právně jsem se o to zajímal. Nicméně nevěřím tomu, že by Česko vlastně ho tady chtělo. Všichni ti lidé, bavil jsem se i s bývalým tehdy ministrem zahraničí Hamáčkem, když byl, a všichni říkali, ne, ale oni ho tady samozřejmě nechtějí, protože si jsou vědomi potenciálních problémů, které by to přineslo. Když ještě žila Marie Benešová, tak jsem byl u ní
6: ministryně spravedlnosti,
5: byl jsem u ní, natáčel jsem nějaký rozhovor a pak jsem se bavil s ní o tom Krejčířovi, ona byla taková hodně hovorná, tak jsme asi hodinu o tom mluvili a ona říkala, hleďte, bylo nějaké uzavřené zasedání Bezpečnostní rady státu, kde se řešil Krejčíř. A tam bylo řečeno, nesmí sem za žádnou cenu jet. Dokonce jsem měl tehdy Andrej Babiš potkat na nějakém summitu s prezidentem Jižní Afriky a dokonce tam byl návrh, tak ať tam řekne, že s nima uděláme nějaký deal o nějakých dodávkách zbraní, že jim pomůžeme, ale ať nám ho sem neposílají. To mi tehdy řekla Marie Benešová.
6: Aha.
5: A když jsme slyšeli teďka Jeronýma Tejce, který říkal, hele, ať si to tam odsedí, to je jedna věc. Ale druhá věc je Jižní Afrika. A jak jsem se tam bavil s nimi, tak říkají, hele, ale nejen to, že dobře, my mu řekneme, ať se to tady odsedí, ale Česko nemá uzavřenou dohodu o předávání vězňů. A to je sice formální nějaká věc, ale já si myslím, že právě kvůli Krejčířovi to Česko neuzavře. A když to nebude uzavřený, tak Jižní Afrika řekne, hele, my bychom vám ho rádi vydali, ale vy jste neuzavřeli tu smlouvu.
6: Krejčíř utekl z Česka přes Seychely, se pak dostal právě do Jihoafrické republiky. V Česku má si odsedět, je tam souhrnný trest asi 15 let, za x prostě věcí, tam padlo těch rozsudků víc, pokus o tunel Čepra, příprava vraždy celníka, tunel technology leasing, o tom jsme mluvili, daňové únos. Podvody, akciové podvody, únos taky,
5: taky únos,
6: je to spousta. Sleduje české podsvětí, co se kolem Krejčíře děje, zajímá to ještě někoho?
5: No děje, no teda sleduje, no, protože samozřejmě oni se ho bojí víceméně. Většina toho českého podsvětí se Krejčíře bojí, protože co by se stalo? Krejčíř by sem přijel totálně bez prostředků a chtěl by ty peníze. Chtěl by, aby mu oni pomohli, takže by šel zaprvé na ty lidi, co mu dluží peníze, kterých je hodně. Šel by i na lidi, co ho okradli o peníze, těch je taky hodně. A ti lidé z toho podsvětí se opravdu jako bojí, co by se dělo, kdyby sem přijel. Protože samozřejmě on by nějaké nohsledy tady měl, kteří by mu začali pomáhat, kteří by z toho viděli taky biznis. No a určitě by se bál třeba Jaroslav Starka, příbramský bos, který měl s Krejčířem velké problémy. Dokonce na něj Krejčíř měl poslat někoho, kdo ho postřelil, protože si myslel, že Starka stojí za únosem jeho otce, který byl unesený a potom někde zřejmě zemřel. Takže těch lidí z podsvětí je hodně, co by se ho báli. A navíc ti lidé, kteří tehdy byli s Krejčířem v kontaktu, už jsou dneska někde jinde, to dělají developing a digitální technologie a Krejčíř ustrnul v nějaké době. Takže by to byl velký náraz. Samozřejmě údajně část podsvětí dokonce chtěla vybírat peníze na to, aby se Krejčíř vrátil, protože si mysleli, když se s ním spojí, takže to bude jako super. Ale většina toho podsvětí ho nechce.
6: Nechce. No, taky se ho možná ani nikdy nedočká, protože za tu vraždu drogového bose v JAR libanonského původu hrozí Krejčířovi asi doživotí, ne?
5: Hrozí mu tam až doživotí, takže nebo dalších těch 25-30 let, což by se sčítalo tady s tím trestem.
6: Současně, kdo ví, kdy padne rozsudek, protože čekáme na něj už od té obžaloby uplynulo 10 let? Nebo
5: přesně tak. Možná, no. A ona, byť se to zdá, že i Krejčíř říká, je to strašně drahý, že mě tady musí hlídat ty těžkoděnci a oni se mě rádi zbaví. Ta Jižní Afrika a pošlo mě do Česka, tak když jsem se tam bavil s těmi novináři místními, tak říkají, no to je na omylu. My ho tady máme jakoby takový triumf, že jsme nějaký takový velký zvíře dostali do basy. Byla to politická věc, vystoupila tady policejní prezidentka a řekla, že to je věc národní bezpečnosti, že jsme zatkli Krejčíře. A my se ho nebudeme tak jen tak chtít vzdát a poslat ho do Čech. My ho chceme tady mít jako symbol toho, jak bojujeme proti té korupci.
6: Scénář B, C, D má nějaký?
5: No tak ten B je asi zřejmě teď ta psychologie nebo ty psychiatrické posudky.
6: Tvrdí, že nic prostě neprovedl, že nic neudělal a na tom to staví.
5: Tak to určitě, no. A on je stále jakoby, to se možná zapomíná, má také sejšelský pas, kromě českého pasu. a má taky jeden z plánů, co uvažuje, co mi říkal ten právník, je nějakým způsobem zaangažovat Seychely, že by třeba mohli i Seychely, mohl by požádat, že by si to odkroutil na Seychelech, ale to si myslím je taky jako utopie, že to by se všichni taky jako zasmáli, kde tam bude, on tam je údajně nějaký ostrov na Seychelech, kde je jako vězení, jo, ale ti vězni tam chodí volně na tom ostrově, jakože nemůžou utíct, no, tak to si myslím, že jsou takové lepší, možná lázně, a to by mu jako nevyšlo, takže si myslím, že ještě další plán může být a uvažuje o tom obnova těch procesů, že řekne, že to bylo zmanipulovaný, že se objevily nové důkazy a že se objeví svědci, kteří říkají, že falešně svědčili. Jo. Už tam nějaké náznaky byly, že někdo z těch svědků řekl, že ho policie nutila nebo že mu zaplatila nějaké peníze. To se už u jednoho soudu objevilo. Vím, že tehdy Krejčířova rodina to hrozně akcentovala, že mi volali a řekli, hele, to je zajímavý, co se tam, to o tom byste měli napsat. Takže je v pořadí to, že by on řekl, že to je celé konspirace, kde byly zapojené i české tajné služby do té konspirace a přesvědčili tu místní policii a ty svědci lhali a oni se tady teď přihlásí a řeknou, že to nebyla pravda a já budu mít obnovu procesu.
6: Dobrá, tak uvidíme. Uvidíme. Moc díky, že jste přišel, že jste byl v VR a že jste mohl přinést tyhle informace.
5: Také děkuji za pozvání.
6: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jiří Hynek, investigativní reportér ze serveru odkryto.cz, který byl před nějakým časem ve Jihoafrické republice a u soudu se potkal s někdejším vládcem českého podsvětí Radovanem Krejčířem. Místo činu, to je jedna z červnových sérií Českého rozhlasu Plus, pokud máte rádi krimi, tak si ji určitě dejte, nabídnout ale můžu ještě cyklus Fotbal a válka nebo portréty indiánských náčelníků, to všechno jsou rozhlasové novinky, kdybyste neměli co poslouchat. My s Vinohradskou 12 se přihlásíme zase v úterý a určitě se v následujících dnech vrátíme k předběžnému opatření Ústavního soudu ve věci cesty na summit Severoatlantické aliance. Tam je taky spousta nového a je to hodně zajímavé. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
1: O roli prezidenta Pavla na summitu NATO dnes bude jednat vláda a čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po dvojici ničivých zemětřesení ve Venezuele. Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně byla Kousková. A dnes čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky, bouřek a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. A toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
1: Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu na to měl delegaci vést on. Záchranáři apelují na rodiče, aby při venkovním koupání důsledně dohlíželi na svoje potomky. A bazény na zahradách můžou být pro malé děti při nepozornosti nebezpečné.
4: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá, a tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
5: Popisuje letošní zkušenost se čtyřletou dcerou Kristýna z Jihlavy. Její sestra Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna za křidélka.
6: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo v nafukovacím kruhu.
5: Krajští záchranáři na Vysočině vyjížděli loni k dvěma případům dětí, které se topily. Obě byly dvouleté. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
1: V pražském Sasazu dnes vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let. Po 20-leté pauze se znovu dala dohromady v roce 2022 a o dva roky později poprvé koncertovala v Česku na festivalu Rock for People.
7: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k ním připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Hablová, Radiožurnál.
1: Sport. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. Nejlepší českou golfistkou turnaje okruhu Ladies European Tour v Berouně byla Sára Kousková a česká jednička zahrála celkově 12 ran pod par a skončila na děleném 20. místě. A Kousková byla horší o 6 úderů než vítězná Finka Komulajninová a Kouskovou po vyčerpávajícím víkendu ve vysokých teplotách čekají v následujících týdnech dva turnaje nejvyšší světové kategorie Major ve Francii a Velké Británii.
8: Ty síly budou potřeba doplnit i tím, že si nechávám teďka týden volno, tak jsem ráda, že na ten odpočinek budu moct klást dobrý důraz. Připravovala jsem se, myslím si, že celý tento rok zkoušela si všechny ty věci poskládat dohromady a věřím, že když budeme dělat v přípravě to stejný, tak by to mohlo být fajn.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 před Velkou Bíteší i na D35 před Olomoucí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Tasov. Na kilometru 160 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta, které narazilo do dopravního značení. Je v odstavném pruhu už o označené kužely, na místě také policie. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce vyšetřují nehodu za Velkým Újezdem. Na kilometru 287 sjelo vozidlo z vozovky. Na místě pracovali i záchranáři. Pravý pruh je uzavřený, s opatrností projedete levým pruhem. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte stále ještě s omezením za plzeňskou dálnicí. Je to tam kvůli práci na vozovce uzavřený pravý pruh mezi 23. a 21. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Petr Zajíček.
0: Česka až do Chorvatska. Tak dlouhý by byl regál s písemnostmi v českých archivech, kdybychom je naskládali pěkně vedle sebe. Ohromné množství listin velmi rychle přechází do digitálního světa a špičkou je v tomto zemský archiv v Opavě. Už za chvilku se tam podíváme.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Fotoaparáty a skenery jedou v českých archivech na plný výkon. Historici postupně digitalizují miliony listin, kronik a zápisů v matrikách. Mezi lídry je Opavský zemský archiv. O jeho online databázi je stále větší zájem, třeba i ze zahraničí.
1: Polští okupanti v letech 1938 až 39.
2: To je jeden ze záznamů v digitálním archivu. To vás zajímá?
1: No, chtěl bych se naučit v tom archivu hledat, ale ještě to moc nejde.
2: 19-letý Tomáš z Karviné má rád válečnou historii a toho přivedlo k bádání z pohodlí domova. Cesta k digitální podobě každého zveřejněného dokumentu má jasně daná pravidla.
3: Teďka děláme vlastně digitalizaci fotografií. Je to digitální bezrcadlovka s rozlišením 100 megapixelů.
2: Pavel Doležal v zemském archivu v Opavě právě zvětšňuje fotografii z nějaké dobové slavnosti. Musí ji dobře nasvítit.
3: A provedu vlastně vyfocení té fotografie.
4: Už to cvaklo.
2: Zároveň vznikne ověřený popis jakékoliv archiválie s historickými podrobnostmi. Třeba u překladů starých kronik pomáhá umělá inteligence, takže se v nich potom dá hledat jako v běžném textovém programu. O kroniky je teď velký zájem.
3: Dneska máme zpracované, už se blížíme k 1500 kronikám, co zhruba 200 000 stran a přibývají možná i v tuto chvíli další.
2: Právě Opavský zemský archiv je na špici digitalizace v Česku. Na dálku už zpřístupnil více než 20 milionů archiválií. Do jeho online databáze se ročně přihlásí téměř 700 tisíc lidí, potvrdila archivářka Irena Moravcová.
5: Máme i evidované přístupy od někud z jachty z Tichomoří, ale máme třeba i badatelskou základnu v Austrálii, kde ti lidé nám píší a jsme velmi rádi, že vlastně můžeme naše archiválie zpřístupňovat do celého světa.
2: Konec tradičního bádání pod lampou v archivech to ale není. Všechno se totiž k fotoaparátům a skenerům zdaleka nedostane. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Alois Vašátko byl jedním z nejúspěšnějších československých pilotů druhé světové války. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, ještě předtím hrdinou bitvy o Francii. Zahynul při leteckém souboji u břehu Anglie v červnu roku 1942. Hrob nemá, zřítil se i s letounem do moře. Od tohoto týdne ale legendárního pilota připomíná nový památník v hrabství Devon.
1: Letadlo s Aloisem Vašátkem se zřítilo asi 10 kilometrů od místa zvaného Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny. Právě tady, nejblíže k místu, kde Vašátko zahynul, stojí teď nový památník.
2: He had the rank of a wing commander.
3: Vašátko byl výjimečnou osobností. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, což odpovídá hodnosti plukovníka. Byl také nejúspěšnějším československým pilotem v bitvě o Francii a pátým nejúspěšnějším pilotem francouzského letectva. Byl Čechoslovákem s nejvyšší hodností, který v Británii během druhé světové války skutečně padl v boji.
1: Říká Tom Doležal, který vznik památníku inicioval. On sám je synem slavného československého pilota a roky vede organizaci, která se stará o to, aby společná česko-britská historie nebyla zapomenuta.
4: Vašátko patřil mezi hrdiny, kteří sem přišli bojovat proti společnému nepříteli. Tehdy byl velký nedostatek stíhacích pilotů a lidé, jako byl on, byli velmi důležití. Vašátko patřil mezi hrdiny, kteří sem přišli bojovat proti společnému nepříteli. Tehdy byl velký nedostatek stíhacích pilotů a lidé, jako byl on, byli velmi důležití.
1: Zhrnuje vojenský historik Graham Pitchfork. S československými letci sloužil jako technik i otec paní Kate Bracyové.
5: Byli to piloti, ale neměli muže jako zbrojíře nebo techniky, kteří by jim zajišťovali pozemní podporu. To dělali britští kluci, jako můj táta.
1: Jak spolu komunikovali, ptám se.
5: S velkými obtížemi. Můj otec znal velmi dobře všechny české nadávky.
1: Alois Vašátko, rodák z Čelákovic, se stal pilotem už v československé armádě. Po okupaci utekl a účastnil se bojů o Francii. V roce 1940 spolu zakládal 312. československou stíhací peruť. Zakrátko se stal jejím velitelem. V květnu 1942 se stal velitelem československého stíhacího křídla RAF, tedy 310., 312. a 313. československé stíhací perutě.
2: The wing leader was the key man.
4: Velitel křídla byl klíčovou osobou. Předem připravoval strategii, určoval taktiku a prakticky vedl ostatní piloty. Byla to tedy velmi důležitá práce a mohli dělat jen ti nejlepší.
1: Alois Vašátko zahynul 21. června roku 1942. Jeho stíhací křídlo doprovázelo bombardéry a když se vraceli, napadly je německé letouny. Čechoslováci ztratili 7 Spitfireů z 630. Vašátkův letoun se při souboji srazil s německým Messerschmittem a zřítil se do moře. Od tohoto týdne připomíná Aloise Vašátka památník na pevninském výběžku zvaném Start Point. Z hrabství Devon, Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
0: Festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 5:30. Krátké zprávy a Martě Matějka.
4: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. A bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky, řekl to místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Do minulého týdne byl lídrem pražské kandidátky dosavadní zastupitel hlavního města a Prahy 11. Ondřej Prokop a po kritice kvůli nepřiznaným pražským bytům oznámil odchod z politiky. O nominacích do říjnových senátních a komunálních voleb bude výbor jednat odpoledne. Humanitární pomoc po zemětřeseních ve Venezuele potřebuje podle dětského fondu UNICEF zhruba 680 tisíc dětí. Kvůli přeplněným nemocnicím nemají často přístup ke zdravotní péči a v některých případech ani k pitné vodě. UNICEF taky uvádí, že jsou ve Venezuele poškozené stovky škol. Dvojice zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla jihoamerickou zemi ve středu. Pohřešují se desítky tisíc lidí. A voda v některých přehradách v Pardubickém kraji se rychle kazí. Na nepříznivý vývoj upozorňuje Povodí Labe. Velmi vysoké teploty urychlily rozvoj zelených řas a sinic. Vysoké koncentrace jsou naměřené na vodárenské nádrži Křižanovice. Stoupají i v Hamrech, ale také třeba i v Seči, kde je přehrada využívaná k rekreaci.
0: Sport.
4: Fotbalisté Kanady postoupili do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0 gólem v nastaveném čase druhého poločasu. Hokejový brankář Daniel Vladař podepsal novou smlouvu s Philadelphia v NHL. Kontrakt začne platit po příští sezóně, až mu vyprší ten stávající. Pražskému rodákovi vynese během 5 sezon 27,5 milionu dolarů před zdaněním. V přepočtu to je skoro 600 milionů korun.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 za Tasovem a také ve Znojmě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za odbočkou na Osovou Bytýšku. Na kilometru 160 je po nehodě nákladního auta uzavřený odstavní pruh. Na místě je policie a je to označené kužely. S komplikacemi počítejte při průjezdu Znojmem směrem do Rakouska. Na silnici 38 v ulici Dukelských bojovníků se u odbočky ke Kauflandu střetlo osobní auto s nákladním. S opatrností je to zatím průjezdné. Na nehodu pozor u Moravské Třebové na Svitavsku. Na silnici 368 na příjezdu do Dlouhé Loučky směrem od Třebové osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce. A nehodu vyšetřují i na silnici 311 z Lanškrouna do Jablonného nad Orlicí. V Horní Černé havarovalo osobní auto, i tam raději čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku bude i 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
6: Z letu československých letadel v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se zúčastnil rekordní počet strojů. Přestože některá z důvodu extrémních veder nemohla dorazit, přiletěla na jihovýchod Moravy více než stovka letadel a více v reportáži už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Na letišti v Kunovicích bylo v sobotu na jednom místě k vidění nejvíce letadel československé výroby v historii. Všichni ze 150 přihlášených účastníků sice kvůli extrémním teplotám nemohli přiletět, dosavadní maximum ale organizátoři 13. sletu československých letadel přesto pokořili, a to o 10 letounů.
1: Nakonec přiletělo 87 letadel, ale plus počítáme ty, které jsou i místní a československý, takže padl rekord 101 letadel československé výroby na jednom místě.
2: Hrdě hlásil zakladatel sletu Michal Masař.
1: Upřímně, to počasí je extrémní, nejenom pro ty letadla, protože to je za hranicí, je vlastně, bych řekl, zdravýho fungování těch letadel a samozřejmě zdraví těch pilotů, protože ono v tom letadle je to šílený. Takže na ty podmínky je to neuvěřitelný ročník a to, co jsme tady mohli vidět za ten celý den, za celý svůj život nepamatuju něco takového.
2: Vedle historických letadel, například až z Estonska nebo Nizozemí, dorazily i modernější stroje. Vůbec poprvé třeba vojenský proudový letoun L-29 Delfín, se kterým přiletěl ze Slovenska bývalý vojenský pilot Dodo Vaško.
3: Není to lacná záležitost s tím přiletět. No a tím, že je to tuto, nám to trvalo 19 minut, zložili myslím.
2: Čím je to letadlo vlastně legendární?
3: Legendárne je tým, že to bolo cvičné prúdové lietadlo, ktoré sa vyrábalo v bývalom Československu, dokonca sa vyrábalo aj tu priamo v Kunoviciach. No a my sme ho v podstate zakúpili v Rusku.
2: Milovníci letadel mohli obdivovať nejrůznější typy letounů Avia, Aero nebo Let, včetne 6410. Na sletu organizátoři také ocenili legendární leteckou akrobatku Jiřinu Stoklasovou, která obdržela cenu Jiřího Kobrleho.
4: To ocenění znamená pro mě moc, protože s Jiřím Kobrlem, tedy se Sirem, jsem dokonce letala v reprezentačním družstvu, dokonce za takového vedra, jako je zrovna dnes, jsme letěli na mistrovství světa do Moskvy a můžu vám říct, že to byla teda sakra dlouhá, horká cesta. Tak škoda, že mě to nepředává on tu svoji cenu, ale když je to po něm pomenovaný, tak asi nemůže.
2: Zavzpomínala na svého již zesnulého kolegu Jiřina Stoklasová z Kunovic Michal Sladký, Radiožurnál.

kam na výlet na Železnorudsku a kde je třeba volné parkoviště, tak i to návštěvníkům Šumavy ukáže aplikace EPU. Její tvůrci teď pracují na jejím rozšíření, cílem je zmírnit dopady overturismu v oblasti. Více k tomu řekneme už po písničce.

0: Tak to je britská skupina OMD, která přijede letos o letních prázdninách také do Prahy. V srpnu bude koncertovat v pražských Holešovicích. Zatímco některá místa na Železnorudsku jsou přetížená množstvím turistů, jinde je prázdno. Ideální stav by přitom byl, aby se návštěvnost rozložila do celého území a také do celého roku. Pomoc tím má nový projekt, díky kterému se rozšíří nabídka mobilní aplikace EPU. Nově bude poskytovat i informace o aktuální obsazenosti parkovišť a nabídne dalších 20 nových tras do méně vytížených lokalit.
1: Tady koukáme zrovna na naučnou stezku Brčálník, nově vytvořený výlet, který bude jednou vlastně z těch 20 tras do méně známých míst v okolí Železné Rudy.
2: Ukazuje mi ty chystané novinky v aplikaci EPU manažer projektu Marek Mejstřík.
1: Tady máte i různé filtry, právě vidět, že to je například pro děti vhodné. Vidíte tam, jaké druhy na té trase můžete potkat a můžete se o tom druhu dozvědět nějaké zajímavosti, vyplnit si kvízy, takže máte ten edukativní rozměr.
2: No a těch nových tras bude 20.
1: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorodsku, protože tady například Černé, Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené a zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
2: No a stejně jako se teď díváme na typy na výlety, tak mi do budoucna ta aplikace ukáže i jak je to s parkováním v okolí.
1: Bude to 5 parkovišť na území Železné Rudy a právě tam uvidíte, jaká je aktuální obsazenost parkoviště a kde je další nejbližší parkoviště, případně jak se na tu trasu dostat pomocí hromadné dopravy.
2: Tento projekt zaměřený na overturismus je financovaný z česko-švýcarských fondů. No a stejné téma teď zpracovává na svém území i Národní park Šumava.
3: My máme v tom projektu 3 chytré kamery na 3 místech. Zatím máme vytipovanou Rokitu a návštěvnická centra, kde jsou velká parkoviště.
2: Upřesňuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
3: A když vlastně to ještě propojíme například s tou Železnou Rudou, která plánuje 5 parkovišť, tak by to byl krásný ucelený systém, který bychom byli docela rádi, kdyby se rozšiřoval po celé Šumavě.
2: Nové trasy budou v aplikaci EPU přibývat postupně. Celý projekt by pak měl být hotový v roce 2028. Ze Železné Rudy Jitka Englová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál v 5 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Zemětřesení ve Venezuele má 1450 potvrzených obětí. V Evropě bylo kvůli horku za poslední týden o 1300 víc úmrtí než obvykle, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel si vylepšila osobní rekord a v diamantové lize skončila opět druhá. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky i velmi silné a teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele je podle tamních úřadů už 1450. Desítky tisíc dalších lidí stále pohřešují. Podle svědka, kterého cituje stanice BBC, jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Už navíc skončila doba, během které je podle odborníků největší šance najít v troskách živé lidi. Do záchranných akcí se zapojily stovky záchranářů ze zahraničí, včetně českého USAR týmu. Evropa zaznamenala tento týden v souvislosti s horkem už 1300 úmrtí. Potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Teplotní rekordy padly v Polsku nebo v Německu. Blížily se 42 stupňům. V Maďarsku musela kvůli horku omezit provoz jaderná elektrárna Paks. Voda z Dunaje, kterou elektrárna používá k chlazení, je totiž příliš teplá. Francouzské úřady zveřejnily první oficiální data o dopadech na občany.
7: Francie registruje od středy o zhruba 1000 víc úmrtí než v předchozích měsících. Ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová zdůraznila, že je potřeba vyčkat na detailnější bilanci. V následujících dnech by podle ní mělo dorazit do nemocnic na 30 000 klimatizací, které vláda objednala. Národní pohřební federace francouzské televizi a rozhlasu potvrdila zaplnění dvou pařížských pohřebních ústavů. Podobná situace nastala v lednu při chřipkové epidemii, ale dosud ne v červnu. Francouzská pohřební federace se snaží využít kapacity dalších zařízení na pařížském předměstí. Po vlně veder do Francie dorazily silné bouřky, kvůli kterým byly desítky tisíc domácností bez proudu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Na hlavním tahu z Liberce do Polska začíná omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertolticích. Na místě je kyvadlový provoz. Omezení potrvá do října, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
8: Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu zachovaný v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů.
1: Sport.
6: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i po třetí v sezóně diamantové ligy druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc výkonem 49,37 sekundy znovu vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny.
9: Slyšela jsem, že stadion jásal a všechny nás podporoval až do cílové rovinky a po 200 metrech jsem viděla jenom lítě před sebou a říkala jsem si, kde jsou ostatní. Jsem ráda, že jsem na konci ještě mohla zabojovat o co nejlepší čas.
6: Fotbalisté Kanady prošli jako první tým do osmifinále mistrovství světa. V Los Angeles zvítězili nad týmem Jihoafrické republiky 1-0. Dnes večer a zítra ráno našeho času šampionát nabídne zápasy Brazílie, Japonsko, Německo, Paraguay a Nizozemsko, Maroko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody je na D1 před Velkou Bíteší a na D35 před Olomoucí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Tasov. Na kilometru 160 havarovalo nákladní auto. Narazilo tam do dopravního značení. Na místě je policie, odstavný pruh je uzavřený. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce opatrně za velkým újezdem. Na kilometru 187 je uzavřený pravý pruh po noční nehodě. Vozidlo při ní skončilo mimo vozovku. S opatrností ale projedete bez zdržení. Ve Znojmě vyšetřují nehodu na silnici 38 do Rakouska. V ulici Dukelských bojovníků se u odbočky ke Kauflandu střetlo osobní auto s nákladním. I tam s opatrností projedete. A na silnici 9 z České Lípy do Rumburku pozor v úseku mezi Svorem a Jiřetínem pod Jedlovou. Stojí tam osobní auto po srážce se Srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne v západní polovině Čech přehánky a bouřky i velmi silné. Odpoledne a večer pak budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39, na horách 28, na západě a severozápadě kolem 20. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky nebo i kroupy. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Dobré ráno, 5.05, víkend teplotních rekordů je za námi, ale další časem ještě přijdou. Dnes je pondělí 29. června a prázdniny můžou tedy naplno začít. Začíná tedy i sezona letních táborů, tak třeba v lesích u Hážovic na Vsetínsku vedoucí teď dokončují stavbu jednoho z nich. V lese doslova na zelené louce staví několik týpí, ale také obří kuchyni a právě tam vás za chvíli pozveme.
0: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: Máme Radiožurnál, 9 minut po páté, hromada oloupaných smrkových menů, rozkopaná louka a vedoucí s lopatami v rukou. V tropickém vedru staví na zelené louce v lesích u Hážovic na Vsetínsku letní tábor. Během několika dnů tu vyrostou indiánská týpí, velká polní kuchyně i celé táborové zázemí.
1: Kluci skládají tyče na týpí.
2: Říká Tomáš Petružela, před námi už je postavená velká kuchyně.
1: Tady tenhle obrovský stán, kterému říkáme šapko, neboli šapito. Současně je to prostor, kde se dá schovat před deštěm, anebo i před tím sluncem.
2: Tady je velký hrnec, už tady taky nádobí, věšáky na ešusy. Bylo důležité ty sporáky postavit do roviny.
3: Aby vám třeba olej na pánvičce nestékal na jednu stranu. To je takové jako pro trpělivé povahy práce zrovna.
2: Vysvětluje mi Filip Mareš, je tu nádržná pitnou vodu, barely s vodou. Už jsou tady také ešusy, tak ty přijdou kam?
3: Na stěnu, aby jsme je měli po ruce, aby se tady jako dodržovala základní hygiena, ať se ty ešusy pověsí vždycky po umytí.
2: Jiří Tuhovčák teď dostal na starosti vybavení koupelny. Nejprve je ale potřeba celý ten prostor vyčistit. Kluci teď berou do ruky hrabě a dávají to dohromady. Jakub Šenkýř teď celý splavený rýčem vykopává hlubokou jámu. Tady bude záchod kluků. Jak to musí být hluboké?
4: No minimálně metr, ale už jsme tady kopali i záchod, který měl skoro 3 metry, aby jsme ho každý rok nemuseli kopat znova.
2: Na co se nejvíce těšíte?
4: Na tu pohodu, na ten klid.
3: No a samozřejmě na skvělého kuchaře a jeho vytříbenou kuchyni. Za ty roky už máme totiž několik jako místních receptů, které vznikly tady. A protože jsme v údolí potoka Studený, tak tomu říkáme Studené, Šule, Kule a podobně.
2: První táborníci přijedou do Hážovic 4. července. Gabriela Hykl, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, vědět přesně, jaké počasí budeme mít na dovolené, tak to je ideální stav, jenže desetidenní předpovědi bývají jenom přibližné. Jedna možná tu ale je, která by mohla zaujmout, tak se na ní podíváme ještě před půl šestou. Teď je 5.15. A meteorologové v Radiožurnálu varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka mezi 11. hodinou dopoledne a půlnocí. A novou předpověď představíme už za pár minut aktuálně s Marcelou Hálovou. Spojené státy a Irán se shodly na přerušení vzájemných útoků, který mají jejich představitelé opět jednat v katarském Dauha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios.
1: Dnes se budou od západu na celé naše území rozšiřovat přehánky a bouřky. V Čechách by se mělo citelně ochladit. Nebe bude jasné až polojasné, během dne se bude od západu zatahovat. Ráno a dopoledne se právě v západních Čechách během odpoledne a večera i na ostatním území budou tvořit lokální přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazovým větrem. Teploty se budou pohybovat ve velmi širokém rozpětí od 29 stupňů na západě a severozápadě Čech až po 39 na Moravě a ve Slezsku. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál. Dobrý tip před dovolenou. Věděli jste, že existují stránky, které spojí téměř všechny numerické modely předpovědi počasí, ať už celosvětové, anebo lokální. A čím více se jejich pravděpodobnosti shodují, tak tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené opravdu bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split. Jo.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: Dáme si tam Split, pojedeme do Chorvatska a teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe. Jo?
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc. A tady skutečně ty 3 dny jsou jako jedna vlna. Pak už se to začíná trochu lišit, ale pořád je tam kolem 30 stupňů.
1: Vidíme, že teď v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený v tom, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo, a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelu předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: Minimální srážky, prostě to vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka, ale jinak velmi pěkná dovolená příjemnýma teplotama.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů, a to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak tam je to většinou mnohem stabilnější. Ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. To, co je problematické, jsou srážky. A když jsou to srážky jakékoliv bouřkové přehánky, tak spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu, což je krátkodobá nebo střednědobá předpověď, a tam jsme si docela jistí, že dovedeme posoudit tu situaci z pohledu minimálně té teploty nebo nějakých velkých frontálních srážek.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Tak je to znamení a pozor, od 3. dne je to velmi nejistý, je potřeba se připravit jak na teplou variantu, tak na studenou, nebo na srážkovou a bezesrážkovou. A pak samozřejmě každých 6 hodin se ty modely přepočítávají a tak, jak se ta situace blíží, tak pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už 2. den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta a ta srážkovější nás mine. A čím víc modelů si člověk prohlídne, tím je větší pravděpodobnost, že bude vědět, co ho tak nějak čeká.
2: Důvodem, proč se jednotlivé předpovědní modely liší, není chybné zpracování, ale různá vstupní data a především rozlišení, se kterým modely pracují.
1: Ty globální, to jsou prostě pro celý svět, to je třeba GFS americký model, pak je evropský model ECMWF nebo kanadský model, který nemají tak velké rozlišení. To znamená, většinou počítá v bodech po 10 kilometrech, pak je dobrý koukat na ty lokální modely, jako je náš Aladin nebo německý Icon D2, polský model, který mají mnohem jemnější krok té předpovědi, často 1, 2 nebo 3 kilometry, a předpovědi srážek jsou mnohem přesnější.
2: Meteorologické aplikace tak pro stejné místo mohou předpovídat různé počasí, závisí na numerických modelech, které používají. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, co přinese dnešek? Tak s největší pravděpodobností bouřky, o tom ještě bude řeč. A také možná jednu bouři. Vláda dnes bude opět probírat složení delegace na summit NATO. I to je téma, které otevřeme dnes v ranním Radiožurnálu a budeme ho určitě sledovat i přes den. Tak buďte s námi a za půl minuty zprávy.
1: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
2: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
1: Wimbledon na Radiožurnálu.
2: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
1: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
2: Wimbledon na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Radiožurnál půl šesté. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
3: Vláda dnes projedná roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z ANO minulý týden schválil složení delegace. Prezidenta do ní nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale povede delegaci premiér. Pákistánské bezpečnostní síly provedly pozemní operaci podél hranice s Afghánistánem. Při následných úderech zabili 29 ozbrojenců z pákistánské odnože Talibánu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na představitele pákistánské vlády. Tamní ministr informací na síti X oznámil, že nejnovější operace reagovala na útoky ozbrojenců po celé zemi. Afghánistán se k tomu nevyjádřil. České Budějovice dnes prodávají kola ze ztrát a nálezů. Jde asi o 90 kol nalezených v letech 2021 a 2022. Lidé si je můžou prohlédnout ve skladu v bývalých Žižkových kasárnách. K dispozici za symbolickou cenu pak budou ještě zítra. Informoval o tom českobudějovický magistrát.
1: Sport.
3: Fotbalisté Kanady jsou prvním postupujícím týmem do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0. A trenér jihokorejských fotbalistů Hong Myong-po po vyřazení z mistrovství světa rezignoval. Prezident země Lee Jae-myung zároveň nařídil vyšetření neúspěšného vystoupení na turnaji. Informovala o tom agentura Yonhap. Jihokorejci vyhráli na šampionátu jediný zápas, a to nad českou reprezentací.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Odstavená auta na D1 u Bíteše a taky na bratislavské dálnici u Hustopečí. Na D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 160. a půltém kilometru stojí dvě auta na kranici. Jedno má píchlé kolo. Pohybují se tam lidé, včetně dětí, kolem vozu. Je to neoznačené a nikdo na sobě nemá vestu. Podobná situace je na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna. Za Hustopečemi na kilometru 23 opět dvě osobní auta na kranici. I tam se pohybují lidé okolo. A v Kopřivnici dejte pozor na průjezdu městem směr Valašské Meziříčí. Na začátku Kopřivnice nehoda, podle policie vážná, a na místo míří hasiči, omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem je dnes po ránu jasno až polojasno. Na krajním severozápadě Čech je oblačnosti více a ojediněle se tam už vyskytují přehánky nebo bouřky. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 19 a 24 stupni. Místy je kolem 17 stupňů. Naopak v centru Prahy neklesla teplota pod 25. Přes den pak bude od západu mraku přibývat a s nimi bude na naše území přicházet i déšť a bouřky. Ty mohou být i velmi silné. Nejprve dopoledne se objeví v západní polovině Čech. Postupně se rozšíří na celé naše území. Teploty dnes v západních a severozápadních Čechách kolem 29 stupňů, jinde od 31 po 36, na Moravě a ve Slezsku do 39 stupňů Celsia. A podobné to bude i na horách. Nejčastěji naměříte v 1000 metrech nad mořem kolem 28 stupňů, na Šumavě 24 a v Krušných horách jen 20 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a slovo a předpověď počasí měla Marcela Hálová. 4 minuty po půl šesté. Dobré jitro.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 5.37, pokud vám dorazí předžalobní výzva, tak dávejte velký pozor. Tak třeba vedení Mnichovic u Prahy teď varuje obyvatele právě před výzvami firmy Viagem. Společnost zasílá lidem právě předžalobní výzvy, ve kterých míří na odkup jejich pozemků. Radnice tvrdí, že se tak snaží obyvatele natlačit k prodeji pod tržní cenou. Společnost to odmítá s tím, že vždy se snaží s majiteli pozemků dohodnout.
1: Předžalobní výzva. Situace spoluvlastnictví je neudržitelná, musíme to vyřešit.
2: Pavel Šimerda předčítá z dopisu, ve kterém společnost Viagem vyzývá jeho rodinu k prodeji podílu na pozemku v Mnichovicích u Prahy.
1: Spoluvlastníku, upozorňuji vás, že pokud neuspějete v soudním řízení, existuje možnost, že budete povinen uhradit společnosti Viagem náklady s tímto řízením vznikly. To si myslím, že je strašení a nátlak docela jako dost, ne?
2: Někteří obyvatelé Mnichovic, kterým od společnosti přišla předžalobní výzva, se obrátili na městský úřad. Popisuje nezávislý starostka Margita Valentová.
3: Je to několik pozemků v celém katastru města. Většinou jsou to podíloví spoluvlastníci veřejných komunikací, ti majitelé, kteří se na nás obrátili, kde firma kupuje ty menší části a potom z našeho pohledu pod tlakem požadují odkup toho pozemku za nízkou cenu.
2: Společnost Viagem obvinění odmítá. Lidem údajně nejprve posílá pouze nabídky k odkupu a až později přistupuje k předžalobním výzvám, tvrdí její zakladatel Přemysl Kubáň.
4: Předžalobní výzva je standardní výkon majetkového práva, na tom není nic neobvyklého. To je součást řešení toho, že máte nějaký majetek v podílu a snažíte se nějakým způsobem, že jo, se k němu chovat s péčí řádného hospodáře. Nejedná se o nátlak, to je pouze že to neznalost zákona a ze svých pozic, tak by měli jakoby umět vážit slova. Především by měli ty zákony znát.
2: Kubáň také odmítá, že by firma nabízela odkup pozemků za výrazně nižší ceny a cílem firmy je podle něj se vždy se spoluvlastníky dohodnout. Z Mnichovic u Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: 5.43 s námi Radiožurnál, za námi velmi tropický týden, ani dnešek nebude vyloženě chladný, předpověď nabídneme za chvíli a přidáme varování. Záchranáři apelují na rodiče, aby při venkovním koupání dohlíželi na své děti. Letos už zachraňovali i děti v bazénech.
1: Tak, druhá ruka. Tak, výborně, no, paráda.
2: A teď Vojta, dívej.
1: A víš, proč máš ty rukávky?
2: No, aby jsem se nepotopil.
1: Bartoloměj, Antonie a Vojtěch už dovádí ve vodě na zahradě Jihlavského domu. Jejich matky, sestry Terezie a Kristýna, na ně dohlíží hned z okraje bazénu. Kristýně už se čtyřletá Tonička jednou topila.
3: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá, a tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
1: Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna Vojtu taky za křidélka.
4: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo v nafukovacím kruhu.
1: Vůbec nejlepší prevencí jsou oči a uši dospělého, vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
5: Takže velmi opatrně, jasně, křidelka nebo i kruh jsou pomůcka, kterou je možné využít při nějakých vodních radovánkách, ale je tam prostě nezbytná přítomnost dospělé osoby a naprostá kontrola nad tím dítětem.
1: K prvním případům už letos vzlétal.
5: A za poslední týden máme po České republice tuším 8 nebo 9 vzletů vrtulníků k tonutí. To jsou jako šílená čísla.
1: Krajští záchranáři na Vysočině vyjížděli loni ke dvěma případům dětí, které se topily. Obě byly dvouleté. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 6:45. Každý čtvrtý Čech si myslí, že o soužití s Romy se nemůže svobodně mluvit. Takový je výsledek výzkumu projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. A my se tomu detailněji budeme věnovat krátce po 6. hodině. Předsedové parlamentů členských států NATO se právě dnes scházejí v Istanbulu. Česko zastupuje jak předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. A probírat tady budou bezpečnostní otázky a příspěvky do společného rozpočtu obranné aliance.
6: Odstavené auto na D1 a kolona na 43 u Lipůvky. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 160. kilometru dvě odstavená osobní auta na krajnici. Neoznačená, pohybují se okolo lidé. Jinak ale dálnice a nejen D1 průjezdné plynule. Na silnici 43 ze Svitav do Brna už teď popojíždějí ranní kolony před Lipůvkou. Zatím krátká, na 5 minut, pomalu se ale prodlužuje. A v Kopřivnici na průjezdu městem po silnici 480 se srazilo osobní auto s nákladním. Chvilku byla silnice zavřená, teď už se projíždí alespoň kivadlově. Čekejte kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes nás čekají velmi silné bouřky, před kterými varuje i Český hydrometeorologický ústav. Objeví se nejprve na západě Čech a postupně se rozšíří na celé naše území. Připravit se musíme na přívalový déšť, místy může napršet až 50 mm srážek. V bouřkách se objeví i kroupy, které mohou být někde větší než 2 cm a také v nich bude zesilovat vítr. Jeho nárazy budou dosahovat rychlosti od 70 do 90 km v hodině. Jinak bude nebe jasné až polojasné, které se bude během dne od západu zatahovat a teploty se budou pohybovat ve velmi širokém intervalu od 29 stupňů na západě po 39 na východě našeho území. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: 5.50 začíná Wimbledon a do nejslavnějšího Grand Slamu zasáhne v úvodní den hned 6 českých tenistů a tenistek. Jedna z nich, světová devítka Karolina Muchová, tu chce jednoznačně zlomit nepříznivou sérii, kterou v Londýně překvapivě drží už dlouho.
1: Když se v roce 2019 tady ve Wimbledonu utkali dvě krajanky, kamarádky a také jmenovkyně Karolíny Muchová a Plíšková, slavný hokejista Jaromír Jágr prohlásil, že to byla reklama na český ženský tenis.
2: Já jsem měla takový stav v tom zápase, že se mi chvíli chtělo brečet, pak už jsem to chtěla vzdát, pak mě to zase nakoplo, takže bylo tam hodně emocí.
1: Muchová tehdy velmi napínavé utkání těsně vyhrála, postoupila do čtvrtfinále a zdálo se, že zdejší travnaté dvorce jsou pro její pestrý styl boje jako stvořené. To ostatně potvrdila i v dalším londýnském vystoupení po covidové pauze, kdy dosáhla na stejnou metu. Jenže další 4 ročníky v řadě ani jednou nepřešla přes první kolo.
2: Už nějaký pátek jsem na té trávě vlastně nevyhrála, takže tak je to jak to já, no, tak třeba za rok.
1: Tak to a podobně zněla wimbledonská hodnocení Karolíny Muchové v předchozích letech, kdy ale nebyla ani jednou v období kolem nejslavnějšího Grand Slamu zdravá a tedy ani dobře připravená. A to by teď mohl být rozdíl, i když bude hodně záležet i na tom, jak se české tenisce podaří připravit na brzký start. Vždyť ještě v sobotu vybojovala na trávě v německém Bad Homburku svůj druhý letošní titul na ženském profesionálním okruhu a moc času do svého úvodního zápasu v Londýně nemá.
2: Je to celá unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufal jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj.
1: Karolína Muchová se v prvním kole utká s Ruskou Zacharovovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dešť bouří a teploty 36 až 39 stupňů Celsia, tak takový bude předposlední červnový den o počasí hned po zprávách a také o fotbale. Kanada je totiž první zemí, která postoupila do osmifinále světového šampionátu. I o tom ještě bude řeč o zápase s Jihoafrickou republikou před půl.
1: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
2: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
1: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
2: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
1: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
2: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
1: Radiožurnál ve Varech.
2: Začínáme v sobotu 4. července.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Radiožurnál teď je 6 hodin. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
3: Vláda projedná roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Čeští záchranáři už naplno pomáhají ve Venezuele zasažené zemětřesením. 6 českých tenistů se představí v úvodním dni Wimbledonu. Nepojízdné auto brzdí provoz na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky, teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36 a na Moravě a ve Slezsku 39.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dřív schválil složení delegace. S prezidentem v ní ale nepočítal. O jeho účasti rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Podle prezidenta by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
4: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
3: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí chce sdělit dnes po jednání vlády. Čeští záchranáři už naplno pomáhají ve Venezuele při záchranných pracích po zemětřesení. V terénu jsou 3 týmy, které prověřují lokality, kde by mohly být pod sutinami zavaleni ještě živí lidé. Podle zástupce velitele speciálního odřadu Jiřího Němčíka je situace místy velmi nepřehledná. V některých lokalitách jsou podle něj i budovy, u kterých ještě hrozí zřícení.
5: Všude po ulicích se pohybuje už i těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů. Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční, anebo jsou to dobrovolníci, kteří se snaží pomoci.
3: 2 silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu. Jde zřejmě o nejničivější katastrofu, která stát zasáhla za posledních 100 let. Úřady zatím hlásí 1450 potvrzených obětí. Dalších skoro 69 tisíc lidí stále pohřešují. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství víc než 6 let po zavedení povinného čipování psů. O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
6: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře.
3: Evidence by podle ministra měla být kompletní do 3 let. Před 6:30 k tomu řekneme v ranním Radiožurnálu další podrobnosti.
1: Sport.
7: 6 českých tenistů se postupně představí v programu úvodního dne Wimbledonu. Nejslavnější grandslamový turnaj začíná v poledne českého času a na této stanici uslyšíte o českých výkonech od našeho reportéra.
8: V zahajovacích zápasech se Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina pokusí zaskočit nasazené americké favority Pegulovou a Tiena. Vítězka přípravného turné v Bad Homburku Karolína Muchová se později odpoledne utká s ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková s američankou Sterncovou a Kateřina Siňáková s číňankou Cheng. Program na centrálním dvorci otevře podle tradice obhájce titulu Ital Sinner. Zítra pak loňská vítězka ženské dvouhry Polka Švionteková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Kanady jsou prvními, kteří postoupili do osmifinále letošního mistrovství světa. Jeho Africkou republiku porazili 1-0 gólem v nastaveném čase. Večer a v úterý ráno bude šampionát pokračovat zápasy Brazílie, Japonsko, Německo, Paraguay a Nizozemsko, Maroko.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5 se před Prahou a nehoda v Kopřivnici. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte pomalejší provoz. Něco tam překáží zhruba na 2. kilometru a projíždí se pomaleji. Kolona zatím krátká, brzdí se u sjezdu na Rudnou. Na dálnici D1 houstne provoz na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Brzdí se na 210. kilometru u Holubic. Zatím to zdržení krátké na 5 až 10 minut. Větší kolony hlásíte na silnici 50 na obchvatu Slavkova a směrem do Brna. A nebo na silnici 43 u Lipůvky, to je silnice ze Svitav, a kolona se tvoří směrem do Brna. V Kopřivnici na průjezdu městem dost výrazně komplikuje dopravu vážná nehoda. Na silnici 480 se za přejezdem srazilo nákladní auto s osobním. Silnice je aktuálně neprůjezdná a objíždí se to Dělnickou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne budou v západní polovině Čech přehánky a bouřky i velmi silné. Odpoledne a večer je čekáme i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: 6.06 přejeme dobré ráno. Ne všude začal prázdninový režim. V Česku jsou školy, které z nejrůznějších důvodů prostě nestihly zareagovat na vyhlášené zkrácení školního roku. Někde tedy na vysvědčení pořád ještě čekají, jako nás ještě dnes po ránu také uslyšíte. No a mluvit budeme i o tom, o čem se ve společnosti nemluví, anebo co naopak tabu není, což je další téma projektu Společnost nedůvěry, a to otevřeme už za pár minut.
9: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 6. s vámi Radiožurnál. Každý čtvrtý Čech si myslí, že není možné svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to unikátní data projektu Společnost nedůvěry, který zkoumá svobodu slova. Český rozhlas a Centrum pro výzkum veřejného mínění v dalším díle zkoumali vztah české společnosti právě k romské menšině. A co dalšího ten výzkum ukázal, tak to nám teď poví Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Podle výzkumníků jsou výsledky paradoxní. Vyplývá to z vyhodnocení experimentu, který byl součástí výzkumu. Respondenti měli za úkol hodnotit kontroverzní výrok, jak vysvětluje analytik z Akademie věd Matyáš Marek.
2: Ten kontroverzní výrok je konkrétně, že Romové se nechtějí přizpůsobit a zneužívají výhod sociálního systému. Ptali jsme se na to, jestli si myslí, že lidé, kteří s tímhletím výrokem souhlasí, by byli ochotní říct ho veřejně. Na jedné straně to obecné téma soužití s Romy je vnímané jako citlivé, ale na druhé straně ten jako konkrétní kontroverzní výrok o Romech už je považován za veřejně vyslovitelný.
1: To jednoduše řečeno znamená, že šíření stereotypů o Romech nevnímá většinová společnost jako tabu. Podle Marka to poukazuje na přetrvávající předpojatosti, které Češi vůči Romům mají. Doplním, že výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 lidí a dotazování prováděla agentura Median.
0: Já doplním, že o něm teď mluvila Anna Millerová z domácí redakce. Díky za to.
1: Díky za to.
0: A také to, že podrobnější informace a výsledky unikátního projektu můžete už teď najít v souvislostech na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Radiožurnál 6 hodin a 11 minut k tomu.

0: Radiožurnál ve 6:15. O tom, co se děje ve Venezuele po středečním zemětřesení, už zasahují také čeští záchranáři. Jejich 3 týmy prověřují lokality, kde by stále ještě mohli být pod sutinami zavaleni živí lidé. Úřady zatím hlásí 1450 potvrzených obětí a dalších 69 tisíc lidí se stále pohřešuje. A podrobnosti ze záchranných prací chystáme ještě v této hodině po 6:45. A ještě jedna novinka ze silnic, konkrétně z hlavního tahu číslo 13 z Liberce do Polska. A tam dnes začíná platit omezení. Je tady zavedený kyvadlový provoz, a to kvůli opravě silničního mostu v Pertolticích. No a situaci v celém Česku sleduje samozřejmě naše Zelená vlna a naši dopravní zpravodajové. Dávám jim slovo.
1: Kolony na D1 u Brna, v Praze v Cínovecké omezení. Na D1 dejte pozor na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Brzdí se prudce z plné rychlosti do zastavení na 211. kilometru u Holubic. Pak se kolona rozjede a zpomalí opět za sjezdem na Slatinu. Na silnici 3 z Benešova do Prahy silný provoz. Zatím kratší kolony čekejte za Benešovem a taky před Mirošovicemi. A taky na příjezdech do Prahy houstne provoz. Pozor třeba v Cínovecké ulici na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Tam je u sjezdu na Ďáblice omezení a zpomalíte za sjezdem na Zdiby. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes se začne počasí na našem území měnit. Po velmi horkých dnech téměř bez srážek se dočkáme přeháněk. Místy i bouřek v západních Čechách se také ochladí. Nebe ještě převážně jasné až polojasné. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti a smraky, přijdou na naše území i dešťové kapky. Místy to budou jen přeháňky, které ale budou zesilovat na bouřky. Teploty nejčastěji mezi 31 až 36 stupni. Na severozápadě a západě jen kolem 29, naopak na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů. Na horách to bude podobné. Na hřebenech Krušných hor kolem 20, Šumava nabídne na svých vrcholcích 24 stupňů, jinde v 1000 metrech na horách naměříte kolem 28 stupňů Celsia. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 6.20 v novém formátu fotbalového mistrovství světa potřebuje tým ve vyřazovací části vyhrát 5 zápasů, aby získal titul. První úkol si odškrtli reprezentanti Kanady, kteří pozdě večer vyřadili Jihoafrickou republiku po vítězství 1-0. Podrobnosti k tomu teď Krištof Kousal ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Hrálo se v Los Angeles ve Spojených státech amerických a tak se fotbalisté Kanady vydali během v úzovkách svého domácího mistrovství světa poprvé za hranice, i když byli proti Jihoafrické republice dlouho lepším týmem, gól dali až v nastaveném čase. Přesto trenér Kanady Jesse Marsh výrazně chválil svůj tým v pozápasovém proslovu přímo na trávníku.
2: Ukázali jste charakter, jste hrdinové. Vzpomeňte si na ty 2 roky, co jsme tady spolu, jak jsme mluvili o tom, že musíme hrát důrazně a týmově. To se povedlo. Fotbal má v Kanadě velkou budoucnost právě díky vám. Jste příkladem pro malé děti a lidé jsou na vás pyšní. Opakuji, jste kanadští hrdinové.
0: Hezky se to poslouchá. No, Kanada je tedy prvním postupujícím týmem do osmifinále šampionátu a kdy pak si poznáme ty další?
1: Už dnes večer v 19 hodin českého času začne utkání Brazílie, Japonsko ve 22:30, Německo vyzve Paraguay. No a v noci na zítřek ve 3 hodiny začne ještě zápas Nizozemsko-Maroko. Všechny duely v řazovací fáze nabídneme na Radiožurnálu v živých vstupech. Kompletní přímé přenosy najdete na serveru iRozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Krištof Kousal ze sportovní redakce z Radiožurnálu Sport. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my o šampionátu budeme dnes mluvit i v našem ranním vysílání. Konkrétně se tak stane po 8:30. To bude naším hostem bývalý reprezentant Josef Užbauer.

0: Mr. Bika, ranní radiožurnál 6.25, právě teď pro někoho ideální čas pro ranní psí venčení. No a právě zejména právě majitelé či chovatelé psů by měli vědět, že už od této středy 1. července začne platit v Česku a fungovat nová centrální evidence psů. Tu spustí ministerstvo zemědělství. No a v databázi tak budou identifikační údaje o všech psech a také o jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psa do této státní databáze zaregistrovat. Pokud se tak nestane, tak hrozí pokuty od 50 000 až do 30 000 korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďkon je asi ve dvou registrech.
2: Říká Aneška z Prahy. O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Nemusí to ale být hned 1. července, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Registrace vyjde majitele na nižší stovky korun. Systém bude provozovat komora veterinárních lékařů. Na dodržování pravidel pak dohlédne státní veterinární správa. Ta registr využije hlavně při kontrolách takzvaných psích množíren, říká její ředitel Zbyněk Semirát.
4: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel, a už s tím půjdeme k němu a budeme ztotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou pochovateli žádat potvrzení o registraci. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Na zámku Bečov nad Teplou objevili před 40 lety nejen slavný relikviář svatého Maura, ale taky desítky let ukrytá vína a koňaky. Dnes se jim říká tekutý poklad a po náročné záchraně znovu odhalují své příběhy i chutě. Jaké tajemství ukrývaly lahve pod podlahou

0: Amecké kaple a co o šlechtických sklepech prozradí šéf-kuchař Roman Vaněk a bečovský kastelán Tomáš Vizovský. Poslouchejte hosta Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Je 6:30. A s dalšími zprávami je tu Tereza Tomášková.
5: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouřky zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými srážkami. Ve Washingtonu jde před soud muž obviněný z pokusu o atentát na prezidenta Donalda Trumpa. Incident se stal na konci dubna při večeři korespondentů Bílého domu. Za pokus o atentát hrozí muži podle americké televizní stanice NBC doživotní vězení. 31letý učitel a herní vývojář z Kalifornie je obviněný taky z útoku na federálního agenta. Kvalita vody v některých přehradách v Pardubickém kraji se rychle zhoršuje. Upozorňuje na to povodí Labe. Velmi vysoké teploty urychlily rozvoj zelených řas a sinic. Vysoké koncentrace naměřily ve vodárenské nádrži Křižanovice. Hodnoty stoupají i v Hamrech, ale taky třeba v Seči, kde přehradu lidé využívají k rekreaci.
6: Sport.
5: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdili klub i asociace. Ta teď nabídne ligové místo po Karviné napřed Táborsku, které skončilo v této sezóně druhé, pak případně třetímu Artisu Brna a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. A fotbalisté Kanady porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Jejich soupeřem bude vítěz zítřejšího utkání Nizozemsko-Maroko.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Brna a nehoda v Kuřimi. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Je to nesouvislá fronta od 212. kilometru až k Rohlence a pak ještě před omezením na 196. kilometru. Dohromady se zdržíte zhruba 20 minut. Na Brněnsku v Kuřimi čekejte kolony na silnici 385 na příjezdu z Tišnova. A srazila se tam dvě auta a kolona tak teď pojede o něco pomaleji než obvykle. Ucpaná už je i silnice 43 ze Svitav do Brna. To je ranní kolona před Lipůvkou, aktuálně od Lažana. A taky na příjezdech do Prahy houstne provoz. Třeba na hradecké dálnici D11 se poprvé brzdí na 18. kilometru sjezdu na Lysou nad Labem. Dost ucpaná už je dálnice D8 na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Tam se kolona sune od 3. kilometru až do Cínovecké ulice. A ještě silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce. Kousek před dálnicí D1 před Vystrkovem omezení. Je tam semafor, projíždí se kivadlově, kolony zatím na 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Po velmi horkém a suchém týdnu, ve kterém padaly teplotní rekordy, včera večer dorazily na naše území bouřky. Zatím se vyskytly jen v Čechách, už se v nich ale objevily i kroupy, to například v Hartmanicích na Šumavě. A se silnými bouřkami musíme počítat i dnes. Nejprve, teď po ránu a dopoledne se mohou vyskytovat opět v západních Čechách, postupně se budou tvořit i jinde. Doprovázet je budou kroupy, které mohou být dokonce větší než 2 cm, také silný nárazový vítr o rychlosti kolem 90 km km v hodině a připravit se musíme i na přívalové srážky. Místy může napršet až 50 mm vody. S bouřkami musíme počítat až do středy. Ve čtvrtek už se budou na našem území vyskytovat jen dešťové přehánky a postupně budou i ty ustávat. S teplotami to bude podobné. V první polovině tohoto týdne bude ještě hlavně na východě našeho území horko s teplotami i nad 35 stupni. V druhé polovině už nás nečekají tropické teploty, ale běžné letní teploty kolem 25 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Letošní ročník folklorního festivalu ve Strážnici zaujal samozřejmě jak výkony umělců, tak i reakcí návštěvníků na vystoupení vládních motoristů. Lidé totiž, jak víte, nejspíš vypískali ministra kultury Otu Klempíře, ale také šéfa diplomacie Petra Macinku a nás v ranním radiožurnálu určitě bude zajímat, jaké si za to vysloužily reakce od vlády i od opozice.
7: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Mister.
1: 6.37, hraní radiožurnál pondělí a pojďme k tomu, co bylo o víkendu. Kritice z řad opozice i svých kolegů z vládní koalice teď čelí politici motoristů, a to kvůli víkendovému dění na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici na Hodonínsku. Lidé tam vypískali předsedu strany a ministra zahraničí Petra Macinku a den předtím taky ministra kultury Otu Klempíře. Ti chování publika odsoudili a ze strany některých motoristů zazněly i úvahy o tom, že by festival mohl přijít o dotace. Ve studiu se mnou Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Motoristy včera zkritizovala i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Co jí přesně vadí?
2: Schillerová v debatě na CNN Prima News řekla, že s vystoupením motoristů nesouhlasí. Zdůraznila, že festival je apolitický.
3: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé tam povětšinou přišli si poslechnout to kulturní bohatství, no a prostě neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického.
2: A tím reagovala na slova Petra Macinky. Když na něj totiž v sobotu návštěvníci festivalu začali pískat, tak je právě z politizace obvinil.
4: Ani za bolševika to nebylo. Za bolševika byl festival politické písně někde jinde, ale nikdy ne tady. A vy to z toho děláte teď. Vy si ničíte svůj vlastní festival.
2: Schillerová zároveň odmítla, že by akce příště mohla přijít o dotace. O tom v reakci na vypískání svých vládních kolegů mluvil ministr pro sport z motoristů Boris Šťastný.
1: No a jak ministr Macinka vysvětlil ta svá slova? Jenom připomeňme, že kromě obvinění z politizace taky lidem ve Strážnici řekl, že se zbláznili.
2: On argumentoval tím, že tam dostal pozvání jako vicepremiér a původně neplánoval vystoupit na pódiu. Promluvit se nakonec rozhodl až po vypískání Klempíře den předtím, stejně jako Schillerová řekl, že festival o státní podporu určitě nepřijde. Chování motoristů ale odsoudil v debatě na Primě třeba i předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib.
5: Vy se snažíte utlačovat lidi, kteří mají prostě jiný názor, třeba ho nějak jako projeví v momentě, kdy tam vystrčí nos ministr kultury, který bohužel je prostě krajně neoblíben s ohledem na to, co dělá, za to si můžete sami, tak vy řeknete, že prostě těm lidem budete škodit.
2: A na celou situaci reagoval i pořadatel festivalu, tedy Národní ústav lidové kultury. Ten se distancoval od všech politických projevů, které na akci zazněly.
1: V nových rozměrech folkloru Anna Millerová, díky naslyšenou.
2: Díky naslyšenou.
1: Radiožurnál 6.40.

0: Ranní radiožurnál teď o vakomiších, klokanech a velekrysách. Národní muzeum v Praze získalo totiž neobvykle rozsáhlou a velmi cenou sbírku savců z Nové Guineje. Na tropickém ostrově během své expedice před lety nazbíral zoolog František Vejmělka a nedávno jí muzeu daroval. Jedná se o 780 exemplářů, které dokumentují více než 60 druhů savců z pralesa nejvyšší hory Papui Nové Guineje.
1: Tady ten největší sud, tam je ta největší chlouba, to je ta velekrysa, kdybychom ho měl srovnat taky zhruba velikosti naší ondatry.
2: Kurátor sbírky savců Národního muzea Petr Benda právě vytahuje ze sudu jednoho z největších myšovitých hlodavců světa, Malomys istapantap.
1: Je to teda největší hlodavec vůbec té australazijské oblasti.
2: Cítíme, že to je naložené v lihu.
1: Je to v 70% roztoku alkoholu.
2: Právě velekrysu, která může vážit až 2 kg, František Vejmělka z Biologického centra Akademie věd jako první zdokumentoval v jejím přirozeném prostředí. Při expedici pro něj byla důležitá spolupráce s místními Papuánci, kteří znali terén i zvířata.
3: Já jsem od nich odkupoval i lovená zvířata, snažil jsem se je doprovázet i na nočních lovech.
2: Ve sbírce je tak od místních i několik kosterních exemplářů, například vyuzené lebky, které mají Papuánci jako posvátné předměty.
4: Takhle se můžeme podívat.
1: To byste mohla poznat.
2: Připomínáme to trošku ježuru.
1: A je to skutečně ježura. To je vlastně vyuzená lebka, která visela někde, protože oni je měli jako posvátné, zavěšené ve svých chýších.
2: Říká Petr Benda, takto rozsáhlý a cenný dar za svou kariéru nepamatuje.
1: No já jsem tady 29. rokem, takováto sbírka nikdy přijímána nebyla. Je to materiál, který nesnese srovnání.
2: Kolekce zůstane v depozitářích Národního muzea a bude sloužit pro další výzkum. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Kdo skutečně pojede, na jaké jednání a kdo je tady vlastně vedoucí? Vláda právě dnes opět probere složení české delegace na červencovém summitu NATO. Připomínáme, že minister zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů sobě musel na seznam delegace po zásahu ústavního soudu připsat prezidenta republiky Petra Pavla. A dnes se má rozhodnout, jak si v Ankaře rozdělí úkoly a my se k tomu vrátíme po 7:30. Hollywoodský herec Keanu Reeves a Praha. Právě dnes večer v Metropoli totiž vystoupí jeho kapela Dogstar, ve které hraje právě on na basketu. Kytaru. I tohle nás dnes po ránu bude ještě zajímat.
5: Kolony na D1 u Brna, ucpaná 34 za Humpolcem. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Od 212. kilometru pojedete pomalu až k Rohlence a pak zpomalíte ještě před omezením v Brně. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova čekejte kolony za dálnicí D1 a za Vystrkovem omezení projíždí se Kyvadlově. Fronty jsou tam v obou směrech. Na silnici 35 čekejte kolony v Liberci směrem na Prahu. Za stráží nad Nisou je zúžení a je to asi na 10 minut. V Praze silný provoz. Kolony nesouvislé čekejte na příjezdech do Prahy. Třeba po D8 z Ústí nad Labem se prudce brzdí už na 6. kilometru. Záhy se pak kolona opět rozjede. Pozor v Praze i na výjezdu po D8 směr Ústí. Tam v Cínovecké havarovalo osobní auto. Stojí napříč v levém pruhu a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Vlna rekordních veder pomalu končí. Studená fronta přináší na naše území nejen bouřky, od západu se začne konečně také ochlazovat. A v druhé polovině týdne se počasí uklidní a teploty se přes den ustálí na hodnotách kolem 25 stupňů. V noci budou klesat ke 12 stupňům Celsia. Až do středy budeme pod vlivem studené fronty, proto dnes i zítra čekáme místy velmi silné bouřky. Přicházejí od západu, s největší pravděpodobností se ale dostanou i na Moravu a do Slezska. Teploty dnes ještě velmi vysoké, většinou nad 30. 29 stupňů bude jen na západě našeho území. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Za 10 minut 7 s vámi pondělní ranní radiožurnál. Záchranáři ve Venezuele i 4 dny po silném zemětřesení vyprošťují z trosek živé lidi. Vůbec nejhůř zasaženou oblast, tedy pobřežní stát La Guajara, se zároveň opět daří připojovat k elektřině. Úřady zatím potvrdili nejméně 1450 mrtvých. No a na specializovaném neoficiálním webu ovšem Venezuelané hlásí asi 50 tisíc pohřešovaných lidí. S novinkami teď ve studiu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Jeden z případů vyproštění živého člověka natočili i čeští specialisté z USAR týmu, který v zasažené oblasti taky včera začal s pracemi. Na videu, které hasiči poslali, je dokonce zavalený mladý muž natolik v pořádku, že po vyproštění sám slezl ze zítky po žebříku. Z trosek mu zjevně pomohli záchranáři z Peru a Salvadoru. V tomhle směru se dařilo i francouzským a americkým záchranářům. Ze zřícené budovy vytáhli třeba otce a syna. Velmi zesláblé je vynášeli na improvizovaných látkových nosítkách směrem k sanitce.
0: No a co dělají čeští záchranáři, kteří jsou už na místě?
1: Většina týmu dorazila do Caracasu včera brzy ráno, část zatím musela z kapacitních důvodů zůstat na Curaçao. Kvůli vedrům kolem 30 stupňů se v terénu často střídají 3 týmy o 10 záchranářích se 4 psovody a statiky. Situaci na místě zhodnotil Jiří Němčík z hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
2: Situace je místy velmi nepřehledná, v určitých částech města jsou zřícené budovy, poškozené budovy, budovy, které jsou opravdu na hraně toho, jestli ještě spadnou při nějakém dotřesu.
1: Přeživší specialisté hledali pomocí dronů i psů.
0: Situace ve Venezuele, Dominik Tesár, díky, naslyšenou.
1: Pěkné ráno.

0: S vámi Radiožurnál. I dnes se ohřejeme, ale ne tak moc jako o víkendu. Podíváme se na počasí i na to minulé, i do dalších zemí světa už v příští hodině a nabídneme také aktuální zprávy. To se stane ostatně právě teď. Dobré ráno, pondělní ranní Radiožurnál vám dělá společnost.
1: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení nadějí na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Každý čtvrtý Čech si podle průzkumu myslí, že není možné svobodně mluvit o soužití s Romy. Soudní spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a britskou BBC se dál vyostřuje. Fotbalisté Kanady jsou prvními osmi finalisty mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz v Praze v Cínovecké ulici na výjezdu směr Ústí nad Labem. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky, teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36 a na Moravě a ve Slezsku 39.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda dnes projedná roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z ANO minulý týden prezidenta do delegace nezahrnul. O jeho účasti rozhodl později ústavní soud. Petr Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ji ale povede premiér. Bude to téma ranního radiožurnálu po 6:30. Čtvrtina Čechů se domnívá, že v Česku není možné svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Na přelomu dubna a května se ho zúčastnili 2000 respondentů. Dotazování prováděla agentura Median. Zároveň by Češi podle respondentů neměli problém mluvit o Romech kontroverzně. Podle analytika Akademie věd Matyáše Marka jsou výsledky výzkumu paradoxní.
4: Nám připadá, že je to vlastně o to víc to ukazuje na to, že tady existuje pořád nějaká ta stereotypizace právě jako konkrétně té romské populace. A ten spor možná není jako jenom obecně o svobodě slova, ale o nějaké hranici mezi tím, co někteří lidé považují za legitimní kritiku a etnickou nenávistí.
2: Víc si můžete přečíst na serveru i rozhlas. Soudní spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a britskou veřejnoprávní televizí BBC se dál vyostřuje. Televize chce, aby Trump předložil telefonní seznamy, kalendáře a osobní deníky z doby útoku na Kapitol před 5 lety. Trump televizi žaluje o 10 miliard dolarů za to, že před loňskými prezidentskými volbami odvysílala jeho sestříhaný projev právě z 6. ledna 2021. Televize se hájí, že Trumpovi tím nevznikla žádná újma. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu přijme od papeže Lva 14. pálium, součást slavnostního církevního oděvu. Pruh bílé vlněné látky uděluje papež tradičně na svátek svatého Petra a Pavla nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Duchovní ho nosí na krku a má připomínat jejich roli pastýře. Přibyl vnímá přijetí štoly jako zodpovědnost.
5: Mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je v užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni.
2: Přibyl pálium od papeže převezme na slavnostní bohoslužbě společně s novými arcibiskupy ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska.
6: Sport. Kanadští fotbalisté porazili na mistrovství světa 1-0 Jihoafrickou republiku, která ve skupině remizovala s Českem a na šampionátu prošli do osmifinále. V nastaveném čase rozhodl záložník Stephen Estakio, který v rozhovoru pro televizi Fox Sports připomněl, že Kanada postupem v playoff znovu posunula své historické maximum.
7: Yeah, I feel happy, but at the same time I'm very calm.
6: Ano, cítím se šťastný, ale zároveň jsem vlastně docela klidný. Odehráli jsme dobré utkání a to navzdory tomu, že Jihoafrická republika hodně držela míč a dělala nám potíže. Nám zase vycházeli přechod do útoku a standardní situace. I proto jsme první kanadský tým, který došel takhle daleko.
8: Večer českého času se na fotbalovém mistrovství světa utkají Brazílie s Japonskem a Německo s Paraguají. V úterý ráno pak Nizozemsko vyzve Maroko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna, taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 silný provoz na příjezdech do Brna, jak z Prahy, tak i z Vyškova. Delší jsou fronty z Vyškova, od 214. kilometru nesouvislá až k omezení u bratislavské dálnice. Na D1 směrem do Prahy silný provoz. Kolony čekejte i před omezením u Šmejkalky. V koloně na 28. kilometru navíc i nehoda. Dvě auta stojí v levém pruhu a brzdí se u sjezdu na chodce rady. Postojte i na silnici 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi asi 20 minut. Na silnici 35 u Liberce dvě kolony směrem na Prahu. První v Liberci před omezením za Stráží nad Nisou, další pak před omezením u Hodkovic. Tam navíc mírně změnili průjezd omezením a zdržíte se asi 15 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova dlouhá kolona popojíždí za sjezdem z dálnice D1. U Komorovic opravují vozovku fronty 20 minut z obou stran. A ucpává se i silnice 38 mezi D1 a Štoky. I tam je omezení, projíždí se Kivadlově, kolony jsou tam o něco kratší. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne v západní polovině Čech přehánky a bouřky i velmi silné, odpoledne a večer budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, pondělí u bazénu, u rybníků, na koupališti, doma s klimatizací nebo s větrákem, tak ať už jste strávili víkend kdekoliv a jakkoliv, tak věříme, že jste vlnu těch rekordních vedel v Česku zvládli ve zdraví ustát. Nové teplotní maximum padlo o víkendu hned dvakrát. Jak moc horko zaměstnávalo záchranáře a co na to říkají meteorologové a co nás čeká, probereme už za malou chvíli.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Pondělí 10 minut po 7. Hned dvakrát přepisovali meteorologové o víkendu nové teplotní rekordy a teplotní maximum. V sobotu padl rekord 40,9 stupně Celsia. No a včera se dokonce ještě o jeden stupeň zvýšil. Podrobnosti k tomu ví Anna Millerová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Nové české maximum padlo v Doksanech na Litoměřicku. Rekordní teploty pro včerejší datum ale překonaly nebo dorovnaly téměř všechny měřící stanice. A na polovině z nich dokonce nikdy nebyla vyšší teplota. Vedra zaměstnala koupaliště, prodejce klimatizací a hlavně taky záchranáře. Třeba v Moravskoslezském kraji měli od pátku asi 100 kolapsů zhorka. Další 30 lidí ošetřili kvůli dehydrataci a závratím. Dodám, že od pátku taky během veder utunulo 5 lidí.
0: No a co na víkendová vedra říkají meteorologové, jaké počasí předpovídají pro ty další dny?
1: Podle meteorologů je současná klimatická změna mimořádně rychlá. Původní maximum z roku 2012 bylo totiž překonané o 1,5 stupně. A to považují za naprosto bezprecedentní situaci. Podle Českého hydrometeorologického ústavu budou takovéto extrémy v dalších letech čím dál častější. A k tomu ještě dodám, jaké bude počasí v dalších dnech. Ta největší vedra by už měly pominout. Dnes by ještě nejvyšší teploty mohly být na východě republiky okolo 29 stupňů. Během dne se ale začnou objevovat bouřky a ochlazení.
0: Anna Millerová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: Velká vedra někomu vadí, někomu ne. Dokonce rockerům nad 80 až tak vadit nemusí. Mick Jagger, Rolling Stones právě teď. No a zítra si na tohle téma můžeme popovídat třeba s Petrem Jandou. I o tom bude ranní radiožurnál, který za 4 minuty nabídne zprávy.

0: vámi Radiožurnál. Ne všem dětem začaly prázdniny, některé školy nestihly zareagovat na vyhlášení zkráceného školního roku. Do škol, kde se bude rozdávat teprve vysvědčení, se vydáme už příští hodině ranního Radiožurnálu. Ještě jedna novinka. Už za dva dny začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Na starosti ji má Komora veterinárních lékařů. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. A hostem ranního interview 7.50 právě proto bude přímo prezidentka Komory Petra Šinová. Spojené státy a Irán se shodly na přerušení vzájemných útoků. V úterý mají jejich představitelé opět jednat v katarském Dauha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to dnes uvedl server Axios.
1: Kolony na D1 už mají kalky a utpaná 34 za Humpolcem. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na chodce Rady. Před Šmejkalkou popojíždí asi 10-minutová kolona. Navíc na 28. kilometru v té frontě se srazila dvě auta v levém pruhu. Hodně ucpaná je dnes ráno silnice 3 z Benešova na Prahu. Fronta před Mirošovicemi zabere až půl hodiny. V Praze silný provoz na příjezdech do města. Ucpává se i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech a kvůli koloně musí regulovat vjezdy do tunelu. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova nové omezení hlásíte u Komorovic. Podle našeho zpravodaje jsou kolony dlouhé.
2: Bude tady probíhat nějaká oprava, teď tady silničáři nainstalovali semafory a už od rána se tady tvoří s obou stran dlouhé kolony.
1: Je to asi na 20 minut v obou směrech, to omezení tam bude až do půlky srpna. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes se budou od západu na celé naše území rozšiřovat přehánky a bouřky. V Čechách by se mělo citelně ochladit. Nebe bude jasné až polojasné. Během dne se bude od západu zatahovat. Ráno a dopoledne se právě v západních Čechách během odpoledne a večera i na ostatním území budou tvořit lokální přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné, s přívalovými srážkami, kroupami a nárazovým větrem. Teploty se budou pohybovat ve velmi širokém rozpětí od 29 stupňů na západě a severozápadě Čech až po 39 na Moravě a ve Slezsku. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: S vámi ranní radiožurnál v 7.20. Po vlně extrémních veder by se teploty v sousedním Německu měly vrátit na úroveň, která odpovídá normálu v tomto ročním období. Ochlazení ale provází teď silné bouřky. Jedna z nich zasáhla i dopravu mezi Českem a Německem. A víc nám k tomu už poví náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Tomáši, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, to bylo už v sobotu mezi Hamburkem a Berlínem, kde zůstal stát vlak Českých drah na cestě do Prahy. Jeho cestu přerušil strom vyvrácený v bouři, který spadl na vedení ve vlaku, který mělo přes 600 lidí, taky přestala jít klimatizace, dveře se zablokovaly, museli otevřít záchranáři, kteří pak evakuovali ty nejzranitelnější, ale většina cestujících musela čekat několik hodin na odtah náhradní lokomotivou. A nebyly to jediné problémy v dopravě v Německu v souvislosti s tím extrémním počasím. Byly v posledních dnech taky uzavřené části dálnic A2 a A6, takové starší úseky, které se vlivem tepla, se na nich deformoval beton, vzdouval se a nakonec vlastně i pukal.
0: No, v Česku padl 2 dny po sobě absolutní teplotní rekord. Jak je to v Německu?
1: V Německu dokonce 3 dny po sobě, mluví o tom německá meteorologická služba, zatím v takových předběžných výsledcích. V pátek byl ještě ten absolutní rekord 41,3 stupně a včera už to bylo 41,7. Tolik naměřili meteorologové v Braniborsku u hranic s Polskem. I na tom je vidět, že se ta horká vlna postupně stěhovala na východ, jak jsme pocítili i v Česku. No a zajímavé byly v Německu i noční teploty u Budyšína, což tady taky je na východě, neklesla v noci na neděli teplota pod 29,4 stupně Celsia a to bylo dost razantní překročení dosavadního rekordu, protože dosud nejteplejší noc byla naměřena, a to je už víc než 20 let, v Porýní Falci, ale ta byla skoro o 2,5 stupně chladnější.
0: No a je na obzoru nějaký další teplotní rekord nebo spíše další vlna veder?
1: Podle meteorologa televize ARD Tima Štégra teď bezprostředně není. Teploty by se měly vrátit na úroveň, která víc odpovídá tomu, co je pro konec června dlouhodobě normální, nějakých 25-30 stupňů, ale ty výměny mas vzduchu, které navodí to ochlazení v Evropě, mají doprovázet silné bouřky i třeba za doprovodu vichru nebo krupobytí, a i to je vlna, která stejně jako horko přijde od západu a možná přináší určitou naději taky hasičům, kteří museli na několika místech Německa zasahovat proti lesním požárům. A včera kvůli tomu dokonce museli v Porýní Falci taky evakuovat jednu menší obec.
0: Tolik z Německa náš zpravodaj Tomáš Havlín, tak snad se aspoň tam ochladí. Díky, naslyšenou.
1: Díky, pěkný den.

0: máme ranní radiožurnál. Vláda by dnes měla říct, kdo povede českou delegaci na blížícím se summitu NATO v turecké Ankaře. Probereme to podrobně i v ranním radiožurnálu. Horko, bouřky, teploty byly mezi 31 až 39 stupňů Celsia. Takový bude dnešek. A co dalšího se děje, to řekneme teď ve zprávách.
1: Zprávy z domova a

0: vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, je půl osmé. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Platila kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu od pátečního odpoledne. Dál ale trvá smogová situace v Praze a ve Středočeském kraji. Lidé by měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Týká se to hlavně pacientů s chronickými dýchacími potížemi, seniorů a malých dětí. Dnes taky platí varování před silnými bouřkami. Pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. Pákistánské bezpečnostní síly provedly pozemní operaci podél hranice s Afghánistánem. Při následných úderech zabili 29 ozbrojenců z pákistánské odnože Talibánu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na představitele pákistánské vlády. Podle ministra informací operace reagovala na útoky ozbrojenců po celé zemi. Mluvčí afgánského vládnoucího hnutí Talibán bez bližších informací uvedl, že po pákistánských úderech jsou v pohraničních oblastech desítky mrtvých. Na hlavním tahu z Liberce do Polska začíná omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertolticích. Na místě je kyvadlový provoz, který řídí semafory. Omezení potrvá do října.
0: Sport.
3: První zápas play-off mistrovství světa vyhrála Kanada. Gólem v nastaveném čase porazila Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupila do osmifinále. Česká atletka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím letošním startu v diamantové lize v běhu na 400 metrů druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. Výkonem 49,37 sekundy si Manuel opět vylepšila osobní rekord. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou. Ve světových tabulkách je čtvrtá.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna a z Vyškova pojedete pomaleji v koloně od 214. kilometru až k omezení na 196. kilometru. Osobním autem je to asi na 25 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy vázne provoz taky před Šmejkalkou. Pomaleji pojedete od sjezdu na Chocerady a zdržíte se okolo 10 minut. Větší kolony hlásíte na silnici 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Úsek od sjezdu na Pišely až k dálnici D1 zabere asi 25 minut. Dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor na 14. kilometru. Dojíždí se do krátké kolony před zúžením na 15. kilometru. No a silný provoz na D11 i v protisměru, to je ranní špička před Prahou. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova dlouhé kolony popojíždějí za sjezdem z D1. U Komorovic nové omezení, semafor, delší je teď fronta směrem do Pelhřimova asi na 25 minut. Na silnici 35 u Liberce dvě kolony směrem na Prahu. První krátká a před omezením za Stráží nad Nisou a další pak před omezením u Hodkovic. Ta je o něco delší, zdržíte se na Prahu 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na českém je dnes po ránu jasno až polojasno. Na krajním severozápadě je oblačnosti o trochu více. Ojediněle se tam už vyskytly přehánky nebo bouřky. Teď aktuálně se vyskytují i v okolí Mělníka nebo Berouna. Teploty v noci klesly nejčastěji na 19 až 24 stupňů. Místy bylo dokonce jen kolem 17 stupňů. Naopak v centru Prahy neklesla teplota pod 25. Přes den pak bude od západu mraku přibývat a s nimi bude na naše území přicházet i déšť a bouřky. Ty mohou být i velmi silné. Ne. Nejprve dopoledne se objeví jen v západní polovině Čech, postupně se ale rozšíří na celé naše území. Teploty dnes v západních a severozápadních Čechách kolem 29 stupňů, jinde od 31 do 36 a na Moravě a ve Slezsku až do 39 stupňů Celsia. A podobné to bude i na horách. Nejčastěji naměříte v 1000 metrech nad mořem kolem 28 stupňů, na Šumavě 24 a v Krušných horách jen kolem 20. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno a bude to o fotbale, nikoli teď o tom světovém, ale o jedné pozoruhodné domácí hře. Sledujeme totiž stále vývoj situace kolem fotbalové Karviné. Ta stáhla své odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. A tak je jisté, že v příští sezóně bude hrát místo v první ve druhé lize. Podrobnosti Martin Charvát ze sportovní redakce. Dobré ráno.
6: Hezký den. Teď se bude řešit, který tým převezme místo Karviné v první lize, aby v ní zůstalo 16 týmů jako dosud. Ligová fotbalová asociace, která řídí nejvyšší soutěž, nabídne pozici nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. Pokud Táborsko odmítne, osloví dalšího účastníka baráže, tedy Artis Brno, a následně by došlo na Duklu Praha, která z šance ligy sestoupila. Nedělní reakce Karviné je důležitá také pro evropské poháry. V nich by totiž neměla působit přesto, že vyhrála domácí pohár. Unie evropských fotbalových asociací UEFA může ještě upravit nasazení evropských pohárů, i když už vylosovala druhé předkolo. Polepšit by si v tomto případě měli Viktoria Plzeň a Hradec Králové a do poháru by se nově mohl dostat Jablonec. Vyloučené ale není ani to, že Česko o jedno místo v pohárech bez náhrady přijde, což by znamenalo menší šanci na udržení současného koeficientu. Ten aktuální garantuje vítězi České ligy účast v hlavní soutěži Ligy mistrů.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Politická otázka zní jasně pro dnešek. Kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře? Odpovědět a rozhodnout má právě dnes vláda. Prezident Petr Pavel si totiž myslí, že by to měl být podle protokolu NATO on. Proti tomu ale veřejně vystoupili někteří členové vlády. Podrobnosti zjišťuje Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Podle Pavla je prezident vždy automaticky vedoucím delegace. Vyplývá to podle něj z pravidel aliance.
2: O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda.
1: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Detaily chce oznámit dnes po jednání vlády. Dodám, že účast prezidenta v Ankaře minulý týden nařídil kabinetu v předběžném opatření Ústavní soud. Ministerstvo zahraničí tak dostalo povinnost prezidenta akreditovat.
0: Uzávěrka akreditací byla v pátek. Víme, jestli rezort prezidenta přidal na seznam české delegace?
1: Ministerstvo i jeho šéf Petr Macinka to odmítli přímo říct. V televizi CNN Prima News jen včera potvrdil, že s rozhodnutím soudu nesouhlasí.
3: Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale předpokládá, že prezident akreditovaný je a podle vicepremiérky Aleny Schillerové z ANO musí vláda rozhodnutí ústavního soudu respektovat. Dodám, že soud sice přikázal prezidenta do delegace zařadit, neřekl ale výslovně, jakou roli bude mít. Tento mandát podle někdejšího ministra zahraničí Cyrila Svobody patří vládě.
4: Vláda dokonce může prezidentovi napsat projev, může mu schválit usnesením a řekne, tohle to, pane prezidente, přečtete, nic víc neřeknete, protože my schvalujeme mandát.
1: Na závěr dodám, že vláda začne jednat v 11 hodin dopoledne a naši reportéři budou samozřejmě u toho.
0: Anna Millerová, díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Tak aspoň trochu toho deště v ranním radiožurnálu, byť byl v rytmu samba a byla to kapela Burma Jones, ale dnes bychom se měli dočkat i toho opravdového. Předpověď počasí za chvíli a pak ranní interview o nové centrální evidenci psů. Dobré ráno, ve 7:45. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu převezme od papeže Lva 14. pálium. Tak to je součást liturgického oděvu, která se nosí kolem krku. Papež pálium uděluje nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. České Budějovice právě dnes začnou prodávat kola ze ztrát a nálezů. Je jich celkem 90 a každý si je může odpoledne prohlédnout ve skladu v bývalých Žižkových kasárnách a cena má být víceméně symbolická.
1: Omezení na Hradecké dálnici taky na 34 u Humpolce. Na D11 z Hradce Králové směrem do Prahy menší kolony na 15. kilometru v obou směrech. Ve směru do Prahy silný provoz a ve směru z Prahy do Hradce zúžení na 15. kilometru. Zdržíte se do 10 minut. Pozor na příjezdu do Prahy po D1. Na 5. kilometru za Průhonicemi stojí v levém pruhu odtahovka s naloženým autem. Je tam fronta od Pražského okruhu. Na okruhu ve směru z D1 na letiště silný provoz a kolony před sjezdem na Ořech. Musí i regulovat vjezdy do tunelu a zastavíte u sjezdu na Vestec. A teď do Brna silný provoz na příjezdech do města, třeba po D1 ve směru z Vyškova. Tam zastavíte na 211. kilometru, kolona se pak rozhýbe a jede pomaleji až k omezení u D2. A připomínáme ucpanou 34 za Humpolcem směr Pelhřimov u Komorovic omezení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čekají velmi silné bouřky, před kterými varuje i Český hydrometeorologický ústav. Objeví se nejprve na západě Čech a postupně se rozšíří na celé naše území. Připravit se musíme na přívalový déšť, místy může napršet až 50 mm srážek. V bouřkách se objeví i kroupy, které mohou být někde větší než 2 cm a také v nich bude zesilovat vítr. Jeho nárazy budou dosahovat rychlosti od 70 do 90 km v hodině. Jinak bude nebe jasné až polojasné, které se bude během dne od západu zatahovat a teploty se budou pohybovat ve velmi širokém intervalu. Od 29 stupňů na západě po 39 na východě našeho území. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál, jedna důležitá informace od našeho dopravního zpravodaje. Dálnice D1 z Prahy ve směru na Brno. Pozor na 5. kilometru na D1 ve středním a levém pruhu za čerpací stanicí Orlen leží hliníkový žebřík, je to velmi nebezpečné. Ještě jednou 5. kilometr D1 ve směru na Brno. Začíná nová povinnost pro majitele psů. Zaregistrovat se musí do nové centrální evidence psů a ta začne fungovat ve středu. Jednotný registr bude provozovat Komora veterinárních lékařů a spustí se více než 6 let po zavedení povinného čipování psů. Naším hostem je teď prezidentka komory Petra Šinová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak víme, tak v Česku už funguje registrů několik. Proč tedy vzniká ten nový?
1: Ten nový registr má za cíl sjednotit všechny informace o všech psech chovaných na území České republiky, což se doposud nedařilo. A dalším důvodem je snadnější dohledatelnost ztracených psů, také schraňování informací o provedené vakcinaci na vzteklinu a samozřejmě potřebujeme jakýmsi způsobem detekovat, kteří lidé produkují štěňata v České republice.
0: Jak bude takový zápis psa a jeho majitele do registru vypadat? Ano, všichni majitelé psů a chovatele za vámi do ordinací musí přijít hned ve středu 1. července, to asi nepůjde.
1: Určitě ne. Naším cílem je samozřejmě zajišťovat nadále preventivní a léčebnou činnost. Proto je nastaveno, že chovatel vlastně má provést ten zápis při nejbližší vakcinaci na vzteklinu nebo na nejbližší návštěvě veterinárního lékaře z jiného důvodu.
0: A ten zápis je zdarma nebo se za něj musí zaplatit?
1: Tak veterinární lékař má se zápisem spojenou ztrátu času. Ono to není úplně snadné vypsat všechny informace, takže je tam poplatek prakticky za úkon toho zápisu pro veterinárního lékaře.
0: Náš server i rozhlas zjistil, že v systému je jakási bezpečnostní díra, tedy že psa půjde zaregistrovat na někoho jiného než na pravého majitele. Jak je tohle možné?
1: Bohužel veterinární lékař nemůže ztotožnit chovatele. Takže nejsme policie, nejsme úřady, proto je v zákoně dáno, že za správnost údajů odpovídá chovatel. Hmm.
0: A když už tedy mám psa registrovaného v nějakém, v tom jiném registru, je nutné ho z těchto registrů odhlásit a nejsou tedy už potom zbytečné?
1: V žádném případě není nutné psa odhlašovat. Ty registry samozřejmě, jejich relevance bude nižší. Nicméně stále může mít chovatel zaevidovaného psa ve více registrech. Mm-hmm.
0: Jaké všechny informace o psech v databázi tedy budou?
1: O psech shromažďujeme informace. Především o čipu, dále o věku, dále vlastně plemeno, barva, zároveň i místo chovu psa, tam, kde jej vlastně chovatel má. To jsou asi takové úplně nejzákladnější informace a samozřejmě informace o očkování proti vzteklině.
0: To znamená, že s každou návštěvou psa u veterináře bude muset veterinář tedy aktualizovat tyto záznamy?
1: Ano, jde o to, abychom věděli, které zvíře je v imunitě proti vzteklině v případě, že zatoulaný pes někoho pokouše, přečte se čip a okamžitě víme, zda tam ta vakcinace proběhla.
0: A budou tam také nějaké informace o majiteli, respektive chovateli psa?
1: O chovateli informace v té databázi jsou čerpány z registru osob. Jedná se tedy o jméno, příjmení, datum narození a případně o adresu. Mm-hmm.
0: A víme, jak vysoká pokuta hrozí majitelům, kteří psa do této databáze zapsat nenechají?
1: Nejvyšší možná pokuta, kterou ukládá zákon, je pro fyzické osoby až do výše 50 tisíc, pro právnické osoby až do výše 30 tisíc korun.
0: A je vůbec možné psa nezaregistrovat v případě, že tedy přijdeme se psem na očkování k veterináři? To bude asi automatický proces?
1: Není to automatický proces, protože potřebujeme součinnost chovatele a je to nastaveno tak, že chovatel aktivně požádá veterinárního lékaře o zápis. Mm-hmm.
0: A pokud tento majitel nepožádá nebo chovatel veterináře o zápis, který má být tedy povinný, tak veterinář potom musí nahlásit, že tento majitel a tento pes nebyli do registru na vlastní žádost zaneseni?
1: Tady tuto ohlašovací povinnost veterinární lékař nemá, nicméně i veterinární lékař podléhá kontrolám ze strany krajské veterinární správy a pokud tato nalezne v našich záznamech, že chovatel odmítl registraci, může s ním samozřejmě zajistit nebo spustit nějaké řízení. Hmm.
0: A ještě prosím stručně, pokud si někdo plánuje pořídit štěně, zaregistrovat ho bude muset původní majitel nebo ten nový?
1: Budou muset oba, já apeluju na všechny, kteří si chtějí pořídit pejska, narozeného po 1.7. tohoto roku, aby vyžadovali po prodávajícím jakousi informaci, náhled do centrální evidence psů, zda tam to štěně uvedeno je. Další vlastně zápis, respektive přepis psa, provede nový majitel, ten kupující při nejbližší vakcinaci na vzteklinu.
0: Tak děkujeme za vysvětlení, snad už tedy víme vše, tak přejeme veterinářům, aby součinnost chovatelů a majitelů byla vždy příkladná a ten registr začal fungovat tak, jak je naplánováno. Naším hostem teď byla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová. Mluvili jsme tedy o nové povinnosti o centrální evidenci psů, která začíná fungovat už tuto středu. Děkujeme za váš čas, ať se daří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál za 4 minuty 8 a další zprávy.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innoji, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Dobré ráno, teď je 8 hodin. A zprávy připravila Tereza Tomášková.
2: Vláda projedná roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Ve Venezuele během víkendu zachránili z trosek po zemětřesení nejméně 33 přeživších. V úvodním dni Wimbledonu nastoupí 6 českých tenistů, včetně Karolíny Muchové. Na silnici 34 u Humpolce směrem do Pelhřimova brzdí provoz nové omezení u Komorovic. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky, teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36 a na Moravě a ve Slezsku 39.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda dnes projedná roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet ho do delegace původně nezařadil. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že se prezident má summitu zúčastnit. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů rozhodnutí opakovaně kritizoval. V televizi CNN Prima News pak řekl, že ho sice respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
2: Podle prezidenta Petra Pavla by podle protokolu NATO měl delegaci vést on. Z trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i 2 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit taky otce se synem. Na místě pomáhají i Češi ze specializovaného USAR týmu. V nejvíc zasažené oblasti La Guaira jsou podle světa desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Pohřešovaných jsou 10 000, potvrzených obětí 1450. V pražském Sasazu dnes vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let. Po 20-leté pauze se znovu dala dohromady v roce 2022 a o 2 roky později poprvé koncertovala v Česku na festivalu Rock for People.
5: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k ním připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Hablová, Radiožurnál.
1: Sport. Na jihozápadě Londýna začne v poledne tenisový Wimbledon. Úvodní den se na travnatém Grand Slamu představí 6 českých singlistů. V zahajovacích zápasech nastoupí Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. O pár hodin později půjde na kurt ke svému duelu Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zacharovová z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburgu a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
6: Docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý, tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála.
1: Odpoledne vstoupí do Wimbledonu taky Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siňaková.
3: Zelená vlna známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 za Prahou a kolona u Liberce na 35. Na dálnici D1 dejte pozor na výjezdu z Prahy směr Brno. Na 5,5 kilometru za benzinkou leží v pravém pruhu zbytky žebříku. Na hranici pak stojí několik aut, která na to najela. Jeden řidič se to teď snaží uklidit, tak pozor na to, brzdí se. A komplikace na stejném místě i ve směru z Brna do Prahy. Na 5. kilometru za Průhonicemi stojí v levém pruhu nepojízdná odtahovka s naloženým autem a je tam menší kolona od Pražského okruhu. Na okruhu ve směru z D1 na letiště hustý provoz před sjezdem na Ořech. Musí i regulovat vjezdy do tunelu a zastavíte u sjezdu na Vestec. No pozor, utpává se i výjezd z Prahy k letiště po silnici 7. Je to kvůli opravám u letiště a fronta je na 15 minut z Evropské ulice. Dálnice D11, výjezd z Prahy do Hradce Králové. Na 15. kilometru zúžení, silničáři jsou tam v pravém pruhu a zdržíte se asi 10 minut. No a připomínáme velmi ucpanou silnici 34 z Humpolce na Pelhřimov. U Komorovic nové omezení jede se kyvadlově, fronty dlouhé v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti a už dopoledne se v západní polovině Čech můžou objevit přehánky a bouřky i velmi silné. Odpoledne a večer budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku bude 39. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Krátce po 8. hodině, ano, i dnes v některých školách ještě zvoní a žáci se ještě učí, protože ne všude stihli školní rok ukončit tak, jak se rozhodlo na poslední chvíli. Do škol, kde se ještě učí, se vydáme i v ranním radiožurnálu a také se ohledneme za rekordně horkým týdnem, který je za námi a počasí by se konečně mělo změnit. Čekáme bouřky, také se ochladí, i když to ochlazení je spíše mnohdy kosmetické až relativní, a tak se na to počasí podíváme raději podrobněji, ať víte, co vás čeká. Dobré jitro.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Kdyby to bylo po 8. pondělí, po víkendu se přepisovalo 41,9 stupně Celsia. Ano, tak to je ten nový absolutní teplotní rekord pro Českou republiku. Platí od neděle a naměřili ho v Doksanech na Litoměřicku. Taková vedra už nás teď nečekají a detaily o počasí má kolegyně Marcela Hálová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, dnes už absolutní teplotní rekord pravděpodobně zůstane. Nejvyšší teploty by neměly překročit 40, i když i dnes se k ní na Moravě a ve Slezsku přiblíží. Tam totiž může teplota vyšplhat až k 39 stupňům.
0: Na západě našeho území už ale bude chladněji, je to tak?
1: Ano, je to tak, tam by maxima neměla přesáhnout 29 stupňů, i to je ale stále ještě velmi vysoká teplota. A dnes a také zítra musíme počítat se silnými bouřkami. Počasí se začne uklidňovat v polovině týdne a od čtvrtka už nás čeká slunečno s teplotami kolem letních 25 stupňů.
0: No, máme za sebou i velmi horké noci, místy neklesla teplota pod 25 stupňů Celsia. Vyspíme se konečně v příjemnějších teplotách.
1: Ano, i noční a ranní teploty budou postupně klesat a ke konci tohoto týdne se v noci a po ránu dočkáme i osvěžujících teplot kolem 12 stupňů.
0: Takže nakonec ta teplotní rozmezí dnes jsou 29 až 39 stupňů Celsia. Ať budete, kde budete, ať je vám krásně předpověď počasí. Pro nás i dnes po ránu chystá Marcela Hálová. Už víme, jak bude. Díky za to a naslyšenou.
1: A přeji krásný den.
0: 10 minut po 8.

0: Radiožurnály 8.15. Každý čtvrtý Čech si myslí, že o soužití s Romy se nemůže svobodně mluvit. Takový je výsledek výzkumu projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. A my se tomu podrobně věnujeme na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Začíná Wimbledon a do nejslavnějšího Grand Slamu zasáhne úvodní den hned 6 českých tenistů. Jako první v poledne nastoupí Darja Vidmanová v souboji s favoritkou Američankou Pegulovou a také Dalibor Svrčina, který se utká s Američanem Tienem. Přímo na kurtech máme také reportéra Jaroslava Plašila a tak se o dění budete dozvídat i ve vstupech ve vysílání Radiožurnálu.
1: Omezení na hradecké dálnici za Prahou a ucpaná silnice u Humpolce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za Prahou. Na 15. kilometru je zúžení a postojíte až čtvrt hodiny v koloně. Na D1 vázne provoz mimo jiné na příjezdu do Prahy z Brna. Na 5. kilometru za Průhonicemi stojí v levém pruhu nepojízdná odtahovka s naloženým autem. Zpomalte u sjezdu na Velké Popovice. Na silnice 35 z Liberce na Turnov se ucpává před Hodkovicemi v obou směrech. Delší je kolona směrem na Prahu asi na čtvrt hodiny. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova připomínáme kolony za dálnicí D1. Mezi Komorovicemi a Ončovicemi nové omezení budou až do půlky srpna opravovat vozovku. Delší je teď kolona směrem do Pelhřimova asi na půl hodiny. A ucpává se i 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Za Štoky semafor, tam je kolona kratší do 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Dnes se začne počasí na našem území měnit. Po velmi horkých dnech téměř bez srážek se dočkáme přeháněk. Místy i bouřek v západních Čechách se také ochladí. Nebe ještě převážně jasné až polojasné. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti a smraky přijdou na naše území i dešťové kapky. Místy to budou jen přehánky, které ale budou zesilovat na bouřky. Teploty nejčastěji mezi 31 až 36 stupni, na severozápadě a západě jen kolem 29, naopak na Moravě a ve Slezsku až 35 stupňů. Na horách to bude podobné, na hřebenech Krušných hor kolem 20. Šumava nabídne na vrcholcích 24 stupňů. Jinde v 1000 metrech na horách naměříte kolem 28 stupňů Celsia. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: I went for you. I went for you. I've known you all my life. I met you back when we were kids before the second grade.

0: S vámi Radiožurnál. Prázdniny se odsouvají, škola pokračuje. Ano, ředitelé mohli požádat ministerstvo školství o výjimku a neukončit školu v pátek. Žádost odůvodnili například tím, že měli i na poslední červnové dny dopředu naplánované akce a nemohli už je prostě zrušit. Je to případ třeba také taneční konzervatoře v Brně, kde teď máme reportérku Alenu Hesovou. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Studenti se ve škole v Brně Severu teprve začínají scházet. Dnes jim ta krátká výuka s předáním vysvědčení začne v 9 hodin. V pátek by jim totiž učitelé vysvědčení předat nestihli. Dlouho dopředu měla konzervatoř naplánovaný absolventský koncert, který odstartoval v 19 hodin v Mahenově divadle v centru města. V pátek na něj dorazil se svým vystoupením třeba i tým tanečníků z maďarské školy. No a celý ten pátek všichni v divadle nacvičovali, měli zkoušky, což bylo i k tomu horku velmi náročné. Navíc před koncertem by ani skupina absolventů nemohla podmínky ukončení studia splnit, protože součástí jejich hodnocení po 8 letech strávených na konzervatoři bylo právě jejich páteční vystoupení. Během něj předvedli společné i solové choreografie, no a učitelé potom museli v sobotu přijít do školy a rychle tanečníkům ty jejich diplomy dotisknout.
0: Reportérka Alena Hesová se přihlásila z taneční konzervatoře v Brně, kde dnes tedy studenti a studentky dostávají vysvědčení, no a školní rok končí teprve dnes taky třeba gymnazistům v Uherském Hradišti. Tam je reportérka Tereza Chrastinová. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Páteční ukončení školního roku tady vůbec nepřipadalo v úvahu, protože škola měla dlouhodobě naplánované zahraniční kurzy, například ve Francii, Anglii, Rakousku, Německu, Chorvatsku nebo Polsku. Až do včerejška na nich bylo společně s učiteli vyjetých asi 300 studentů. Podle ředitele gymnázia nešlo kurzy na poslední chvíli přeložit a aby měla škola zajištěnou právní odpovědnost za všechny žáky i zaměstnance, požádala o prodloužení školního roku až do dnešního dne, tedy do pondělí. Vysvědčení tak téměř 800 žáků přebere až dneska a taky kolem 9. hodiny pedagogický sbor ještě čeká na školení o hrozbách internetu. Až pak pro všechny začnou letní prázdniny. Mimochodem, Uherskohradišťské gymnázium bylo jedinou školou zřizovanou Zlínským krajem, které o posunutí konce školního roku žádala.
0: Tolik tedy Tereza Chrastinová. Terezo, díky, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Ne všude tedy začaly prázdniny, tak ale po dnešku, respektive po zítřku, začnou určitě. S vámi Radiožurnál i na cestách. Pozor na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. Na 5,5 kilometru stojí nepojízdný odtahový vůz naloženým nepojízdným autem v levém pruhu. Kolony od 15. kilometru od sjezdu na Velké Popovice a bude to tady ještě nějaký čas určitě váznout. Šťastnou cestu.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech máte otázky?
0: Festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Oslavte s námi jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Letos od 3. do 11. července. Filmy, setkání s tvůrci, besedy i atraktivní prostor Kviv TV Park. Je nespočet důvodů být u toho. Pořadatelem festivalu je Film Service Festival Karlovy Vary.
4: Je 8:30. A jsou tu další zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala nové vrtulníky. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz, které rezort vynaložil na letecké.

0: hasičskou službu. Lehké vrtulníky měly sloužit k zajištění nepřetržité pohotovosti pátrací a záchranné služby. Další dva stroje pak měla letecká služba policie využívat k přepravování speciálních jednotek. Podle zjištění NKÚ je taky v havarijním stavu hangár na hlavní základně letecké služby v Praze. Vyjádření ministerstva vnitra zjišťujeme. Spojené státy a Írán se shodly na přerušení vzájemných útoků. Dnes se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli před 11 dny. V poslední době ale údery obnovili kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsali. Rozcházeli se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv. Hygienici vyhlásili zákaz koupání u Podolska na Orlické přehradě. Koncentrace sinic a vodního květu tam výrazně překračují limity a koupání je zdraví nebezpečné. Zákaz platí do odvolání. Kvalita vody se zhoršuje i jinde. Vysoké koncentrace škodlivých sinic naměřili třeba ve vodárenské nádrži Křižanovice v Pardubickém kraji. Hodnoty stoupají i v přehradě Seč, kterou lidé využívají k rekreaci. Sport. Fotbalisté Kanady jako první na mistrovství světa postoupili do osmifinále, potom co porazili Jihoafrickou republiku 1-0. O postupu rozhodl gólem v nastaveném čase záložník Estakio. Playoff pokračuje večer, zápasy Brazílie s Japonskem a Německa s Paraguají a zítra ráno českého času se pak utká Nizozemsko s Marokem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 před Prahou a kolony u Humpolce na silnici 34. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna vázne provoz. Pomaleji pojedete od 15. kilometru až na 5. Za průhonicemi tam stojí v levém pruhu nepojízdná odtahovka s naloženým autem a zdržíte se v úseku 10 až 15 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony mezi sjezdy na Úvaly a Lysou nad Labem. Na 15. kilometru zabrali silničáři jeden pruh a zdržíte se okolo 10 minut. Pozor, krátká kolona je tam na D11 směrem do Prahy. Popojíždí v okolí 14. kilometru a brzdí se prudce. V Praze pak dlouhé fronty hlásíte stále na Štěrboholské spojce od Hradecké dálnice až na Lanový most. Okruh se ucpává i ve směru z D1 na letiště, a to před sjezdem na Ořech. Musí kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelu a zastavíte u sjezdu na Vestec. Pozor, ucpaný je i výjezd z Prahy směr letiště. Kolona je tam od Evropské ulice až k terminálu, má je to asi na čtvrt hodiny. Připomínáme velmi ucpanou silnici 34 z Humpolce na Pelhřimov. Mezi Komorovicemi a Ončovicemi nové omezení, postojíte až půl hodiny obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Po velmi horkém a suchém týdnu, ve kterém padaly teplotní rekordy, včera večer dorazily na naše území bouřky. Zatím se vyskytly jen v Čechách, už se v nich ale objevily i kroupy. To se stalo například v Hartmanicích na Šumavě a se silnými bouřkami musíme počítat i dnes. Nejprve teď po ránu a dopoledne se mohou vyskytovat opět v západních Čechách. Postupně se budou tvořit i jinde. Doprovázet je budou kroupy, které mohou být dokonce větší než 2 cm. Také silný nárazový vítr o rychlosti až kolem 90 km. V hodině a připravit se musíme i na přívalové srážky. Místy může napršet až 50 mm vody. S bouřkami musíme počítat až do středy. Ve čtvrtek už se budou na našem území vyskytovat jen dešťové přehánky a postupně budou i ty ustávat. S teplotami to bude podobné. V první polovině tohoto týdne bude ještě hlavně na východě našeho území horko s teplotami nad 35 stupni. V druhé polovině už nás nečekají tropické teploty, ale běžné letní kolem 25 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu převezne pálium, což je součást slavnostního oděvu, kterou papež uděluje takzvaným metropolitům. Podrobnosti ví Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
5: Dobrý den. Pálium je pruh tence tkané bílé látky, která se nosí kolem krku a symbolizuje roli pastýře. je z ovčí vlny a má připomínat ovci, kterou si pastýř nese na ramenou. Nosí ji pouze papež a arcibiskupové metropolité, tedy ti, kteří stojí v čele církevních provincií, jako je ta česká a moravská. V tuhle chvíli tedy pálium v Česku nosí jen olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, i když tedy nosí se pouze při bohoslužbách. Přibyl, který je arcibiskupem od února, pálium z rukou papeže převezme na slavnostní mši společně s arcibiskupy například ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska. Převzetí látky pražský arcibiskup podle svých slov vnímá jako veliký závazek.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Rozhodla druhá minuta nastavení. Kanaďané dali Jihoafričanům gól. Vyhráli 1-0 a postoupili do osmifinále fotbalového mistrovství světa. No a dnes se představí Brazilci a nebo další favorité Němci. Budeme to sledovat a teď to probereme i v předstihu s naším hostem Josefem Hušbauerem, bývalým reprezentantem a čtyřnásobným mistrem ligy. Dobré ráno přejeme.
1: Hezké ráno.
0: Nejprve tedy ještě k Čechům. Kapitán Ladislav Krejčí po příletu z neúspěšného šampionátu přečetl prohlášení. Zmínil podle něj nutnost zahraničních expertů. K tomu se, řekněme, skepticky poté vyjádřil manažer reprezentace Pavel Nedvěd. Podle vás, co se musí změnit, pokud to tedy dokážeme říct jenom pár větami?
1: Tak pár větama, tak určitě něco se změnit musí. Věděli jsme to všichni, že to představení, které jsme tam předvedli, bylo vlastně jedno z nejhorších těch týmů, co tam je. A samozřejmě těch expertů je mraky, každý na to má jiný názor, ale bojíme se o tom už hrozně dlouho a já si myslím, že prostě je to tak. Měli bychom se zaměřit na ten vývoj, který je důležitý kolem těch 12-16 let a samozřejmě chtělo by to, aby jsme se učili z toho zahraničí, no, kde vidíme, že tam to funguje a bohužel asi vidět, že tady těch expertů nebo těch lidí, který jsou profíci, nemáme tolik, takže bylo by dobré se podívat i jinde a začít od začátku.
0: Otázka, která možná v tuto chvíli inspirací, nebo které jste mě inspiroval, vy, zda by měl být tedy Miroslav Koubek i nadále koučem národního týmu? On má teď předložit analýzu šampionátu?
1: No, tak samozřejmě to, za mě to byl určitě velký neúspěch. Celkově jakoby ta hra, ale celkově i ta komunikace ven si myslím, že nebyla dobrá. Víme, že pan Koubek je výborný trenér, ale už je to z těch starších trenérů, který má zažitý něco jiného. Myslím si, že národňáku by určitě slušel nějaký mladší trenér, který by se do toho opřel a který by měl nějakou vizi. Samozřejmě asi teďkon složitý najít nějakého českého trenéra, který by to vzal, nebo který ho máme. Za mě určitě, kdyby byla nějaká šance si vzít nějakého zahraničního trenéra, který by měl nějakou vizi, měl by nějakou představu, samozřejmě by to netrvalo za rok, za dva, že bychom hráli euro, to určitě ne, určitě to chce čas, ale za mě určitě by to chtělo určitě změnit hodně věcí.
0: Tolik tedy v ranním radiožurnálu bývalý reprezentant a čtyřnásobný mistr ligy Josef Hušbauer, se kterým jsme probrali aktuální fotbal. Díky za to a naslyšenou.
1: Jo, mějte se.
0: A ještě jednou připomínám, že v 7 hodin večer českého času začne další utkání Brazílie, Japonsko. To bude ve 22:30, potom Německo vyzve Paraguay a v noci na zítřek ve 3 hodiny začne zápas Nizozemsko-Maroko. Ještě připomenu, že všechny duely nabídneme na radiožurnálu v živých vstupech, no a kompletní přímé přenosy najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A pokud byste chtěli ještě více sportu, tak připomínám také existenci našeho digitálního speciálu Radiožurnál Sport. S vámi teď Radiožurnál, za 4 minuty bude 8:45. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Radiožurnál je 8.45. Vláda dnes opět probere složení české delegace na červnovém summitu NATO. Připomínáme, že ministr zahraničí Macinka z motoristů musel na seznam delegace po zásahu ústavního soudu připsat prezidenta Petra Pavla. A dnes se má rozhodnout také, jak si v Ankaře všichni rozdělí úkoly. Jednání kabinetu budou samozřejmě sledovat naši reportéři. Kanadský herec Keanu Reeves vystoupí v Praze. Je totiž mimo jiné také basketaristou rockové skupiny Dogstar a v Česku už před 2 lety zahájil také festival Rock for People.
1: A nebezpečí na D1 u Holubic a ucpaná silnice 35 u Liberce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova teď velmi opatrně před sjezdem na Holubice. Na 211. kilometru stojí 2 osobní auta u středových svodidel. Auta tam vybočují z levého pruhu doprava. No a potom je dál kolona nesouvislá až k omezení u bratislavské dálnice. Silnice 35 z Liberce na Turnov ucpaná před Hodkovicemi v obou směrech. Delší kolona směrem na Prahu na 15 až 20 minut od Rádelského mlýna. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova připomínáme půlhodinové kolony za dálnicí D1 mezi Komorovicemi a Ončovicemi nové omezení. Budou tam až do půlky srpna a projíždí se Kyvadlově. Ucpaná je i 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Za Štoky semafor, tam je kolona kratší do 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Vlna rekordních veder pomalu končí. Studená fronta přináší na naše území nejen bouřky. Od západu se začne konečně ochlazovat. A v druhé polovině týdne se počasí uklidní a teploty se přes den ustálí na hodnotách kolem 25 stupňů. V noci budou klesat ke 12 stupňům Celsia. Až do středy budeme pod vlivem studené fronty. Proto dnes i zítra čekáme místy velmi silné bouřky. Přicházejí od západu. S největší pravděpodobností se dostanou i na Moravu a do Slezska. Teploty dnes ještě velmi vysoké, většinou nad 30. 29 stupňů bude jen na západě našeho území. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné pondělí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 8.50, pondělní ranní radiožurnál, Karlovarský filmový festival. Tak ten začíná už tento pátek a my tradičně chystáme rozsáhlé vysílání odsud. Přehlídka patří vůbec k nejstarším na světě. Teď se v našem týdenním seriálu díky rozhlasovému archivu můžeme přenést do let, kdy do Karlových Varů znovu začali jezdit, tedy kromě delegací ze socialistických zemí, také filmaři ze západu. Například z Itálie anebo i z Francie.
1: Prestižní Ačkovou kategorii měl Karlovarský filmový festival od roku 1957. Tehdy se také prolomily ideologické bariéry a diváci mohli vidět i to, co se točí na západě.
2: Přibýval jsem i filmů francouzských, dokonce i Kabiriny nocí Federico Felliniho se byly uvedeny, nebo Sedmá pečeť Ingvara Bergmana.
1: Vypočítával kronikář Květoslav Kroča. Prestižní označení kategorii A přineslo 10. ročník festivalu i do ulic. Nově vytvořená značka propagovala přehlídku na skleničkách i porcelánu, na kolonádách a v letním kině se objevila festivalová výzdoba s osvětlením, ve dvou hotelech fungovala tisková střediska a festival měl na dobu přehlídky i svou vlastní poštu, to pro telefonní a dálnopisný kontakt se zahraničím. Festival zahájil v roce 1957 film režiséra Karla Steklého Dobrý voják Švejk s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
3: Netvařte se tak blbě!
4: Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Já jsem ouřední blb.
5: Nemáte sirky?
4: Poslušně hlásím, že nemám.
5: Jak to, že nemáte sirky?
4: Každý pořádný voják má mít sirky, aby si mohl připálit. Voják, který nemá sirky, je... Co je? Je bez sirek.
1: Diváci mohli v zrekonstruovaném letním kině poprvé v tehdejším Československu vidět širokouhlý film na parabolickém plátně. Promítat se na něm začalo o festivalu i v noci a v nedalekém Gejzír parku tak vyrostlo i první stanové městečko. Ubytovalo se v něm skoro 2000 lidí. Noc ve stanu na vojenském lůžku stála 7 korun. Přátelskou atmosférou si lázeňské město získalo diváky i filmaře už dávno. V roce 1964 to osobně mohl potvrdit i zakladatel herecké dynastie Henry Fonda. Takhle uvolněná byla jeho tisková konference.
6: Almost ashamed to have to admit, I was in a picture called Sex and the Single Girl.
7: A ke druhému filmu se skoro stydím přiznat. Hrál jsem ve filmu, který se jmenoval Sex a svobodná dívka.
1: Líbilo se tu i italské hvězdě Claudii Kardinálové, která při návštěvě porcelánky žonglovala s talířem na hůlce a takhle odpovídala novinářům.
8: Bohužel je pravda, že jsem toho z Československa mnoho neviděla, ale všechno jsem viděla z malého letadla. Cesta to byla velmi, velmi příjemná. Moc jsem toužila přijet do Karlových Varů. Doufám, že zítra ráno budu mít možnost něco vidět. Bohužel, ale nemám na to víc než pár hodin.
1: A co viděli v roce 1964 na festivalu diváci? Z českých filmů to byla i parodie na kovbojky Limonádový Joe aneb Koňská opera a první český filmový muzikál Starci na chmelu.
9: Ten příběh, který uvidíte, a co tak divně začíná,
1: z Karlových Varů, Lenka Šumová, Radiožurnál. Come here.

0: máme Radiožurnál, než začne ten dopolední. Důležitá informace, hasiči v Brně zasahují u požáru v sociálním zařízení v ulici Kociánka, vyhlásili druhý stupeň poplachu, k požáru jich míří desítky. Počítejte tady s komplikacemi. A počítejte s tím, že dopolední Radiožurnál už za chvíli s Janem Pokorným a jeho hosty. Vítej, Honzo.
1: Dobré dopoledne, těmi hosty budou Tomáš Vizovský, kastelán Státního hradu a zámku Bečov, který už je na svém místě, ne tedy v Bečově na Teplou, ale tady ve studiu. Co mě na něm pobavilo, tedy, že nám přivezl až z Bečova mísu hlávkového salátu. Tak možná při písničkách budeme chroupat, což bude se zájmem sledovat i šéf Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk, ale ta řeč nebude o salátu, ale o tekutém pokladu, o vínech, která se našly v Bečově na Teplou a jejich hodnota je dnes vyčíslena na 100 milionů korun.
0: Už je někdo ochutnal?
1: Jo.
2: Antivirus. Pořad Radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
3: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
3: Antivirus.
2: Pořad Radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
3: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
3: V pondělí po 11:30 na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: Tady je Radiožurnál, 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Hasiči v Brně zasahují u požáru v sociálním zařízení v ulici Kociánka. Čtvrtina Čechů si podle průzkumu myslí, že nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Fotbalový tým Karviné stáhl odvolání proti vyloučení z šance ligy. Kolona popojíždí na silnici 35 z Liberce na Turnov před Hodkovicemi. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky, teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Brněnští hasiči zasahují u požáru v domově seniorů v ulici Kociánka. Objekt evakuovali. Podle mluvčího Jaroslava Mikošky na místě nejsou zranění. Požár mají pod kontrolou. Další podrobnosti zjišťujeme. Čtvrtina Čechů si myslí, že nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukázal to projekt Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 lidí, kterých se ptala agentura Median. Součástí byl i experiment, ve kterém respondenti hodnotili kontroverzní výrok, popisuje analytik Akademie věd Matyáš Marek.
6: Ten kontroverzní výrok je konkrétně, že Romové se nechtějí přizpůsobit a zneužívají výhod sociálního systému. Ptali jsme se na to, jestli si myslí, že lidé, kteří s tímhletím výrokem souhlasí, by byli ochotní říct ho veřejně. Na jedné straně to obecné téma soužití s Romy je vnímané jako citlivé, ale na druhé straně ten jako konkrétní kontroverzní výrok o Romech už je považován za veřejně vyslovitelný.
5: Podle Marka jsou výsledky paradoxní a poukazují na přetrvávající stereotypy a předpojatost společnosti vůči Romům. Kompletní výsledky výzkumu jsou na serveru i rozhlas. Soudní spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a britskou veřejnoprávní televizí BBC se dál vyostřuje. Televize chce, aby Trump předložil telefonní seznamy, kalendáře a osobní deníky z doby útoku na Kapitol před 5 lety. Trump televizi žaluje o odškodné za to, že před loňskými prezidentskými volbami odvysílala jeho sestříhaný projev právě z 6. ledna 2021. Televize se hájí, že Trumpovi tím nevznikla žádná újma.
7: Žalobu za 10 miliard dolarů v přepočtu přes 200 miliard korun podal Donald Trump v loni na podzim kvůli tomu, jak televize BBC sestříhala jeho projev. Televize se omluvila, odškodnění ale nenabídla. Její právníci teď argumentují, že Trump újmu neutrpěl, protože prezidentské volby vyhrál a Floridu získal s 13-bodovým náskokem. Trumpův tábor dosud nepředložil žádné dokumenty. BBC naopak přes 45 tisíc. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Sport.
0: Fotbalisté Kanady jako první tým na letošním mistrovství světa postoupil do osmifinále. Na úvod playoff porazil gólem v nastaveném čase Jihoafrickou republiku 1-0. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z šance ligy. Ligová fotbalová asociace teď nabídne místo po Karviné druholigovým klubům, nejprve Táborsku, pak Artisu Brno a následně Dukle Praha. Judista Lukáš Krpálek skončil třetí na Grand Prix v čínském Qingdao. V kategorii nad 100 kg vyhrál 3 ze 4 zápasů. Výsledek z turnaje se Krpálkovi započítává do olympijské kvalifikace,
8: která sice teda bude dlouhá, bude náročná, ale já myslím, že začátek se vyvedl skvěle. Pěkný příděl bodů, tímhle tím to nekončí. Olympijská kvalifikace potrvá 2 roky. Bude potřeba, aby se takhle dařilo i prostě na dalších turnajích.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 v Brně a v Praze nehoda na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 se chvilku zdržíte na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Kolona se táhne od 203. kilometru až k omezení u D2 a je to asi na 15 minut. Silnice 35 z Liberce na Turnov stále ucpaná před Hodkovicemi v obou směrech. Další je tam kolona směrem do Prahy na 15 až 20 minut po pojíždí od Rádelského mlýna. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova připomínáme až půlhodinové kolony za dálnicí D1. Mezi Komorovicemi a Ončovicemi nové omezení projíždí se kyvadlově. Ucpává se taky silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Za Štoky semafor a tam je kolona do 15 minut. A teď do Prahy Štěrboholská spojka směr Barandovský most. U nájezdu z Počernic v levém pruhu stojí 2 auta po nehodě. Kolona od Černého mostu zpomalila. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte silný provoz. Před sjezdem na Ořech se tvoří kolona, musí i regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se až půl hodiny osobním autem. No a pokud míříte i dál směrem na letiště, tak tam je pak ještě 1 kolona z Prahy k letišti asi na 10 minut před omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, na západě můžou být už dopoledne přehánky a bouřky, i velmi silné. Odpoledne a večer je čekáme i jinde. Teploty na západě 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho hosté.
1: Dobré dopoledne v 9 hodin a 6 minut. Byl to pátek 1. května tohoto roku, kdy návštěvníci na Bečově se mohli podívat poprvé do hradní kaple, kde na jaře roku 1945 vévoda Jindřich Bofor Spontán zakopal svůj největší poklad, relikviář svatého Maura. A do díry k relikviáři tehdy přidal i hradní vinotéku, protože doufal, že se pro ty poklady ještě jednou vrátí, nevrátil. A možná i díky tomu se našly lahve vína, jejich cena se dnes odhaduje na 100 milionů korun. Tomáš Vizovský, kastelán státního hradu a zámku Bečov, je naším hostem. Dobrý den.
10: Hezký dobrý den.
1: A po jeho levici sedí Roman Vaněk, šéf Pražského kulinářského institutu. Dobrý den, Romane.
11: Dobrý den, zdravím.
1: Jak ty jsi se k tomu dostal, k tomu tekutému pokladu? No, to jsi zacítil až tady v Praze?
11: Ne, tohle je vlastně celý mystérium, protože a mnoho náhod, který nás tady s Tomášem dali dohromady. Byl to vlastně ředitel PUPu Jindra Kraus, který nás dal dohromady a z původní naší schůzky, která byla plánovaná hodinu, že nás Tomáš, nebo 2 hodiny, že nás Tomáš mě a ženu provede po Bečově tenkrát, tak skončila obrovská láska dvou bláznů do historie a dvou lidí posedlých životem, jak říká moje žena. A dali jsme se dohromady a začali jsme si povídat, až to skončilo vlastně tím, že mě Tomáš přizval k tomu, že jsem byl členem téhle skupiny úžasný, který vyzvedli právě ten poklad v té Francii.
1: Pane kastelane, my se o té cestě těch nádherných vín, starých vín, budeme bavit za chvíli, ale jenom to mi řekněte, nemůže se jim teď v tom vedru něco stát?
10: Tak tuto chvíli jsou vlastně v hradním depozitáři, kde je stále klima, které monitorujeme, a vzhledem k tomu, že ta vína vlastně na ten sklep jsou zvyklá, tak můžu 100% garantovat, že jsou v pořádku.
1: Vzpomenete si, jak jste vy sám přišel na to, že tam ta vína jsou? Bylo to, když jste tenkrát nastoupil do funkce a oni vám řekli, že tam jsou nějaká vína, ale nesmíte o tom mluvit?
10: K tomu se váže docela hezká historka. Bylo to o tom, že když jsem na Bečov nastoupil coby kastelán, tak se musela dělat rozsáhlá předávací inventura. Protokolárně se muselo převzít vlastně veškerý inventář zámku, gobelíny, obrazy, komody, ale také třeba služební auto, sekačka a další věci. A když to všechno skončilo, tak tehdejší ředitel mě právě zavedl ještě do sklepa správní budovy, kde máme zároveň kanceláře i byt. A řekl mi, že to jsou ta vína, která neopustili Bečov, na rozdíl od relikviáře, který se dostal vlastně ještě tu noc do Prahy, a že teda to nesmím nikomu říkat a že jednou nebo dvakrát do roka tam mám zapálit jedné knoty. A protože jsem opravdu začínal Bečově vlastně v době, kdy vlastně relikviář se zrestaurovaný vrátil v roce 2002 a bylo tam spoustu práce jak s provozem, tak tam také bylo ještě asi 17 neskódovaných staveb a další provozní záležitosti, tak jsem na to maličko pozapomněl. Poté jsem si teda rozpomenul, že mám takovýhle úkol, pořídil jsem si jedné knuty, drogery, akorát jsem si nepřečetl vlastně příbalový leták, takže jsem dal takovou dvojnásobnou dávku, zapálil jsem to a málem jsem se z toho sklepa nevypotácel.
1: Takhle to taky chodí ve sklepě s takhle slavným a historicky cenným vínem. Jak říkal kastelán Tomáš Vizovský, s ním a s Romanem Vaňkem si budeme povídat zase za chvíli.
3: Host Radiožurnálu.

0: Hosté radiožurnálu Tomáš Vizovský, kastelán Státního hradu a zámku Bečov, šéf Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk. Tomáš Vizovský, on se psal 5. listopad roku 1985, kdy tehdejší kriminalista František Mariška našel s kolegy pod podlahou hradní kaple navštívení Panny Marie ukrytý poklad, relikviář svatého Maura. A pak i ta vína, to našel taky on?
1: Ano, oba dva poklady byly ukryté na stejném místě, právě pod tu zmiňovanou podlahou hradní kaple, kam její vévoda Beaufort Spontain ukryl patrně po té, co si udělal analýzu, že na konci války vlastně projíždět povozem se zlatou truhlou a s vínem koněkem by asi nebylo velmi šťastné, takže do tohoto improvizovaného ukrytu vlastně tyto dva skvosty ukryl.
0: Co ten Františka Mariška původně hledal, František Mariška?
1: Ono to bylo celé tak, že vlastně federální kriminální ústředna, která vlastně se podílela na vypátrání relikviáře, tak měla jenom kuse informace. Šlo vlastně o státní obchod, kdy vlastně Denny Douglas, americký obchodník, rok předtím na československé velvyslanectví ve Vídni zašel a nabídl státu nevídaný obchod, že vlastně koupí památku, která nemá vztah k československým státním dějinám. Také se vlastně se snažil získat důvěru tím, že řekl, že tenhle ten předmět pochází z kosmopolitního šlechtického rodu a také, že by měl být 150 km od Norimberka. Takže takhle to vlastně celé začalo a vašim posluchačům bych doporučil ten příběh si doposlouchat u nás v expozici, která je mimochodem také klimatizována, takže teď je tam naprosto báječně.
0: A tak příští víkend i u vás bude kolem 20 stupňů, ale děkujeme za pozvání. On vlastně celý ten náš dnešní rozhovor bude tak trochu pozvánka k procházce a k prohlédnutí si té skvělé expozice těch toho státního zámku, toho hradu, který je taky otevřený. Romane Vaňku, kdyby ty jsi dostal do ruky takhle stará vína, co bys jako první dělal?
2: No já jsem měl tu obrovskou kliku, Honzo, že jsem je v ruce měl.
0: Aha.
2: A já jsem přesvědčený, že takovýhle příběh už se nebude v mém životě opakovat, jo? Že to je vlastně takový dárek můj osobní a splněný klukovský sen. Hele, já jsem sběratel a já mám přes 18 000 kulinářských předmětů ve sbírkách a chystám nějaký muzeum konečně kolem tohle a to je, co bych s nima dělal. No, vrátil bych je zpátky a modlil se za to, že se nám podaří na Bečově postavit vlastně tu expozici pro lidi z celého světa. Rozhodně bych je neotevřel to.
0: No, oni tak trochu otevřeli, přitom je neotevřeli, ano, když pravdu, vědci ano. Zkoumali, jak se to vlastně dělá, aby se to víno nepoškodilo. Tohle a zjistilo se, že je pitelné, že je živé.
2: No, jednak vlastně došlo tady k přechutnání těles těch vín, několika vybraných vín, tuším v roce 2017, ano, v roce 2017, kdy se vlastně metodou koravin, což je takový vinařský zázrak, vlastně speciální jehla, kterou se napíchne korek a pod speciálním plynem se vlastně přes korek vytáhne požadované množství vína a tak ho lze ochutnat. A k tomuhle se mu došlo k tomu, že teda některý vína, protože ty etikety dneska nejsou prakticky k přečtení, tak některý se podařilo rekognoskovat a k tomu právě došlo to doporučení, jak je nechat je překorkovat. Překorkování lahví vlastně bylo celosvětově naprosto normální, je to proces, kdy se musí přímo ve vinařství, že přímo ve vinařství dojde teda k analýze těch vín, vytáhnou se starý korky, že jo, protože korek je živý materiál, přes který to víno může dýchat a to daný vinařství, ten daný sklep světový, jak říkám, určí, jestli je ještě možné ho překorkovat a tudíž mu prodloužit vlastně trvanlivost na dalších 25-30 let. No a tam se stal první průšvih, protože Asie podvedla, nebo v Asii lidi podvedli několikrát velký sklepy a nechali si překorkovat fejky. No a vinaři z Francie řekli a dost.
3: A to se týkalo i vinařství Château d'Yquem?
2: A to se týkalo právě Château d'Yquem, odkud část těchto bečovských vín pochází. No načež se nakonec podařilo úplnýma zázrakama a právě
3: to vinařství 10 let mlčelo, jenom připomínám.
2: No jasně, a právě díky Jindrovi Krausovi z Pupu se podařil zázrak a vinaři řekli, tak jo, přivezte to, ale jestliže to bude fake, my ty lahve zničíme. Tak zní vlastně pravidlo, jo. A teď se jednalo vlastně to asi spíš řekne Tomáš a teďko stát říkal, no ty jo, přece nám nezničej lahve, ale za ten risk to stálo, jako ty vína byly evidentní, že jsou šatorykem, no a ono se to celý povedlo.
3: Tak Tomáš doplní?
1: Tak já možná doplním to, že soubor selských vín koňaků tvoří vlastně památkově chráněný celek a statutem je vlastně to víno nejblíže kladrubskému koni, čili je to vlastně podobné v tom, že to víno je živé a zároveň je památkou.
3: Statutem je podobné kladrubskému koni. Ano. Ale pak pozor, pak jsem četl experty, kteří říkají, že ta hodnota tohoto vína, objevivšího se tedy Bečově, tak je souměřitelná se šampaňským z Titaniku.
2: No, to je vlastně pravda. Nádherný a tohle to právě je, že tam odvezeš lahve k překorkování a nikdo neví vlastně, jestli je to pravda, než to potvrdí vlastně to samotné vinařství, že jo?
3: Ono to vinařství tam má ty původní vzorky.
2: Ano, má. Ale tam se zkoumá opravdu mnoho detailů, o kterých vlastně vůbec lidé běžní nevědí. Tam je mnoho příležitostí, jak z toho udělat fake. Je to jak vlastně občanka česká, když jí chceš sfalšovat. A sranda je, že tam se vlastně odvážilo víno, flaška za 30 000 korun. A jakmile se přiváželo zpátky, tak to bylo rázem 800 000 korun za lahev, rozumíš? Čili tohle je vlastně ten nádherný příběh, který gastronomie tvoří.
3: On ten sklepmistr z výše jmenovaného vinařství Château d'Yquem, které je tedy nedaleko Bordeaux, ano. Tak on se jmenuje El Cavant a on říká, zpočátku máte vůni terciárních aromat, jako houby a laníž. Pak se rychle objeví ovocné vůně, pomerančová kůra nebo sušené meruňky. Pak vnímáte koření, šafrán, muškátový oříšek z kořici a rychle se vám objeví aromat cedrového dřeva, kadidla, kávy nebo kaká. Tak pane Kastalen, takhle se degustuje.
2: Ne, Tony je fantastický člověk, mladý člověk a obrovsky schopný. Já mluvím o sklepmistrovi Château d'Yquem a obrovský entuziasta a taky myslím, že člověk posedlý životem. Mám radost, že to byl.
3: Pane Kastalen, ještě se tam dá u vás něco najít?
1: No, vypadá to, že už jsme asi u cíle všech možných objevů. Mí kolegové si dokonce někdy zimě dělají legraci a říkají, že si ty objevy vymýšlíme, kromě vlastně zlatého relikviáře, tekutého pokladu, Hitlerova stolu, diamantové korunky, souboru mincí, které se našly za hradem a další věci, ale pro nás asi největší poklad je právě ten samotný areál, který opravdu na svoje objevení teprve čekal, protože po válce nebyl zpřístupněn a nám se to podařilo právě toho zmiňovaného 1. května otevřít jako celek veřejnosti.
3: No a vy jako archeolog, jako kastelán, když jste se zabýval tímhle objevem tekutého pokladu, stal se z vás trochu vinař?
1: Tak já jsem původem z Plzně, takže spíš tíhnu k pivu.
2: To chtěl říct, ano.
1: Ale samozřejmě ten fenomen dokáže zaujmout, trufám si tvrdit, že skoro každého. Pro mě bylo asi nejzajímavější to, že na úplně samém začátku, když jsme se snažili získat odbornou pomoc různých českých institucí, tak jsme byli vlastně vraceni na začátek, že nic takového tady být nemůže a že kdyby to bylo, tak by o tom věděli. Trošičku to připomínalo i tu situaci právě s pátráním po relikviáři, kdy kriminalisté obcházeli vlastně historické ústavy a paměťová instituce a ptali se, jestli nechybí státu nějaký předmět, za který je americký obchodník vlastně připraven zaplatit 250 000 dolarů a ty schodně uváděli, že ne, že by to samozřejmě oni jako odborníci věděli. Takže s tím vínem se to vlastně zopakovalo po 40 letech.
3: Ono je fantastické, že vlastně když to zkoumali ve Francii, tak to šlo i do laboratoře, protože ta schoda musí být 100% v mnoha ukazatelích. Mnoha.
2: Tam není ta, jak jsem říkal, tam nejde jenom o vlastně o víno jako takové, ale korky mají určitý parametry, láhve mají určitý parametry a vím si, že tohle jsou láhve z roku 1892-1896, čili byly i foukaný určitým způsobem, že byla to ruční práce de facto. Tak etikety, ty jsou obrovsky zajímavý. Značky na hrdle těch láhví. Tam je, jak říkám, tam je mnoho detailů, které se zkoumají.
3: Tam je zajímavé i to, že vlastně nedá se svítit, ale za ta léta toho vína tam ubyde, aniž by ho někdo pil. Takže oni ano. Potom ve Francii dělali ze tří lahví ano. Třeba dvě plné.
2: Správně, oni to víno vlastně doplnějí naprosto odborným způsobem, protože se skutečně jedná o celosvětovou raritu. Má to naprosto přesný procesy, který se dodržují a řekni Frantíkům, že neumějí jako se chovat k vínu, to je nesmysl, pochopitelně. Čili tohle se skutečně dodržuje a vlastně Bůh zaplať, že se to dodržuje.
3: Posloucháte Radiožurnál. Hosty Radiožurnálu jsou kastelán Státního hradu a zámku Bečov Tomáš Vizovský, který nám sem přivezl tu mísu hlávkového salátu. Proč? Děkujeme.
1: Tak byl to takový spontánní nápad. Přemýšlel jsem, co dovést z venkova do rozpálené Prahy. A tak mě napadlo vzít sebou vlastně ledový salát.
2: Zámecký ledový salát, jo.
3: Trefil jste se. Po zprávách po 9:30 budeme v rozhovoru s oběma hosty Radiožurnálu pokračovat.

0: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
1: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
0: Wimbledon na Radiožurnálu.
1: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
0: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
1: Wimbledon na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Hasiči dostali pod kontrolu požár v domově pro seniory v Brněnské ulici Kociánka. Oheň se rozšířil z rozvodny. Kouř se dostal až do ubytovací části. Hasiči teď objekt odvětrávají. Radiožurnálu to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Při požáru se nikdo nezranil. Záchranáři na místě ale preventivně vyšetřují evakuované seniory. Dnešní noc byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na sociálních sítích to napsal Český hydrometeorologický úřad. Třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů. Na většině území byly noční teploty mezi 24 a 19 stupni. I dnešní den bude extrémně horko, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Tam naměří až 39 stupňů.

0: stupňů. Naopak na západě Čech bude 29. Od západu přijdou přehánky a bouřky, můžou být i velmi silné. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu přijal běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Řekl mu, že Čína podporuje Bělorusko v ochraně jeho národní suverenity, nezávislosti a územní celistvosti. Lukašenkovi podporu vyjádřil v době zvýšeného napětí mezi Běloruskem a Ukrajinou. Podle Kyjeva se totiž ruský prezident Vladimir Putin snaží přimět Bělorusko k větší podpoře ruské války proti Ukrajině. Moskva i Minsk to popírají. V Praze začalo omezení na křižovatce Aviatická od dálnice D7. Od dopoledne tam silničáři zavřeli jeden pruh a můžou se tak tvořit kolony. Důvodem omezení je pokračující rekonstrukce křížení, kterou ředitelství silnic a dálnic zahájilo na konci dubna. Nové omezení potrvá do 10. srpna. Ve směru z Prahy do Slaného zůstane silnice průjezdná ve dvou pruzích. Celá rekonstrukce křižovatky Aviatická má skončit příští rok v září.
1: Sport.
0: Fotbalisté Kanady jako první na mistrovství světa postupují do osmifinále. Porazili Jihoafrickou republiku 1-0. Playoff pokračuje večer, zápasy Brazílie s Japonskem a Německa s Paraguají. Ráno českého času se pak utká Nizozemsko s Marokem. Britská tenistka Emma Raducanová se na poslední chvíli odhlásila z Wimbledonu. Důvodem je únavová zlomenina pravé nohy. Šampionka US Open z roku 2021 měla v prvním kole odpoledne nastoupit proti Ružičové z Chorvatska. V úvodním dnu travnatého Grand Slamu se představí 6 českých zástupců ve dvouhře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u letiště a nehoda na hradecké dálnici za Prahou. Na dálnici D7, jak jsme slyšeli ve zprávách, nové zúžení na příjezdu do Prahy od Kladna a Slaného. V souvislosti s opravami u letiště se teď pojede pouze jedním pruhem ve směru do Prahy. Teď to začalo a už je tam kolona asi na 10 minut. Silný provoz kolony čekejte na sedmičce i v opačném směru z Prahy na Chomutov. Na druhém kilometru dálnice havaroval motorkář. Na místě hasiči projíždí se pouze levým pruhem. Kolony čekejte i na dálnici D11 za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru narazila dodávka do kamionu, na místo jedou hasiči. Dálnice špatně průjezdná a kolona zpomalí. Silnice 35 z Liberce na Turnov ucpaná před Hodkovicemi. Kolona je tam hlavně na Prahu asi na 10 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova připomínáme až půlhodinové kolony za dálnicí D1 za Komrovicemi. Nové omezení a projíždí se Kyvadlově. Ještě do Brna dejte pozor na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Ostrava. Na 210. kilometru silničáři dojíždí se do krátké kolony u sjezdu na Slavkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, na západě můžou být už dopoledne přehánky a bouřky i velmi silné. Odpoledne a večer je čekáme i jinde. Teploty na západě 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje Jan Pokorný a jeho hosté.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: O záchraně takzvaného tekutého pokladu si povídáme na Radiožurnálu s Tomášem Vizovským, kastelánem Státního hradu a zámku Bečov a šéfem Pražského kulinářského institutu Romanem Vaňkem. Pane kastaláne, proč ta kontrola toho vína, ověření jeho pravosti byla tak jako obestřena tajemství? On Roman už na začátku říkal, že celé je to takové mysteriózní. Proč to bylo takové utajené?
1: Utajené to bylo z toho důvodu, že když jsme tam to víno do Francie vezli a když jsme ho potom vlastně přiváželi zpátky, tak jeden z důvodů zajištění bezpečnosti bylo právě utajení jako takové.
0: To znamenalo, že pár lidí, 5, 10 vědělo, co se děje?
1: Přesně tak. Vlastně celá ta cesta tam i zpátky byla pečlivě připravována, koncipována. Dokonce jsme se zúčastňovali také takového kurzu bezpečné jízdy. Muselo se vytvořit...
0: Kurz bezpečné jízdy s vínem, tak se jmenuje ten kurz?
1: Dá se to tak nazvat, ale to víno bylo v kufru, nikoli v žilách, ale chtěl jsem spíš říct, že nás vlastně celou tu dobu doprovázela vlastně řada bezpečnostních opatření a také jsme vlastně museli vytvořit celou řadu právních dokumentů, speciální pojištění a mít i kontakty na záchytná místa, kdyby se nám cokoliv stalo, ať už s autem nebo něco nepředloženého. Takže to připomínalo to opravdu jako docela dobrodružnou výpravu.
0: Romane, je dobře, že takový skvost nenapadlo nikoho prodat? A nebo to možná někoho napadlo?
2: No, samozřejmě, vždyť je to součást gastronomické kultury národa. Samozřejmě, že ano, ale a musím ti říct, že už jsem dostal dva zcela seriózní dotazy, kde se to bude dát koupit.
0: Fakt?
2: Jo, tak jasně.
0: To máš asi solventní kamarády.
2: No jo, mám, ale jo, takhle to je.
0: Když bychom se vrátili k těm tehdejším majitelům zámku, co to bylo za rodinu Beaufort Spontán?
1: Jednalo se, nebo respektive stále se jedná o rodinu vlastně belgických vévodů, která přišla z území dnešní Belgie a Francie do území Rakouska a Uherska právě po Velké francouzské revoluci a vybrali si vlastně za své nové rodové sídlo právě Bečov na Teplou.
0: A oni vědí, co se dělo s tím tekutým pokladem a neprojevili zájem se toho nějak zúčastnit?
1: A my s nima komunikujeme. Podařilo se vlastně navázat zhruba tak 15 let zpátky docela dobré vztahy. Vzájemně si vyměňujeme informace, archivní dokumenty a oni také byli pozváni na slavnostní vernisáž obnovené vévodské jídelny.
0: Posloucháte Radiožurnál. V povídání nejenom o ceném víně budeme pokračovat za chvíli.

0: Tomáš Vizovský, kastelán státního hradu a zámku Bečov a šéf Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk. Romane, když už jsme jen tak krátce probrali Jindřicha Beaufort Spontána, ono je nějaké jídlo, beaufortská polévka?
1: Ano, je.
0: Co to je?
1: No, když jsme vlastně začali s Tomášem povídání naše a tak já si říkal, poslouchej Tome, já se podívám, já musím něco z Bečova mít ve sbírkách a protože sbírám mimo jiné jídelní lísky šlechty, tak jsem narazil na jídelní lístek z roku 1898, císařský z Hofburku a první, co tam bylo, byla potáž à la Beaufort, což je, no takže jsem zajásal, poslal jsem to do Bečova Tomášovi a začal jsem vlastně pátrat po tom, co
0: se
1: je.
0: Do toho dává.
1: A opět zase další mysterium, protože objevit čistou definici téhle polívky je nesmírně složitý a já mám pocit, že to ani nelze. Každopádně potáž à la Beaufort byla hustá polévka na zvěřinovém základu, do který vlastně se přidávalo po každý trošičku něco jiného. Každopádně tam byl zajíc a mnoho vlastně dalších zvěřinových vložek a takový knedlíčky zvěřinový. Byla to vlastně nobles nebo luxusní polévka, kterou se hostili významní hosté. Pak jsem přišel na to, že ne, protože existoval půst, že jo, v gastronomii, takže když bylo potřeba pozvat důležitého hosta, zrovna to padlo na pátek nebo na půst jako takovej, tak existuje ještě Beaufort polévka na rybí bázi. A pak jsem ještě zjistil, že existuje technika Beaufort. Nicméně se nám podařilo zázrakem udělat to, že právě toho 1. června, kdy docházelo k vernisáži těchto z těch vín, tak díky i mým přátelům a mým archivům a archivářům Jaromírovi Tlustýmu se podařilo udělat recept, za kterým stojím a který bude 99% s jistotou tahle ta beaufortská polévka a kluci v Pupu, Luboš Buzák a novej geniální šéf kuchař Pupu Josef Pindur mě jí pomohli uvařit. Takže skutečně existuje po x desítkách, no vlastně po stovce let možná znova reinkarnovaná potáž à la Beaufort.
0: A teď otázka na pana kastelána. Co bude s těmi cennými lahvemi dál u vás v Bečově? Budou k vidění, budou součástí toho prohlídkového okruhu?
2: A toto je přesně náš cíl. A my jsme chtěli vlastně v Bečově vytvořit novou zážitkovou expozici, která v té levé části, které přezdíváme svatyně, bude prezentovat právě tady tu historickou kolekci vín a koňaků. A v té pravé části pak vytvořit jakousi workshopovou místnost s možností se vlastně během výkladu a během prohlídky věnovat etiketě 19. století, chutím, vůním a dalším věcem.
0: Jaký je další potenciál zámku a hradu Bečov, zejména gastronomický, si řekneme za chvíli.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktualita z hradecké dálnice. D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové je za Prahou neprůjezdná. Na 13. kilometru zasahují hasiči u vážné nehody dodávky do kamionu. Teď provoz zastavili směrem do Hradce. Kolona na dálnici D11 už je dlouhá, nehýbe se. Z Prahy, z Černého mostu teď na dálnici nenajíždějte. Nedá se to pak obět. Poslední sjezd před nehodou na 8. kilometru je zavřený kvůli opravě. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A ještě chvíli budeme debatovat o takzvaném tekutém pokladu, který je na zámku a hradě Bečov. Tomáš Vizovský, tamní kastelán a šéf Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk. Jaký má ten objekt ještě gastronomický potenciál, který je třeba akcelerovaný i tímhletím skvostným nálezem?
3: Naprosto obrovský, fenomenální, celosvětový, protože jestliže se podaří skutečně ten záměr vytvořit a získají se peníze na to, aby ta expozice na Bečově vznikla těch vín, tak...
2: Na to je potřeba 8,5 milionu korun zhruba?
3: Na to jsou potřeba peníze a je potřeba to udělat co nejrychleji, aby ty vína nestrádaly. Ale hlavně, ty sám znáš svět vína a tohle je obrovská příležitost pro celou Českou republiku, protože v Turánu se začnou jezdit se dívat na takovouhle fenomenální sbírku lidí z celého světa. Ono je vždycky těžký sehnat peníze, ale tohle, co se prostě téhle zemi obrovsky vrátí. A já jsem si vzal do hlavy, a Tomáš mi to dovolil, protože nebyli vlastně, gastronomicky Bečov nikdy nebyl pořádně zmapovaný, tak jsem se pustil vlastně do odkrývání stolování, stolničení a hostin a gastronomie vůbec zámku Bečov, protože Bečov fungoval jako jakýsi politický hub, kde se scházeli všichni a Beaufort Spontaneové byli velmi vlivný rod, který to dotáhli hodně, hodně vysoko za císaře pána, za Rakouska a jsou rozlezlí vlastně po celém světě. A ty hostiny 100% stojí za to zmapovat a snad se tam podaří opravdu udělat docela zajímavou historickou, faktickou kulinářskou expozici. No.
2: Co na to řekne kastelán, když použiju cimrmanovské, ale chodili mu tam lidi?
4: Tak my jsme samozřejmě velice rádi, protože cítíme jakýsi vnitřní dluh právě to období, které následovalo po druhé světové válce, kdy hrad a zámek Bečov přes nesporné kvality jak exteriéru, tak interiéru, tak nebyl vybrán mezi ty zpřístupňované hrady a zámky. Nestal se Hlubokou, nestal se Velharticemi, ale máme teď vlastně velikánský úkol tu návštěvnost dohnat. No a jak někdy říkáme, aura funguje, stále se daří vlastně nalézat nové a nové pobídky k tomu, aby návštěvníci k nám na zámek a hrad Bečově na teplo dorazili.
2: Byste asi už pochopil, že Roman Vaněk, když se rozjede, tak ho málo co zastaví.
3: No Tomáš je taky, jo, pozor.
2: Víte, že chce točit nějaký film?
4: Ano, vím a dokonce jsme měli možnost vlastně natáčet první záběry i na cestě do Chateau Dickem.
2: Jaký to bude film, Romane?
3: Tohle je jeden z těch mých šílených životních nápadů, protože gastronomii miluju a svět vína znám. Dělal jsem ho i profesionálně, tak vím, jak obrovský potenciál vlastně ten bečovský vinej poklad má a napadlo mě o tom udělat dokument, ale protože dokumentu vůbec nerozumím, tak zase to bylo mysteriózní schoda náhod. Já jsem volal Klárce Formanovi a Petrovi Formanovi, ať jestli to Klárka se mnou napíše ten scénář k tomu, nebo ho vytvoříme a on říká, no ne, to a Petr Forman říká, ne, to musíš za Mírou Jankem, jako, když se mu to bude líbit, tak to bude skvělý. A Míra Janek je světový pojem. Formát, to je prostě pojem, no a tak mi padla brada, spadl jsem na krovky, zavolal jsem Mírovi Jankovi a vlastně po dvou měsících se mě ho podařilo ukecat, to je člověk, který ví, jestli to potenciál má nebo ne, no a shodou okolností jsme na začátku příprav dokumentárního filmu velkého o pokladu bečovským vinným.
2: Tak se na ten film těšíme a děkuji vám oběma, že jste vážili cestu do Radiožurnálu. Roman to měl blíž, anž to je Pražák, dál to měl Tomáš Vizovský, kastelán Státního hradu a zámku Bečov, tak moc si toho vážíme, že jste přijel a děkujeme za ten ledový salát.
4: Mějte hezký den.
2: Bude se hodit, Romane, měj se hezké,
3: ať se daří. Děkuju, naschledanou.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: A taky v 10 dopoledne je s vámi Radiožurnál. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Hasiči v Brně už mají pod kontrolou požár v domově pro seniory Kociánka. Spojené státy a Irán se podle serveru Axios shodli na přerušení vzájemných útoků. Na úvod Wimbledonu nastoupí 6 českých tenistů. Dálnice D11 je za Prahou směrem do Hradce Králové po nehodě neprůjezdná. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky, teploty na západě 29 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasiči zasahují v domově pro seniory v brněnské ulici Kociánka. 24 klientů museli evakuovat. Nikdo není zraněný. Na místě je reportérka Aneška Hlávková.
4: Hasiči už na místě zásah ukončují a odjíždějí. Všech 24 evakuovaných klientů už se vrátilo zpět do budovy. Tu museli ráno opustit kvůli kouři. Mluvčí jihomoravských záchranářů Michála Botová potvrdila, že se nikdo nezranil. Příčinou byl požár elektrické rozvodny. Podle odhadů bude škoda asi do 1 000 000 korun. Hasiči v celé budově taky odpojili proud a ještě řeší, jestli po ukončení zásahu bude možné elektřinu zapojit znovu pro celou budovu. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
3: Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala nové vrtulníky. Při kontrole na ministerstvu vnitra to zjistil nejvyšší kontrolní úřad. Lehké vrtulníky měly sloužit k zajištění 24-hodinové pohotovosti, pátrací a záchranné služby. Další dva stroje pak měla letecká služba policie využívat k přepravování speciálních jednotek. Rezort tak podle mluvčí úřadu Hany Kadečkové nesplnil cíl, který prezentoval hned v několika koncepcích.
5: Kontrola NKÚ ukázala, že ještě v prosinci 2025 ministerstvo vnitra, pod které letecká služba spadá, tyto vrtulníky nemělo k dispozici. Kontrola dále ukázala, že hangár na hlavní základně letecké služby v Praze je již 20 let v havarijním stavu.
3: Ministerstvo vnitra se vůči výtkám ohradilo. Hangár chce zmodernizovat do roku 2029 a nesouhlasí ani s kritikou ohledně vrtulníků. Spojené státy a Irán se shodly na přerušení vzájemných útoků. Dnes se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli před 11 dny. V poslední době ale údery obnovili kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsaly. Rozcházeli se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv. Vedení Maletína na Šumpersku by mělo zabránit stavbě dalších větrných elektráren na území obce. Rozhodli o tom obyvatelé v místním referendu. Uvedl to dnes starosta Miroslav Flášar ze strany Zelených. Soukromý investor chtěl v katastru obce postavit celkem 3 větrníky.
6: Sport. Na mistrovství světa ve fotbale začaly vyřazovací boje. Kanada na úvod porazila Jihoafrickou republiku 1-0. Večer českého času se utká Brazílie s Japonskem, potom Německo s Paraguají a Nizozemsko s Marokem. Na Radiožurnálu uslyšíte ze všech zápasů reportážní vstupy. 6 českých tenistů se postupně představí v programu úvodního dne Wimbledonu. Nejslavnější grandslamový turnaj začíná v poledne českého času.
7: V zahajovacích zápasech se Daria Viďmanová a Dalibor Svrčina pokusí zaskočit nasazené americké favority Pegulovou a Tiena. Vítězka přípravného turné v Bad Homburku Karolína Muchová se později odpoledne utká s ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková s američankou Sterncovou a Kateřina Siňáková s číňankou Cheng. Program na centrálním dvorci otevře podle tradice obhájce titulu Ital Sinner. Zítra pak loňská vítězka ženské dvouhry Polka Švionteková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Zelená vlna.
8: známe lepší cestu.
9: Zavřená hradecká dálnice za Prahou a komplikace na dálnici D7 u letiště. Dálnice D11 je neprůjezdná za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru zasahují záchranáři u vážné nehody dodávky s kamionem. Teď je provoz zastavený směrem do Hradce. Na dálnici z Prahy z Černého mostu nenajíždějte, nedá se pak už sjet, na 8. kilometru je ten sjezd zavřený. Na dálnici D7 čekejte kolony u Prahy u sjezdu na letiště v obou směrech. Ve směru do Prahy zúžení a z Prahy je ten sjezd na letiště ucpaný. Zdržíte se v obou směrech 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu vázne provoz ve směru z D1 na letiště. Před sjezdem na Ořech občas musí i zavřít tunely kvůli regulaci dopravy a zdržíte se až půl hodiny. Silnice 35 z Liberce na Turnov ucpaná před Hodkovicemi. Je tam omezení, další je kolona směrem na Prahu asi na 10 minut. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova připomínáme dlouhé kolony za dálnicí D1. A mezi Komorovicemi a Ončovicemi nové omezení jede se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, od západu přibývání oblačnosti a na západě můžou být už dopoledne přehánky a bouřky i velmi silné. Odpoledne a večer se pak objeví i jinde. Teploty na západě 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39. Tolik zprávy. Začíná dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
2: Mezi událostmi, které spadají právě pod 29. červen, mě zaujalo zahájení prodeje vůbec prvního iPhoneu. Psal se rok 2007 a kalifornská společnost Apple poslala na trh historicky první model, zatím jen ve Spojených státech. Po důkladné reklamní masáži veřejnosti se Apple podařilo vytvořit opravdovou hysterii a mít tento telefon tehdy patřilo k prestižní otázce bytí či nebytí. Teď je 10 hodin a 6 minut, posloucháte dopolední Radiožurnál, tak vám přeju pohodové dopoledne.
8: Dopolední Radiožurnál
1: a Vojtěch Bydrman.

0: Od středy 1. července začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Spustí ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psa do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace hrozí chovatelům a majitelům pokuty od 50 do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďkon je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách takzvaných psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Evanescence v pondělním dopoledním radiožurnálu, který posloucháte přesně ve 10:45. A teď dopravní zpravodajství, to připravuje Bohuslav Beneš.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A máme zprávy z hradecké dálnice na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Na 13. kilometru likvidují následky vážné nehody dodávky a kamionu. Dálnice byla chvíli zavřená, teď už směrem do Hradce pouštějí auta alespoň jedním pruhem. Kolona i tak dlouhá, zdržíte se přes půl hodiny. Pozor, pokud z Prahy na dálnici na Černém mostě najedete, už se nedá sjet, je tam zavřený sjezd na 8. kilometru. A ještě krátce D1 ve směru z Brna do Prahy, pozor za sjezdem na Velký Beranov. Na kilometru 117 kusy pneumatiky na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Začínají letní prázdniny a tomu odpovídá taky biznisové zpravodajství Radiožurnálu. Před cestou do zahraničí je několik věcí, které byste si určitě měli dopředu zkontrolovat. Kromě platných dokladů nebo cestovního pojištění třeba i mobilní tarif a data. Právě vhodné nastavení mobilu i tarifu při zahraničních cestách. Teď probereme s Terezou Chlubnou z naší ekonomické redakce. Vítám tě.
1: Hezké dopoledne.
0: Čím mám tedy začít, abych po návratu z dovolené v zahraničí nemusel platit vysoké částky za používání mobilních služeb? A to se mi to opravdu už stalo.
1: Tak základem je si zkontrolovat, že mám aktivní roaming. Potom na webu svého operátora zjistit jeho podmínky. Taky je dobré dopředu vědět, do jaké zóny ta destinace, kam cestuji, patří. Operátoři taky doporučují si nastavit finanční limit a případně si ještě doma aktivovat vhodný balíček nebo tarif.
0: Důležité je znát rozdíl mezi roamingem a voláním do zahraničí neboli mezinárodním voláním. Jak to tedy je?
1: Roaming znamená, že jste se svým českým číslem v zahraničí a využíváte tam síť místního operátora pro volání, SMS nebo mobilní data. Volání do zahraničí, to je naopak situace, kdy voláte z Česka na zahraniční telefonní číslo. Tyto hovory i SMS se obvykle účtují zvlášť, pokud je nemáte zahrnuté v tarifu, vysvětluje Tereza Meravá z Českého telekomunikačního úřadu.
2: Zatímco ten roaming, vlastně roaming like home je princip, to znamená, že když vyjedeme do zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, tak datujeme a voláme za ceny jako doma takzvaně. Má to určité omezení, ale to mezinárodní volání je trošku jinak. Když my jsme v České republice a voláme, tak záleží na tom, kam voláme. Jestli voláme do zemí EU a Evropského hospodářského prostoru nebo úplně mimo tyto země.
1: Doplním, že Meravá zmiňovala princip roam like home, tedy, který platí v zemích EU, tedy volně přeloženo volej jako doma.
0: Terezo, na co si tedy při volání ze zahraničí dát pozor?
1: Tak hlavně na to, když volám ze zemí mimo Evropskou unii. A pozor, tam patří třeba i Švýcarsko nebo třeba Turecko. I to jsou země, na které se evropská pravidla nevztahují a ceny jsou tam vyšší, pokračuje Lenka Dos Vodafone.
3: Další důležitá věc je hlídat si, na jakou síť je telefon připojený. Na palubě letadla nebo lodi se může zařízení připojit na satelitní síť, kde už evropská pravidla neplatí a ceny bývají výrazně vyšší.
1: Vždy se proto podle operátorů vyplatí věnovat pozornost uvítací zprávě SMS, kterou lidé dostávají do mobilu hned po prvním připojení do sítě operátora v jiném státu. Díky ní se dozvědí důležité informace o podmínkách, využívání roamingu, včetně cen, které pro tu danou zemi platí.
0: Teraz řekni nám ještě, kdy člověk zaplatí nejvíc.
1: Tak nejvíc lidé zaplatí tehdy, když jsou mimo EU a používají mobil bez přizpůsobeného balíčku nebo tarifu. Pro cesty do vzdálených exotických zemí se vyplatí pořídit lokální SIM kartu.
0: Doporučuje na závěr dopoledního biznisu Radiožurnálu Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Tak moc děkujeme a hezké prázdniny i tobě.
1: Já taky, hezký den všem.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál, 10:30. A Jana Gulda, která připravila zprávy.
2: Vláda začne za půl hodiny jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO minulý týden prezidenta do delegace nezařadil. O jeho účasti rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů jej ale povede premiér. Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí. V druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat kolem 24 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě čekáme tropické hodnoty. Na jihu Moravy a ve Slezsku může být až 39 stupňů. Od západu přijdou přehánky a bouřky i velmi silné. Může provázet silný vítr s nárazy až 90 km za hodinu a můžou taky padat až 2 cm kroupy. Z trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i 2 11-letí chlapci. Pohřešovaných jsou zemi 10 000, potvrzených obětí je 1450. Na místě pomáhají i zahraniční záchranné týmy, včetně Čechů. A pražský arcibiskup

0: biskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu na slavnostní bohoslužbě přijme od papeže Lva 14. pálium, součást slavnostního církevního oděvu. Pruh bílé vlněné látky uděluje papež tradičně na svátek svatého Petra a Pavla nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Duchovní ho nosí na krku a má připomínat jejich roli pastýře. Spolu s Přibylem pálium od papeže převezmou i další noví arcibiskupové, například ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska. Sport. Fotbalový klub z Karviné stáhl odvolání proti trestu od etické komise Fotbalové asociace České republiky. Ta slezský klub vyloučila z šance ligy za ovlivňování zápasů. O stažení odvolání informoval klub i ligová fotbalová asociace, která nabídne místo v šance lize druholigovým týmům Táborsku, případně Artisu Brno nebo Dukle Praha.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D10 před Prahou, taky na Hradecké dálnici za Prahou. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony na příjezdu do Prahy. Na kilometru 6,5 narazilo auto do svodidel a blokuje jeden jízdní pruh. Je tam fronta od sjezdu na Brandýs nad Labem asi na 10 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna popojíždějí kolony. Nové omezení, zúžení před sjezdem na letiště do jednoho pruhu a bude tam až do půlky srpna. Postojíte asi 10 minut. Pozorucpaný je i protisměr, výjezd z Prahy k letišti. Opět omezení a je to na 15 minut. Na dálnici D11 se připravte na kolony za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru uklízejí po vážné nehodě dodávky a kamionu. Průjezdný pouze jeden pruh a to zdržení z Prahy bude hodně přes půl hodiny. Pozor, pokud na dálnici z Černého mostu najedete, už se nedá sjet před kolonou. A ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Ončovicemi nové omezení. Opravují vozovku, je tam semafor, jede se kyvadlově. Čekejte kolony v obou směrech až na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, oblačnost bude od západu přibývat. Zpočátku na západě Čech, postupně i jinde se přidají přeháňky, místy bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů Celsia, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman.
3: Máte rádi Lamy? Nizozemští DJové Lukas a Steve je milují a proto je obsadili do hlavních rolí klipu k písni Up Till Dawn. Na ten klip se určitě někdy podívejte a tu píseň pro vás na radiožurnálu máme hned teď. Tak dobrý poslech.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Dnes večera v noci pokračuje třemi zápasy vyřazovací část fotbalového mistrovství světa. V Londýně odstartuje třetí Grand Slam tenisové sezóny a hned první den u toho bude ve Wimbledonu 6 českých zástupců. Ale na Radiožurnálu, pokud jde o sport, se za malou chvíli dostaneme taky k cyklistice. Mistrovství republiky totiž zcela ovládl Matyáš Vacek a vy ho ještě uslyšíte.

0: Cyklista Matyáš Vacek ovládl na republikovém mistrovství v Jeseníkách celkem suverénně jak časovku, tak i závod s hromadným startem. A včera odpoledne, kdy teploty vystoupaly přes 35 stupňů Celsia, si po závodě povídal s naším reportérem Davidem Procházkou.
1: V tvrdých podmínkách, jaké to bylo?
2: No, rozhodně těžký závod, jak jsme to předpokládali. Myslím si, že ten kopec nebyl vůbec jednoduchý a bylo to i vidět na tom závodě. Vlastně od prvního kola tak se udělala malá skupina a pak postupně lidem docházely síly, takže to naznačuje, jak by to bylo těžký a já jsem rád, jak to probíhalo ten závod, že jsme spolupracovali v té skupině a že jsme si to vlastně rozdali na féra a myslím, že je super závod.
1: A hned v prvním kole odjelo 8, 5 Čechů, 3 Slováci. Byl to záměr nebo to byla prostě výkonnost?
2: Jo, určitě to byl záměr, tak bavili jsme se s klukama, že asi bude nejlepší vlastně v prvním kole už to vyselektovat, aby se udělala malá skupina. Není na co čekat, v podstatě to bylo do kopce a z kopce a pak už v tom kopci, tak to bylo čistě na výkonnost a jsem rád, že jsem byl solo.
1: Julia Kopecký včera říkala, že zajala nejtěžší závod v kariéře, u vás to asi tak nebude.
2: No, myslím, že asi nejtěžší mistrák bych to nazval.
1: No a jak se to vyvíjelo vlastně v tom závěru, v těch závěrečných kolech, protože vy jste pak užili ve dvojici a v tom posledním stoupání jste ujel soupeři.
2: Ta selekce byla postupná v tom kopci, ani jako jsem nemusel nějak extrémně nastupovat a vlastně myslím, že to horko a ta trať dělala svý dneska a vlastně Tomáš Přidal vydržel nejdýl, takže klobouk dolů před ním a myslím si, že všichni ty kluci si za to zaslouží velký dík, protože ta spolupráce byla fakt super a nakonec to bylo čistě na výkonnost. Jsem rád, že jsem to dokázal obhájit oba dva tituly a teďka se budu soustředit už jenom na tu Tour de France.
1: Tour de France, můžete říct, s čím tam pojedete, jakými osobními ambicemi a případně úkoly pro tým?
2: No, tak rozhodně si to budu chtít užít. Je to moje první Tour de France, takže se na to moc těším. Mám před tím závodem velký respekt, takže budu se snažit samozřejmě udělat to nejlepší pro tým a vymáčknout ze sebe tu skvělou formu, kterou mám teďka a snad dopadne nějaký pěkný výsledek.
1: Tak to byl Matyáš Vacek, po třetí mistrem republiky v silničním závodě a nevypadá ani moc unavený. Děkuju za rozhovor.
2: Díky.
1: Z Jeseníku David Procházka, Radiožurnál. A...

10 hodin a skoro 8 a 40 minut. Rád bych vám teď na Radiožurnálu připomněl, že v dnešní Vinohradské 12 mluvíme o Radovanu Krejčířovi. Chce do Česka, v jeho Africké republice mu ale hrozí doživotí. Proč soud stále nerozhodl v kauze vraždy šéfa tamního podsvětí? A co má Krejčíř společného s Michalem Redlem z kauzy Dozimetr? Reportér Jiří Hynek ze serveru odkryto.cz vám odpoví v každé podcastové aplikaci pod hlavičkou Vinohradské 12.

0: Taky archeologové v Jindřichově Hradci pracují prakticky celý den na slunci a chránění jsou jen lehkým stanem. Před plánovanou stavbou trafostanice provádí průzkum v místě bývalého hřbitova. Teplo jim nevadí, naopak při práci jim prý pomáhá.
1: Můžu za vámi tam dovnitř, do jámy. Doufám, že nešlapu, no asi šlapu po něčích pozůstatcích.
2: Pravděpodobně. My se nacházíme v prostoru bývalého, už zaniklého hřbitova při kostele Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci.
1: Vysvětluje archeolog Muzea Jindřichohradecka Jan Kocina. V naprach vyschlé hlíně se snaží odkrýt kosterní pozůstatky.
3: Josef Petr, já jsem tady dostal za úkol vypreparovat neboštíka, který se nám tu objevil právě takhle v té hlíně.
1: Venku je téměř 40 stupňů. Máte to tady jak v Egyptě na vykopávkách archeologických. Musíte počasí nepočasí do terénu.
4: Ve výsledku je příjemnější kopat ve 38 stupních nad nulou, než v 38 stupních pod nulou.
1: S šátkem na hlavě vyrazil dnes do práce.
5: Běhom Petr, je teplo, ale musí se to zvládat. Kolikrát kopeme v horším počasí.
1: Kolik vypijete za den?
5: Tak 3-4 litry vody, občas nějaký nealkoholický berel. To nejlíp pomůže v tom hejcu.
1: Vychlazené?
5: Vychlazené, samozřejmě. Vodu tady vychlazenou teda nemáme, ale to si dáme vychlazenou.
1: To, že je půda vysušená skoro na prach, je pro výzkum výhoda.
2: Kdyby byla mokrá nebo rozbahněná, tak je to horší. Zvlášť při preparaci těch hrobů, kdy pracujeme se štětečkama a drobnýma nástrojima, tak je takováhle suchá půda lepší často. Po vlastně vypreparování a dokumentaci těch ostatků tak je vyjmeme a dáme na antropologickou analýzu.
1: Poté budou ostatky přepohřbeny pravděpodobně v kostele svatého Jana Křtitele u muzea Jindřichohradecka. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 11 hodin. Jana Gulda pro vás má zprávy.
1: Začíná jednat vláda, projedná delegaci na summit NATO v Ankaře. Hasiči ukončují zásah po požáru v domově pro seniory v Brně. Zařízení je ale bez proudu. Fotbalisti Brazílie se v play-off mistrovství světa utkají s Japonskem. Němce čeká Paraguay. Na dálnici D11 za Prahou směrem do Hradce Králové brzdí provoz nehoda. A počasí čekáme zpočátku slunečno. Od západu se bude zatahovat. Přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné. Teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda právě teď začíná jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dřív schválil složení delegace, s prezidentem v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
3: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
1: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády. Domov pro seniory v Brněnské ulici Kociánka je po požáru rozvodny bez elektřiny. Někteří klienti se proto budou muset zřejmě přesunout jinam. Na místě je taky reportérka Aneška Hlávková.
4: Bez proudu zůstává jeden ze čtyř pavilonů domova pro seniory. Z toho důvodu je potřeba přesunout několik desítek klientů. Jak potvrdila ředitelka zařízení Naděžda Křemečková, ve spolupráci s brněnským magistrátem teď hledají náhradní místa v jiných zařízeních. A navíc sociální pracovnice obvolávají rodiny klientů. Někteří by se totiž na čas mohli přesunout i ke svým blízkým zpět domů. S přesunem imobilních klientů budou odpoledne taky pomáhat hasiči. Ti byli na místě od rána, hasili hořící elektrickou rozvodnu a pomáhali ze prostor evakuovat 24 klientů. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
1: Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder, napsal to Český hydrometeorologický úřad. Třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na většině území byly teploty mezi 24 až 19 stupni a i dnešní den bude horký, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Podle meteorologů se ale ze západu Česka během dne postupně ochladí a hrozí i silné bouřky. Oslavy 250. výročí amerického dne nezávislosti provázely v Bruselu protesty obyvatel a ekologických organizací. Kvůli velkolepé soukromé akci jen prozvané se v neděli pro veřejnost uzavřel jeden z největších bruselských parků Saint-Cantenaire. Oslav se zúčastnila taky předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová nebo generální tajemník NATO Mark Rutte.
5: Na pořádání akce americké velvyslanectví v Bruselu vybralo přes 3 miliony eur ze soukromých darů. Pozvání dostalo 7 tisíc hostů. Místní občanské organizace v Bruselu ovšem protestovaly proti uzavření parku v době největších veder. Proti akci se vymezily také ekologické organizace, včetně Greenpeace. Aktivisté v historickém centru Bruselu na náměstí Grand Place rozvinuli v neděli transparent o velikosti 600 metrů čtverečních, odsuzující konání amerických oslav, které podle nich slouží k propagaci politiky šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Sport. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje večer dalšími zápasy play-off. V 19 hodin českého času se Brazílie utká s Japonskem. V 10:30 večer pak nastoupí Německo proti Paraguaji. Němce čeká další jihoamerický soupeř. Ve skupině prohráli s Ekvádorem 1-2. Útočník Kai Havertz si myslí, že se tým musí bezpodmínečně zlepšit.
7: Od začátku vidíme, že na šampionátu se často favorité trápí. V zápase s Ekvádorem jsme poznali, kolik kvalitních fotbalistů mají. S jihoamerickými týmy moc zkušeností během roku jako evropský národ nenabereme. Jsou na hřišti agresivní, působí sjednoceně, mají vášnivé fanoušky. Tentokrát musíme předvést mnohem lepší výkon.
6: Ve 3 hodiny ráno se ještě utká Nizozemsko s Marokem. Bývalý fotbalový reprezentant Michael Krmenčík ukončil kariéru, řekl to serveru Sport.cz. 33-letý útočník získal 3 ligové tituly z Plzní, vyhrál taky belgickou ligu s Brugami. Naposledy působil ve Slovácku.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
8: Ucpaná D11 za Prahou a nepojízdné auto na D1 už mejkalky. Na dálnici D11 po pojíždějí kolony za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru odstraňují následky nehody dodávky a kamionu a projíždí se pouze levým pruhem. Kolona zabere asi půl hodiny od 8. kilometru. A pozor, pokud najedete na dálnici z Černého mostu, už se nedá sjet, je zavřený sjezd na Jirny. Na dálnici D10 po pojíždí kolona na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Na kilometru 6,5 nehoda.
9: Jedno auto v pravém pruhu, už jsou tam hasiči, záchranka, policie a kolona sahá až ke sjezdu na Brandýs nad Labem.
8: A zdržíte se 15 až 20 minut. Dálnice D7 je ucpaná v obou směrech u sjezdu na letiště Václava Havla. Ve směru z Prahy kolona zabere přes 20 minut, sunese už od Karlovarské až k omezení u letiště. V opačném směru z Kladna do Prahy kolona před letištěm, tam je asi na 10 minut. Na D1 ve směru z Brna a do Prahy popojíždí kolona před Šmejkalkou. V omezení na 24. kilometru stálo v pravém pruhu auto, řidič měnil kolo. Už má hotovo, kolona se bude rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku slunečno, od západu začne přibývat oblačnost, přidají se přehánky, místy bouřky, a to i velmi silné. Teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidermanem.
0: A vlastně tak trochu pokračuje dopravní zpravodajství Radiožurnálu. Sklidnit dopravu na hlavní příjezdové silnici do východní části Krkonoš pomohlo až na instalování pevných radarů. Počet nebezpečně jezdících aut mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpou se podařilo snížit na třetinu. Na severu Čech zase mají radary přimět k bezpečnější jízdě řidiče v česko-německém příhraničí. Na místě máme reportéry, kteří sledují prázdninový provoz, a za moment se s nimi spojíme. I dál vám přejeme klidný poslech.
2: Dopolední Radiožurnál
10: a Vojtěch Bidrman.

0: Když to dlouho nejde po dobrém, je potřeba na silnicích občas použít přísnost. Sklidnit dopravu na hlavních silničních tazích dokáže na řadě míst až stálé měření rychlosti. Například na příjezdu do východní části Krkonoš ubylo po zavedení měření nebezpečně jedoucích aut až o 2/3. U silnice u Mladých Buků mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpou, kde především v čase prázdnin výrazně sílí provoz, máme reportéra Davida Macháčka. Davide, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tak já jsem u přibližně 2-kilometrové rovinky, to je silnice, která vede mimo obec, těsně po hranici Mladých Buků, takže je tady povolená 90-kilometrová rychlost. A na konci této rovinky je ono kritické místo, kdy po levé straně je obec a po pravé straně silnice železniční trať s zastávkou, dále se sportoviště a potom tam začínají další turistické trasy už do krkonošských strání. A tady na té rovince byla sice vždycky umístěna značka omezující rychlost na 50 km/h u přechodu, jenže řidiči to příliš nedodržovali a to tady denně projede až 8000 aut, takže zkrátka bylo potřeba tady nainstalovat v roce 2015 radar, aby začal řidiče hlídat.
0: A pomohlo tedy tohle radarové měření sklidnit u Mladých Buků dopravu?
1: Tak já teď řeknu dvě čísla a každý to pochopí hned. V tom prvním roce měření, tedy v roce 2015, ten radar naměřil 21 300 překročení rychlosti za ten rok. A za loňský rok, kdy se slavilo kulaté 10. výročí měření, to bylo pouze 6900 přestupků. Takže pokleslo to na třetinu. Stále se tedy stává, že tady občas někdo jede podle údajů z těch radarů 98 km, 120 km v hodině. Mají tu i rekordmana, který to tady prosvištěl rychlostí 146 km v hodině. Ale když pomineme tady ty excesy, tak ta dlouhodobá statistika ukazuje, že od zavedení měření se tady už nestala žádná tragická anebo vážná dopravní nehoda u toho přechodu.
0: To byly tady aktuální informace z příjezdu do Krkonoš, ale my máme přehled taky o dopravě a ukázněnosti řidičů na dálnici D8 před německou hranicí. Odkud se hlásí reportérka Gabriela Hauptvoglová? I vám přeju dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Tady vlastně pár kilometrů před hranicí jsou hned dva tunely, Panenská a Libouchec. A ono k té rychlé jízdě to svádí zejména, když jedeme od Německa, protože je to z kopce. Rychlost v těch tunelech měří radary a ústecký magistrát potvrdil, že během letních prázdnin je na té dálnici větší provoz, lidé jezdí na dovolenou a také tím pádem víc přestupků oproti jiným měsícům až o 2 až 3 000. Když se tam smělo jezdit 60, tak loni podle mluvčího magistrátu Marka Lukiniče úřad poslal pokutu řidiči třeba za to, že tam jel rychlostí 134 km za hodinu. Pak se to změnilo, ta povolená rychlost aktuálně je tam 100 km v hodině, ale i tak tam loni někdo jel 160, a letos už radary naměřily dokonce rychlost 177 km za hodinu. Nedá se říct, že by radary od rychlé jízdy řidiče odrazovaly. Magistrát Ústí nad Labem vyřizuje ty přestupky z tunelů od poloviny roku 2019, takže kdybychom se podívali na statistiku celých kalendářních roků, tak třeba v roce 2020 tam zaznamenali skoro 39 000 řidičů, kteří porušovali rychlost, a v roce 2024 to bylo už přes 65 000. Ten loňský rok nebudeme počítat, protože tam ho ovlivnila a tím pádem ovlivnila ta čísla rekonstrukce a vlastně uzavírka jednoho z těch tunelů.
0: Gabriela Hauptvoglová z dálnice D8, ještě přední David Macháček z Krkonoš, oběma reportérům děkujeme a další dopravní zpravodajství Radiožurnálu čekejte samozřejmě v pravidelné zelené vlně.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: A po prázdninové dopravě v dopoledním radiožurnálu ještě k prázdninové kultuře. Léto je obdobím, kdy kultura opouští své budovy. Koncertní sály střídají festivalová pódia, divadelní jeviště zámecká nádvoří a kina zase promítání pod širým nebem. Co letošní kulturní léto nabídne, ví Alžběta Havlová z naší kulturní redakce, tak tě vítám.
1: Dobrý den.
0: Co myslíš, bude tou největší událostí letošního léta jubilejní 60. ročník Karlovarského filmového festivalu?
1: Tak určitě bude, ale festival letos symbolicky začne ještě před svým oficiálním zahájením. 1. července, tedy ve středu, bude v Mariánských Lázních mimořádná předpremiéra nového filmu Pedra Almodóvara Hořké svátky. Festival tím připomene ty své začátky, kdy se konal právě střídavě v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Samotné Vary pak odstartují v pátek 3. července a na 9 dní se znovu stanou centrem světového filmu. In fact, she was so terrified that she would that the baby daughter would bear the stigma of illegitimacy that she decided to change her name and she contracted a disfiguring disease. Nejspíš jste poznali hlas Tucí. Pro cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii si totiž přijde dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman a také Juliette Binoche. Dorazí třeba i Harvey Keitel, Kevin Bacon nebo Jeffrey Wright. No a na místě samozřejmě budeme mít tým reportérů. Uslyšíte všechno důležité ve vysílání.
0: Karlovarský festival skončí 11. července, ale v kultuře se určitě budou dít i další významné akce, co třeba nějaký koncert, Bětko.
1: ZZ Top v Pardubicích 6. července. Vystoupí tam legendární kapela a o 4 dny později vydají Rolling Stones nové studiové album.

0: Tak první ochutnávkou z toho nového alba je tento single s názvem In the Stars. 25. studiové album se bude jmenovat Foreign Tongues a chybět nebudou výrazní hosté třeba Paul McCartney nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.
1: Rock for People, tedy tradiční hudební festival v Hradci Králové, už máme za sebou, ale v polovině července začne jedna z nejsilnějších festivalových sérií roku. Kde to bude?
0: Tak v Ostravě odstartuje Beats for Love, největší festival elektronické hudby ve střední Evropě, a jen o pár dní později navážou Colors of Ostrava. Tam dorazí americké duo 21 Pilots, novozélandská zpěvačka Lot nebo průkopník elektronické hudby Moby.
1: Ale na závěr se vracíme k filmu. Jeho fanoušci si přijdou na své určitě i po Karlovarském festivalu. Jaký film považuješ ty osobně za nejočekávanější letos v létě?
0: Tak určitě 16. července vstoupí do kin dlouho očekávaná Odyssea Christophera Nolana, režisér, který natočil například Oppenheimera nebo trilogii o Batmanovi. Tentokrát převádí na plátno Homérův antický epos.
2: Pomoz mi se vrátit domů. Tento dům.
0: V hlavní roli se představí Matt Damon jako Odysseus, hrát tam bude také třeba Tom Holland nebo Zendaya. No a ještě připomenu něco pro čtenáře, že ve středu začíná měsíc autorského čtení v Brně, největší literární festival ve střední Evropě.
1: Letní kulturní novinky vám teď na Radiožurnálu představila redaktorka Alžběta Havlová. Moc děkujeme, protože každý se podle mě musí vybrat naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To je velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
0: Z festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Dobré dopoledne, přejeme i v 11:30. Jana Gulda připravila zprávy.
2: Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky, řekl to místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Do minulého týdne byl lídrem pražské kandidátky dosavadní zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop. Po kritice kvůli nepřiznaným pražským bytům oznámil odchod z politiky. O nominacích do říjnových senátních a komunálních voleb bude výbor jednat odpoledne. Státní energetická skupina ČEPS loni měla čistý zisk přes 6 miliard a 800 milionů korun. Meziročně si tak polepšila zhruba o třetinu. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti za loňský rok. Skupina taky loni navýšila investice na rekordních skoro 11 miliard korun. Šlo hlavně o spuštění nové rozvodovny v Milíně na Příbramsku nebo modernizace starších vedení. ČEPS je výhradní provozovatel elektrické přenosové soustavy v Česku. V tureckém Istanbulu se dnes sešli parlamentní lídři členských států NATO. Zasedání se koná týden před klíčovým summitem v Ankaře. Předsedové parlamentů budou diskutovat o bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany i parlamentní diplomacii. Česko zastupuje předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS i šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. A Karlovarský festival uvede v premiéře další dva české projekty. Prvním je celovečerní film Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. Společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení i šestidílná minisérie Filtr o dospívání a hledání svého místa ve světě. Seriál připravil pro Českou televizi režisér David Semle.
3: Sport.
2: Už za půl hodiny začne v Londýně tenisový Wimbledon. Hned na úvod se představí v mužské dvouhře Dalibor Svrčina proti Američanu Tienovi a mezi ženami Daria Vidmanová proti

0: favorizované Američance Pegulaové. V dalším programu dne nastoupí ještě Karolína Muchová, Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Syňáková. Ze všech zápasů s českou účastí nabídneme přímo z místa reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na hradecké dálnici za Prahou a nové omezení na silnici 34 u Humpolce. Na dálnici D11 popojíždí kolona za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru klízejí po nehodě dodávky a kamionu a projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona od 8. kilometru zabere asi 25 minut. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy se rozjíždí kolona za sjezdem na Brandýse. Na kilometru 6,5 narazilo auto do svodidel, už je uklizené v odstavném pruhu. Na dálnici D8 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zastavíte u sjezdu na Zdiby a kolona se sune pak až do Kbelské ulice. Tam připravují silničáři omezení. Teď už mají hotovo, jsou pryč a kolona by se mohla rozjet. Dálnice D7 je obousměrně ucpaná u Prahy u sjezdu na letiště. Ve směru do Prahy je tam zúžení a fronta asi na 10 minut a ve směru z Prahy na letiště tam je kolona delší, popojíždí už z okruhu od Karlovarské ulice a zdržíte se asi půl hodiny, než se dostanete k terminálu. Ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Nové omezení, je tam semafor a kolony až na půl hodiny obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, oblačnost bude od západu přibývat, zpočátku na západě Čech a postupně i jinde přehánky, místy bouřky i velmi silné. A nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů Celsia, jinak většinou 31 až 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku až 39, na horách pak většinou kolem 27. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bydrman.
3: No a na iRozhlasu jsme dnes publikovali výsledky studie Společnost nedůvěry. Hranice svobody slova ukazují společenské napětí ve vztahu většinové české společnosti k romské menšině. Podle každého čtvrtého Čecha nelze o soužití s Romy svobodně mluvit. Šířit o nich stereotypy, ale tabu není. Tahle unikátní data najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Dopolední radiožurnál, dnes je pondělí 29. června, dá se už úplně v pohodě říct, že začalo léto, prázdniny a taky sezóna dovolených. Antivirus. No a na cesty si sebou často bereme i elektroniku, a to nejen mobily, ale třeba i laptopy. Jaká kyberbezpečnostní rizika ale cestování přináší? Téma dnešního antiviru, který tradičně připravili kolegové Jana Magdoňová a Honza Cibulka. Vám oběma přeju dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Všichni známe to varování, že se stačí připojit k Wi-Fi síti na letišti nebo v hotelu a hekři nám obratem vysají bankovní účet. Vážně jsou veřejná připojení k internetu takhle riziková?
3: Takhle dramatické to asi nikdy nebylo, ale v minulosti, kdy nebylo rozšířené šifrování online komunikace, tak útočník mohl skrze veřejnou Wi-Fi získávat třeba hesla, pokud je člověk na takové Wi-Fi zadával. Tohle ale změnilo pro plošné zavedení šifrování.
1: To ale neznamená, že veřejné Wi-Fi jsou bez problémů. Pachatele ví, že turisté, co se snaží připojit, budou méně opatrní a můžou zkoušet některé triky. Wi-Fi síť vám po připojení třeba zobrazí stránku, že před přístupem k internetu si musíte vytvořit účet, tedy zadat e-mail a heslo.
3: No a řada lidí používá jeden e-mail a jedno heslo všude. A tu samou kombinaci zadají i tentokrát. Útočník tak velmi jednoduše získá jejich přístupové údaje třeba k sociálním sítím. Proto byste do podobných přihlašovacích portálů v hotelích, restauracích a na letištích měli zadávat údaje, které nepoužíváte nikdy jinde.
1: Někdy je pachatel ještě agresivnější a jako podmínku připojení k internetu požaduje instalaci mobilní aplikace. To je určitě nebezpečné a je určitě lepší se po připojení podívat jinde.
0: Jenže v zahraničí, hlavně tedy mimo Evropskou unii, jsou mobilní služby v roamingu opravdu docela drahé. Jak to tedy vyřešit?
3: No, v takovém případě je lepší mít místní telefonní číslo. Pokud máte tu možnost, nechte si poradit od místních, co je nejlevnější cesta k SIM kartě, na které jsou data. Případně už existuje řada aplikací pro cestovatele, ve kterých si můžete na několik kliků koupit elektronickou SIM kartu, takzvanou eSIM. Funguje úplně stejně jako ta plastová, jen pro ní nemusíte do obchodu. Tu si můžete pořídit ještě před cestou, po přistání pak jenom zapnete.
1: Když máte data, tak potom už nepotřebujete ani volání a ani SMS zprávy. Volat, psát i posílat fotky můžete přes chatovací aplikace jako Signal nebo WhatsApp. Pro tohle všechno ale budete potřebovat, aby vám telefon zůstal.
0: Co přesně tím teď myslíte, aby ho někdo neukradl?
3: Přesně tak. Turisté bývají pro lupiče snadný cíl, neznají místní zvyklosti, neví, která místa nebo situace jsou rizikové, navíc neumí jazyk a neví, jak jednat s místními úřady. U krádeže je tak menší pravděpodobnost, že se budou bránit a třeba půjdou na policii. Navíc turista během pár dní odletí a nepůjde tak proti pachateli vypovídat na policii nebo svědčit u soudu.
1: Do toho může roli hrát alkohol nebo drogy. Pachatel si svou oběť vyhledne třeba v baru, pohledem přes rameno okouká PIN pro odemknutí telefonu. Nebo si počká, až ho oběť odemkne a pak ji ho vytrhne a uteče. V takovou chvíli je potřeba jednat rychle. Pachatel se obvykle v první chvíli pokusí vysát peníze z platební karty připojené k telefonu.
3: Proto není od věci mít třeba na hotelu druhé zařízení, další telefon nebo tablet, pomocí kterého ukradený telefon zablokujete, stejně tak jako platební kartu.
0: To, aby si člověk radši vzal nějaký starší telefon než ten nejnovější model, který používá doma.
1: To vůbec není špatný nápad. Telefon na cesty, ve kterém má člověk jen to, co v zahraničí nezbytně potřebuje, může pomoci třeba i při celních kontrolách. Platí to hlavně při cestách do zemí, kde je menší právní ochrana soukromí než v Evropě, třeba do Spojených států amerických.
3: Dnes není úplně výjimečné, že celníci na hranicích požadují odemknutí telefonu, jeho obsah si následně skopírují a odešlou ho neznámo kam. Jako cizinec se jen těžko můžete bránit a pokud to zkusíte, může se vám stát, že vás do země vůbec nevpustí.
1: Přitom asi nikdo nechceme cizím lidem dávat své rodinné fotky, soukromé zprávy nebo seznam lidí, se kterými si voláme. Tady takový cestovní telefon pomůže. Starší data v něm zkrátka nemáme.
0: Takový byl dnešní kyberbezpečnostní magazín radiožurnálu Antivirus. Připravili ho Jana Magdoňová a Honza Cibulka. Děkujeme a přejeme vám pěkné léto.
1: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
4: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

Hned tři singlové tituly získaly české tenistky na přípravných turnajích před slavným Wimbledonem. Linda Nosková triumfovala v Berlíně, Marie Bousková v Nottinghamu a Karolína Muchová v Bad Homburgu. Ukážou ale Češky a samozřejmě i Češi svou formu taky v jihozápadním Londýně. Letošní Wimbledon začíná už za čtvrt hodiny a na Radiožurnálu k tomu ještě předpolednem. Uslyšíte víc. Samba.

0: Začíná Wimbledon a do nejslavnějšího Grand Slamu zasáhne hned v úvodní den 6 českých tenistů. Jako první v zahajovacích zápasech v poledne Daria Vidmanová v souboji s Američankou Pegulovou a taky Dalibor Svrčina, který se utká s dalším Američanem Tienem. Později půjdou na kurt i Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková a Karolína Muchová. Ta, světová devítka, by chtěla zlomit nepříznivou sérii, kterou v Londýně překvapivě dlouho drží.
1: Když se v roce 2019 tady ve Wimbledonu utkali dvě krajanky, kamarádky a také jmenovkyně Karolíny Muchová a Plíšková, slavný hokejista Jaromír Jágr prohlásil, že to byla reklama na český ženský tenis.
2: Já jsem měla takový stav v tom zápase, že se mi chvíli chtělo brečet, pak už jsem to chtěla vzdát, pak mě to zase nakoplo, takže bylo tam hodně emocí.
1: Muchová tehdy velmi napínavé utkání těsně vyhrála, postoupila do čtvrtfinále a zdálo se, že zdejší travnaté dvorce jsou pro její pestrý styl boje jako stvořené. To ostatně potvrdila i v dalším londýnském vystoupení po covidové pauze, kdy dosáhla na stejnou metu. Jenže další čtyři ročníky v řadě ani jednou nepřešla přes první kolo.
2: Už nějaký pátek jsem na té trávě vlastně nevyhrála, takže je to jak to já, no, tak třeba za rok.
1: Tak to a podobně zněla wimbledonská hodnocení Karolíny Muchové v předchozích letech, kdy ale nebyla ani jednou v období kolem nejslavnějšího Grand Slamu zdravá a tedy ani dobře připravená. A to by teď mohl být rozdíl, i když bude hodně záležet i na tom, jak se české tenisce podaří připravit na brzký start. Vždyť ještě v sobotu vybojovala na trávě v německém Bad Homburku svůj druhý letošní titul na ženském profesionálním okruhu a moc času do svého úvodního zápasu v Londýně nemá.
2: Je to celá unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj.
1: Vyprávěla Karolína Muchová po příjezdu do Londýna zhruba 24 hodin před svým prvním zápasem na letošním travnatém Grand Slamu.
2: Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála, ale vlastně jsem tady ještě ani netrénovala, takže nevím, jak ta tráva bude jiná. Si budu pinknout a doufám, že budu schopná navázat.
1: Karolína Muchová se v prvním kole utká s Ruskou Zacharovovou. Z Wimbledonu Jaroslav.

0: Dnešní polední publicistiku začneme na Radiožurnálu Počasím. Máme za sebou totiž nejteplejší noc této vlny veder. Do našeho klimatizovaného studia se přišel ochladit a taky přidat podrobnosti Tomáš Pancíř. Vítej.
1: Dobrý den. Tak ptát se budu, kdy se konečně ochladí na celém území republiky. Čím to je, že byl český historický teplotní rekord o víkendu překonán rovnou o 1,5 stupně a kdy nás čeká další vlna veder a jestli v té souvislosti je rozumné investovat do klimatizace a koho se budu ptát? Ředitele Českého hydrometeorologického ústavu Marka Rídra. Unikátní data z projektu webu i rozhlasu a Radiožurnálu Společnost nedůvěry hranice svobody slova ukazují společenské napětí ve vztahu k většinové české společnosti k romské menšině. Ten výzkum odhaluje, že je soužití s Romy ze strany Čechů vnímané jako méně svobodné téma k hovoru. O tom budu mluvit se spoluzakladatelkou romské online televize Tuke Alicí Sigmund Herákovou a nevládní organizace Národní ústav pro autismus Nautis dnes otevírá v Kamenném zboží na Nymbursku ve středních Čechách nové zařízení, to nabídne dětem i dospělým a jejich rodinám krátkodobé pobyty a řekneme víc.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 12 hodin. A začínají naše hlavní zprávy.
2: O roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO jedná vláda.
3: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. S definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
2: Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávají trosky zřícené nemocnice. Pohřešují se tam desítky lidí.
4: Všude po ulicích se pohybuje užší těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů.
2: Začíná tenisový Wimbledon. Na úvod se představí 6 českých tenistů. Na dálnici D7 popojíždějí kolony na příjezdu k letišti v Praze v obou směrech. A počasí čekáme zpočátku slunečno. Od západu se bude zatahovat, přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné. A teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů. Je pondělí 29. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda by právě teď měla rozhodovat o podobě české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Znovu se tím musí zabývat potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla. Ve Strakově akademii je také reportér Vojtěch Tomášek.
5: Po dnešním jednání vlády bychom se měli například definitivně dozvědět, kdo českou delegaci na summit povede. Motoristé stále počítají s tím, že to bude podle původního plánu premiér. Včera to zopakoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Prezident Petr Pavel si naopak stojí za tím, že to má být z pozice nejvyššího ústavního činitele on sám. Poradce prezidenta Jiří Pehe dnes v Ranním plusu na dotaz nedokázal vyloučit, že by se kvůli tomu prezident mohl znovu obrátit na ústavní soud.
6: Pokud ústavní soud v tom svém předběžném usnesení toto nezmínil a vláda toho využívá k tomu, aby tu věc nějakým způsobem zamlžila.
5: Vláda jedná zhruba hodinu. Čas tiskové konference zatím neznáme. Ze Strakovy akademie Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Po historicky nejteplejším víkendu se tento týden v Česku postupně ochladí. Dnešek bude ale ještě horký. Na východě Česka můžou teploty dosáhnout až 39 stupňů. Víc práce mají kvůli horku záchranáři. Například ti jihočeští měli od pátku do neděle o čtvrtinu případů víc než obvykle. Na operačním středisku jihočeské záchranné služby v Českých Budějovicích je teď reportérka Eva Dubská-Petrová.
7: Od dnešního rána operátoři vyslali přes 120 sanitek. Dlouhodobý denní průměr přitom přesahuje 180 výjezdů. Nápor volajících neustává ani teď, kdy se venkovní teplota pohybuje kolem 32 stupňů Celsia. Kvůli přetrvávajícímu horku potřebují ošetřit hlavně lidi v kolapsu. Operátoři prvotně radí přesun do stínu, dostatečný příjem tekutin nebo přiložení studených obkladů. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
2: Vrchol vlny veder a teploty kolem 40 stupňů Celsia dnes očekávají na Slovensku a ve východním Polsku. Teplotní rekordy v západní Evropě zvýšily i počty hovorů na tísňové linky. Francouzská agentura pro veřejné zdraví registruje od minulé středy přibližně o 1000 úmrtí navíc oproti dlouhodobému průměru.
8: Viděli jsme lidi, kteří umírali v chudobě, lidi, kteří žili pod střechami v hrozných podmínkách a neměli možnost se přestěhovat nebo odjet.
9: Popsal v televizi BFM lékař Wilfried Samu z nemocnice ve Versailles. Pacienti i rodící ženy si stěžovali na to, že v pokojích bylo často výrazně přes 30 stupňů. Teploty ve Francii sice v uplynulých hodinách klesly, ale premiér Sebastian Lecornu varoval před dalším tlakem na nemocnice. Národní pohřební federace potvrdila zaplnění dvou pohřebních ústavů v Paříži. Podobná situace podle ní nastává v zimě při chřipkové epidemii. Meteorologové navíc předpovídají, že další vlna veder může přijít už za týden. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Meteorologové varují taky před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci. Bouře zasáhnou Čechy a část Moravy a Slezska. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívaly vody. Dopoledne přešel pás bouřek nad Krušnými horami.
10: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
2: 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 tisíc lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisti.
12: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů trosky zborcené nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí.
4: Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční a nebo dobrovolníci.
12: Popsal Jiří Němčík z hasičského sboru Moravskoslezského kraje. Jejich kolumbijským kolegům se podařilo po 4 dnech z trosek vyprostit 11-letého chlapce. Byl poblíž matky a sestry, které nepřežily. Tým francouzských a amerických záchranářů ze sutin vytáhl otce a syna, zesláblé, ale naživu. S každým dalším dnem po zemětřesení ale naděje na záchranu zasypaných lidí rychle klesají. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Někteří klienti domova pro seniory v brněnské ulici Kocianka se budou zřejmě ještě dnes muset přestěhovat. Po ranním požáru rozvodny je domov bez elektřiny a na místě zůstává reportérka Aneška Hlávková.
13: Během odpoledne bude potřeba přesunout 72 klientů z celkových 300, kteří v domově seniorů žijí. Jeden ze 4 pavilonů zařízení totiž zůstává po ranním požáru elektrické rozvodny bez proudu. Brněnský magistrát proto teď hledá náhradní ubytování v dalších sociálních zařízeních ve městě. Část klientů taky půjde na čas zpět do svých rodin. Podle předpokladů bude opatření a omezení provozu trvat několik dní. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
2: Zatímco většině žáků a studentů už prázdniny začaly minulý týden, některým školní rok teprve končí. O prodloužení výuky požádala ministerstvo školství třeba taneční konzervatoř v Brně. Vysvědčení je rozdávala dnes dopoledne, protože ještě v pátek večer měli studenti absolventský koncert.
14: Pro diplom si přišla do malého amfiteátru konzervatoře například studentka Madlen Moravcová, která si ho převzala i díky tomu, že zvládla páteční absolventský koncert v Mahenově divadle.
15: Tím vlastně jsme nejenom uzavřeli studium jako posledním představením úplně, ale také jsme za to byli známkováni a dle toho dostali diplomy.
14: To potvrzuje ředitelka taneční konzervatoře Hana Literová.
16: My jsme opravdu potom celý ten víkend pracovali na tom, že jsme tiskli ta jejich vysvědčení závěrečná, která jsme jim dneska mohli předat.
14: Část mimo brněnských tanečníků z nižších ročníků si vyzvedla vysvědčení v pátek. Ti místní si pro ně přišli dnes. Z Brna Alena Hysová, Radiožurnál.
17: Sport.
12: Fotbalisté Kanady porazili na mistrovství světa Jihoafrickou republiku 1-0 a jako první tým postoupili do osmifinále. V programu dnešního hracího dne se v 19 hodin českého času utká Brazílie s Japonskem. Ve 22:30 nastoupí Německo proti Paraguaji a ve 3 ráno následuje zápas Nizozemska s Marokem. Všechna utkání odvysílá živě Radiožurnál Sport. Začal 3. tenisový Grand Slam sezóny Wimbledon. Hned na úvod travnatého londýnského turnaje hrají zápasy singlu Češi Darja Vidmanová a Dalibor Svrčina. V All England Clubu je sleduje reportér Jaroslav Plašil.
18: Oba 23-letí čeští tenisté už jsou na kurtech, stejně jako favorizovaní soupeři. Shodou okolností ze Spojených států Darja Vidmanová, rodačka z Moskvy, která od útlého dětství vyrůstala v Česku, hraje poprvé hlavní soutěž na Grand Slamu a bude čelit nasazené 4. turnaje Pegulové. Dalibor Svrčina, ten je pro změnu poprvé v hlavní soutěži Wimbledonu a utká se s Tienem. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
12: Odpoledne nastoupí ještě další Češi: Muchová, Bartůňková, Krejčíková a Syňaková.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Ucpará Hradecká za Prahou a nehoda u Neratovic na silnici 9. Dálnice D11 stále ucpaná za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru se po nehodě projíždí pouze jedním pruhem. Kolona od 9. kilometru zabere asi 25 minut. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně zpomalte u Berouna. Na 20. kilometru vytekla nafta z nákladního auta. Uklízejí to hasiči a brzdí se před kratší kolonou. Dálnice D7 je ucpaná obousměrně před sjezdem na letiště v Praze. Je to v souvislosti s opravami u letiště. Směrem do Prahy je kolona asi na 15 minut, ve směru z Prahy na letiště až na půl hodiny. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka čekejte kolony u Neratovic. V Biškovicích se srazila 2 auta a zdržíte se 10 až 15 minut. Ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. U Velkého Rybníka za Komorovicemi nové omezení, tam jsou kolony až na půl hodiny obousměrně. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, postupně se začne od západu zatahovat a přidají se přehánky, místy bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 27. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
20: Kdy se dočkáme ochlazení na celém území Česka a jak rychle se může vlna veder zase vrátit? Jak Romové vnímají nenávistnost a stereotypní výroky namířené proti ním? A jak hustá je síť odlehčovacích služeb pro lidi pečující o potomky s autismem? Noc na dnešek byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na Facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Tropickou noc zaznamenala téměř polovina měřících míst. Tam teplota nešla pod 20 stupňů. Včera meteorologové zaznamenali nové historické maximum. V Doksanech na Litoměřicku vystoupila teplota na 41,9 stupně Celsia. A my už jsme ve spojení s Markem Riedrem, ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
21: Krásné poledne.
20: V Praze je stále vedro, aktuálně 32 stupňů, ale některé části republiky už se ochlazují. Kde už je chladněji a kdy se nižších teplot dočká i zbytek Česka?
21: Chladněji je v tuto chvíli především na západě České republiky, protože od západu k nám postupuje zvlněná studená fronta, konec konců tak, jak říkala vaše kolegyně v předpovědi počasí. A v druhé polovině týdne bychom se měli dočkat příjemného počasí, které odpovídá konci června, začátku července v druhé polovině tohoto týdne, takže někde mezi 23 až 27 stupni.
20: Spolu s ochlazením mají přijít silné bouřky. Kde jsou a budou nejsilnější?
21: V tuto chvíli jsme vydali druhý nejvyšší stupeň výstrahy na silné a velmi silné bouřky, především na Čechy. Očekáváme, že v průběhu dneška, dnešního odpoledne a konec konců i zítřka by měly přecházet, jak už jsem říkal, od západu ty velmi silné bouřky, takže lze očekávat, protože je velké množství dostupné energie, lze očekávat ty bouřky poměrně intenzivní, s intenzivními projevy, s kroupami většími než 2 cm, se silnými nárazy větru, s downbursty a s dalšími doprovodnými jevy.
20: Když se vrátíme k uplynulému víkendu, v Doksanech na Litoměřicku jste 2 dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maximum v české historii. Včera to bylo 41,9 stupně, ale dodávali jste, že to je předběžná informace, že se ještě musí ověřit. Už je to potvrzené?
21: Já si nejsem úplně jistý, jestli v tuto chvíli už je to zcela formálně potvrzené. Na druhou stranu nemyslím si, že by se ta hodnota po té, co to potvrdíme, měla nějakým způsobem lišit. Myslím si, že to maximum zůstane na těch bezmála 42 stupních.
20: Pokud se to tedy i oficiálně potvrdí, znamená to překonání historického rekordu, který platil do posledního víkendu o 1,5 stupně. To jste už včera označili za bezprecedentní. Čím to je?
21: Je to tím, že obecně stoupá teplota v Evropě a stoupá teplota i v České republice, protože v tuto chvíli máme průměrné teploty zhruba, roční průměrné teploty o 1,5 stupně vyšší, než odpovídá dlouhodobým hodnotám. To je jeden z důvodů, že obecně se ten kontinent ohřívá. Věc druhá je, že ten vpád toho horkého vzduchu z afrického kontinentu, on nasával i v minulosti a zpravidla končil ve Španělsku, ve Francii a moc dál na východ nepostupoval. Tentokrát se stala situace, že tento horký vzduch přišel až k nám.
20: Do tohoto víkendu drželi teplotní rekord středočeské Dobřichovice, v sobotu i v neděli ho překonali Doksany na Litoměřicku. Mají právě tyhle oblasti něco společného, nebo dá se říci, které oblasti Česka jsou náchylnější k takto rekordním vedrům?
21: Jsou to obecně místa s nízkou nadmořskou výškou, s terénem, kde vlastně není velké proudění vzduchu, kde vlastně se ten horký vzduch může držet, takže kromě Dobřichovic, kromě Doksan, které jsou teď rekordmanem, to je třeba taky středočeská Řeš, ale nesmíme zapomínat vlastně na jižní Moravu a uvidíme, jaké teploty budeme zaznamenávat v průběhu dneška na jižní Moravě.
20: Pocitově jsou ta vedra velmi špatně snesitelná ve městech, kde to teplo navíc akumulují silnice, chodníky a budovy. Není zvláštní, že ty rekordní teploty nenaměříte v Praze nebo v jiném velkém městě?
21: My se snažíme ty naše stanice umisťovat takovým způsobem, aby byly pokud možno co nejméně ovlivněny právě těmito jevy, jako že se rozpálí silnice, nebo že vedle je komín, když se zaobíráme kvalitou ovzduší. Takže my se snažíme ty stanice měřit skutečně tak, jak teplý ten vzduch je, a ne ty sekundární projevy. Nicméně máme stanici v Klementínu, kde částečně to měření je ovlivněno, a tam bylo, taky byl zaznamenán historický rekord v Klementínu bezmála 40 stupňů. Takže máte pravdu, je to v tom městě ještě daleko nepříjemnější a je to právě způsobeno vyzařováním toho tepla z těch pevných povrchů, které to teplo naakumulují.
20: Jednu vlnu veder tedy máme už skoro za sebou. Na jak dlouho se schladíme, kdy máme čekat další vedra?
21: Tak v tuto chvíli podle výhledu si myslím, že ty teploty, které odpovídají datumům, by měly vlastně trvat po dobu 10-11 dnů a vlastně dál už jaksi nevidíme s vysokou spolehlivostí. Nedokážeme vyloučit, že nepřijdou podobné vlny veder za 14 dní, za 3 neděle, ale tam ještě nejsme schopni tak daleko předpovídat. Ale v průběhu těch následujících 10-11 dnů aby ty teploty měly poklesnout, jak už jsem říkal, někde mezi těch 23 až 27 stupňů Celsia.
20: To znamená na spekulace, jestli v průběhu léta může být ještě tepleji, než bylo teď o víkendu, jestli ten aktuální rekord Doksan vydrží do konce léta, tak na to je ještě brzy.
21: Na to je ještě brzy, samozřejmě vyloučit nemůžeme vůbec nic, stejně jako nemůžeme vyloučit i to, že naopak zbytek léta bude podprůměrně teplý, takže tam bohužel nebo naštěstí ještě nevidíme.
20: V minulých dnech jsme vysílali informace o tom, že roste zájem o klimatizace. Z vašeho pohledu je to rozumná reakce? Považujete investici do klimatizace za moudrou?
21: Tak z hlediska nějaké pohody a z hlediska zdravotního stavu chápu, že můžou být lidé, kteří prostě mají zdravotní problémy související s těmito horky, tak je to investice jistě rozumná. Z hlediska toho, že naopak oni to teplo, řekl bych, emitují v těch výměnících ven, tak tu situaci v těch městech, na ulicích, jak už jsme se bavili, ještě zhoršují. Takže ono je nám líp v tom bytě, ale ještě o to hůř vlastně v tom exteriéru.
20: Říká ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder. Díky, naslyšenou.
21: Já vám děkuji, hezký den.
20: A pokud vás zajímá, jak se na podobné extrémy připravit do budoucna a jak už to také v některých městech dělají, tak se můžete vrátit k páteční epizodě našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Hostem byla odbornice na adaptaci budov Kateřina Eklová z ČVUT. Každý čtvrtý obyvatel Česka si myslí, že u nás není možné svobodně vyjadřovat názory o soužití s Romy. Ukazují to výsledky výzkumu v rámci projektu webu iRozhlas.cz a radiožurnálu Společnost nedůvěry, hranice svobody slova. Z 21 zkoumaných témat je právě téma soužití s Romy tím, u kterého Češi vnímají nejmenší volnost se veřejně vyjadřovat. Naopak největší volnost cítí u témat změny klimatu, rovnosti žen a mužů nebo kritiky vládní koalice. Výzkum Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění provedla společnost Median, ta se na přelomu letošního dubna a května ptala 2025 lidí. A naším dalším hostem je Alica Sigmund Heráková, spoluzakladatelka romské online televize Tuke, což v češtině znamená tobě nebo pro tebe. Dobrý den.
1: Dobrý den.
20: Překvapuje vás výsledek toho výzkumu?
1: Nikoli, nepřekvapuje.
20: V tom výzkumu lidé reagovali i na konkrétní výroky. V případě Romů to byl výrok: Romové se nechtějí přizpůsobit a zneužívají výhod sociálního systému. Podle 3/4 dotázaných by lidé bez problémů tuto větu řekli veřejně. Jen 17% dotázaných si myslí, že by raději tento názor lidé nevyslovili. O čem to podle vás svědčí?
1: Svědčí to podle mě v prvé řadě o tom, že v české společnosti, nejenom v té české, ale bavme se tady o české společnosti pro tenhle ten rozhovor, velmi rozšířené a velmi společensky běžné a akceptované šířit stereotypy, předsudky, někdy i vyloženě jako rasistické postoje ve vztahu k Romům. Sama jsem se s tím setkala mnohokrát, je to prostě společné téma do debaty, něco, na čem se často mluvčí společně shodnou. Má to samozřejmě velmi negativní dopady, jak do české, tak i do romské společnosti, především do té oblasti toho soužití samotného. Těch příčin je několik, můžu je buď rovnou rozvést, anebo dát prostor vaší otázky.
20: Samozřejmě už jsem se nadechoval, že se zeptám, čím to je, tak čím to podle vás je?
1: Je to samozřejmě kombinace více věcí, snad se podaří to vystihnout nějak krátce tady v tomto našem rozhovoru. Každopádně jedna z těch zásadních věcí je role a vliv vzdělávání, a to jak na romskou společnost, tak i na tu celou českou společnost, již jsou Romové integrální součástí. A tady je to velmi zajímavé, protože Romové žijí v České republice, takzvaně na území dřívějších Čech a Moravy, po stovky let, jsme občané této republiky, ale přesto z nějakých důvodů neustále toto téma vlastně se otvírá a ty předsudky neustále máme a musíme se s nimi neustále konfrontovat. A je to z velké části právě proto, že v tom vzdělávacím systému, přestože došlo k revizím rámcových vzdělávacích programů pro základní školství, to povinné penzum informací o Romech, o jejich historii, o jejich kultuře, o tom, proč se vůbec Romové označují Romové a nemá se používat slovo nace, které je stále úplně běžné a lidi nerozumí tomu, v čem je problém při tom používání. Tyto informace prostě zadané do těch rámcových vzdělávacích programů nejsou a tudíž vlastně velmi jako chybí tyhle informace. Zatímco se třeba už dnes opravdu i ve školách běžně mluví obecně třeba o holokaustu, obecně třeba o rasismu, tak ve spojení s Romy tyhle ty věci prostě nemáme, neznáme je a nezná je jak vzdělaná část společnosti, tak ta méně vzdělaná. Týká se to samozřejmě také toho, že tyhle informace nejsou ani součástí toho, jak se vzdělávají pedagogičtí pracovníci. Takže i pedagogičtí pracovníci, ti, kteří učí sami, často nemají vlastně nástroje ani znalosti, které by mohli svým žákům samotní, jako oni samotní předat. Takže to je taky problém. Druhá věc, která s tím souvisí, je to, že řekněme dneska demograficky prostě část romské populace, která je řekněme dneska kolem těch 50 let věku, která prošla tím školským vzdělávacím systémem ještě za komunismu, velká řada z nich zkrátka nedostala ty příležitosti ve vzdělávání a pořád na to ta generace dojíždí. Ty generace mladší jsou dneska často v segregovaných školách. To znamená, že jsou to školy, kde je 90 a více procent Romů. Co z toho vyplývá? Už jenom to, že se česká společnost s tou romskou částí české společnosti potkává velmi málo. A z toho i na těch individuálních, konkrétních jako úrovni těch jednotlivých lidí vzniká zvláštní pocit nějakého opojení, nějaké odpojení, nějaké neznalosti. Že zkrátka, když se nic nedozvím o tom člověku ve škole a jenom ho někde vidím na ulici a nic o něho nevím, tak jsem velmi citlivý a nechráněný vůči všem formám předsudků a stereotypů a tohle je vlastně důsledek toho. To, co bohužel i po těch 30 letech stále žijeme a má to vlastně negativní dopady do naší jako společnosti, které, jak znovu říkám, jsou Romové integrální součástí po stovky let.
20: V rámci toho projektu Radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz se výzkumníci také ptali na to, jestli a případně v jakých situacích by měla být omezována svoboda slova. Respondenti byli přitom nejvíc pro restrikce projevu jednak v otázce podpory a šíření myšlenek směřujících k násilné změně demokratického systému, ale také u podpory a šíření nenávistných myšlenek k lidem na základě jejich rasy nebo etnika. Je podle vás tohle cesta? Uvítala byste, kdyby se stereotypy směrem k Romům méně tolerovali?
1: Samozřejmě, že bych to uvítala. Myslím si, že bych nebyla jediná Romka nebo Rom, který by něco podobného uvítal, protože s tím vlastně narážíme na to ve svých každodenních zkušenostech a ve svých žitých životech velmi běžně ve všech oblastech vlastně života, které prostě prožíváme. Tady je asi zase jako důvodů víc. Je to nějakým způsobem normalizovaný přístup, nejenom v té české společnosti. Máme zároveň i pojem, který vyloženě popisuje specifickou formu rasismu, jako protiromský rasismus. Je to zakotveno i v rámci dokumentů Evropské unie. Je to bohužel proces, který se netýká jenom České republiky. Je na to ošklivé slovo, které já nerada používám, ale řeknu ho. Anticikanismus, který označuje specifickou formu rasové nenávisti vůči Romům. A je to historicky daná věc, která skutečně existuje. A osvěta v tomto směru je velmi důležitá, veřejná debata na tuto téma je velmi důležitá a já ještě osobně můžu říct ze své zkušenosti, často dělám různé přednášky, besedy, diskuze, jak se studenty, tak třeba s lidmi, kteří pracují s romskou menšinou. Jsou to většinou Češi nebo řekněme lidi prostě z neromské společnosti. Snažím se vždycky vytvářet nějaký bezpečný prostor, kde se lidi můžou ptát i na otázky, na které se normálně třeba stydí nebo mají nějakou vlastní obranu se na ně zeptat. A vlastně vždycky dojdeme k tomu stejnému, že ti lidi zkrátka nemají informace, netušili nic o romské historii, nevěděli, jako z čeho vychází to slovo Rom, o čem romská kultura je, jaké subetnické skupiny Romů u nás žijí a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Naprosto základní věci, které se dají podle mě velmi dobře odkomunikovat v občanské výuce někdy mezi 5. a 9. ročníkem.
20: Říká Alica Sigmund-Heráková, spoluzakladatelka romské online televize Tuke. Díky, naslyšenou.
1: Díky, mějte se hezky, naschledanou.
20: V Česku je nedostatek pobytových a odlehčovacích služeb pro lidi s autismem, kteří potřebují neustálou péči. Nevládní organizace Národní ústav pro autismus Nautis dnes otevírá v Kamenném zboží na Nymbursku ve středních Čechách nové zařízení. To nabídne dětem i dospělým s autismem a jejich rodinám krátkodobé pobyty. Ty pečující mimo jiné umožní vyřídit si potřebné věci nebo si odpočinout. Dnes odpoledne od 16 hodin se v centru zároveň koná den otevřených dveří. A u telefonu už je výkonná ředitelka Nautis Magdalena Schubert-Torová. Dobrý den.
0: Dobrý den.
20: Jak velké to nové centrum je a jaké konkrétní služby nabízí?
0: To konkrétní centrum je, co se týče do rozlohy, opravdu velkorysé, velké, ale nabídne ten pobyt v jednom okamžiku 5 lidem, ať už dospělým nebo dětem s autismem. Ta kapacita je nastavená takhle zejména proto, že našimi klienty jsou lidé s náročným chováním, to znamená děti nebo dospělí, kteří potřebují vyšší míru podpory ze strany personálu. Nicméně konečně my se vlastně dostáváme do prostor, které z pohledu toho materiálně technického vybavení jsou velmi velkorysé a moc se těšíme na to, že i náš vlastně personál, naši asistenti budou pracovat v hezkém prostředí s velkou zahradou, s velkým prostorem pro využití.
20: Komu ty služby budete poskytovat? Musí ti, kteří budou ty služby chtít využít, splňovat nějaké podmínky, musí mít třeba nějaké doporučení?
0: Nemusí, naší cílovou skupinou jsou lidé s autismem, to znamená, ty služby poskytujeme pouze a jen lidem s touto diagnózou, ale přijímáme do služeb i lidi, kteří mají důvodné podezření, že by se u nich autismus mohlo jednat. Není to úplně striktně dané, že tedy ten autismus už musí mít potvrzený.

0: cítili dobře, tak jako doma, aby to nevypadalo jako nějaké specifické zařízení. Ale samozřejmě řešíme věci, které jsou pro bezpečnost důležité, jako jsou například folie na okna, aby byla nerozbitná, respektive pokud se rozbilo, aby se to sklo nevysypalo. Je tam nějaké zabezpečení vodních ploch, protože tam budeme mít i jezírko, nebo je tam jezírko. Jsou tam jako specifické i třeba nábytek, specificky odolný nábytek proti tomu zničení. Ale to, že to, ten nábytek, to vybavení bude třeba obnovovat, s tím samozřejmě počítáme. Děje se to tak na všech těch našich pobočkách.
1: Kolik to nové centrum stálo a pomohly vám třeba nějaké dotace?
0: Určitě, bez nich bychom to rozhodně nezvládli. My jsme využili příležitosti Národního plánu obnovy, který se zaměřoval právě na investiční vstupy do zařízení sociálních služeb. Využili jsme tu výzvu a měli jsme možnost koupit objekt toho penzionu, který stál 21 milionů přibližně, a potom už jsme dělali jenom drobné rekonstrukce v hodnotě 5 až 6 milionů s tím, že celkový teda náklady jsou kolem těch 627 milionů korun a bez našich dárců bychom to určitě nezvládli. Už jenom to, že než ten oběd koupíte, musíte mít vlastně peníze k dispozici, protože Evropská unie vám je proplatí až po vyúčtování, a tady nám velmi pomohli naši dárci a partneři. Za všechny bych jmenovala Ungeld Group, společnost, která vlastně nám půjčila i peníze bezúročně na to předfinancování toho nákupu. Slíbila uhradit veškeré neuznatelné náklady, jako je třeba v téhle výzvě bylo DPH.
1: Říká výkonná ředitelka nevládní organizace Národní ústav pro autismu Nautis Magdalena Schubert-Torová. Připomínám, že dnes odpoledne v novém centru, o kterém jsme mluvili, na Nymbursku, bude den otevřených dveří, takže se každý může přijít podívat. Za rozhovor vám děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, taky děkuju.
1: A to už je z polední publicistické části hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál 12.30. Jana Gulda doplní přehled zpráv.
3: Zhruba 25% Čechů se domnívá, že není možné svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky poukazují taky na přetrvávající stereotypy, které si česká většinová společnost s romskou menšinou spojuje. Podle výzkumníků taky Češi nevnímají šíření stereotypů o Romech jako tabu. Dotazování na přelomu dubna a května provedla agentura Median. Výzkumu se zúčastnili zhruba 2000 respondentů. Ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku právě zasahuje 8 jednotek hasičů u požáru autodílny a přilehlé haly. Hořet začalo předpolednem, podrobnosti zjišťujeme. Pákistánské bezpečnostní síly útočily podél hranice s Afghánistánem. Podle Pákistánu zabili 29 ozbrojenců vládnoucího hnutí Talibán. Afgánská vláda ale tvrdí, že zemřelo 38 civilistů. Dalších víc než 160 lidí, včetně žen a dětí, je podle Kábulu zraněných. Pákistán útoky odůvodnil nejnovějšími operacemi afgánských ozbrojenců na svém území. Islamabad viní Kábul z ukrývání lidí, kteří útoky na Pákistán plánují. Afghánistán to odmítá s tím, že ozbrojenci jsou vnitřním problémem Pákistánu. A Fakulta strojní Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava otevírá nový navazující magisterský program Technologie v jaderné energetice. Reaguje tak na rostoucí poptávku odbornících v oboru. Přijímací řízení začne 1. července, výuka pak v nadcházejícím akademickém roce. Sport. V Londýně začal Wimbledon. Mezi prvními tenisty ve dvouhře nastoupili Češi Dalibor Svrčina a Daria Vidmanová. A podrobnosti ze zápasů přidá reportér Jaroslav Plašil.
4: Američan Tien zatím získal všechny herně vyrovnané gemy, nad Svrčinou vede 4-0, v tuto chvíli 40-0 při svém podání. Daria Vidmanová také čelí velké favorice. Pegulová ze Spojených států tuto roli potvrzuje, vede 4-1 a teď má gembol na 5-1 v prvním setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D5 u Berouna, taky na Hradecké dálnici za Prahou. Na D5 ve směru z Prahy do Plzně po pojíždí kolona u Berouna. Na 20. kilometru vytekla nafta z kamionu a na místě zasahují hasiči.
7: Je tady rozlitá nafta, sypou vapek, jede se jedním levým pruhem. Jako je tady kolona, je to taková štyrka, no.
6: a zdržíte se okolo

0: 15 minut směrem na Plzeň. Taky na dálnici D11 kolony za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru klízejí po nehodě a jde se jedním pruhem a zdržíte se čtvrt hodiny. A dálnice D7 je ucpaná v obou směrech před sjezdem na letiště v Praze. Ve směru do Prahy nově zúžení u letiště do jednoho pruhu a směrem z Prahy je ucpaný sjezd na letiště. Delší je to z Prahy, postojíte asi 20 minut od Evropské ulice. Na silnici 35 z Hradce Králové do Jičína komplikuje dopravu nehoda mezi Všestary a Sadovou. Na křižovatce na Chlum teď průjezd řídí hasiči a je to asi na 10 minut obou směrně. A připomínáme taky ucpanou silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Ončovicemi nové omezení, jede se kyvadlově fronty až na půl hodiny v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, oblačnost bude od západu přibývat a zpočátku na západě Čech postupně i jinde se přidají přehánky, místy bouřky i velmi silné. A nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů Celsia, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bydrman.
3: A už za chvíli jdeme soutěžit, uděláme to dnes tak, abyste se u toho v těchto horkých dnech dokázali aspoň v myšlenkách trochu schladit. Skočíme totiž do bazénu, tak jako to udělali čeští plavci na víkendovém mistrovství republiky a vrátíme se k výkonům, které předvedli. Ve hře bude tentokrát třeba rodinná vstupenka do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách nebo set vitaminů a doplňků stravy od společnosti Stada Pharma CZ. K tématu naší odpolední soutěže ještě uslyšíte víc.

0: Plavkyně Barbora Sémanová o víkendu předvedla velmi rychlou dvoustovku, na které se v pražském Podolí stala podle očekávání mistryní republiky. Sémanová tak naznačuje, že má velmi dobrou formu, kterou by chtěla předvést i na srpnovém mistrovství Evropy.
1: Na olympijských hrách v Tokiu se dostala na hranici minuty a 55 sekund a tam se bohužel tehdy před 5 lety posun Barbory Sémanové zastavil. Teď plave velmi dobře a snad by se na své hlavní trati, tedy kravulařské dvoustovce, mohla pod onu hranici dostat.
2: No já doufám, všechno tam směřuje a já na tu mistrovství Evropy mám prostě cíl zlomit tu hranici a nic jiného mě moc nezajímá, takže doufám, že to tam vyjde a ten trénink nasvědčuje tomu, že jsem na dobré cestě, takže doufám, že to doklepnu.
1: Říká dvojnásobná mistryně Evropy, která na národním šampionátu předvedla velmi kvalitní čas na přípravu. Ve stejné fázi je také Jan Čejka, který plaval velmi rychlou znakařskou stovku a také navázal na přípravné závody ve Francii a Španělsku.
3: Teďka jsme máme akorát za sebou soustředění na Mallorce na 2 týdny, takže vlastně je to hnedka po soustředění. Tohle jsou ale pro nás takový poslední kontrolní závody, protože žádný další už před Evropou nebudou. Takže samozřejmě chci vyzkoušet, jak na tom ta forma je, jak to vypadá. A tohle za mě jako je dobrá vizitka, takže se těším, co ještě z toho můžeme vytáhnout za ten měsíc a půl do toho vrcholu.
1: Navíc Čejka na národním šampionátu překonal také jeden český rekord. Na dvoustovce polohově vymazal čas Miroslava Knedly.
4: Bohužel nebo bohu dík, je dobře, že se ten můj rekord vymazal po těch 3 letech, kdy jsem od té doby nějak extra 200 polovku neplaval. Jsme se teda s Honzou Čejkou domlouvali, že jestli on překoná můj rekord, tak já potom půjdu po tom rekordu na 100 kraula. To bohužel u mě nevyšlo, ale u Honzy jo. Takže gratuluju moc Honzovi, ten se to hrozně zaslouží.
1: Gratuluje mu Knedla. Elitní plavci jsou na tom všichni stejně. Národní šampionát je pokaždé zhruba měsíc před hlavní letní akcí, v tomto případě mistrovstvím Evropy v Paříži. Jen někteří zahraniční závodníci zvládají už v této fázi rekordní časy. O víkendu posunula Američanka Walshová světové maximum na kraulařské 50 a Nizozemka Steenbergenová na kraulařské 100. O ní mluví Barbora Janíčková.
2: Ano, na ho už tak atakovala, nebo tam kolem něho už kroužila podle mě snad minimálně 2x tuhle sezónu. A já jsem si myslela, že to teda padne buď na nizozemském šampionátu, který budou mít, anebo na mistrovství Evropy. To, že to padlo takhle v sete koli, tak samozřejmě jsem zvědavá, jestli se podaří to ještě stáhnout přímo na té Evropě.
1: Říká Janíčková, která právě kraulařskou stovku plave. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: 221 552 255, to je číslo, na kterém už čekáme na jednoho z vás a hned po písni od Spice Girls budeme v pondělním odpoledním Radiožurnálu soutěžit.

0: Odpolední soutěž Radiožurnálu dnes bude o plavání, ale teď nás ještě zajímá, kdo se dovolal. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, u telefonu Marek.
0: Marku, vítám vás a hned se musím zeptat, jestli sledujete české plavání.
1: Občas ano.
0: Tak to by vám snad vědomosti a to, že jste dobře poslouchal reportáž Martina Charváta, mohli pomoct. Pokud dnes odpovíte správně na všechny tři položené otázky, pošleme vám rodinnou vstupenku na celý den strávený v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku. Jak to máte daleko na jižní Moravu?
1: Z Prahy.
0: Z Prahy, tak to je kousek.
1: 200 kilometrů.
0: Tam jste vlakem za 5 hodin, takže to je úplně v pořádku. Aqualand Moravia, to je největší a nejmodernější akvapark v Česku, kde najdete 16 bazénů, 40 atrakcí a 30 saun a procedur. Třeba vodní horskou dráhu High Five, na které se 5x svezete i do kopce. Nebo přes 300 metrů dlouhou línou řeku se zastávkou na drink. Taková je naše hlavní cena. Za dvě správné odpovědi dnes dostanete set vitaminů a doplňků stravy od společnosti Štáda Pharma.cz, sestavený vyloženě na letní období. Najdete v něm doplňky stravy Biopron Forte, Biopron Imunita nebo Elotrans, to je sypký prášek k přípravě izotonického nápoje s elektrolyty, glukózou a vitamíny a hodí se při cestování i při sportu. Jedna správná odpověď, jak asi tušíte, to by byla cena útěchy. Marku, můžeme začít?
1: Můžeme začít.
0: Tak pojďme na to. Jaká je hlavní trať plavkyně Barbory Sémanové?
1: 200 metrů.
0: A ještě řekněte, jaký styl?
1: Kraul.
0: Ano, je to 200 metrů kraulem, nebo mohl jste říct i volným způsobem. Právě na téhle trati se Sémanová stala dvakrát mistryní Evropy v Budapešti 2020 a o 4 roky později taky v Bělehradu. Takže první bod. Na mistrovství republiky padl teď o víkendu jeden individuální rekord. Bylo to na trati 200 metrů polohově mužů. Kdo tenhle rekord zaplaval?
1: Zaplaval Jan Čejka a překonal tak rekord Knedly po 3 letech.
0: Což jsou vyčerpávající informace. Mimochodem Jan Čejka je vůbec první český plavec, který získal zlatou medaili na juniorském mistrovství světa. Tak a ještě do třetice. Mistrovství republiky bylo přípravou na evropský šampionát, který bude v srpnu. Kde se bude konat?
1: Já, jelikož bych chtěl vitamíny, tak neodpovím.
0: A tak odpovězte a my vám dáme vitamíny.
1: Dobře, děkuji pěkně.
0: No a kde teda bude to?
1: Ano. Paříži, pardon.
0: Ano, bude to v Paříži, tedy v dějišti posledních letních olympijských her, ale v jiném bazénu. 3 správné odpovědi a přesto tedy až ta v pořadí druhá cena, takže set vitaminů a doplňků stravy od společnosti Štáda Pharma.cz. Vám se do těch Pasohlávek nechce, víte?
1: Je to daleko a je horko.
0: Naprosto chápu, navíc zníte jako sportovec, takže myslím, že tenhle dárek pro vás bude lepší. Marku, díky za účast a někdy příště zase naslyšenou. Gratulujeme.
1: Já děkuji za spolupráci, hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Skvělý Bruno Mars v odpoledním radiožurnálu. Národní muzeum v Praze získalo neobvykle rozsáhlou a cennou sbírku savců z Nové Guineje. Na tropickém ostrově ji během své expedice před lety nazbíral zoolog František Vejmělka a nedávno ji muzeu daroval. Jde o 780 exemplářů, které dokumentují více než 60 druhů savců z pralesa nejvyšší hory Papui Nové Guineje.
1: Tady ten největší sud, tam je ta největší chlouba. To je ta velekrysa, kdybychom ho měl srovnat taky zhruba velikosti naší ondatry.
2: Kurátor sbírky savců Národního muzea Petr Benda právě vytahuje ze sudu jednoho z největších myšovitých hlodavců světa, Malomys istapantap.
1: Je to teda největší hlodavec vůbec té australazijské oblasti.
2: Cítíme, že to je naložené v lihu.
1: Je to v 70% roztoku alkoholu.
2: Právě velekrysu, která může vážit až 2 kg, František Vejmělka z Biologického centra Akademie věd jako první zdokumentoval v jejím přirozeném prostředí. V sudech a krabicích s alkoholem je toho ale mnohem víc. Hlodavci, vakomyši, kuskusové nebo klokani.
1: Takhle, když se podívám do něčeho jiného.
2: Petr Benda otevírá malou plastovou krabici.
1: Ale tady už máme místní krysu, je to mnohem menší zvířátko, které žije v pralese, které tu naší krysu připomíná, ale je asi poloviční velikosti a má taky mnohem kratší ocas.
2: Doslova pokladem ale byl pro Františka Vejmělku jeden z nejmenších hlodavců. Extrémně vzácná mikrohydromyš.
3: Je unikátní v tom, že má na předních horních hřezácích podélnou rýhu. Ale to, že se jedná o dva druhy, jsem zjistil až po pár letech po genetickém zkoumání.
2: Při expedici pro něj byla důležitá spolupráce s místními Papuánci, kteří znali terén i zvířata.
3: Já jsem o nich odkupoval jich lovená zvířata, snažil jsem se je doprovázet i na nočních lovech.
2: Ve sbírce je tak od místních i několik kosterních exemplářů, například vyúzené lebky, které mají Papuánci jako posvátné předměty.
1: Takhle se můžeme podívat. To byste mohla poznat.
2: Připomínáme to trošku ježuru.
1: A je to skutečně ježura. A to je právě vidět tady krásně, že to je vlastně vyúzená lebka, která visela někde, protože oni je měli jako posvátné, zavěšené ve svých chýších.
2: Říká Petr Benda, takto rozsáhlý a cenný dar za svou kariéru nepamatuje.
1: No já jsem tady 29. rokem a vlastně takováto sbírka nikdy přijímána nebyla. Je to materiál, který nesnese srovnání.
2: Kolekce zůstane v depozitářích Národního muzea a bude sloužit pro další výzkum. Tereza Janouš Kovcová, Radiožurnál.

Ve dvoře Králové nad Labem hoří hala, zasahují tam desítky hasičů a ve zprávách Radiožurnálu k tomu uslyšíte podrobnosti už za necelé 4 minuty. Tak vám přeju klidné pondělní odpoledne.

0: Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
1: V Česku hrozí silné bouřky, varují meteorologové. V Turecku se koná parlamentní zasedání členských států NATO. Tenisti Svrčina a Vidmanová nastoupili do úvodního kola wimbledonské dvouhry. Na dálnici D5 před Berounem směrem do Plzně popojíždí kolona kvůli úniku nafty z kamionu. A počasí čekáme zpočátku slunečno. Od západu se začne zatahovat, přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné. Teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit odpoledne. Podle Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky nejintenzivnější v jižních a východních Čechách a taky na Českomoravské vrchovině. Doprovodí je silný vítr, přívalové srážky a taky kroupy. Po historicky nejteplejším víkendu se pak v Česku bude postupně ochlazovat. Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety. Upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly taky vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
3: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
1: Podle Malé rezort vnitra připravuje taky modernizaci hangáru, který je podle kontrolního úřadu v havarijním stavu. Veřejnou zakázku na stavbu chce rezort vyhlásit ještě letos. V Turecku je dnes parlamentní zasedání členských států NATO. Reprezentovat Česko do Istanbulu vyrazili jak předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o klíčových bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany, ale i parlamentní diplomacii. Na schůzku předsedů parlamentů NATO bude navazovat za týden summit Severoatlantické aliance v Ankaře, pokračuje Okamura.
4: Diskuze bude samozřejmě o mandátu České republiky na tento summit. My jsme si v mandátu, který odsouhlasila naše vládní koalice, odsouhlasili, že se budeme snažit o naplnění výdajů 2% v letošním roce.
1: V Ankaře by měly jednotlivé členské státy řešit taky naplňování závazku, který si odsouhlasili loni v Hágu, tedy v roce 2035 vydávat 3,5% HDP na přímé obranné výdaje a 1,5% na související výdaje. Ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku zasahuje 8 jednotek hasičů u požáru autodílny a přilehlé haly. Hořet začalo předpolednem. Zasažený je podle mluvčí krajského ředitelství Petra Svobody prostor 20x10 metrů.
5: Nasazeny jsou 4 útočné proudy a ustavuje se výšková technika, která bude v případě potřeby využita také k hašení. V tuto chvíli probíhá odvětrávání objektu tak, abychom se dostali dovnitř a zjistili jsme, jak situace skutečně v tuto chvíli vypadá.
6: Sport. Čeští tenisté Dalibor Svrčina a Darja Vidmanová vstoupili do prvního kola Wimbledonu. Jejich duely s favorizovanými americkými soupeři sleduje Jaroslav Plašil.
7: Vidmanová prohrává 5-7 a 1-2. Po jasném začátku se vzepřela velké favoritce, ale Pegulová koncovku první sady zvládla. Svrčina ztratil první set 1-6, bohužel teď v tom druhém ztratil vedení 2-0 a náskok breaku. Američan jen otočil a naopak vede 3-2 s breakem. On z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: V dalších zápasech úvodního dne Wimbledonu se Karolína Muchová utká s Ruskou Zacharovovou, Nikola Bartůňková s Američankou Sterncovou, Barbara Krejčíková zahájí turnaj proti Britce Klugmanové a Kateřina Siňáková proti Číňance Cheng. Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. Serveru Sport.cz 33-letý útočník řekl, že už nemá motivaci pokračovat. Někdejší nejlepší prvoligový střelec získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál belgickou ligu s Brugami nebo řecký pohár s PAOKem Soluň. Naposledy působil ve Slovácku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D5 u Berouna a omezení na D7 u letiště. Na D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Beroun na 20. kilometru likvidují únik nafty z kamionu, jede se jedním pruhem opatrně. Kolona začíná už za sjezdem na Loděnici na 12. kilometru. Je na více než 20 minut a silný provoz je i na souběžné silnici před Berounem. Na D7 z Prahy do Chomutova i opačně jsou před sjezdem na letiště kolony kvůli dopravnímu omezení. Déle se zdržíte směrem do Chomutova, od nájezdu z Evropské je to na 15 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jsou mezi Onšovicemi a Vystrkovem kolony kvůli opravě vozovky. Provoz řídí na dvou místech semafory Kivadlově, delší je teď fronta směrem do Pelhřimova a to na zhruba půl hodiny. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je před Litomyšlí kolona zdržení 20 minut, brzdí se už na konci dálnice u Janova. A v Praze v Karlovarské směrem z centra se za obratištěm za Bílou horou srazila dvě auta. Kolona začíná už v Bělohorské u Břevnovského kláštera a je na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku slunečno, od západu se bude zatahovat a přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné. Teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů, na horách většinou kolem 27. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
9: Hezké odpoledne vám přeji. Vláda připravuje možné zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu. Některým vlastníkům půdy se ale takový záměr nelíbí. Ministerstvo zvažuje 4 možné varianty změn. A která ta změna z nich zvítězí, ale vůbec není jasné. My o tom už za chvíli budeme mluvit v odpoledním radiožurnálu.
2: Odpolední radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Pro zemědělskou půdu by v budoucnu mohlo platit předkupní právo. Majitelé zemědělských pozemků by tak v případě prodeje museli půdu nejdříve nabídnout zemědělci, který na ní zrovna hospodaří. Ministerstvo, které chystá novelu příslušného zákona, ale má víc variant a teprve zvažuje, jak velké změny navrhne. Část majitelů zemědělské půdy vnímá možné zavedení předkupního práva jako omezení jejich vlastnických práv. Podle jiných by to ale zamezilo spekulacím s půdou. Tvrdí, že půdu stále častěji kupují investoři mimo zemědělství a ta tím pádem zdražuje.
1: Chodí velmi hodně nabídek, minimálně jedna za 14 dní, že by odkoupili půdu a tvrdí, že na tom teda hospodaří.
2: Popisuje 81-letý Jaroslav Zeman. Sám nehospodaří. Půdu, kterou vlastní, pronajímá aktivním zemědělcům. Přesto nabídky na odkup půdy od neznámých firem dostává stále častěji a možné zavedení předkupního práva tak vítá.
1: No, já se domnívám, že především to zkomplikuje život těm, kteří poptávají půdu po jednotlivých vlastnících a píšou, že jsou zemědělci.
2: Podle šéfa litoměřické agrární komory a aktivního zemědělce Otakara Šaška zatím není jasné, jakou ze čtyř variant novely vláda zvolí.
3: Byla by tam pouze ohlašovací povinnost vlastníka pozemků, uživateli pozemků, to znamená vztah pronajímatel nájemce, a nebylo by tam předkupní právo.
2: V novele by ale mohla být i nejsložitější a zároveň nejpřísnější možnost.
3: To předkupní právo by bylo v pořadí. Uživatel, zemědělec, který hospodaří ve stejném katastru, a končilo by tohle u toho, že by ty pozemky vykupoval stát.
2: S tím zásadně nesouhlasí vedení litoměřického biskupství, které vlastní více pozemků na Litoměřicku. Zavedení předkupního práva vnímá jako omezení vlastnických práv.
4: Je to pro nás víceméně nepřijatelné, je to omezení práv vlastníka půdy.
2: Shrnuje delegát ad omnia Radek Jurnečka. Podle mluvčího Vojtěcha Bílého ministerstvo zemědělství pečlivě váží všechny možnosti. Konkrétní řešení ministerstvo zvolí po analýze dat, vyhodnocení dopadu jednotlivých variant a po diskuzi s dalšími rezorty a nevládními organizacemi. Vláda chce tuto novelu předložit poslancům na začátku příštího roku. Platit by pak měla od ledna 2028. Z Litoměřicka Lucie Hýzlová, Radiožurnál.

Startuje tenisový Wimbledon. Travnaté kurty, bílé oblečení, pochopitelně jahody se šlehačkou. Jeden z nejslavnějších tenisových turnajů světa otevírá svůj 139. ročník. A hned 6 českých tenistů vstupuje do bojů o druhé kolo. Aktuálně jsou na kurtu Darja Vidmanová proti Američance Pegulové a Dalibor Svrčina s Američanem Tienem. Jak se vedou a jaká je atmosféra přímo v Londýně, za chvíli od nás z vysílání odpoledního radiožurnálu také uslyšíte. Tohle už jsou Savage Garden na píseň I Want You.

0: V Londýně začal tenisový Wimbledon. Hned na úvod nastoupili ke svým prvním duelům také dva Češi. Darja Vidmanová hraje proti Američance Pegulové a Dalibor Svrčina s Američanem Tienem. Více informací připojí přímo z All England Clubu reportér Jaroslav Plašil. Jaroslave.
1: Byť to tak ze začátku nevypadalo, tak Darja Vidmanová hraje fantastický zápas. Pravda, prohrává 5-7-2-4 s Jessicou Pegulovou. Má teď výhodu česká tenistka, ale při tom začátku, kdy prohrávala Vidmanová 0-4, kdy jí toho příliš nevycházelo, působila zakřiknutě, tak je to úplně jiné představení. Dokázala dokonce srovnat na 5-5 v prvním setu, pak koncovku sice zvládla lépe favoritka, ale Darja Vidmanová je stále v tom zápase, prohrává teď 3-4 ve druhé sadě a obrovský zápas vzhledem k tomu, že hraje poprvé hlavní soutěž na Grand Slamu, tak určitě něco možná i nad plán, byť samozřejmě ten výsledek mohl být ještě o něco příznivější, když už se tak povedlo Darje Vidmanové favoritku zaskočit. O postup do druhého kola se snaží také Dalibor Svrčina, který hraje pro změnu poprvé tady ve Wimbledonu hlavní soutěž. On už si jinak na Grand Slamu hlavní soutěže zahrál, hraje také proti favoritovi Američan Tien, vyhrál první sadu 6-1, v té druhé teď Tien podává za stavu 5-4-30 oba, takže je velmi blízko od toho, aby získal i druhý set. Škoda pro českého hráče, protože Dalibor Svrčina vyhrál hned na úvod podání soupeře, získal výhodu 2-0, ale v zápětí o výhodu breaku přišel, Tien naopak odskočil, pak sice ještě jednou přišla ztráta podání, ale zase pak následné odskočení, takže teď Tien je na tom lépe a může teď se tedy dostat do dvousetového vedení. Zatím platí 6-1, 5-4 a 30 oba teď z pohledu Američana Tiena. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál je 1:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Česká ekonomika letos podle Hospodářské komory vzroste o 2,1%, tedy o 0,2% míně, než očekávala v poslední predikci loni v listopadu. Vyplývá to z dnešní prognózy komory. Aktualizace makroekonomické prognózy reaguje hlavně na dopady konfliktu na Blízkém východě. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel od papeže Lva 14. pálium. To je symbol služby věřícím. Pruchtenké bílé látky z ovčí vlny dostávají metropolité, tedy arcibiskupové stojící v čele církevních provincií. V Česku ho nosí arcibiskup pražský a olomoucký. Společně s Přibylem pálium ve Vatikánu obdrželo dalších 34 církevních představitelů, například ze Spojených států, Austrálie nebo Polska. Ve Washingtonu se dnes před soudem objeví muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Incident se stal během večeře korespondentů Bílého domu na konci dubna. Jen za atentát hrozí muži podle americké televizní stanice NBC doživotní vězení. 31letý učitel a herní vývojář z Kalifornie je obviněný taky z útoku na federálního agenta. A vstupenku do Národního divadla se loni koupilo víc než 545 tisíc diváků. To je asi o 35 tisíc míň než předcházející rok. Od loňského září navíc kvůli rekonstrukci chybí nová scéna a některé inscenace se proto přesunuly do náhradních prostor. Soubor během loňského roku odehrál 1000 představení. Největší zájem byl o balety Šeherezáda a Louskáček, z činohry o Audience u královny a z oper o Kouzelnou flétnu. Sport. Na úvod tenisového Wimbledonu se představí celkem 6 českých tenistů. Do prvního kola singlu už vstoupili Dalibor Svrčina a Darja Vidmanová. Aktuální informace přidá Jaroslav Plašil.
3: Pro Dariu Vidmanovou turnaj skončil hned v úvodním kole, podlehla favoritce Pegulové 5-7-3-6. Teď tedy hraje o postup Dalibor Svrčina, který prohrává 0-2 na sety v souboji s Američanem Tienem. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 u Berouna a kolona na D1 u Slavkova. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Beroun stojí na 20. kilometru kamion. Vytekla z něj nafta, jede se levým pruhem. Kolona začíná za sjezdem na Loděnici na 12. kilometru. Osobní auta se zastavují o něco dál. Zdržení 25 minut v levém pruhu kvůli kolonám před a v Berouně se nevyplatí sjíždět z dálnice. Na D1 z Ostravy do Brna před sjezdem na Slavkov přibrzdíte na 211. kilometru. Nesouvislá kolona pokračuje do zúžení v Brně. Osobními auty 15 minut navíc. Na D7 z Prahy do Chomutova i opačně jsou před sjezdem na letiště kolony kvůli dopravnímu omezení. Déle se zdržíte směrem z Prahy. Od nájezdu z Evropské je to na 15 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jsou mezi Ončovicemi a Vystrkovem kolony kvůli opravě vozovky. Jezdí se na dvou místech Kyvadlově. Delší je fronta směrem do Pelhřimova, a to na více než 20 minut.

0: Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je před Litomyšlí kolona zdržení 20 minut provozem a na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most se u nájezdu z dálnice D11 srazilo osobní auto a kamion, blokují pravý pruh a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, oblačnost bude od západu přibývat. Zpočátku na západě Čech, postupně i jinde se přidají přehánky, místy bouřky i velmi silné. A nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů Celsia, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
3: Možná, že už jste z těch vysokých teplot mírně unavení. Ano, chápu, žádné možná jste unavení. Tak to můžeme vzít z druhého konce nejvyšších teplot. Na Klínovci mají 21,8 stupně Celsia a na Luční Boudě 22,2.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

celé řadě evropských zemí, včetně nás, Česka, ale také Německa, Slovenska nebo Dánska, v posledních dnech padají teplotní rekordy. Světová zdravotnická organizace proto vyzvala země k urychlené reakci. Budeme o tom mluvit, zůstaňte s námi.

0: Kvůli současné vlně veder v Evropě umírají lidé. Světová zdravotnická organizace WHO proto vyzvala hlavně evropské země k zavedení národních akčních plánů na ochranu zdraví. A detaily už má Helena Berková z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co přesně WHO uvedla?
1: S tou výzvou přišel šéf WHO Tedros Ghebreyesus na síť X, napsal, že WHO za poslední týden té vlny veder zaznamenala v Evropě víc než 1300 nadměrných úmrtí. A to nejspíš není konečné číslo. Uvedl taky, že Evropa se otepluje nejrychleji ze všech kontinentů, dvakrát rychleji, než je světový průměr.
0: Co z toho vyplývá?
1: Budovy v Evropě nejsou na extrémní teploty stavěné. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace v této souvislosti zmínil tepelný stres, kterému se někdy říká tichý zabiják, a upozornil, že teď žije v podmínkách extrémních veder v Evropě na 150 milionů lidí. Takže nejen dopad na zdraví, ale i na infrastrukturu. Podle WHO je ta současná vlna veder důsledkem klimatických změn.
0: V Česku a dalších evropských zemích padají teplotní rekordy. Překvapilo to vědce?
1: Ne ty, co se změnou klimatu zabývají už přes 30 let, jako je německý klimatolog Mojib Latif z Centra pro výzkum oceánu Geomar v německém Kýlu. Stanici Deutsche Welle řekl, že se naplňují jejich odhady z 90. let.
2: Začíná to pomalým zrychlováním a jeho tempo je časem čím dál větší. Známe to z pandemie koronaviru, ale je to i rys globálního oteplování.
1: Podle klimatologa Latifa bychom se měli připravit na to, co přijde.
2: Musíme se adaptovat v mnoha směrech. Na víc období sucha, víc vln veder, ale taky na víc vydatných dešťových srážek a víc záplav.
0: Jak by na to měly zareagovat státy?
1: WHO teď vyzývá k tomu zavádění národních akčních plánů na ochranu zdraví. Šéf WHO uvedl, že jeho organizace spolupracuje s členskými státy a zaměřuje se na připravenost a posílení reakcí zdravotnických systémů. A německý klimatolog Latif upozornil, že jde taky právě o tu infrastrukturu.
2: Musíme tomu přizpůsobit nemocnice, domovy seniorů, školy a mateřské školky. A pořád se nic neděje.
1: Řekl německý klimatolog Latif německé stanici Deutsche Welle.
0: Helena Berková z naší zahraniční redakce tedy dnes mluvila o tom, jaké kroky si žádá velké vedro. Díky.
1: Naslyšenou.

Už začíná sezóna letních táborů a po celé naší republice se tak v těchto dnech jejich stavby už dokončují. Třeba v lese u Hážovic na Vsetínsku stojí několik týpí a také jedna velká obří kuchyně. My vás tam v další reportáži odpoledního radiožurnálu velmi rádi vezmeme. Teď už jsou připraveny činasky.

0: Hromada oloupaných smrkových kmenů, rozkopaná louka, vedoucí s lopatami v rukou. V tropickém vedru staví na zelené louce v lesích u Hážovic na Vsetínsku letní tábor. Během několika dnů tam vyrostou indiánská týpí, velká polní kuchyně i celé táborové zázemí.
1: Kluci skládají tyče na týpí.
2: Říká Tomáš Petružela, před námi už je postavená velká kuchyně.
1: Tady tenhle obrovský stán, kterému říkáme šapko, neboli šapito. Současně je to prostor, kde se dá schovat před deštěm, anebo i před tím sluncem.
2: Tady je velký hrnec, už tady taky nádobí, věšáky na ešusy. Bylo důležité ty sporáky postavit do roviny.
3: Aby vám třeba olej na pánvičce nestékal na jednu stranu. To je takové jako pro trpělivé povahy práce zrovna.
2: Vysvětlujeme Filip Mareš. Je tu nádržná pitnou vodu, barely s vodou. Už jsou tady také ešusy, tak ty přijdou kam?
3: Na stěnu, aby jsme je měli po ruce, aby se tady jako dodržovala základní hygiena, ať se ty ešusy pověsí vždycky po umytí.
2: Jiří Tuhovčák teď dostal na starosti vybavení koupelny. Nejprve je ale potřeba celý ten prostor vyčistit. Kluci teď berou do ruky hrabě a dávají to dohromady. Jakub Šenkýř teď celý splavený rýčem vykopává hlubokou jámu. Tady bude záchod kluků. Jak to musí být hluboké?
4: No minimálně metr, ale už jsme tady kopali i záchod, který měl skoro 3 metry, aby jsme ho každý rok nemuseli kopat znova.
2: Na co se nejvíce těšíte?
4: Na tu pohodu, na ten klid.
3: No a samozřejmě na skvělého kuchaře a jeho vytříbenou kuchyni. Za ty roky už máme totiž několik jako místních receptů, které vznikly tady. A protože jsme v údolí potoka Studený, tak tomu říkáme Studené, Šule, Kule a podobně.
2: První táborníci přijedou do Hážovic 4. července. Gabriela Hykl, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Skvělá kniha.
2: Komotr.
3: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
1: Si zaslouží ten nejlepší film.
2: Jakou větou film začne?
4: Já věřím v Ameriku.
5: Lidé.
4: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
6: Nejdůležitější je rodina.
1: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
7: Tahle hovadina se produkovat nedá.
1: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.
8: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení naději na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
10: Kriminalita v Česku neroste, přibývá ale dětských agresorů. Tenistka Vidmanová na úvod Wimbledonu podlehla americké favoritce Pegulové. Na dálnici D5 mezi Loděnicí a Berounem ve směru do Plzně popojíždí kolona a počasí čekáme zpočátku slunečno. Od západu se začne zatahovat, přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné. Teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho výroční zprávy se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Podle nejvyššího státního zastupitelství přibývá taky projevů násilí mladí v online prostředí. Jde často o výhrušky, kyberšikanu nebo sebepoškozování. Po rekordně tropickém víkendu do Česka dorazí ochlazení. V druhé polovině týdne nejvyšší teploty klesnou na přibližně 24 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Odpoledne by ještě mohly padnout rekordní teploty pro dnešní datum na východě republiky. Na Moravě a ve Slezsku má být až 39 stupňů. Od západu ale postupně přichází oblačnost a bouřky, popisuje to ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Marek Rieder.
12: Lze očekávat ty bouřky poměrně intenzivní, s intenzivními projevy, s kroupami většími než 2 cm, se silnými nárazy větru a s dalšími doprovodnými jevy.
10: Výstraha před silnými bouřkami platí pro území Čech do dnešní půlnoci. Na Moravě a ve Slezsku hrozí bouřky zítra odpoledne a přes noc. Soudní spor mezi americkým prezidentem a britskou veřejnoprávní televizí se dál vyostřuje. BBC chce, aby Donald Trump předložil telefonní seznamy, kalendáře a osobní deníky z období útoku na Kapitol před 5 lety. Trump televizi žaluje o odškodné za to, že před loňskými prezidentskými volbami odvysílala jeho sestříhaný projev právě z 6. ledna 2021. Televize se hájí, že Trumpovi tím nevznikla žádná újma.
13: Žalobu za 10 miliard dolarů v přepočtu přes 200 miliard korun podal Donald Trump v loni na podzim kvůli tomu, jak televize BBC sestříhala jeho projev. Televize se omluvila, odškodnění ale nenabídla. Její právníci teď argumentují, že Trump újmu neutrpěl, protože prezidentské volby vyhrál a Floridu získal s 13-bodovým náskokem. Trumpův tábor dosud nepředložil žádné dokumenty. BBC naopak přes 45 tisíc. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
10: Zhruba 25% Čechů se domnívá, že se nemůže svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Zároveň Češi by podle respondentů neměli problém mluvit o Romech kontroverzně. Podle analytika Akademie věd Matyáše Marka jsou výsledky výzkumu paradoxní.
14: Nám připadá, že je to vlastně o to víc to ukazuje na to, že tady existuje pořád nějaká ta stereotypizace právě jako konkrétně té romské populace. A ten spor možná není jako jenom obecně o svobodě slova, ale o nějaké hranici mezi tím, co někteří lidé považují za legitimní kritiku a etnickou nenávistí.
10: Na přelomu dubna a května se průzkumu zúčastnili zhruba 2000 respondentů. Dotazování prováděla agentura Median.
5: Sport. Fotbalisté Brazílie vstoupí v 19 hodin českého času do play-off mistrovství světa zápasem s Japonskem. O postup do osmifinále pak od 10:30 večer zabojují taky Němci proti Paraguaji. Ve 3 ráno se střetnou Nizozemci s Marokem. Ze všech zápasů nabídneme na Radiožurnálu reportážní vstupy. Tenistka Daria Vidmanová při svém debutu na Grand Slamu prohrála v úvodním kole Wimbledonu s Američankou Pegulovou 5-7 a 3-6. První zápas na trávě All England Clubu hraje taky Dalibor Svrčina proti Američanu Tienovi. Podrobnosti řekne Jaroslav Plašil.
15: Americký favorit je na tom lépe, protože vyhrál první dvě sady 6-1, 6-4, teď vede 4-3. Dalibor Svrčina má teď breakovou šanci při vedení amerického hráče, který je na podání. Další čtyři čeští tenisté si ještě nějakou dobu na své úvodní zápasy dnes počkají. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D5 u Berouna a nehoda na D7 u Panenského Týnce. Na D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Loděnici na 9,5 kilometru dojedete do kolony, táhne se až do Berouna. Na 20. kilometru stojí kamion, vytekla z něj nafta. Jede se levým pruhem, osobními auty se zdržíte přes půl hodiny, ucpaná je i souběžná silnice před Berounem. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 216 postává kolona hlavně kamionů, osobními auty čekejte 15 až 20 minut navíc za rohlenku. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice zpomalují kamiony na 6. kilometru. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova popojíždí kolona od nájezdu z Evropské do ucpaného sjezdu na letiště, je to na 20 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy pomalu za sjezdem na Panenský Týnec na 34. kilometru havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený a prudce se brzdí před kratší kolonou. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jsou mezi Ončovicemi a Vystrkovem kolony kvůli opravě vozovky. Jezdí se kivadlově, delší je stále fronta směrem do Pelhřimova a to na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme zpočátku slunečno, od západu se bude zatahovat a přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné a teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
9: Dobré odpoledne vám přeji. Vášeň pro sport může i zachránit život. Důkazem toho je ryze dámská parta z Mostu, která se 8 let věnuje závodům dračích lodí. Nebýt toho, že trénuje za každého počasí, možná, že by došlo i k tragédii. Běžná rutinní tréninková výška, kterou absolvuje mostecký tým třikrát týdně, se změnila v nakonec úspěšný boj o záchranu života. Tenhle příběh budeme vyprávět za chvíli.
11: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Na trénink ze začátku června nezapomene ženská posádka dračí lodi z Mostu. Dostala se totiž po něm do nominace Českého olympijského výboru pro udělení cen Fair Play za rok 2026. Za velkého větru a ve vlnách měl začít trénink na jezeře. Rutina se ale záhy změnila v dramatický boj o život. Reportérovi Davidu Kalvasovi to popisovali kapitánka lodi Vlaďka Turčanová a členka posádky Vendula Nedvěrová.
1: Jeli jsme na vodu, tady jsme si trénovali, připravovali jsme se na závody a najednou na nás vlastně z břehu volal pán, že se mu nelíbí tamhle na konci úplně jezera, že je tam převrácený katamarán.
2: Někde takhle daleko.
1: Úplně daleko.
2: A to musel se dívat dalekohledem.
1: Jo, on měl dalekohled a...
2: Protože to je dálka, já bych tam nikoho neviděl.
1: No, tak úplně a zhruba 2 kilometry tady odsaď. A že se mu to nějak nelíbí, že je nějak špičkou dolů, jestli bychom se tam nezajeli podívat. Že se asi převrátil. No tak to bylo něco pro nás, protože my, záchranářky, co chtějí furt pomáhat, jsme nasadili tempo, jeli jsme v kuse asi 2 kilometry, bylo to opravdu daleko, v těch vlnách, jo, takže oni, když jsou vlny, ono vás to i trošku vrací. No a teď jsme přijeli tam a k našemu překvapení teda, tam byl katamarán z hůru nohama, jeho se držela maminka ve vestě a v ruce měla asi 3letýho chlapečka. Mávala na nás a my úplně jsme se zděsili, jsme nečekali, že tam jako uvidíme maminku s dítětem, jo, byla fakt zima a foukal jako studený vítr. No chlapeček úplně fialovej, no tak jsme je hned úplně vzali na loď, začali jsme se všechny slíkat a začali jsme je vrstvit, protože byli úplně promrzlí. No a řekli nám, že tatínek plaval pro pomoc. Rozhodovali jsme se, jestli s klukem co nejdřív na břeh, aby šel do tepla, nebo podívat se táta, co, že jo, protože ten mohl dostat taky křeč nebo něco, ten jsme viděli jenom hlavičku hrozně daleko.
2: Tak jak jste se rozhodli?
1: Takže jsme zabrali, jeli jsme zkontrolovat tátu, už jsme viděli, jak přijíždí záchranné složky, jsme zkontrolovali tátu a dohodli jsme se, že co nejrychleji prostě s klukem musíme na břeh, protože kluk byl úplně promrzlej. Takže jsme zabrali, kapitánka měla radost, protože říkala, že prej takovou rychlost 2 kiláků u nás v životě nezažila, že bychom snad vyhráli i olympiádu, protože my matky, když jsme viděli to promrzlý dítě, tak to jste nevěděl, co se ve nás odehrálo.
2: No. Kapitánka vedle nás, to jste byla vy tedy.
3: Ano, přesně, já jsem zrovna ten trénink byla na kormidle, takže jsem to viděla úplně na první dobrou, jak holky dřou, jak holky makají a bylo to neuvěřitelný. A já jsem na ně byla teda strašně pyšná.
2: To byl závodní výkon.
3: Byl to závodní výkon a dokonce jsem si říkala, že možná na těch velkých závodech, kdyby jsem chtěla, aby jsme fakt vyhráli, že do toho cíle dám nějakýho tonoucího se chlapečka a že možná vyhrajem.
2: Dopadlo to dobře, naštěstí, ale samozřejmě v tu chvíli je adrenalin, čili to člověk ještě tak nevnímá třeba tu záchrannou akci, ale co s odstupem času, s jakými reakcemi jste se pak setkali?
1: S odstupem času jsem mluvila s pár hasiči, co tady byli u toho zásahu a oni mi řekli, holky, vy si vůbec ale neuvědomujete, co jste dokázali. My než jsme nafoukli ten člun a než bychom se k nima dostali, to mohlo být třeba o 20 minut později a buví, jak by to dopadlo. No. U takhle malého dítěte jde o minuty. Takže v tu chvíli, když mi to ten hasič takhle řekl, tak jsem si jako uvědomila, že asi ještě, že jsme tady byli.
2: Z Mostu David Kalvas, Radiožurnál.

0: Je s vámi odpolední radiožurnál teď ve 14 hodin a 18 minut. Někteří obyvatelé Mnichovic u Prahy dostali předžalobní výzvu od firmy, která požaduje, aby prodali části svých pozemků. Podle vedení města jde o nepřiměřený nátlak, ale společnost to odmítá. My vám ten případ za chvíli také přiblížíme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdnách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova dejte pozor, v okolí sjezdu na Žebrák na 34. kilometru hlásíte překážku.
2: Padla tam paleta do pravého jízdního pruhu auta, auto stojí o půl kilometru dál. Je to poměrně nebezpečná situace, všichni tam brzdí, vybočuje se.
1: D5 kilometr 34,5 směr Rozvadov, držte se vlevo. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Vedení Mnichovic u Prahy varuje obyvatele před výzvami firmy Viagem. Společnost zasílá lidem předžalobní výzvy, ve kterých cílí na odkup jejich pozemků. Radnice tvrdí, že se tak snaží obyvatele natlačit k prodeji pod tržní cenou. Společnost to ale odmítá s tím, že se vždy snaží s majiteli pozemků dohodnout. Jeden ze spoluvlastníků takového pozemku nám dopis od firmy Viagem ukázal. Jako pokus o dohodu ho rozhodně nevnímá.
4: Předžalobní výzva, situace spoluvlastnictví je neudržitelná, musíme to vyřešit.
5: Pavel Šimerda přečítá z dopisu, ve kterém společnost Viagem vyzývá jeho rodinu k prodeji podílu na pozemku v Mnichovicích u Prahy.
4: Spoluvlastníku, upozorňuje vás, že pokud neuspějete v soudním řízení, existuje možnost, že budete povinen uhradit společnosti Viagem náklady s tímto řízením vznikly. To si myslím, že je strašení a nátlak docela jako dost, ne?
5: Někteří obyvatelé Mnichovic, kterým od společnosti přišla předžalobní výzva, se obrátili na městský úřad, popisuje nezávislá starostka Margita Valentová.
6: Je to několik pozemků v celém katastru města. Většinou jsou to podíloví spoluvlastníci veřejných komunikací, ti majitelé, kteří se na nás obrátili, kde firma kupuje ty menší části a potom z našeho pohledu pod tlakem požadují odkup toho pozemku za nízkou cenu.
5: Společnost Viagem obvinění odmítá. Lidem údajně nejprve posílá pouze nabídky k odkupu a až později přistupuje k předžalobním výzvám, tvrdí její zakladatel Přemysl Kubáň.
7: Předžalobní výzva je standardní výkon majetkového práva, na tom není nic neobvyklého. To je součást řešení toho, že máte nějaký majetek v podílu a snažíte se nějakým způsobem, že jo, se k němu chovat s péčí řádného hospodáře. Nejedná se o nátlak, to je pouze jejich jako neznalost zákona a ze svých pozic, tak by měli jakoby umět vážit slova. Především by měli ty zákony znát.
5: Kubáň také odmítá, že by firma nabízela odkup pozemků za výrazně nižší ceny a cílem firmy je podle něj se vždy se spoluvlastníky dohodnout. Z Mnichovic u Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Ve zprávách Radiožurnálu uslyšíte o potvrzeném teplotním rekordu v naší zemi. Za chvíli začínáme. Radiožurnál je 14:30. Jana Hůra a zprávy.
1: Střelbu v severoněmeckém městě Štáde nepřežilo 5 lidí, oznámila to německá policie, která už podezřelého zadržela. Rozsáhlý zásah v 50-tisícovém městě ale dál pokračuje. Nad městem krouží vrtulníky a policie vyzývá lidi, ať se vyhnou centru města i jeho širšímu okolí. Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili právě tento víkend. Belgické úřady zaznamenaly v uplynulých dnech prudký nárůst volání na nouzovou linku. Kvůli extrémním horkům se počet hovorů zdvojnásobil. Pod tlakem je podle belgického deníku Le Soir i celý nemocniční systém. A historii Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro nově uchovává Národní archiv. Český festival s 80-letou historií mu dnes daroval tištěné programy koncertů, plakáty, novinové výstřižky, smlouvy i výroční zprávy. Podle šéfa Pražského jara Roberta Hanče to pomůže k snadnému a profesionálnímu zpřístupnění historie akce budoucím generacím. Sport. Česká tenistka Daria Vidmanová vypadla v prvním kole Wimbledonu. Američance Pegulové podlehla po setech 5-7 a 3-6. S dalším americkým soupeřem Tienem hraje na úvod travnatého Grand Slamu Dalibor Svrčina. Aktuální informace přidá Jaroslav Plašil.
2: Hraje stále, protože teď získal pro sebe třetí set 1-6, 4-6, 7-6 v tiebreaku, tedy uspěl Dalibor Svrčina, Tien podával za stavu 5-4 ve třetí sadě na výhru v zápase, ale Svrčina dokázal otočit díky své aktivitě, dělá už také méně chyb, takže vše otevřeno zatím 1-2 na sety. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Přerova a na D7 u Panenského Týnce. Na D1 z Ostravy do Brna velmi opatrně za sjezdem na dolní újezd. Na kilometru 285 havarovalo osobní auto, blokuje levý pruh a vybočuje se. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 216 postává kolona hlavně kamionů. Osobními auty čekejte 15 až 20 minut navíc do zúžení v Brně. Kolona je nesouvislá. Na D7 z Chomutova do Prahy pomalu za sjezdem na Panenský Týnec. Na 34. kilometru odklízejí následky nehody, prudce se brzdí před krátkou kolonou. Ovšem v místě nehody se zpomaluje také i v protisměru. Řidiči jedoucí směrem do Chomutova postojí v koloně, která má více než kilometr a je na více než 10 minut. V českém kraji teď je velmi silné bouřky i s kroupami, týká se to i dálnice D3 jižně od Českých Budějovic, pokud můžete, cesty odložte. A na silnici 35 z Vohelnice do Hradce Králové zůstává kolona před Litomyšlí, je to provozem a zdržíte se více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, oblačnost začne od západu přibývat. Zpočátku na západě Čech a postupně i jinde se přidají přehánky, místy i bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů Celsia, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne. Ještě aktuálně z Ministerstva financí cenové stropy na paliva zítra jsou následující.

0: Benzín oproti dnešku zdraží o haléř na 40 korun 47 haléřů za litr, nafta o 7 haléřů na 36 korun a 47 haléřů za litr.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: No.
1: V Polsku pokračují vedra, která mají dnes dosáhnout až 40. Do Varšavy se právě proto vydáme za chvíli společně s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou.

0: Zatímco velká část České republiky už má ta nejhorší vedra, pro tentokrát nejspíš za sebou. Polsko čeká vrchol vlny tropického počasí teprve dnes. Meteorologové varují, že teploty vystoupají ke 40. Už od minulého týdne města přijímají speciální opatření, aby předešly kolapsům. Otevírají třeba takzvaná místa chladu. My už jsme ve spojení se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Ty jsi teď ve Varšavě, jaká opatření tam platí?
1: Tak já třeba teď stojím na Jagiellońské ulici, kde je rosítko, to je takový stožár, který připomíná trochu pouliční lampu, ale vychází z něj vodní mlha. Právě teď se tady zastavil pár, který se právě chladí, nechává tu mlhu trochu vsáknout do oblečení, aby mohli pokračovat dál v cestě. Jenom o pár desítek kroků dál je ve stínu cisterna s pitnou vodou, jsou tam připravené i jednorázové kelímky, aby se každý mohl napít. Právě dodržování pitného režimu je teďka jedno z pravidel, které doporučují nejen úřady, ale třeba i záchranná služba, která má dnes hodně napilno. Hodně tady jezdí záchranné vozy, záchranky obecně v nedaleko odsud je totiž nemocnice. Přes křižovatku je zase jedno z těch míst chladu, jak si zmiňovala, je to tady konkrétně na úřadu městské čtvrti Praha Sever. Vlastně taková místa jsou zřízená teď například i v dalších úřadech, v knihovnách, nebo i třeba v centrech sociální pomoci. Některé kavárny také upozorňují na to, že kdokoliv potřebuje a chce, tak se tam může zastavit a může dostat zadarmo kohoutkovou vodu. Lidé toho také využívají a zároveň gastronomické podniky zkrátily, tedy některé svoji provozní dobu, otevírají třeba například až v podvečer. Ona všechna ta místa, kde se lze ve městě schladit, kde lze nalézt nějaké osvěžení, tak je v aplikaci občana nebo na magistrátem spravované veřejně dostupné mapě a takovou mapu nemá jenom Varšava, mají i velká města. V některých už před chvíli přišla informace, například v Toruni už ty teploty překročily 40 stupňů.
0: Množí se ale také počet varování před extrémním počasím, které úřady vydávají. Jak funguje informační systém v Polsku?
1: Ano, tady vlastně chodí ta upozornění na každý telefon bez ohledu na to, jestli ten telefon funguje s polským číslem nebo se zahraničním. Ta upozornění přichází už od minulého týdne, jsou to varování takzvané RCB alerty, vydává je vládní bezpečnostní centrum ve spolupráci s meteorologickými institucemi. No a ta varování se týkala v minulosti třeba v zimě smogové situace a mrazů, nyní tedy v těchto dnech se týká jak veder, tak i bouřek. Ta poslední varování, které třeba přišlo mně, informuje o tom, že vedra zvyšují nebezpečí otravy oxidem uhelnatým a lidé, kteří doma používají plynové sporáky, tak by měli určitě větrat. Dopravní policie zase přes sociální média, přes televize, rádia doporučuje, pokud se někdo chystá na silnice, aby ti lidé dali vědět svým známým, že se někam chystají a kdy třeba plánují dorazit na místo nebo se vrátit domů. Doporučují také mít dostatečnou zásobu tekutin v autě, zároveň nenechávat ať už děti nebo starší osoby nebo zvířata v zaparkovaném autě na slunci, i kdyby to mělo být ve stínu. No a s varováním se přidávají třeba i dobrovolní vodní záchranáři, protože tento víkend byl na vodních plochách v Polsku tragický, jenom během neděle zemřelo 17 lidí utonutím.
0: Kateřina Havlíková je naše zpravodajka v Polsku, tak drž se a chlaď se, co to jde. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den a naslyšenou.

0: Kanada poprvé v historii hostí fotbalové mistrovství světa a dokonce si poprvé zahraje osmifinále turnaje. Některé věci se ale nemění. Národním sportem je v Kanadě stále lední hokej a do Spojených států se někteří fanoušci za současné situace rozhodně nechystají. Vy to uslyšíte v dalším zápisníku z turnaje a posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu.
1: Budu zase s tebou, nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Kanady po vítězství 1-0 nad Jihoafričany slaví historický postup do osmifinále mistrovství světa, které navíc poprvé spolu pořádají s Mexičany a Američany. Své hokejové DNA za fotbalové ale Kanaďané jen tak nevymění. A na Spojené státy jsou stále dost nabroušení po výrocích amerického prezidenta Trumpa o anexi Kanady. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji to zjistil, když sledoval první utkání playoff tohoto šampionátu společně s Kanadou v americkém Seattle.
3: V Seattlu jsme opravdu jenom kousíček od kanadské hranice a tak sem do parku pod Space Needle, vesmírnou jehlu, to je taková místní žižkovská věž, přišlo sledovat tenhle historický zápas na velkoplošné obrazovce docela dost Kanaďanů.
4: South Africa will win.
5: Canada is very friendly.
6: Well, I used to play the under 18 World Cup.
7: Když jsem hrál na jednom mládežnickém šampionátu. Fotbal hraju doteď, trénuju své dva syny a doma v Montrealu chodím na zápasy naší profesionální ligy. Za posledních 20 let se toho u nás hodně změnilo. Intenzivně se Kanada pustila do programu rozvoje fotbalu a teď hostíme světový šampionát. Proti Kataru jsme poprvé v historii vyhráli zápas mistrovství světa a poprvé hrajeme taky v playoff. Mám z toho radost a jsem na to hrdý.
3: Říká mi Erik, ale jako o národním sportu mluví o ledním hokeji, na tom se nic nemění.
6: Hockey is our national sport, right? Hockey is there to stay in Canada.
7: Hokej nikam nemizí. Vždycky to bude ten sport spojovaný s Kanadou a my jsme na to hrdí. Já sám ho samozřejmě taky hraju, ale fotbal je nejrozšířenější sport světa, takže ho ani v Kanadě nejde ignorovat. A ve srovnání s hokejem je pro malé děti a pro rodiny dostupnější, levnější. Ale naše hokejové kořeny jsou příliš silné, obzvlášť u nás v Montrealu, kde máme Canadiens, historicky nejlepší tým NHL.
3: Říká Eric, který je v Seattlu jako pomocná pracovní síla FIFA jenom na měsíc. Další Kanaďanka Fauzia tady v Americe už přes 20 let žije a tak by mohla být rozpolcená, které z pořadatelských zemí fandit. Ale zvlášť po událostech posledního roku a půl, kdy se americký prezident Donald Trump chová vůči severnímu sousedovi agresivně a mluví o připojení Kanady, co by 51. amerického státu, tak má nejen tato Kanaďanka poměrně jasno.
8: Je mi smutno z toho, co říká americký prezident, protože Kanada je skvělá země s vlastními hodnotami a musí zůstat samostatná. Kanaďani nechtějí být součástí Spojených států a většinu mých příbuzných a přátel velmi rozčiluje, když to od Trumpa slyší. Mnoho z nich teď odmítá do Ameriky jezdit. Říkají, když se k nám Spojené státy takhle chovají, tak proč bychom podporovali jejich ekonomiku?
3: A jak dodává další faninka s kanadským i americkým občanstvím Noreen, Kanada je podle ní přívětivější, bezpečnější a možná je prý čas uvažovat o přesunu zpátky. A když Kanaďané v nastaveném čase dávají gól a zajišťují si postup do osmifinále, tak jako spousta dalších Kanaďanů tady před velkoplošnou obrazovkou, vyskakuje nadšením, raduje se a dělá si selfie v tomto historickém momentu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Co potřebují lidé ve Venezuele postižené nedávným zemětřesením a jak jim pomáhá humanitární organizace Člověk v tísni? Jak se mezinárodní neziskové organizace vyrovnávají s omezením finanční pomoci ze Spojených států? Tomáš Pancíř se zeptá spoluzakladatele a dlouhodobého ředitele Člověka v tísni Šimona Pánka.
0: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
2: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
0: Dnes po 17. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Na dálnici D5 je před Berounem dlouhá kolona, také o tom uslyšíte za chvíli ve zprávách.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: Prezident Pavel je v české delegaci na summit NATO. Delegaci povede premiér Babiš. Nejméně 5 lidí zemřelo při střelbě na severu Německa. Tenista Dalibor Svrčina hraje v úvodním kole Wimbledonu s Američanem Tienem. Dlouhá kolona zůstává na dálnici D5 před Berounem směrem do Plzně a počasí zítra bude převážně oblačno. Ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jeho západu četnější i silné a teploty až 36 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. V jejím čele bude premiér, oznámil to sám Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o účast prezidenta na summitu dál nepokračoval. Dodal ale, že za nejlepší řešení by považoval, kdyby Pavel na své účasti netrval. Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí, říká mluvčí zastupitelství Petr Malý.
3: K fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v prostředí školských a výchovných zařízení a jejich okolí. V některých případech se vyznačují značnou surovostí. Nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině. A ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům.
2: Podle zprávy se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili 7 lidí. Na místě zasahují i další složky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Podrobnosti zjišťujeme. Při střelbě na severu Německa zemřelo 5 lidí, potvrdila to policie z města Stade nedaleko Hamburku. 2 podezřelé zadržela a další riziko pro obyvatele podle ní nehrozí. Případ sleduje náš německý zpravodaj Tomáš Havlín.
4: Jedním ze zadržených je údajně střelec. Další zadržená osoba není zatím jisté, jaký má vztah k tomu činu. Ke střelbě došlo v zařízení nebo v blízkosti zařízení na podporu mládeže a dětí. Ovšem taky nevíme, jak toto zařízení s tím činem souvisí. Na místě zůstalo 5 mrtvých. Údajně jsou to všechno dospělí a také několik zraněných. Jejich počet policie neupřesnila. Riziko ve městě Stade již pominulo, ale policie vyzvala obyvatele, aby se k místu nepřibližovali. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Hasiče zasahují v Kadolci u jeho českých Slavonic u požáru lesa. Hoří tam na ploše 200x200 metrů. V nepřístupném terénu zasahuje celkem 9 cisteren z Čech i Rakouska. A detaily má mluvčí jeho českých hasičů Vratislav Malý.
5: Zasahujícím hasičům pomáhají drony i vyžádaná přeshraniční pomoc z Rakouska se 3 cisternami. Těsně po 14. hodině velitel zásahu nahlásil lokalizaci. To znamená, bylo zamezeno šíření požáru a síly a prostředky jsou dostatečné k jeho zvládnutí.
1: Sport.
6: Brazilští fotbalisté nastoupí v 19 hodin v prvním kole play-off mistrovství světa proti Japonsku. Oba týmy ještě na šampionátu neprohráli. Japonci v přípravě Brazilce porazili 3-2. O postup do osmifinále si od půl jedenácté také zahrají Němci proti Paraguaji. Ve 3 hodiny ráno našeho času poté začne duel mezi Nizozemskem a Marokem. A česká tenistka Darja Vidmanová vypadla při své premiérové účasti na Wimbledonu v prvním kole. S Američankou Jessicou Pegulovou prohrála 5-7 a 3-6. Právě teď hraje také Dalibor Svrčina proti Američanu Lerneru Tienovi. Na místě to sleduje reportér Jaroslav Plašil.
7: Dalibor Svrčina prohrává 1-2 na sety, Tien ve vedení 4-3 v zatím nejvyrovnanější čtvrté sadě zápasu, 4-3 pro Američana, který je favoritem. Turnajová 16 napřímu podává Svrčina, stav 1-2 na sety, 3-4 a 15-30. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Bouřka na D1 kolem Humpolce a zdržení na D5 před Berounem. Na D1 z Prahy do Brna i opačně, teď velice opatrně u Humpolce mezi 90. a 95. kilometrem. Je tam silná bouřka s kroupami, provoz se téměř zastavil, jede se chvílemi krokem. Bouřky také v prakticky celém jihočeském kraji, lokálně i s několika centimetrovými kroupami. Na silnici 20 z Vodňan do Budějovic u odbočky na Černěves hlásíte spadlý strom.
10: Tvoří se tam velké kolony, je to přes celý jízdní pruh, kolony jsou obousměrné. Když se potom odbočuje směrem na Malovice, tak cestuje několik popadaných větví stromů, různě to vadí.
9: Na D5 z Prahy do Plzně hned za Pražským okruhem zpomalíte na 0. kilometru. Více se popojíždí od Loděnice z 10. Nesouvislá kolona pokračuje až na 20. kilometr. Tam stojí kamion v pravém pruhu, osobními auty je to na půl hodiny, stále platí zůstat na dálnici. Souběžná silnice před Berounem stojí.
11: Objízdná trasa přes Beroun od Vráže v zásadě stojí. Jedno krátké popojetí za 2 minuty, a tak 2 metry za 2 minuty dám možná.
9: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna stále opatrně za sjezdem na dolní újezd. Na kilometru 285 havarovalo osobní auto, blokuje levý pruh a náhle se zpomaluje. Výraznější kolona tam není. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jeho západu četnější i silné. A nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 24. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
0: Dobré odpoledne. Svátek svatých Petra a Pavla je ve Vatikánu tradičně spojený s předáváním pália, tedy symbolu arcibiskupa metropolity. Od papeže Lva 14. ho dnes převzal také nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Co to pro něj a vlastně i pro českou církev znamená, my se na to zeptáme. Hezké odpoledne.
8: Odpolední Radiožurnál
12: a Hanka Schánilová.

0: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu převzal pálium. Je to součást slavnostního oděvu, kterou papež uděluje takzvaným metropolitům. V Česku mělo pálium doposud pouze jednoho nositele. A my informace už přidáme společně s Matějem Kolářem z naší zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobrý den.
0: Co přesně to pálium vůbec je?
1: Jde o pruh tence tkané bílé látky, který se nosí kolem krku a symbolizuje roli pastýře. Právě ta bílá látka má připomínat ovci, kterou starostlivý pastýř nese na ramenou. Pália jsou proto utkaná z ovčí vlny, a to ne ledajaké. Než se vlna ocitne na ramenou vysokého církevního představitele, projde několika rituály. Nejdřív papež v lednu na svátek svaté Anežky požehná beránky. O ně pak až do Velikonoc pečují benediktínky v římské bazilice svaté Cecílie. No a během svatého týdne beránky ostříhají, následně z jejich vlny pália ručně upředou a ušijí. No a na svátek svatých Petra a Pavla je papež slavnostně předává novým nositelům. Tady konkrétně arcibiskup Přibyl pálium z rukou papeže převzal při bohoslužbě společně s arcibiskupy například ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska.
0: Kdo všechno může nosit pálium?
1: To obléká pouze sám papež a pak arcibiskupové metropolité, tedy ti, kteří stojí v čele církevních provincií. Na území Česka jsou tyto provincie dvě, Česká a Moravská, se sídly v Praze a Olomouci. Tím zmíněným jediným současným nebo dočasným nositelem pália v Česku byl tak až do dneška olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Stanislav Přibyl pálium dostal dnes, protože je pražským arcibiskupem teprve od února. No a převzetí pália sám Přibyl vnímá jako přijetí velké zodpovědnosti. Tak to řekl před obřadem na svém kanálu na YouTube.
2: Mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je v užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky, a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni.
1: A já ještě doplním, že podle serveru Vatican News může arcibiskup pálium oblékat pouze a jenom při bohoslužbách.
0: Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
1: Já děkuji, naslyšenou.
3: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozepnou.

0: Letos poroste česká ekonomika o 2,1%, příští rok o 2,5%. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy, kterou dnes zveřejnila Hospodářská komora. Zeptáme se i na to.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Odhad růstu české ekonomiky na letošní rok zůstává poměrně optimistický. Podle nejnovější makroekonomické prognózy, kterou dnes zveřejnila Hospodářská komora ve spolupráci s analytiky České spořitelny, vzroste letos český HDP o 2,1%, a to navzdory několika měsíčnímu konfliktu na Blízkém východě. Dobrá zpráva je i to, že by podle prognózy měly zůstat nízko inflace i nezaměstnanost. Podrobněji to teď probereme s prezidentem Hospodářské komory Zdeňkem Zajíčkem. Přeji vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: I podle aktuálního odhadu má česká ekonomika letos růst o víc než 2%. O kolik jste snížili odhad proti tomu z loňského podzimu?
1: Tak my jsme měli prognózu, že by česká ekonomika mohla v letošním roce růst výši 2,3%, a teď jsme tu prognózu upravili na 2,1%, tedy o 0,2. Je to prostě zpomalení hospodářského růstu, které je mimo jiné způsobeno samozřejmě konfliktem na Blízkém východě, ale řekněme si na rovinu, třeba oproti Německu, které roste tempem 0,5-0,8%, tak pořád česká ekonomika docela solidně roste i v letošním roce.
0: Jak to poslední krizi zvládly české firmy? Dokázaly se nějak přizpůsobit, a jestli ano, tak jak?
1: Museli se přizpůsobit, nic jiného jim nakonec nezbývalo, a samozřejmě máme mnoho vlivů, které tu situaci českých firm ovlivňují. Je to kumulace polikrizí nebo navazujících krizí na sebe. Začalo to covidem, energetickou krizí, válkou na Ukrajině a samozřejmě končí to konfliktem v Hormuzském průlivu. Ty všechny dopady samozřejmě padají i na českou ekonomiku. A podnikatelé se s tím museli vypořádat. To, co je pro ně složité, oni právě v těch posledních letech by potřebovali daleko více investovat do nových výrobních programů, do nových výrobků, prostě do své budoucnosti. A to se jim v tuto chvíli neúplně daří, protože za prvé geopolitická nejistota a právě série krizí, a nevypadá to, že by se něco tak rychle uklidnilo. No a k tomu samozřejmě přehřátý pracovní trh, kdy nám konstantně z roku na rok stále rostou mzdy, což je dobrá zpráva jak pro zaměstnance, tak samozřejmě pro českou ekonomiku, která právě díky větší spotřebě domácností roste, ale to má také svoji hranici, jak co se týká ekonomického růstu, tak také možností firem. Prostě takový rychlý růst už si firmy s největší pravděpodobností nebudou schopny nebo nebudou moci dovolit.
0: Vaše prognóza počítá s tím, že inflace letos zůstane na úrovni 2,5%. Není to příliš optimistické?
1: Ano, je to optimistický výhled a doufejme, že to tak bude. Samozřejmě růst inflace by musel se promítnout do mnoha dalších věcí, ale jak je vidět, toho rizika si je vědoma i Česká národní banka, a proto udělala krok týkající se zvýšení úrokových sazeb. A zdá se mi, že si to uvědomuje i vláda, která oproti těm původním předpokladům, možná i předvolebním příslibům, dnes velmi střízlivě váží konkrétní kroky, které by třeba měla činit v oblasti sociální a nebo důchodové.
0: Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory, teď ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Díky vám moc a naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: 50 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innoji, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál je 3:30. Jana Hulda a zprávy.
2: Jihočeský kraj zasáhly silné bouřky s krupovitím. Nejvíc zasažené bylo Pošumaví a Novohradské hory. Popoledni se na Prachaticku objevily i kroupy o velikosti až 5 cm. Řekl to Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Po bouřkách napadaly stromy na železniční trať mezi Vimperkem a Čkyní. Nejezdí tam vlaky a koleje jsou navíc podmáčené. A meteorologové i přes ty bouřky dál varují před vysokými teplotami. Na Moravě můžou odpolední maxima překročit i 37 stupňů Celsia. Od odpoledne navíc hrozí jak v Čechách, tak i na Vysočině velmi silné bouřky. A to s přívalovým deštěm, už zmíněnými kroupami a taky nárazy větru až 90 km za hodinu. Smogová situace kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu dál platí pro Prahu a střední Čechy. Nejméně 3 lidi, včetně 8letého chlapce, zemřeli po izraelském leteckém útoku na centrální část pásma Gazy. Úder zasáhl stan v oblasti města Dair al-Balah, kde se ukrývali vysídlení lidi. Izraelská armáda tvrdí, že cílem byl člen palestinského hnutí Islámský džihád. Podle Izraele se dotyčný podílel na útoku na Izrael ze 7. října 2023. A desítky obyvatel domova pro seniory v brněnské ulici Kociánka musí zařízení dočasně opustit. Po raním požáru rozvodny nefunguje elektřina v jednom z pavilonů. Hasiči už zásah ukončili, všichni klienti jsou v pořádku. V zařízení bez proudu ale nemůžou zůstat. Magistrát proto zajišťuje převoz 72 ze 300 lidí.
3: Sport.
2: Italský trenér Enzo Maresca se stal novým koučem fotbalistů Manchesteru City. Klub to potvrdil na svém webu. Maresca podepsal smlouvu na 3 roky a vystřídá Španěla Pepa Guardiolu, který s Manchesterem City získal během 10 sezon 20 trofejí. A tenista Dalibor Svrčina vypadl na Wimbledonu v prvním kole. Američanu Tijenovi podlehl 1-3 na sety. Při své premiérové účasti na Grand Slamu skončila i Daria Vidmanová, která prohrála s Američankou Pegulovou 0-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 za Prahou a nehoda na D1 u Přerova. Na dálnici D5 hned z Prahy směrem do Plzně hlásíte kolonu, nesouvisle pokračuje do Berouna, tam stojící kamion už nepřekáží a kolona se postupně rozjíždí. Ještě se také popojíždí mezi Loděnicí a Vráží, tedy mezi 10. a 14. kilometrem. Z dálnice nesjíždějte, souběžná silnice je před Berounem ucpaná. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Dolní Újezd z kilometru 286 čekejte kolonu po nehodě osobního auta. Jede se pravým pruhem, zpoždění 10 minut. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov z kilometru 216,5 počítejte s kolonou hlavně kamionů táhnoucí se do omezení na kilometr 196. Na silnici 20 z Plzně do Písku za Tchořovicemi havarovalo nákladní auto. Silnice je neprůjezdná. Možná je trasa přes Hajany do Blatné, stejně tak opačně. Na řadě míst stále bouřky a hodně vody na vozovkách. Nezapomínejte na správné svícení. A v Ostravě je neprůjezdná ulice 17. listopadu, tedy z Poruby do Klimkovic za Rudnou. Je tam auto v příkopu, teď se nedá projet. Možná je trasa po dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci budou doznívat bouřky, ochladí se na 22 až 18 stupňů Celsia. Zítra čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno. Jinak oblačno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky. A večer budou od jeho západu četnější, a to i silné. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 630 stupňů a na horách většinou kolem 24. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Dobré odpoledne. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Tak i to je výsledek dnešního jednání vlády. Teď je 15 hodin a 40.

Předsedové Senátu a poslanecké sněmovny chtějí dál posilovat obranu Česka a být spolehlivým partnerem NATO. Miloš Vystrčil z ODS a Tomio Okamura z SPD to řekli na zasedání parlamentních lídrů členských států NATO.

0: Týden před klíčovým summitem NATO se v tureckém Istanbulu sešli parlamentní lídři zemí Severoatlantické aliance. Na zasedání vystoupil se svým projevem předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS i předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Do Turecka už zdravím kolegyni Danielu Brichtovou. Danielo, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Jaké postoje představili oba předsedové ve svých projevech?
1: Šéf Senátu Miloš Vystrčil připomněl aktuální bezpečnostní situaci ve světě a potřebu posilovat naši obranu. V té souvislosti přiznal, že Česko má co dohánět.
2: Na tomto zasedání ta prezentace, respektive skládání těch účtů, nebylo nutné, přesto já jsem tam řekl, jak na tom Česká republika je, jakým způsobem se chystáme do budoucna ty naše závazky plnit.
1: Šéf sněmovny Tomio Okamura pak řekl, že je důležité budovat svou obranu, a tedy i armádu, a tím posilovat kolektivní bezpečnost.
3: Máme rekordní nábory, máme výrazné navýšení personálu, se nám podařilo, průmyslovou expanzi v oblasti zbrojního průmyslu a také nové národní testovací místo pro bezpilotní pozemní vozidla.
0: Shodli se, Danielo, oba předsedové na všech bezpečnostních tématech?
1: Rozdílné názory obou politiků se projevily hlavně v otázce války na Ukrajině. Předseda sněmovny řekl, že je potřeba usilovat o co nejrychlejší ukončení války.
3: Řekl jsem, že špatný mír je lepší než žádný mír. A řekl jsem, že podle mého názoru nemá tento konflikt po několika letech, co už ta válka je, že nemá vojenské řešení.
1: Šéf Senátu zmiňoval hlavně podporu Ukrajiny.
2: Tam také mnohokrát zazněla podpora Ukrajiny jako někoho, kdo chrání naše principy a zároveň také chrání naše bezpečí, protože na Ukrajině dneska ukrajinští vojáci a ukrajinský lid chrání bezpečí celé Evropy.
1: Řekl Miloš Vystrčil.
0: A já už jenom přidávám, že z Turecka přišly informace od Daniely Brichtové. Děkujeme a hezký den přeji.
1: Hezké odpoledne.

0: Naposledy prohráli zápas v září loňského roku a teď fotbalisty Japonska čeká na mistrovství světa v prvním kole play-off souboj s Brazílií. A rozhodně nelze tvrdit, že utkání má svého jasného favorita. Tak vám k tomu za chvíli řekneme víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdně.

0: Fotbalisté Brazílie nastoupí v úvodním kole play-off mistrovství světa proti Japonsku. Utkají se dva týmy, které zatím na šampionátu nepoznali porážku. A my o tom teď chceme mluvit se Štěpánem Bémem z naší sportovní redakce. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Bude favoritem Brazílie?
2: Podle kurzů sázkových kanceláří ano, ale je zároveň potřeba říct, že Japonci se zatím na aktuálním světovém šampionátu prezentují velmi dobře. Jejich fotbalisté jsou technicky vybavení a v jejich zápasech ve skupině bylo vidět, že jsou i fyzicky skvěle připravení. Náš fotbalový expert Pavel Horvát v této zemi působil jako hráč a už před startem šampionátu říkal, že Japonci můžou být nebezpeční.
3: Těch lidí o ten fotbal má spoustu zájem a samozřejmě tam podpora jak států, tak školství, tak bohatství. Sponzoři, takže já si myslím, že v Japonsku ten fotbal ještě pořád je na vzestupu a určitě budou nepříjemným soupeřem pro všechny.
2: Slova Pavla Horváta můžu podpořit tím, že Japonsko naposledy prohrálo loni v září se Spojenými státy. Zároveň je nutné říct, že šlo v drtivé většině o přátelská utkání. V nich ale v říjnu roku 2025 porazili Japonci i Brazilce a na tiskové konferenci o tom mluvil i kouč Kanárků Carlo Ancelotti.
4: Byla to pro nás dobrá zkušenost. Aspoň nehrozí, že Japonce podceníme. Jsou vážně silný tým, momentálně jeden z nejlepších na světě. Vždyť v březnu porazili Anglii. Připravíme se na ně, jako by šlo o finále, protože svým způsobem to finále je.
2: Zápas Brazílie s Japonskem začne v 19 hodin na Radiožurnál Sport, ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
0: Což ale není jediný dnešní zápas v play-off šampionátu, který je ten druhý.
2: Jde o souboj Německa s Paraguají, ten má výkop ve 22 hodin a 30 minut a za zmínku stojí, že Němci poslední souboj s jihoamerickým týmem na mistrovství světa nezvládli. S Ekvádorem prohráli 1-2. Zároveň ale potřeba říct, že do utkání šli tehdy už s jistotou prvního místa ve skupině.
0: Štěpán Bém, díky.
2: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Vzbouřenec proti králi?
0: Záleží na tom, za co bojuje.
1: Šlechtična mezi nepřáteli.
2: Válka odhaluje pravdu.
3: Už dost!
1: A boj za svobodu, který může změnit celou Anglii.
4: To byl ten Robin Hood?
3: Jdeme!
1: Dobrodružný seriál Robin Hood.
2: Sám ďábel.
1: Dva díly po sobě, každé úterý a čtvrtek večer, na ČT2 a v iVysílání.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Jana Gulda a zprávy.
6: Prezident Pavel je součástí české delegace na summit NATO, povede ji premiér Babiš. Dva roky po zrušení RTVS kritizují desítky slovenských osobností vývoj tamní televize a rozhlasu. Fotbalisty Brazílie čeká úvodní kolo play-off mistrovství světa proti Japoncům. Kolona kamionů popojíždí na dálnici D1 před Brnem směrem od Vyškova. A počasí zítra bude převážně oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer pak od jeho západu četnější i silné. A teploty až 630 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér, informoval o tom sám Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o prezidentovu účast na summitu dál nepokračoval. Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
7: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO, ale tento rok si myslím, že tenhle spor by nás poškodil v zahraničí.
6: Prezident Pavel v reakci na to řekl, že způsob, jak se vláda staví k jeho účasti na summitu v Ankaře, je v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Premiéra Babiše zároveň vyzval k diskuzi. Silné bouřky zasáhly odpoledne jeho český kraj. Na Prachaticku napršelo během krátké doby až 60 litrů vody na metr čtvereční. Bouřky komplikují dopravu a zastavily provoz vlaků mezi Vimperkem a Čkyní. Meteorologové zaznamenali v Pošumaví a Novohradských horách i několika centimetrové kroupy, říká Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: Vyskytly se takzvané supercely vnořené, což jsou vlastně intenzivní bouřky, které jsou schopné produkovat i kroupy kolem 5 cm, což se stalo na některých místech v tom Pošumaví v jižních Čechách. Ty kroupy i přes 5 cm byly.
6: 60 slovenských osobností podepsalo výzvu na změnu fungování Slovenské televize a rozhlasu. Ta vznikla před 2 lety jako nástupnická organizace tehdejší RTVS. Podle autorů výzvy změny prosazené vládou Roberta Fica způsobily oslabení nezávislosti veřejnoprávního média. Mezi signatáři jsou například herečky Emília Vašáriová a Zuzana Kronerová.
9: Bývalý generální ředitel RTVS a současně jeden z autorů výzvy Luboš Machaj tvrdí, že změny potvrdily obavy kritiků.
10: Za tie 2 roky sa ukázalo, ako sa dá rýchlo vlastne zmeniť verejnoprávna inštitúcia, ktorá má patriť všetkým na vládnu, ktorá proste presadzuje svoje záujmy len k určitému okruhu obyvateľov.
9: Autoři výzvy kritizují také odchod zkušených zaměstnanců, zrušení koncesionářských poplatků nebo ztrátu konkurenceschopnosti. Současné vedení Slovenské televize a rozhlasu i Ministerstvo kultury dlouhodobě odmítají, že by změny byly politicky motivované. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřejší den mírně vzrostou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 40 korun a 47 halířů. To je o halíř víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty vzroste o 7 halířů na 36,47 za litr. Vláda dnes prodloužila regulaci cen paliv do 19. července.
1: Sport.
11: Brazilští fotbalisté nastoupí v 19 hodin v prvním kole play-off mistrovství světa proti Japoncům. Němci začnou hrát ve 22:30 proti Paraguaji. Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek se domnívá, že místo vyloučené Karviné by měl první ligu hrát jeho pražský klub. Řekl to ve vysílání radiožurnálu Sport. Právní interpretaci týmu z Julisky ale už přezkoumala ligová fotbalová asociace a s výkladem Dukly nesouhlasí. S nabídkou hrát šanci ligu LFA jako první oslovila druhý tým druhé ligy Táborsko. Pak by případně nabídka mířila do brněnského Artisu a až potom na Duklu, pokračuje Turek.
12: Pokud shledáme, že to vysvětlení, které jsme dostali, není dostačující, tak budeme žádat náhradu škody finanční. Ano, tak tam, jakmile se to rozhodne a spustí, tak tam žádné jiné řešení není. Jako nemáme problém s tím, že tam bude hrát někdo jiný. Ten problém je, že se domníváme, že nám bylo upřeno právo, které jsme měli my.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Rousínova a na D5 za Prahou. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 217. Počítejte s kolonou kamionů, pokračuje do omezení v Brně, je nesouvislá. Na D1 z Brna do Prahy přes Vysočinu opatrně, zejména kolem Jeníkova a Humpolce. Po bouřce jsou na vozovce místy rozježděné větve, zejména v pravém pruhu. Dejte pozor mezi 95. a 90. kilometrem. Na Vysočině stále bouřky, pomalu například také na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora. Za Leskovicemi hlásíte bláto na vozovce.
15: Tak dole tam teče strašný vody, že tady byla přehánka, padaly i kroupy. Je tam na 20 čísel vody s bahnem a ty na třech místech, tak ještě řidiči dají bacha, kdo jede právě z Pelhřimova na Kámen.
14: Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Tuchoměřice z 2,5 kilometru pojedete v koloně do omezení u letiště. Navíc na 2. kilometru řeší nehodu částečně v pravém pruhu, zdržení 10 minut. A na D5 na výjezdu z Prahy směrem do Plzně je silný provoz, kolona se stále rozjíždí. V Berouně stojící kamion už více jak půl hodinu nepřekáží, osobními auty se jede rychleji. Z dálnice nesjíždějte, příjezd do Berouna z Vráže je ucpaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme převážně oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer pak od jeho západu četnější a taky silné a nejvyšší teploty zítra až 36 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Dobré odpoledne vám přejeme, radiožurnál posloucháte 7 minut po 16. hodině. Po zemětřesení na severu Venezuely se do pomoci plně zapojili čeští záchranáři. Země ale i nadále hlásí kromě bezmála 1500 obětí desítky tisíc nezvěstných. Jak pokračují vyprošťovací práce, tak to probereme za chvilku v úvodu této vysílací hodiny odpoledního radiožurnálu. Začínáme se zpěvákem Harrym Stylesem. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
13: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Úřady ve Venezuele hlásí už skoro 1500 potvrzených obětí čtvrtečního zemětřesení. Dalších bezmála 50 tisíc lidí, ale jejich blízcí stále pohřešují. Nezvěstné hlásí na neoficiálním webu. S každou další hodinou jejich šance na přežití klesá. Situaci teď probereme v odpoledním radiožurnálu s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Záchranářům se i po 4 dnech daří nacházet v troskách živé lidi. Jaké jsou ty poslední dobré zprávy?
1: Ano, tak například před několika hodinami se podařilo záchranářům z Venezuely, Mexika a El Salvadoru společně vyprostit z trosek 21-letého muže, a to celkem po 106 hodinách pod sutinami. Podle prozatímní prezidentky země Venezuely Delcy Rodriguezové jen o víkendu záchranáři vyprostili 33 živých lidí. Pozitivní zprávy mají ale taky třeba čeští hasiči, kteří do Venezuely dorazili o víkendu pomáhat. Ti asistovali například u záchrany mladého muže, který také tedy po desítkách hodin pod sutinami po vyproštění dokonce dokázal sám sejít po žebříku dolů. Takových pozitivních případů, takových dobrých zpráv ale bude, zdá se, ubývat. Vyprošťovací práce navíc totiž komplikují vysoké teploty kolem 30 stupňů Celsia, a to je problematické tedy nejen pro lidi, ale taky pro speciálně trénované psy, kteří při vyprošťování českým záchranářům pomáhají.
0: A kde Češi pomáhají teď?
1: Tak čeští hasiči zasahují vlastně přímo v té nejpostiženější oblasti. La Guaira na severu, země na severu Venezuely, už prověřili několik lokalit, kde by ještě mohli být nějací živí lidé, a ráno od místních koordinátorů pomoci dostali na starost prohledat objekt zřícené nemocnice. Tam se i nadále pohřešují desítky lidí. Podle zástupce velitele plukovníka Jiřího Němčíka je situace na místě místy velmi nepřehledná a pomoc je potřeba dobře koordinovat.
2: Teďka jedeme s jedním týmem, který rozdělíme pro zvýšení efektivity na dvě skupiny, a paralelně budeme se snažit prozkoumávat všechny poškozené budovy, které máme v příděleném sektoru.
1: Na všech sutinách je podle něj vidět hodně aktivity, dobrovolníků, místních týmů i zahraniční pomoci.
0: A jak se z katastrofy Venezuela vzpamatovává? Daří se obnovovat nějaké základní fungování země?
1: Zatím se daří postupně například obnovovat přísun elektrické energie. Opět začaly fungovat taky třeba místní podniky na zpracování ropy, tudíž na pohonné hmoty pro místní automobily. Země ale byla, a píše to tak třeba americká stanice CNN, ve velkých problémech už před tím zemětřesením, a to se teď může projevit na možná pomalejší nebo méně účinné reakci úřadů na to zemětřesení. Spoustu budov v zemi navíc pravděpodobně nesplňovalo odpovídající standardy, a i proto při zemětřesení neobstály a zhroutily se.
0: Situaci ve Venezuele budeme samozřejmě dál sledovat i s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

Kapela Genesis, posloucháte stále prázdninové vysílání radiožurnálu. Těžkou práci hutníků v třineckých železárnách nahradili naprogramované stroje. Firma spustila unikátní robotické pracoviště v tamní ocelárně a vítaná pomoc je to právě v těchto parních dnech. V reportáži radiožurnálu za chvilku povíme podrobnosti.

0: Místo lidí roboti, tak to vypadá v ocelárně Třineckých železáren. Těžkou práci části zaměstnanců v extrémních podmínkách a při vysokých teplotách nahradili naprogramované stroje. Jsou přizpůsobené velkému žáru. Robotické pracoviště na důležitém výrobním uzlu je první svého druhu v Evropě.
1: Teď se měřila teplota oceli v mezipánví. Teplota bylo kolem 1530 stupňů Celsia. Robot nabírá, sundal sondu, nabírá další sondu.
2: Kolik lidí to nahradí?
1: Dva lidi to nahradí, ale ta práce se zatraktivní, jak sami můžete cítit na sebe, je tu 48 stupňů Celsia a nikdo by tu nechtěl pracovat 24/7.
2: Popisuje jeden z hutníků přímo vedle obří nádoby s rozžhavenou ocelí. A současně vidíme, jak to vypadalo doteď, ručně.
1: Chlapu se obleká do termopláště.
2: To všechno už odpadne.
3: V těchto vedrech je to obzvláště, řekněme, přínosné.
2: Dodává generální ředitel Třineckých železáren Roman Hajde. Robotická ramena mezi tím dělají svou práci při teplotě kolem 60 stupňů v těsné blízkosti nádoby se žhavou ocelí.
3: Tento robot dokáže vlastně uchopit nejprve smíjící trubici, kterou nasadí. Dále umí propálit výtokový kanál nebo úzel, dále umí odebrat vzorek a vhodit kotvu, na základě které potom vlastně dojde k vytažení zbytku ocele.
2: Těchto pět samostatných strojů je další fází robotizace a budoucnosti ocelářské výroby.
3: Toto je začátek nové éry, kdy vlastně robotizace a automatizace v naší společnosti postoupila, řekněme, z těch studených provozů nebo z provozů, kde je teplota nižší, právě sem na výrobu ocele, kde máme teploty vysoké a vysokou náročnost pro naše zaměstnance a precizní opakovatelnost procesu.
2: Je to podle vedení železáren unikátní systém i v celosvětovém srovnání. Kromě toho, že nahradí lidskou práci, zajistí taky větší bezpečnost. Třeba už nehrozí rozstříknutí žhavé ocely. Z Třineckých železáren Martin Knitl, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Už zase se mluví o Radovanu Krejčířovi, chce do Česka. V Jihoafrické republice mu ale hrozí doživotí. Věděli jste, co má společného s Rédlem z kauzy Dozimetr? I o tom budeme mluvit.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Regulaci vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Státní správa a samospráva by měly posílit podíl domácích potravin při zajišťování stravování pro své zaměstnance a na veřejných akcích. Vláda dnes schválila opatření, podle kterého by do konce roku 2028 měly na zboží domácího původu vynaložit 65% peněz určených na nákup potravin. Po jednání kabinetu to řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán za SPD. Národní centrála proti organizovanému zločinu ukončila vyšetřování v bitcoinové kauze. Oznámil to náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Případu darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského jsou obvinění 4 lidé. Ti mají teď do poloviny července čas prostudovat spis a případně navrhnout doplnění vyšetřování. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Podle agentury ANSA místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Poškozené jsou 3 obytné budovy a propadla se taky místní silnice. Varování před bouřkami v oblasti trvá i dál. Sport. Tenista Dalibor Svrčina vypadl na Wimbledonu v prvním kole. Američanu Týnovi podlehl 1-3 na sety. S turnajem si se při své grandslamové premiéře rozloučila i česká reprezentantka Daria Vidmanová. Ta prohrála s Američankou Pegulovou 0-2. Český volejbalový reprezentant Antonín Klimeš bude hrát italskou ligu. 20-letý blokář opustil aktuálního českého šampiona Karlovarsko a hrát bude za italský klub Lubeči Vitanova. Ten v uplynulé sezóně prohrál finálovou sérii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Rousínova a na D8 u Klíčan. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 zůstává nesouvislá kolona kamionů táhnoucí se do Brna. Osobními auty se jede pomaleji před Rohlenkou a od sjezdu na Slatinu ke sjezdu na Bratislavu. Na Vysočině jsou stále silné bouřky, místy se valí voda z polí, hlásíte také popadané větve, nezapomínejte na správné svícení. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 3,5 kilometru dojedete do kolony. Na 0,5 kilometru upadlo kolo z nákladního auta a v příkopu začalo hořet. Projíždí se teď levým pruhem, zpoždění přes 20 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a Velkého Rybníku pracují silničáři. Jezdí se kyvadlově, zpoždění v kolonách přes 20 minut v obou směrech. A v Praze ve Kbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od Novopatské 15 minut k Poděbradské, co brzdí provoz, poví náš zpravodaj.
3: Těsně před křížením s Poděbradskou tak v pravém pruhu skolaboval autobus.
2: A ve Strakonické ulici směrem z centra zpomalíte za Barandovským mostem. V Malé Chuchli máme hlášenou nehodu, zdržení 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky, večer budou od jihozápadu vydatnější i silnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
4: Dobré odpoledne, 16.34 je čas, kdy pokračuje radiožurnál a pokračujeme s Davidem Stypkou.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách. Letí.

Německé průmyslové podniky se údajně chystají propouštět a přestěhovat se do zahraničí, tvrdí to deník Handelsblatt, který si udělal průzkum mezi tisícovkou velkých firem. My se proto spojíme za chvilku s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem.

0: Německo je stále jednou z nejbohatších zemí světa, jeho ekonomika ale v posledních 2 letech stagnuje. Některé firmy, a není jich málo, už proto chystají únikové plány. Rozhodují se, že zaměstnance v Německu propustí a přestěhují se jinam. To by přitom dopadlo i na české podniky, které jsou s těmi německými úzce provázané. My si o tom řekneme se zpravodajem Radiožurnálu v Německu Tomášem Havlínem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. V Německu se mluvilo v závěru minulého týdne o tom, že Volkswagen, největší německá automobilka, chce v příštích letech propustit přes 100 000 lidí, což bylo víc, než se dosud myslelo. A teď deník Handelsblatt přišel s tím, že takto podobně uvažuje mnohem více firm. Handelsblatt si udělal takový průzkum s poradenskou firmou jménem Horvát, oslovili asi 1000 firm a z toho vyplývá, že těch 100 000 míst může zaniknout už v tomto roce, a to v různých podnicích napříč odvětvími. Hodně důležitý je tam automobilový průmysl, ale kromě toho taky strojírenství anebo stavebnictví. Popravdě zas takové překvapení to není, protože z kraje roku jiná poradenská společnost mluvila o tom, že v loňském roce, v roce 25, zaniklo v německém průmyslu 124 000 pracovních míst, takže spíš jde o takové pokračování trendu, který už je nastolený. Celkově za posledních 7 let v německém průmyslu zmizelo 340 000 pracovních míst, což je každé 17.
0: Jaké důvody vedou firmy k tomu, aby šetřili právě tímhle způsobem?
1: Deník Handelsblatt tvrdí, že v Německu je takový rozšířený názor, že firmy ze země vyhání například rozsáhlá byrokracie, nedostatek pracovních sil nebo vysoká cena energií, ale podle toho průzkumu to vypadá, hodně firem si stěžovalo na vysokou cenu práce v mezinárodním srovnání. V Německu jsou náklady na práci o 22% nad průměrem Evropské unie a to právě má vést k tomu, že firmy zvažují, že v příštích letech by se mohly stěhovat. Přičemž takovým, řekněme, nejpopulárnějším regionem nebo oblastí mezi nimi je Indie, a naopak nejméně oblíbenou zůstává nebo se stává Evropa, kde v milosti zůstávají ještě země jako Slovensko, Rumunsko, tedy státy ve srovnání s Německem výrazně levnější, ale zároveň srovnatelně kvalifikovanou pracovní silou.
0: Německé průmyslové podniky tedy propouštějí, stěhují se do zahraničí za levnější prací. Dělá proti tomu něco německá vláda?
1: Ona teď v příštím týdnu by měla schvalovat nějaké reformy, které by měly být výhodné pro biznis, ale uvidí se, do jaké míry. Oni už i z toho průmyslu zaznívají určité skeptické hlasy, že ten německý ekonomický model takzvaného exportního národa, tedy vymyslet něco, vyvinout nějaký produkt, nechat ho patentovat, pak ho začít masově vyrábět a následně exportovat do celého světa, že vlastně tento model už je, řekněme, vyčpělý, že už mu dochází dech a že je potřeba být víc například v Číně, kde momentálně cesta od inovace k masové produkci je ta nejkratší, nejrychlejší na světě.
0: Tomáš Havlín, zpravodaj Radiožurnálu v Německu. Díky a pěkný den.
1: Děkuji, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Vláda rozhodla, delegaci na červencový summit NATO v Ankaře povede podle původního plánu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tématem se ministři znovu zabývali po tom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla. Role hlavy státu na summitu ale zatím stále není zcela vyjasněná. Podrobnosti přidá politický reportér Radiožurnálu Vojtěch Tomášek, se kterým jsme teď ve spojení. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co tedy po dnešku o té české delegaci na summit NATO v Turecku víme?
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že ministerstvo zahraničí akreditovalo prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod. Jak víme, ten deadline pro akreditace byl minulý týden. Tím tedy podle premiéra vláda vyhověla rozhodnutí ústavního soudu. Předseda vlády řekl, že nechce, aby ten spor dál pokračoval. Konkrétně tedy k tomu řekl.
2: A já si myslím, že v zájmu České republiky, aby skutečně tenhle nesmyslný spor, vlastně, který nás poškozuje a je zbytečný, aby zkrátka nepokračoval. Já myslím, že by to přispělo uklidnění společnosti a nejlepší by bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti.
1: Podle předsedy vlády by tím prezident prokázal velkorysost. Zároveň taky Andrej Babiš řekl, že Petr Pavel by mohl jet na příští summit Severoatlantické aliance příští rok. Ministr zahraničí Petr Macinka pak taky upřesnil, že prezident bude mít své vlastní letadlo a premiér se zbytkem delegace poletí podle něj po své ose.
0: A jaká reakce přišla z Pražského hradu?
1: Je patrné, že prezident s tím rozhodnutím vlády nesouhlasí. Podle něj vláda rozhodla v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Budu citovat konkrétně. Způsob, kterým se vláda staví k účasti prezidenta republiky na summitu v Ankaře, je v rozporu s usnesením ústavního soudu. Ten uložil vládě, kromě zřízení potřebné akreditace, aby se zdržela jednání, kterým by účast prezidenta a jeho doprovodu bránila nebo ji stěžovala. Konec citace, která přišla z hradu. Prezident Petr Pavel taky dodal, že vnímá zájem vlády prezentovat vlastní politiku v mezinárodní situaci, která není jednoduchá a i přes nevstřícné kroky, jak on to označil, je připravený hledat řešení. Vyzval tedy předsedu vlády k dialogu o uspořádání účasti české delegace. Na to dnešní rozhodnutí vlády už reaguje taky opozice, třeba podle předsedy starostů Víta Rakušana z hnutí STAN. Vláda splnila rozhodnutí ústavního soudu jen na oko. No a na závěr tedy ještě krátce dodám, že ministři dnes taky schválili prodloužení státní regulace cen pohonných hmot v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Pokud zůstane v nadcházejících třech týdnech situace stabilní, tak je vláda k 19. červenci připravená to plánované úplné ukončení těchto opatření přijmout. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO největší rizika podle reakcí světových trhů už pomíjejí, nicméně ministerstvo bude tu situaci dál sledovat.
0: Vojtěch Tomášek, náš politický reportér, díky.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Co potřebují lidé ve Venezuele postižené nedávným zemětřesením a jak jim pomáhá humanitární organizace Člověk v tísni? Jak se mezinárodní neziskové organizace vyrovnávají s omezením finanční pomoci ze Spojených států? Tomáš Pancíř se zeptá spoluzakladatele a dlouhodobého ředitele Člověka v tísni Šimona Pánka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Je s vámi odpolední radiožurnál a zprávy jsme přichystali za chvilku.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Staníku, pojď! Kočár čeká!
3: My vás máme celkem v merku.
2: Stando?
3: Jste perspektivní kádr, pracujete v důležitým podniku.
2: Zdravím, jsou druhé umělce. Jste zmaštěný jak papír odsekaný. Je tohle to možný vůbec?
3: Jste hodně společenský.
4: Víš, co to je za zodpovědnost jezdit pro televizi? Slyšíš?
2: Slyším.
5: Hrdinka práce poprvé.
4: Stop.
6: To se teď asi budeme vídat častěji, vidíte?
2: Přesu.
7: Filmová retrosérie Volha. Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál je 17 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
9: Macinka se omluvil strážnickému festivalu. Střelbu v severoněmeckém městě Štáde nepřežilo 5 lidí. V úvodním kole tenisového Wimbledonu vypadla Vidmanová i Sorčina. Po nehodě popojíždí kolona na D8 na příjezdu do Prahy. A zítra bude oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné a teploty až 36 stupňů.
10: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. Řekl to po jednání vlády. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Ottu Klempíře za motoristy. Macinka pak v sobotu letiště rozlobil, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný.
11: Mě to mrzí. Určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že tam dojde k nějaké třeba diskuzi. Byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo za ty turbulence a za tu určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
9: Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Ten má vyjádření vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsal na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace na neformální večeři lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš ano, ale po dnešním jednání vlády řekl, že delegaci povede on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých částech summitu. Při střelbě ve městě Štáde na severu Německa zemřelo 5 lidí. Policie zadržela 2 podezřelé a další nebezpečí podle ní nehrozí. Německý deník Tagesspiegel uvedl, že útočník střílel v blízkosti centra pro mládež. Podle policie ale mezi oběťmi nejsou žádní nezletilí. Zatím není jasný přesný počet zraněných ani motiv činu. Německá policie žádá, aby lidé nešířili neověřené zprávy a fámy. V hromadné otravě oxidem uhelnatým vyjeli odpoledne záchranáři do areálu bývalého pivovaru v Olomouci Holici. Dohromady ošetřili 7 lidí a rozvezli je do nemocnic v Olomouci, Přerově a Prostějově. Hasiči měli na místě mimo jiné i speciální protiplynový automobil a zasahovali v dýchací technice, říká jejich krajský mluvčí Radek Buriánek.
12: Spolupracovali jsme se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje při resuscitaci jedné těžce zraněné osoby, která se intoxikovala oxidem uhelnatým, který jsme na našich přístrojích naměřili. S dalšíma osobama, jednou další těžce zraněnou osobou, jsme pomáhali při ošetřování. Na místě bylo také dalších 5 osob, které byly intoxikovány a opět ošetřování.
9: Případem se zabývá i policie, co bylo zdrojem úniku plynu, zatím neřekla.
13: Sport. Tenista Dalibor Svrčina vypadl při své premiéře na tenisovém Grand Slamu Wimbledon v úvodním kole. V Londýně prohrál s Američanem Tienem 1-3 na sety. Na prestižním turnaji zároveň skončila další debutantka Daria Vidmanová. Ta podlehla Američance Pegulové 0-2. Už brzy se představí postupně další čtyři české tenistky. Jednou z nich je i Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zacharovova Anastázia z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburgu a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
14: Docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála.
13: Kromě Muchové dále nastoupí Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 u Jihlavy a nehoda u Pojetína. Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 112 spadl strom, na místo jedou hasiči, jede se nadále dešti, nezapomínejte na správné svícení. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín havaroval kamion na kilometru 256.
16: Kamion, který mu praskla guma, která je tam rozházená, a kamion leží na boku mimo těleso dálnice.
15: Na místě jsou hasiči, sanitka, všechna vozidla v odstavném pruhu, vybočuje se, kolona se netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na čtvrtém kilometru dojedete do kolony, na půltém kilometru stojí nákladní auto, upadlo mu kolo, projíždí se teď jen levým pruhem, zpoždění přes 25 minut. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za sjezdem na Smrčnou opatrně, na vozovku spadl strom, podle policie je tam neprůjezdný jeden pruh. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a Velkého Rybníku pracují silničáři, jezdí se kyvadlově na semafor, zpoždění přes 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme v jihovýchodní polovině až skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty je 28 až 32 stupňů a na západě naměříme kolem 25. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
17: Jak pomáhá organizace Člověk v tísni v oblastech postižených zemětřesením ve Venezuele? Proč chystá otevření pobočky v americkém Chicagu? A jak obtížné je pomáhat v pásmu Gazy? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je spoluzakladatel a výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
18: Dobrý den.
17: V noci na čtvrtek našeho času zasáhlo Venezuelu velké zemětřesení. Vy jste už ve čtvrtek spustili humanitární sbírku na pomoc obyvatelům postižených oblastí. Rovnou jste na první bezprostřední pomoc vyčlenili 1 000 000 korun. Ty už jste využili na pomoc přímo ve Venezuele?
18: Ještě fyzicky nedistribujeme na místě, to bych přeháněl, je to těžké se tam dostat. Venezuela jako stát moc nefunguje, ta krize je primárně politická, dlouhodobá, asi leckdo ví, že venezuelský prezident, v podstatě komunistický nebo postkomunistický prezident Maduro, byl unesen, odvezen letos
17: do Spojených států.
18: Do Spojených států zemi řídí viceprezidentka, respektive jeho nástupkyně. Trochu se liberalizuje, trochu se otvírá, ale velmi málo a hlavně prostě po těch 20 letech dysfunkčnosti ta země nefunguje. Takže dostat se na místo, nakupovat, začít rozdávat pomoc, zatím jsme schopni nějakých průzkumů a dostat peníze do Venezuely, to je samo o sobě problematické, protože země je pod sankcemi a běžné bankovní převody jsou problematické, takže s tím trochu bojujeme. Máme sice na místě partnerské organizace, my tam 12 let pracujeme ve Venezuele, vždycky jsme podporovali místní venezuelské organizace, většinou tvořené mladými lidmi, dílem se zabývali společenskými problémy, lidskými právy, ale dílem i otázkami chudoby a situace vlastně ve slamech, která je po sociální stránce velmi špatná. Takže s tím poněkud bojujeme, ale během tak 2 dnů maximálně doufáme, že první česká fyzická pomoc už se bude rozdávat na místě. Jestli se nám podaří rozběhnout i finanční příspěvky nějakým způsobem, to teď nevím.
17: Tam tedy řešíte to, jak tam dostat peníze.
18: Ano, jak jsou tam na druhé straně, kromě místních organizací, i evropské organizace. My jsme v síti, která se jmenuje Aliance 2015, to je asi 8 organizací z Evropy a 3 z nich jsou na místě. Francouzský Aktet, italské Česvy a německá organizace Welthungerhilfe, takže je trochu o co se opřít. Oni mají nějaké kanály finančních převodů a i pohybu lidí, mají tam nějaké kanceláře, čili uvidíme, jak přesně ty modality budou vypadat. Ostatně i jakoby rozsah té katastrofy se rozkrývá jenom pomalu. Je tam taková absurdita, že venezuelská vláda nenasadila armádu pro likvidaci trosek, což je vlastně absurdní svým způsobem, že ta armáda je ještě jakž takž funkční těleso a má nějakou těžkou techniku. A když si vzpomenu na nedávné zemětřesení v severní Sýrii, nedávné, před několika lety, což je vlastně stát, který v té době neexistoval, tak i tam byli schopni mobilizovat použití techniky a vlastně poměrně aktivní způsob rozebírání těch trosek, protože lidé jsou pod troskami. Venezuela navíc trpí tím, čím trpí každý špatně řízený, skorumpovaný a vlastně vnitřně rozkradený stát. To znamená, že ty budovy, které se tam stavěly, tak jejich kvalita je velmi nízká, trochu tam funguje za těch skoro 25 let socialismu, takové to, kdo nekrade, rozkrádá, okrádá svoji rodinu, což starší pamatují, to je hezký bomot, ale vlastně šílené heslo. A zejména u těch staveb, které by měly být železobetonové, měly by mít nějakou odolnost vůči zemětřesení a podobně, právě to, že se prostě ty věci rozkrádají, šidí a tak dále, tak nakonec, když přijde zemětřesení, vede ke strašným dopadům, daleko větším než v zemích, které jsou funkční. V těch dvou provinciích není nasazená armáda, nebo pokud ano, tak blokuje nebo stěžuje přístup do nejtěžších míst, jinak venezuelské organizace, dobrovolníci, místní skupiny pomáhají. Ta vlastně z místa vedená pomoc je ta jediná, která se teď dostává na místo, kromě několika týmů záchranářů, například ze Spojených států, z Dominikánské republiky, českých záchranářů, z Kataru a podobně. A ty záchranné práce, to je tak vždycky, to je otázka několika málo dnů. Bohužel lidé, které se nepovede dostat z těch trosek, tak prostě po nějaké době vyčerpáním, žízní, tím, kde, jak jsou uvězněni, tak už je nelze zachránit živé. A nastupuje ta druhá dlouhá fáze a to je vlastně, ona se rozbíhá už teď, ale stabilizace těch, kteří přežili. My se vlastně vždycky soustředujeme na ty, kteří přežili, protože sami nejsme záchranáři a nemáme tu techniku. Vlastně naši klienti nebo příjemci pomoci jsou prostě ti, kteří se ocitli bez přístřeší, často i bez obživy, mohli o někoho přijít v rodině, přišli o vybavení domácnosti a jsou vlastně v úplně jako vykolejené situaci, takže...
17: A co těmhle lidem budete nabízet ve Venezuele?
18: To jsou ty skupiny, ono už to běží na té místní úrovni, teď v prvních dnech se skloňuje jako absolutní alfa omega čistá pitná voda. Protože je léto, venezuelské komunální sítě jsou ve strašném stavu, opět vracím se k tomu socialismu, a když přijde zemětřesení, tak i to, co trochu funguje, tak se rozpadne, takže čistá pitná voda je úplné top priorit, trochu mi to připomíná situaci na Haiti, kde jsme pracovali, kde to bylo také ty první vlastně dny. Lidé se nakonec někde vyspí, není tam zima a tak dále, ale pitná voda, jídlo, stanové tábory, uprchlická centra a pak postupná stabilizace, plus tedy vlastně bylo by potřeba zmínit ještě jeden sektor a to je zdravotnictví, které je ve Venezuele dlouhodobě ve strašném stavu opět, protože je státní, ve skutečnosti to funguje tak, že lidé, kteří chtějí nějaké ošetření nebo potřebují léky, tak si všechno musí zaplatit prostě na dřevo. To zdravotnictví je hluboce podinvestované a teď pod náporem v těch dvou provinciích, pod náporem raněných a lidí, kteří potřebují ošetření, tak kolabuje. Takže ta situace je velmi komplexní a bych řekl, že jako připomíná třeba rozsah toho zemětřesení na Haiti, byť počet obětí je menší, ale ta země je dysfunkční, to území je velké, roztažené na stovky kilometrů vlastně. Je to velmi složitá a přístup do té země, včetně na Haiti se aspoň dalo bez problémů létat nebo na začátku cestovat po zemi z vedlejší Dominikánské republiky. Ta země nebrzdila vlastně jako pomoc a tady to vypadá, že vlastně ta venezuelská vláda, pokud ne brzdí, tak rozhodně tedy není součinná k tomu, aby ta pomoc byla co nejlépe a co nejrychleji poskytnuta.
17: Už jsem říkal, že jste už ve čtvrtek vyhlásili sbírku. Kolik už se podařilo vybrat? Jak dlouho počítáte, že ta sbírka ještě bude trvat?
18: Dnes odpoledne to bylo necelých 6 milionů korun na sbírce SOS Venezuela a další přibližně 3 miliony, o kterých víme, že věnují nějaké instituce, nadace, jako Perlička se dá říct, že Fordova nadace, to je ten Ford, co začal vyrábět Ford kdysi, která sídlí ve Spojených státech tak, a s kterou my spolupracujeme, tak už nás oslovila, že nám přidá finance právě na práci ve Venezuele a takových bude víc pravděpodobně, kteří také vědí. My máme totiž v oblasti regionální kancelář v Kostarice, která není daleko. V týmu máme i Venezuely, Venezuelanky a Venezuelce v Kostarice, jsou to emigranti, nicméně mají kontakt s tou zemí, máme, jak už jsem říkal, partnerské organizace a vlastně i vzdálené spolupracovníky přímo v zemi, takže nějaká kapacita operační tam je, uvidíme, jak budeme pokračovat. Co se sbírky týče, tak vzhledem k tomu, jak je málo informací o tom, co se opravdu děje, ono těch 1500 obětí vypadá, že je to spíš omezená katastrofa.
17: Na druhé straně jsou tam 10 000 pohřešovaných.
18: Vedle toho, ta čísla pohřešovaných se pohybují někde kolem 50, někdy dokonce 70 000 lidí. A je velmi pravděpodobné, že značná část těch pohřešovaných je pod těmi troskami. Ale právě proto, že ta země nefunguje, vláda nekoná, vlastně nechala ty lidi na holičkách, nepoužila ani tu armádu a ty zahraniční týmy nikdy svým objemem nemohou nahradit prostě domácí. Musíte se tam dostat letadly, něco. Tak je pravděpodobné, že počet obětí poroste přinejmenším do nějakých malých desítek tisíc a to už je vlastně obrovská katastrofa.
17: Spoluzakladatel, výkonný ředitel humanitární organizace Člověk tísně Šimon Pánek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Člověk v tísni působí v řadě zemí. V minulých týdnech jste avizovali, že otevřete pobočku ve Spojených státech, konkrétně v Chicagu. Proč?
18: Protože jsme globální organizace, máme už 5 let v Londýně svoji kancelář, která pracuje částečně s vysokými školami, částečně s britskou vládou a s některými nadacemi a podobně to chceme zopakovat ve Spojených státech. Není to tak, že bychom z Česka chtěli s humanitární pomocí směřovat do Spojených států, ale třeba některé vzdělávací a komunikační programy, jako náš filmový festival Jeden svět o lidských právech nebo Jeden svět na školách, to znamená použití audiovizuálních materiálů pro výuku různých složitých témat, jako je třeba klimatická změna nebo sociální vyloučení nebo lidská práva, a nebo také aktivní občanství a mediální výchova, kritické myšlení, tak jsou programy, u kterých zdá se bude zájem je pilotovat i ve Spojených státech za peníze Spojených států. Tam je potřeba najít někdo, kdo to bude financovat, nikoli vláda, ale a ten důvod je ten, že ve Spojených státech je celá řada jednak univerzit, které se zabývají zejména rozvojovou, ale i humanitární tematikou. U těch rozvojových věcí jsou ty univerzity velmi daleko v nových technologiích, přístupech a my chceme být maximálně inovativní. Vlastně já vždycky říkám, že se snažíme míchat jakéhosi ducha člověka v tísni, to znamená ducha skromnosti, respektu a zároveň sebevědomí, skromnosti a respektu k těm, se kterými a pro které pracujeme, a sebevědomí vůči překážkám, které nám stojí v cestě, abychom mohli těm lidem dobře pomoci a posunout je dál. A prostě Amerika zůstává centrem inovací. A druhý důvod je i ten, že v Americe jsou desítky a desítky soukromých a korporátních nadací, které financují podobné aktivity, jaké my děláme po světě. Pokud v Americe nejste, tak se nemůžete dostat na jejich mentální mapu, nemůžete se stát jejich partnerem, takže i proto. A proč Chicago? Často jsme dotazováni, tak je to město s největší českou stopou, která ku podivu doteď funguje. V Chicagu jsou lidé, kteří mají spousty lidí, kteří mají vztah k České republice, k minulosti, k zároveň jsou to lidé, které zajímá svoboda, demokracie a pomoc po světě, takže proto jsme vybrali Chicago. Pobočka je zatím zaregistrovaná, první právní kroky proběhly v Americe, zároveň dalším krokem je to, že musíte požádat o vlastně registraci pro tax exemption, jak se tomu řekne?
17: Daňová
18: výjimka, ano. Což je proces, který trvá několik měsíců dnes, ale pokud tu registraci dostaneme, což není důvod, proč ne, protože splňujeme všechny podmínky, tak v Americe se dary odepisují přímo z daní, nikoli jako tady v Česku, kde fyzická osoba může dát tuším do 10 nebo 20%, právnická osoba tuším do 10%, ale z daňového základu, čili část jde z vlastních peněz. V Americe je to tak, že když máte zaplatit 100 000 dolarů daní, tak se můžete rozhodnout, že z těch 100 000 dolarů 10 000 pošlete nějaké konkrétní neziskové charitativní pomáhající organizaci.
17: A takže to je samozřejmě něco, co je pro vás zajímavé.
18: To je pro nás zajímavé tomu. A i pro ty dárce samozřejmě.
17: Je tou motivací, proč otevíráte americkou kancelář, i to, že věříte, že by to mohlo ulehčit získávání peněz od americké vlády?
18: Uvidíme, my jsme partnerem americké vlády 20 let, aniž bychom tam měli kancelář. V zásadě
17: Pardon, že do toho skáču, ale to financování se omezilo po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
18: To financování se částečně omezilo, ale daleko méně, než to vypadalo v těch prvních měsících. Ten příběh, který se zejména Elon Musk a i Trump a jeho administrativa snažili vlastně jako vykreslit, byl, že v zásadě skoro většina americké pomoci je neefektivní a dysfunkční. Ta americká pomoc, pokud už se na to ptáte, tak před nástupem Donalda Trumpa představovala zhruba 60 až 65 miliard dolarů ročně. Teď rok poté, protože kongres nesouhlasil s tím seškrtáním a vrátil 19 miliard zpátky do rozpočtu pomoci, tak se to pohybuje někde k 50 miliardám dolarů, které by Trumpova administrativa měla použít. Ona část těch peněz používá, část jde na humanitární pomoc OSN a podobně. Část pomoci teče do těch nejdůležitějších regionů. My jako Člověk v tísni jsme například příjemcem velkého amerického grantu v letošním roce a bude to pokračovat zhruba do poloviny příštího roku. Očekáváme na pomoc Ukrajině a to v řádech, které výrazně třeba převyšují českou pomoc, která se Ukrajině poskytuje.
17: Šimon Pánek, výkonný ředitel Člověka v tísni, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Člověk v tísni se stal první českou humanitární organizací, které se podařilo získat jak izraelskou, tak palestinskou registraci a může tak pomáhat přímo v pásmu Gazy. Jak složité bylo získat tyto registrace a která byla obtížnější, ta palestinská nebo izraelská?
18: Já bych řekl, že ta izraelská, byť osobně jsem ta jednání nevedl, vedl je především Marek Štys, šéf našeho humanitárního týmu, který řeší takovéto situace dnes, ale uvidíme, co to znamená. Ono je to tak, že my jsme získali registraci jako nová organizace, naopak celá řada zavedených organizací, u kterých bych řekl, že lze věřit tomu, že postupují profesionálně, čestně a kvalitně, jako třeba britské, německé a další organizace, tak ztratili tu registraci. Jo? Takže to může být tak trochu i určitá hra. Těm nováčkům registraci dáme, těm, kteří tady byli déle a mají tady hodně lidí a působí to, taky sebereme. Uvidíme, co bude za rok. My jsme zprostředkovaně v Gaze pracovali přes mezinárodní partnery a místní partnery samozřejmě. Už od roku 2020, co to bude, pět, ne, čtyři, pardon.
17: Takže dva roky.
18: Takže dva roky zhruba přes holandský Warchild, německou právě Welthunger Hilfe, což je něco jako pomoc proti světovému hladu. A je to velká renovovaná 50 let stará německá organizace. Teď už tam můžeme pracovat napřímo. Měli jsme tam první průzkumnou misi, nebo jak to říci. Jedna věc je registrace, druhá věc jsou pak povolení pro konkrétní lidi, rotace tam a zpět, konvoje, které mají nějaké zabezpečení. Ta práce je nesmírně obtížná a nebezpečná pořád. Ale po těch dvou letech, kdy jsme podporovali především výživu dětí, takzvaná nutriční centra, a volnočasová centra, nebo spíš psychosociální centra, taková odlehčovací pro děti, tak teď s pokračujícím příměřím je snaha přece jenom rozběhnout jaksi alespoň jakž tak standardní vzdělávací služby, protože představte si, že děti zůstávají roky bez školní docházky, takže to poslední, co kolegyně a kolegové rozhodli, že budeme financovat a identifikovali na místě, tak jsou vlastně, jak by to bylo česky, přechodná vzdělávací centra, školy samotné nefungují, buď jsou poškozeny, anebo v mnoha školách jsou uprchlíci vnitřní. Tohle jsou vlastně centra, která jsou zřízená v nějakých budovách, částečně často kombinovaná se stany, ale reální učitelé a učitelky tam učí děti, které tím pádem dochází v zásadě pětkrát týdně na nějaký vzdělávací proces. V této chvíli máme 1000 dětí v tom programu, bude pokračovat celý příští školní rok. Bohužel česká vláda zastavila prakticky veškerou humanitární pomoc do světa, zatímco před nástupem této vlády a ministra Macinky ta celková česká pomoc na celý rok a celý svět představovala asi 200 milionů korun, což samo o sobě je droboučká částka. Tak teď je to zhruba třetina a týká se jenom některých vybraných projektů, takže financování české vlády, které jsme měli loni na práci v Gaze, jsme ztratili. Tím pádem zbývá SOS Gaza, to znamená výzva lidem, firmám, institucím, aby si uvědomili, že situace v Gaze je opravdu strašná a pokud člověk nesouhlasí s tím, co se tam děje, nebo pokud chce aspoň trochu pomoci těm, kteří jsou na tom malém území vlastně v několika let té trvající válce, tak je to možnost, jak přispět a pro nás možnost, jak přece jenom o trochu rozšířit tu českou pomoc dětem v Gaze.
17: Na závěr se samozřejmě musím zeptat na Ukrajinu. Ta aktuální, jak se říká, plnohodnotná válka na Ukrajině pokračuje už 1587 dní. Jak se za tu dobu mění to, co je potřeba, to, co poskytujete na Ukrajině?
18: To je samozřejmě skvělá otázka, protože ta modalita pomoci se velmi mění a je to, myslím, hodně otázka profesionality organizací, nebýt jako křeček v kolečku. Takže zatímco na začátku hráli prim vlaky plné potravin a rozdávání vody a potravin a dek a hygienických balíčků, tak to v podstatě dostal ukrajinský stát. On také na to dostává zahraniční peníze, částečně evropské, částečně třeba ze Světové banky, nebo dříve to bylo i od Spojených států a od některých evropských států i bilaterálně, tak to vlastně dostal pod kontrolou. Mimochodem, Ukrajina je skvěle digitalizovaná, víc než Česko, takže digitální systém vlastně přidělování a informování o pomoci funguje a není třeba řešit až na některé drobné výjimečné excesy právě základní potraviny a jiné věci. to nám umožnilo věnovat se víc školství. Jenom ilustrativně ukrajinská vláda a prezident, možná to byl přímo prezident, vydali někdy před 3 lety druhý rok války dekret, že škola může být otevřena jenom tehdy, pokud tam je funkční kryt proti bombám pod školou nebo vedle a ve škole může být jenom tolik dětí, které se dokáží v tom spolu s učiteli krytu schovat, protože těch útoků leteckých je strašně moc. Samozřejmě většina škol neměla kvalitní funkční kryty, některé měly sklepy ve strašném stavu, protože ta země je dlouhodobě ekonomicky na tom není dobře. Takže jeden z velkých programů je vlastně buď oprava nebo dokonce i budování leteckých krytů ze sklepů nebo v sousedství nebo ve sklepích sousedních domů, tak aby tam děti v jakž tak slušných podmínkách, včetně nějaké ventilace, čisté vody a tak dále, se mohly přesunout a aby tím pádem vyučování ve školách mohlo pokračovat. Velmi se zabýváme infrastrukturou, také díky těm americkým penězům, které jsou i na infrastrukturní projekty a tím nemyslím kohoutek na vodu někde v jedné místnosti, jsou to čerpací systémy, bateriová úložiště, částečně solární zdroje, podpora tepláren a rozvodu tepla, vodáren a rozvodu vody a dokonce právě třeba ty záložní zdroje. A když jsem byl v únoru a v březnu na Ukrajině, tak jsme čerstvě předávali bateriové úložiště v jedné z centrálních nemocnic. Malá věc a ti místní říkali, to je zázrak, protože vždy, když vypadne elektřina, tak my běháme a bojíme se, kdo umře. Tohle nám pomůže ty minuty překonat.
17: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Díky, naslyšenou.
18: Naschledanou.
0: Sedmnáct hodin a 30 minut. Kateřina Caus.

0: nárazy větru až 90 km za hodinu. Smogová situace kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu dál platí pro Prahu a střední Čechy. Belgické úřady zaznamenaly v uplynulých dnech prudký nárůst volání na nouzovou linku. Kvůli extrémním horkům se počet hovorů zdvojnásobil. Pod tlakem je podle belgického deníku Le Soir i celý nemocniční systém. Některá oddělení urgentního příjmu musela kvůli přetížení během vedra dočasně odmítat nové pacienty. Sport. Italský fotbalový trenér Enzo Maresca nahradí v Manchesteru City Španěla Pepa Guardiolu. Klub to potvrdil na svém webu. Maresca dříve trénovala londýnskou Chelsea a nebo Leicester. Dříve působil také v akademii Manchesteru City. S ním teď podepsal smlouvu na 3 roky. V sezóně 2022-23, kdy anglický klub vyhrál poprvé v historii Ligu mistrů, byl Guardiolovým asistentem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D4 u Mílína a nehoda na D1 u Jihlavy. Na D4 ze Strakonic do Prahy pozorně za sjezdem na Mílín mezi 48. a 47. kilometrem se u dálnice pohybuje kůň. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně ve stoupání za sjezdem na Jihlavu na kilometru 110 hlásíte nehodu.
3: Auto je mimo silnici, úplně ve škarpě, ale je tam stoupací pruh nahoru a ty kamiony se asi budou vyhýbat.
2: Na D1 z Vyškova do Brna u nájezdu od Slavkova na 210. kilometru stojí 2 kamiony a 1 nákladní auto po nehodě blokují pravý pruh, je tam zatím krátká kolona. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a Velkého Rybníku pracují silničáři a opravují vozovku. Jezdí se kyvadlově, zpoždění přes 20 minut v obou směrech. A v Praze je silný provoz na spojkách před Průmyslovou ulicí ve směru na Černý most, zpomalíte za Spořilovem, a ve směru na Barandovský most přibrzdíte za sjezdem na Běchovice, zpoždění přes 10 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci budou ještě doznívat bouřky a ochladí se na 22 až 18 stupňů. Zítra čekáme v jihovýchodní polovině až skoro jasno, jinak oblačno. Hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů a na západě pak většinou naměříme kolem 25. Na jihovýchodě naopak až 36. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Dobré odpoledne, venku stále vysoké teploty a musíme počítat taky s těmi silnými bouřkami, tak pokud víte, že se k vám nějaká blíží, připravte se, zavřete okna, dveře, venku v přírodě se pak vzdalte od osamělých stromů, stožárů a plotů. Odpolední Radiožurnál pokračuje, samozřejmě budeme i dál sledovat nejen vývoj počasí a pokračujeme po 17:30 a ať máte první prázdninové pondělí klidné.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: V českém fotbale, co platilo včera, nemusí platit dnes. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovou rezignaci. 74letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaně. Samozřejmě v dalším vysílání Radiožurnálu dodáme podrobnosti. Teď půjdeme na Slovensko, tam se dnes uzavírá jedna z nejdelších kapitol domácí energetiky. Do čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce začalo zavážení paliva. To je jeden z posledních kroků před spuštěním reaktoru. Projekt, který začal vznikat ještě v 80. letech, se mezitím stal nejdražší energetickou stavbou v novodobých dějinách země. Po spuštění má nový blok pokrýt zhruba osminu spotřeby elektřiny v zemi a završit proměnu slovenské energetiky. Podrobnosti má zpravodajka Radiožurnálu na Slovensku Bára Vránová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co ten dnešní krok znamená? Kdy začne reaktor vyrábět elektřinu?
1: To zavážení paliva patří mezi poslední a zároveň nejcitlivější fáze před spuštěním reaktoru. Neznamená to ale, že by blok začal okamžitě vyrábět elektřinu. Následovat budou ještě měsíce testů a postupného zvyšování výkonu, jak dnes připomněl i premiér Robert Fico.
2: Dnes sa zaváža palivo, budú sa robiť prvé testy. Po prvých testoch bude prvá kontrolovaná štiepná reakcia, potom sa začne postupne spúšťať výroba, až kým neprídeme k 20%. Pri 20% dôjde k napojeniu tejto elektrárne na elektrifikačnú sieť.
1: Šéf slovenských elektráren Branislav Strýček připomněl, že za posledních 20 let se v Evropě podařilo spustit zatím 4 jaderné bloky a z toho 2 na Slovensku. I proto ten dnešek považují za historický moment.
0: Na tiskové konferenci dokonce zaznělo, že se Slovensko stává velmocí v jaderné energetice. Jak na tom tedy s výrobou elektřiny z jádra je?
1: Už dnes pocházejí přibližně 2/3 elektřiny vyrobené na Slovensku z jaderných elektráren podle vedení slovenských elektráren jako toho podniku. Má po spuštění čtvrtého bloku tento podíl vzrůst už až na zhruba 3/4. Energetický analytik Radovan Potočár Radiožurnálu potvrdil, že Slovensko už je v jistém smyslu energeticky soběstačné od spuštění třetího bloku v Mochovcích v roce 2023.
3: Spustenie štvrtého bloku Mochoviec túto bilanciu ešte viac posilní, čo znamená, že Slovensko sa stane pomerne zásadným regionálnym vývozcom elektrickej energie. K tomuto dochádza v situácii, kedy je viacero krajín v regióne, ktoré sú deficitné, napríklad sused Maďarsko alebo ďalšie krajiny na juh od Maďarska na Balkáne.
1: Navíc se Slovensko podle Potočára dostává na špičku v rámci Evropy vedle například Francie. Projekt má přitom i výraznou českou stopu. Většinovým vlastníkem slovenských elektráren je skupina EPH českého podnikatele Daniela Křetínského a na té dostavbě projektu za přepočtu více než 157 miliard korun se podílela také plzeňská společnost Škoda JS.
0: Na Slovensku tedy dnes začala závěrečná fáze spouštění čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce. Všechno jsme probrali v souvislostech se zpravodajkou Radiožurnálu na Slovensku Bárou Vránovou. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

V Londýně začal tenisový Wimbledon, jak se v něm úvodní den dařilo českým reprezentantům, tak to shrneme za chvilku v odpoledním radiožurnálu. Máme 17 hodin 46 minut.

0: Kouč Miroslav Koubek krátce po konci českého týmu po skupině na mistrovství světa skončil taky u reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Runda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Fotbalová asociace o tom informovala na svém webu. Koubek, který převzal národní mužstvo v zimě, měl s asociací smlouvu ještě na 2 roky. My se k tomu vrátíme nejen v hlavních zprávách Radiožurnálu, které už chystáme. Sportem pokračujeme v odpoledním vysílání. Dvojice českých reprezentantů se už představila v první soutěžní den Wimbledonu. Dalibor Svrčina i Daria Viňmanová svoje zápasy prohráli, hrát budou ještě další 4 Češky. Jak se aktuálně daří Nikole Bartuňkové, to nám z All England Clubu řekne reportér Jaroslav Plašil.
1: Daří se jí, alespoň tedy na začátku, protože vede 2-1 a 40-0 teď při svém podání. Hraje proti Američance Sterncové a potvrzuje, že by teď snad mohly přijít zase lepší české časy tento den, protože dnes se ještě tady ve Wimbledonu představí Karolína Muchová, Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková a ty budou favoritkami ve svých zápasech na rozdíl od 2 českých tenistů, kteří dnes tedy neuspěli, byť Daria Viňmanová po velkém boji, dalo by se říct, prohrála s Jessicou Pegulovou nasazenou 4. Hodně ji trápila a nebýt toho hodně nepovedeného začátku, tak možná to utkání mohlo být ještě o poznání delší a ještě víc vyrovnané. Samozřejmě připomenu, Dalibor Svrčina prohrál s Tienem, dalším americkým nasazeným tenistou, 16. na turnaji 1-3 na sety. Teď tedy zopakuje Nikola Bartuňková, vstoupila do turnaje a už má za sebou 4 gemy, 3 vyhrála, vede 3-1 v souboji s Američankou Sterncovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Je pondělí, přichystali jsme kulatý stůl, poslední před dvouměsíční pauzou a teď téma a své hosty představí moderátor Tomáš Pancíř.
1: Dobrý den, dnešní kulatý stůl naváže na projekt Českého rozhlasu Společnost nedůvěry hranice svobody slova. Jeho součástí byl i rozsáhlý výzkum, jak lidé vnímají svobodu slova v Česku. Jeho výsledky jsou na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Jak to tedy v Česku se svobodou slova je? Může každý svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti nebo za to hrozí nepříjemné následky? A je správné v některých případech svobodu slova omezovat, například u rasistických nebo nenávistných projevů nebo v zájmu ochrany státu a demokratického systému? Tak o tom všem budou debatovat čtyři politici. Pozvání přijali v abecedním pořadí Marek Benda, předseda poslaneckého klubu ODS, také člen sněmovního podvýboru pro svobodu slova, Tomáš Doležal, poslanec SPD, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Karel Dvořák, poslanec hnutí STAN a člen sněmovního podvýboru pro svobodu slova, a do třetice člen stejného podvýboru, první místopředseda poslanecké sněmovny a poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
0: Kulatý stůl začne v 18 hodin a 10 minut, skončí přesně v 19 s Tomášem Pancířem. Zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: věcí.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Radiožurnál je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
4: Českou delegaci na summit NATO povede premiér. Podle něj by prezident měl být velkorysý.
5: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO.
4: Silné bouřky přinesly do Čech přívalové deště i několika centimetrové kroupy.
6: Vyskytly se takzvané supercely, vnořené i kroupy kolem 5 centimetrů.
4: Trenér Miroslav Koubek po neúspěšném mistrovství světa skončil u fotbalové reprezentace. Stojící nákladní auta brzdí provoz na D1 na 270. kilometru směrem do Brna. A zítra bude oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jeho západu i vydatné a teploty až 36 stupňů. Je pondělí 29. června. Posloucháte zprávy s Kateřinou Sausirisovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala po tom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
7: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
8: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
7: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
5: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
7: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
9: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
4: Přístup vlády kritizovali další členové opozice. Ivan Bartoš z Pirátů zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí. A podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit kvůli interním předpisům aliance. Do Česka přišly silné bouřky. Voda po prudkém dešti zaplavovala silnice a vítr lámal stromy na Vysočině. Pásmo bouřek přešlo i přes Šumavu a Novohradské hory. Podrobnosti z Jihočech má reportérka Eva Marvanová.
10: Nejhorší situace byla odpoledne na Prachaticku a v Pošumaví. Meteorologové tam zaznamenali takzvanou supercelu, tedy mimořádně silnou bouřku. Právě ta přinesla místy kroupy o velikosti až 5 cm. Na Prachaticku během krátké doby napršelo až 60 mm srážek. Amatérská meteorologická stanice v Bohumilicích dokonce naměřila za jedinou hodinu kolem 100 mm deště. Bouřky zaměstnali také hasiče. Ti zatím vyjeli ke zhruba stovce událostí, nejčastěji odstraňují popadané stromy a čerpají vodu. Nejvíce práce mají na Prachaticku, Táborsku, Strakonicku a Jindřichohradecku. Právě tam naopak silný déšť pomohl uhasit požár lesního porostu. Bouřky komplikovaly také dopravu. Mezi Vimperkem a Čkyní zastavili kvůli podmáčené trati a popadaným stromům provoz vlaků. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
4: Následky silných bouřek se potýká i sever Itálie. V okolí města Merano se po sesuvech půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Poškozené jsou tři obytné budovy a propadla se tam místní silnice. Varování před bouřkami v oblasti trvá.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
4: Na Slovensku začalo zavážení jaderného paliva do čtvrtého bloku elektrárny Mochovce. Je to poslední krok před spuštěním reaktoru. Jeho stavba začala už v roce 1987 a stala se nejdražším energetickým projektem v dějinách Slovenska. Celkové náklady přesáhly v přepočtu 160 miliard korun.
0: Premiér Robert Fico označil dokončení čtvrtého jaderného bloku v Mochovcích za další krok ke slovenské energetické soběstačnosti.
11: Pokud jde o spotřebu elektrické energie, tak podstatně víc jako 70% elektrické energie pochází právě z jadra. Už i vo Francouzsku je to méně, jako je to na Slovensku. Jsme teda světovými lídrami.
0: Generální ředitel slovenských elektráren Branislav Strýček mluvil o historickém momentu.
12: Za posledních 20 rokov v Európe sa spustili 4 bloky, z toho 2 na Slovensku.
0: Většinovým vlastníkem slovenských elektráren je skupina EPH Daniela Křetínského a na dostavbě se podílela také plzeňská Škoda JS. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Při střelbě v domě pro matky s dětmi zemřelo na severu Německa 6 lidí. Několik dalších je zraněných. Pachatele policie krátce po činu zadržela. Motiv útoku zůstává nejasný.
13: Všech 6 obětí střelby jsou dospělí lidé, převážně ženy. Policie našla v domě pro matky s dětmi ve městě Stade nedaleko Hamburku. Místní obyvatel řekl severoněmeckému rozhlasu, že z domu se pokoušeli utéct mladý muž a mladá žena, ale policie je zadržela. Podle posledních informací jsou zadrženi celkem 3 lidé. Server Spiegel tvrdí, že střelba neměla politický motiv a že policie usuzuje na vztahové problémy soukromého rázu. Po dalších podezřelých policie nepátrá, nebezpečí ve městě podle ní pominulo. V domě sbírají stopy technici v bílých overalech a vyšetřovatelé se snaží zrekonstruovat, co se přesně stalo. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: V pražském Sasazu dnes večer vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let, pak si dala 20-letou pauzu a v Česku koncertovala už před 2 lety na festivalu Rock for People.
14: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k ním připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Hablová, Radiožurnál.
15: Sport. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Strunda po vzájemné dohodě přijal rezignaci 74-letého kouče. Koubek přebral národní tým v prosinci loňského roku a dovedl ho přes baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale Češi skončili s jediným bodem ve skupině poslední. Fotbalisty Brazílie čeká od 19 hodin na mistrovství světa úvodní kolo play-off proti Japonsku. O postup do osmifinále si od půl 11. také zahraje Německo proti Paraguaji. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času začne zápas mezi Nizozemskem a Marokem. A český tenista Dalibor Svrčina vypadl při své grandslamové premiéře ve Wimbledonu v úvodním kole, když podlehl Američanu Tienovi 1-3 na sety. Další debitantka Daria Vidmanová prohrála s Američankou Pegulovou 0-2. O postup do druhého kola aktuálně bojuje Nikola Bartuňková a je u toho přímo v Londýně i reportér Jaroslav Plašil.
16: Nikola Bartuňková ztratila výhodu breaku a hraje teď 4-4 v první sadě v zápase proti Američance Sternsové. Zhruba do hodiny by už se mohly na kurtu objevit další české hráčky. Karolína Muchová bude mít za soupeřku Rusku Zacharovovou, pak také Kateřina Siňaková, která se utká s Číňankou Cheng, a Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou. Teď právě prošel po velké bitvě a 5 setech do dalšího kola Jannik Sinner, nasazený hráč číslo 1. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D1 u Holubic a omezení na silnici 34 u Vystrkova. Na D1 z Ostravy do Brna u nájezdu od Slavkova na 210. kilometru stojí 2 kamiony a přepravník na auta v pravém pruhu po vzájemné kolizi. Blokují pravý pruh, je tam kilometrová kolona na necelých 10 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové i opačně u Poděbrad je teď bouřka, vydatně prší, na vozovce je hodně vody, jede se pomalu, nezapomínejte na mlhovky. Na D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor za sjezdem na středu Luky. Na 5,5 kilometru jsou na vozovce kusy pneumatiky, o kus dál stojí kamion v odstavném pruhu. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a Velkého Rybníku opravují vozovku, jezdí se kyvadlově na semafor, zpoždění přes 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna po kulatém stolu.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci budou doznívat bouřky a ochladí se na 22 až 18 stupňů. Zítra pak čekáme v jihovýchodní polovině skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na východě stále ještě kolem 36 stupňů a na horách většinou kolem 24. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Kulatý stůl s Tomášem Pancířem.
18: Jak je to v Česku se svobodou slova? Může každý svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti, nebo za to hrozí nepříjemné následky? A je správné v některých případech svobodu slova omezovat, například u rasistických nebo nenávistných projevů nebo v zájmu ochrany státu a demokratického systému? O tom všem budeme debatovat v následujících 50 minutách.
1: Kulatý stůl Tomáše Pancíře. Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
18: Našimi dnešními hosty jsou v abecedním pořadí Marek Benda, předseda poslaneckého klubu ODS, také člen sněmovního podvýboru pro svobodu slova. Dobrý den.
19: Hezký dobrý podvečer.
18: Poslanec hnutí SPD, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, také člen vedení spolku Svatopluk Tomáš Doležal. Dobrý den.
20: Dobrý večer, moc děkuji za pozvání.
18: Poslanec hnutí Starostové a nezávislí, člen sněmovního podvýboru pro svobodu slova Karel Dvořák. Dobrý den.
21: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
18: A přes internet zdravím třetího člena sněmovního podvýboru pro svobodu slova, prvního místopředsedu poslanecké sněmovny a poslance hnutí ANO Patrika Nachera. Dobrý den.
22: Pěkný den, nebo pěkný večer.
18: Než budeme mluvit o svobodě slova, nedá mi to, abych se nezeptal na reakci na další vývoj okolo cesty české delegace na summit Severoatlantické aliance. Představitelé vlády po svém dnešním jednání řekli, že ministr zahraničí doplnil prezidenta a jeho doprovod do delegace, ale v čele delegace má být premiér. Andrej Babiš řekl, že je v zájmu Česka, aby spor o summit nepokračoval. Nejlepší by podle něj bylo, aby prezident na účasti netrval. A v té souvislosti premiér nabídl, že se prezident může zúčastnit summitu na to za rok. Pan prezident na to reagoval nesouhlasně, podle něj to dnešní rozhodnutí vlády nerespektuje předběžné opatření ústavního soudu. Na druhé straně nemůže být tohle, co navrhl dnes Andrej Babiš, vlastně přijatelným kompromisem v té situaci, že tedy letos prezident nepojede, ale příští rok bude vedoucím delegace, pane Bendo?
19: Tak já si myslím, že to pan premiér celé od začátku do konce úplně zbabral. Jo? To se nedá skoro nazvat jinak. Já jsem teď konci tady četl nějaký tweet Mirka Topolánka, kde posílá summit před 15 lety, kde je s Klausem, s Vlastou Parkanovou a s Karlem Schwarzenbergem a říká, s Klausem jsme se nesnášeli, přesto jsme samozřejmě na summit odjeli a žádný problém s tím nebyl. To, kam se dneska ta situace dostala, je za mě úplně absurdní. Já myslím, že výrok ústavního soudu všem právníkům z něj už dneska vstávají vlasy hrůzou, kam může věci posunout nebo neposunout z hlediska jako prezidentského systému.
18: Pardon, když jsem četl ty reakce, tak všichni právníci nevypadali, že by měli vlasy vzhůru.
19: Ne, bacha, já nemluvím o tom předběžném opatření. Já nemluvím o tom předběžném opatření. To je v pořádku a myslím, že tak jak učinili, je to správně, že...
18: To znamená, vy předjímáte už to rozhodnutí,
19: které přijde. Já se jenom bojím toho konečného rozhodnutí, které může vlastně fakticky vést k tomu, že nebo hrozí riziko toho, že fakticky posune český ústavní systém někam, kam jsme ho posunout v žádném případě nechtěli. Tanečky, které kolem toho nadále předvádějí, tak když už teda ten ústavní soud rozhodne, tak oni řeknou, jako může, prezident bude součástí delegace, ale bude mít samostatné letadlo a zřejmě tam s tím vůbec nebude. Mně to fakt připadá jako už úplně za hranicí trapnosti, jenom to ukazuje, jako, jak premiér je fakticky slabý a neschopný jakékoliv dohody s kýmkoliv, o čemkoliv.
18: Pane Nachere, nemohla a neměla ta nabídka, kterou dnes řekl pan premiér, přijít dříve? Nedalo se tím tomu všemu, co sledujeme, předejít?
23: Takhle, já si myslím, že ta situace tam, kam až se dostala, tak
2: tak je za mě výsledkem, za mě trochu iracionálního tlaku pana prezidenta. A co na mě nikdo nezlobí. Já zásadně nesouhlasím s tím, co teďka řekl Marek Benda, a on jako právník ví, že za prvé předběžné opatření ústavní soud může dávat jenom u ústavní stížnosti. Nikdy doposud to neaplikoval u kompetenční žaloby. Je to úplně mimo ve veškeré zvyklosti, na které se ale, pokud jde o tu samotnou účast v NATO, všichni odvolávají, že tam je nějaká zvyklost. Ale tady není jenom zvyklost, tady máte i v zákoně napsáno, kdy může ústavní soud vydat předběžné opatření. A to opravdu není u kompetenční žaloby. A kdybych chtěl být...
18: Pardon, že do toho skáču, na druhé straně v tom zákoně ale je, že při rozhodování o kompetenční žalobě může postupovat podle občanského soudního řádu a tam ta možnost je.
2: Ale doposud se tak nikdy nestalo. A když se bavíme
19: žalob bylo přece strašně málo, Patriku. To je jako nedává vůbec žádný smysl takové ta debata.
2: Ale ne, ale není to tak. Prostě jestli je to tak. Tady prostě doposud za 35 let tady nebylo vydáno předběžné opatření u kompetenční žaloby. V zásadě s tím nikdo takhle, kdo konstruoval ústavu, nepočítal, aby i to předběžné opatření bylo konstruováno takhle jakoby pozitivně, co má kdo jakoby dělat.
18: Já se omlouvám, že vám do toho skáču, pane místopředsedo. Tohle je věc, kterou jsme hodně rozebírali, to rozhodnutí, respektive to předběžné opatření, ale jestli můžete odpovědět na tu moji otázku, neměl být Andrej Babiš vstřícnější dříve, nemohli jsme si tohle všechno, co teď rozebíráme, odpustit?
2: Ale takhle by mohla být i otázka, neměl být pan prezident vstřícnější v tom, že když se liší od vlády v pohledu na například klíčovou otázku výdaje na obranu a opakovaně v zahraničí říkal jiné pozice, než které má naše vláda.
18: Takže tak, neměl být vstřícnější pan premiér, jestli dobře rozumím tomu, kam míříte?
2: Já jsem neřekl, že by neměl být, já jenom říkám, že prostě každá ta mince má dvě strany a tady je prostě logické a od opozice to slyšíme soustavně, že generální zodpovědnost nese vláda. A já pak nerozumím tomu, že když někdo nese generální zodpovědnost, tak by se to měl generálně umět u představitelů NATO, včetně prezidenta Spojených států, odpovědět a přijmout tu zodpovědnost. A tam najednou se říká ne, vláda sice nese generální zodpovědnost, ale v zásadě ústavní soud za ní bude rozhodovat, kdo tam bude jezdit a kdo bude mluvit. To si myslím, že to je to, co nás teďka posouvá někam úplně jinam.
18: Pane Dvořáku, pokud pan prezident dál trvá na tom, že má být vedoucím delegace, že se má zúčastnit neformální večeře i oficiálního jednání, je třeba cestou ještě jedna žádost o předběžné opatření k ústavnímu soudu?
3: Já si nejsem jistý, jestli je takový postup vhodný. Já jsem rád, že prezident republiky byl maximálně se snažil o nějaký kompromis už od dubna nebo kdy se celá ta věc řeší. A myslím si, že by bylo dobře, aby s nějakou mírou hájení nějakého ústavního pořádku, nějaké zásady loajality mezi těmi ústavními institucemi postupovala i vláda. Bylo by to moc dobře, hlavně z toho důvodu, proč se jede na ten summit do Ankary, aby se tam hájily zájmy České republiky, abychom v té současné bezpečnostní situaci mluvili s našimi spojenci, připravovali se na všechna rizika, která prostě v dnešním světě jsou, a to, co předvádí vláda Andreje Babiše, bohužel je jenom vynucováním trucu motoristů vůči prezidentovi republiky a zájem českých občanů a České republiky. Já v tom jejich postupu vůbec, ale vůbec nevidím.
18: Pane poslanče Doležale, stál vládní koalici a stojí vládní koalici tenhle spor za to? Nebere to vládě a koalici zbytečně čas a energii, kterou byste mohli věnovat jiným věcem a tématům?
22: Ano, může to tak být. Vláda také do toho sporu, a teď myslím, jak v této situaci, tak v otázce nejmenování Filipa Turka nechtěla jít, ale to by teď nechal stranou i ten výrok ústavního soudu, ke kterému se třeba já stavím kriticky. Teď jsme už v etapě B, abych tak řekl, a tady na prvním místě musí být zájmy České republiky, důstojné chování na venek na tom summitu. Vláda tam zařadila dle rozhodnutí ústavního soudu pana prezidenta s doprovodem do té delegace a nejhorší, co by se mohlo stát, abychom se tam před zraky kamer celého světa, když to přeženou, dohadovali. kdo kde bude sedět u stolu a podobně. Teď už musíme myslet skutečně na pověst o zájmy České republiky, jak říkal můj předřečník.
5: Tolik tedy řekněme před téma dnešního kulatého stolu a teď pojďme k tomu hlavnímu, o čem chceme debatovat. Společnost nedůvěry, hranice svobody slova, tak se jmenuje projekt, který připravil Radiožurnál, Český rozhlas Plus a server iRozhlas.cz. Jeho součástí je série obsáhlých článků na našem zpravodajském serveru a také reprezentativní výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění a agentury Median. V něm odpovídalo na přelomu dubna a května 2025 lidí. Odpovídali mimo jiné na to, jestli mohou lidé v Česku svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti. Jak byste na tuhle otázku odpověděli vy, pane Doležele?
22: Lidé, občané, vyjadřovat své názory na veřejnosti mohou. Svoboda projevu garantovaná ústavou, respektive listinou základních práv a svobod, tam i tuším článku 17, jsou taxativně nebo demonstrativně vyčísleny možnosti, kdy může být zákonem tato svoboda omezená. Čili ano, na tu otázku, abych nezdržel, odpovídám, ano, mohou. Ale některé třeba verbální trestné činy v našem trestním zákoníku existují, o tom ještě možná bude řeč, ale mohou, když se ptáte takhle.
5: Pane Dvořáku?
3: Já bych odpověděl vlastně velice podobně. Svoboda slova je garantována ústavou. Myslím si, že v Česku je velice široká. Stejně tak svoboda tisku a vyhledávání informací. Ve všech mezinárodních srovnáních se pohybujeme na těch nejvyšších příčkách svobodné společnosti. A ano, je i v té ústavě napsáno, za jakých okolností svoboda slova může být omezená. Máme k tomu i nějakou judikaturu ústavního soudu, která říká, že ty zásahy mají být co možná nejmenší, ale jsou zájmy a hodnoty, které má naše společnost a které reprezentuje i naše ústava, které v některých případech prostě mohou být s tou bezbřehou svobodou slova v konfliktu a tam je na místě na to umět nějak reagovat.
5: Pane Nachere, kdybyste vy odpovídal na otázku, jestli lidé v Česku mohou vyjadřovat názory na veřejnosti svobodně, odpověděl byste jednoznačně ano?
2: Já bych odpověděl souvětím, že samozřejmě rozhodně ano, ale zároveň se říká svoboda projevu, ale svoboda i po projevu a nějaký, řekněme, komfort, který ten držitel toho názoru má či nemá. Jinými slovy, my se nepohybujeme v té hranici, že někomu je bráněno, aby říkal svoje názory a hrozil by mu vězení, ale pohybujeme se v tom, kdy si lidé, a mě dost často, když se s nimi bavím na ulici, stěžují, že říkají svoje názory a v momentě, kdy to nejsou ty mainstreamové názory, tak jim jasně dáváno najevo, aby takové věci neříkali, nebo jsou nějakým způsobem dehonestováni, nebo nějakým způsobem napadáni. A proto spousta lidí už dneska ty svoje názory nahlas neříká, což mi přijde škoda. A teďka tady skutečně mluvím politické názory nebo názory na společenské otázky. Vůbec tady nemluvím o rasismu, nemluvím tady o nabádání k násilí a podobně. Tam jsem toho názoru, že to, co je trestné v offline životě, tak by mělo být trestné i v online životě a velmi tvrdě bych tohleto jaksi aplikoval. Ale bavím se tady o nějakých postojích k politickým a společenským tématům. A tam mám pocit, že za posledních 5 let čím dál více lidí, a vychází to i z nějakých průzkumů, prostě nahlas ty svoje názory, které mohou být vnímány jako ty nepopulární nebo nesprávné v úvozovkách, tak je nahlas neříkají.
5: Abychom dokončili to úvodní kolečko, stejná otázka, která byla pro první 3 řečníky i pro Marka Bendu.
19: Patrik řekl, že řekne jedno souvětí, jako obvykle mluvil 5 minut. Jsme na to zvyklí.
2: Ne, to nebylo 5 minut, minuta a půl, já tady chodím kolem.
19: Já bych v podstatě potvrdil to, co řekli kolegové všichni 3 přede mnou. Máme tady svobodu slova, nepochybně. Máme nějaké její hranice a limity. To je prostě evropská tradice, nežijeme tady ve Spojených státech, kde ta svoboda slova je neomezená. My tady máme zkušenosti s těmi totalitními režimy a prostě máme některé věci zakázané v Evropě. Nikdy to nikdo nespochybňoval a myslím, že to trvá. Jestli se někdo dneska třeba bojí říkat své názory, protože za ně dostane na Facebooku vynadáno, no to už je jako trošku jeho biznis. Jo? Kdybyste viděli, co já si o sobě přečtu na těch sítích, tak bych se mu musel přestat číst. No.
18: Já doplním výsledky, no. Jak dopadl ten výzkum. 69% odpovědělo ano, 21% lidí odpovědělo tak na půl a necelých 10% odpovědělo, že není možné svobodně vyjadřovat názory. K tomu, co říkal Patrik Nacher, že během posledních let se ta situace zhoršila, že lidé neříkají tolik názory, tak tam v tom průzkumu byl dotaz na srovnání současné situace a situace před 10 lety a možná Patrika Nachera překvapí, že současná doba dopadla mírně lépe. O 3% body více lidí si myslí, že teďka je ta svoboda projevu větší, než byla před těmi 10 lety. Když se ale vrátím k tomu základnímu výsledku, jestli každý 10. člověk si myslí, že tady není možné vyjadřovat svobodně názory, co byste těmhle těm lidem vzkázali, pane Dvořáku?
3: Já myslím, že je hodně důležité rozlišovat, co pod tím pojmem svoboda slova chápeme. Pro mě je to především na té ústavní rovině ta garance vaší svobody vůči státu. To znamená, stát vám nesmí omezovat to, co říkáte, píšete, jak se projevujete. Já myslím, že i ty praktické případy, které tady padají, často spíš jsou reakcí na to, že prostě svoboda slova neznamená, že mi nikdo nemůže říct, že moje názory jsou hloupé. A já, jak si myslím, jak je obecně společnost víc konfliktní, tak mnohem častěji lidé dochází i k tomu názoru, že mají nějakou negativní zpětnou vazbu, jak je i společnost často více rozdělena. A pak si myslím, že je tady ještě jedna rovina v tomhletom hodnocení a to je chování na sítích, kdy spoustu lidí si myslím, že ne úplně správně rozumí tomu, jak funguje celý ten prostor sociálních sítí, že to je nějaká platforma, kterou spravuje nějaká soukromá firma, která si vlastně stanovuje ta pravidla toho projevu, která tam jsou podle svých pravidel. To znamená, já můžu něco jiného, nebo může mít jiný následek nějaký můj výrok, který řeknu na ulici nebo třeba v rozhlase a nějaký jiný následek potom může mít na tom Facebooku, Instagramu, Twitteru, kdekoliv jinde, kde už jsem v rukách té platformy a nestojím tam proti státu, který mi garantuje nějaká práva, ale proti svému smluvnímu partnerovi, který má nějaké všeobecné obchodní podmínky. Tam si myslím, že často lidé všechny tyto prostředí zaměňují.
18: Tady zaznělo, že důležité je, aby ta svoboda byla směrem ke státu. Když se podíváme do programového prohlášení současné vládní koalice, tak tam se píše, že koalice zamezí zneužívání státní represe proti občanům za jejich názory. Nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj, to je věta, která tam následuje. Pane poslanče Doležale, chtěli jste tím říci, že za minulé vlády se zneužívala státní represe?
22: To si ani tak nemyslím, spíše to zdůraznění té priority důležitosti chování mantinelů svobody projeva, ústavních mantinelů, o kterých tady hovoříme. A oddělme také, jako říkali kolegové, více věcí. Ta exekutiva, respektive vláda, nemůže ingerovat do rozhodování soudů. Možná třeba lidé vnímají částečně tu nesvobodu tím, že různě rozhodují jednotliví soudci, soudy o případech těch verbálních trestních činů a podobně, ale vláda toto nemá nařizovat, samozřejmě může měnit trestní zákoník a podobně, ale nemá ingerovat do soudních řízení, může se a musí se zdržet zásahů do médií, ať už soukromých nebo veřejnoprávních. Tak to vnímám já a nesmí ani dehonestovat jakýkoliv názorový směr v projevech svých představitelů.
18: Ale rozuměl jsem dobře vaší odpovědi, že to není vymezení se proti předešlé vládě, ta formulace
22: domnívám
18: v tom programovém
22: se, že
18: prohlášení. Ne. Když se zaměřím ještě na tu druhou větu z programového prohlášení, nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj. Pane Nachere, jak to jde dohromady s reakcemi členů vlády na páteční a sobotní pískání na Strážnickém festivalu, když ministr Šťastný navrhl k úvaze jako adekvátní reakci státu směrem k akci, kde se píská na představitele vlády, odebrat téhle akci dotace?
2: To se musíte zeptat Borise Šťastného. Já jsem tu větu takhle neřekl, nepoužil a nikdy bych to nepoužil. Já tu situaci, když se chcete zeptat na tu situaci ve Strážnici, tak vnímám ty dvě návštěvy dvou ministrů jako dvě úplně odlišné situace. Je ta první, kdy to navštíví ministr kultury, který to navštěvoval podle těch mých informací od jak živá, tak a má s tím nějakou souvislost, tak některé reakce, zejména vulgární projevy, které nechceme třeba ani na fotbale, a to je přece jenom trošičku, já bych řekl, lidovější nebo drsnější prostředí, tak byly za mě jakoby za hranou, čímž já neříkám, že tam musí být povinný potlesk. Na straně druhé potom ta návštěva následující den ministra zahraničí, to jsem nepochopil, jakou má souvislost jakoby ministr zahraničí s folklorním festivalem, a tam zase ta reakce pro mě těch diváků, byť s ní nesouhlasím, ale je nějaká zpětná vazba na nějakou návštěvu, která jakoby obsahově jako nesouvisí s tím zaměřením toho daného politika.
18: Já vám do toho skočím, omlouvám se, vy říkáte, že na ta vyjádření bych se měl ptát politiků, motoristů sobě. Na druhé straně je to váš koaliční partner, jsou to členové vlády, kterou vede váš předseda Andrej Babiš. Vadí vám, jak na to pískání reagovali vaši koaliční partneři, když pan Macinka říkal, že se lidé zbláznili, když pan Klempíř mluvil o buranství nebo vlivu alkoholu?
2: Myslím si, že s kolegů hovořili v té chvíli emoce a ovlivnění z té situace, kterou třeba nečekali u toho Oty Klempíře, u té reakce už pak u toho Petra Macinky, tam už to asi se očekávat dalo. Ale říkám, možná s kolegů hovořili emoce a já můžu mluvit jenom za sebe, případně za hnutí ANO, a já bych takovéto výrazy jednak nepoužil a jednak, a to kolegové dosvědčí, chodím na akce, kam jsem pozván a které mají, kde mám nějakou autenticitu a mám k tomu nějaký vztah, který uznávají i ti, kteří nemusí mít rádi mě nebo hnutí ANO a má nějakou logiku, že tam jsem, ať už jsou to nějaké sportovní události nebo něco podobného. Nepůjdu někam, kde mě třeba někdo sice pozve, ale nemám k tomu absolutně žádný vztah a vlastně zvyšuju pravděpodobnost nějaké negativní reakce, kde se tam nacher vyloupl. Takže já můžu garantovat jenom sám sebe, nemůžu komentovat fakt jakoby všechno, co říkají kolegové od motoristů nebo případně SPD.
18: Pane Doležale, v SPD vadí vám, že přední představitelé vašeho kole

0: pořádku, může reakce politiků v tom stylu, tak jak jsme slyšeli, včetně slov Borise Šťastného na sociálních sítích, může to mít vliv na svobodu slova v Česku?
1: No já myslím, že to usvědčuje hlavně pana ministra z toho, že asi nečetl vládní prohlášení, protože kdyby tak učinil a myslel to skutečně vážně, co vláda v tom prohlášení má, tak by se takhle chovat a takhle vyjadřovat nemohl. Ale já si myslím, že na tom je založena politika motoristů. Šokovat, být za každou cenu proti něčemu, natřít to svému protivníkovi. Vemte si nakonec, já myslím, že pan ministr Macink je toho mistrem a přiznám se, že mu vlastně ani nechci tu pozornost věnovat, protože oni žadoní až příliš okatě.
0: Doplním, že ministr Macinka se dnes veřejně omluvil, řekl, že rozhodně do strážnice nejel provokovat, že ho to mrzí. Pane Bendo, je to dostatečná reakce, měli bychom zatím udělat tlustou čáru, nebo má smysl se k tomu vracet, má smysl to ještě dál rozebírat?
2: Já si myslím, že se to rozbírat bude, tam prostě jsou některé, já si na tohle vždycky dávám hrozný pozor, abych lidi, a souvisí to trošku s tou debatou, kterou jsme předtím vedli o té svobodě slova, jo. Abych každého, kdo má jiný názor než já, označil automaticky za dezoláta, populistu, nedemokrata, verbež, opilce. Je úplně jedno, jaký slovo použiju, jo? Ale prostě to, že někdo se mnou nesouhlasí z něj, přece nedělá méně cenného člověka. To je natolik, jako jsem fakt si vědom svých limitů, že mám nějaké názory a že spousta lidí s nimi nesouhlasí. A myslím si, že tato věc, bez ohledu na to, jestli se Petr Macinka omluvil za to, že tam šel provokovat, tak ty další věty pana ministra kultury asi budou ještě probírány, protože bych čekal, že se omluví i on a řekne, sorry, tohle jsem přehnal, takovýmhle způsobem se o lidech na festivalu prostě nemám vyjadřovat.
3: Můžu ještě jednu větu?
0: Velmi stručně.
3: Ano, já, protože tam kolegové z motoristů nejsou, tak se nemůžou bránit. Abych to prosím pěkně všechno zasadil do nějakého zase kontextu. My jsme se tady s kolegou Doležalem shodli, že bychom to nepoužili a že to je nešťastné. Zároveň ale jsme připomněli, nebo on připomněl, abych to potrhl dvakrát, že když tady byla vládní koalice, proti které se protestovalo celkem pravidelně, tak v zásadě, a já jsem to pozoroval v rámci dvojího metru, jsem nezažil, že by Marek Benda možná ano, ale kolegové to tak neudělali, že by řekli, že respektují ty protesty a vždycky dostali ti protestující nějaké nálepky, ale nikdy se to takhle několik dnů po té akci neřešilo. Typu dezoláti, ruští trolové.
0: Dostali takovéto nálepky přímo od politiků?
3: Ano, ruští trolové, dezoláti, lidé ovlivnění, dezinformacemi.
2: Kdo to říkal, Patryku,
3: tak třeba Petr Fiala jednou i dokonce jako premiér, že nebude poslouchat náměstí, které pod vlivem ruských trolů a něco podobného, kde vlastně celé to náměstí zarámoval tím, že tam možná nějaký dezinformátoři byli, to já jakoby nespochybnuju, to je na každém náměstí se vám takhle stane, že tam přijde někdo, kdo se jakoby tomu vymyká, ale nemůžete odsuzovat všechny. Já si pamatuju, kdy se i novinář...
0: Říkal jste stručně, já myslím, že je pochopitelné a srozumitelné, co jste chtěl říct.
3: Ten kontext, že by bylo dobré potom se
0: ten jste řekl a já poprosím o reakci zástupce Hnutí STAN. Vy jste měli ministra vnitra v té době. Máte pocit nebo cítíte určitou spoluzodpovědnost za to, jak vypadají reakce teď? Jeli jste vlastně v podobném duchu v tom minulém volebním období?
1: Já bych možná i úplně krátce zareaguje na tu debatu. Tady mně nepřijde vhodné srovnávat folklorní festival s politickou demonstrací na Václavském náměstí. Myslím si, že to je úplně něco jiného. Na druhou stranu zhodnu se na tom, že vždycky je dobré poslouchat argumenty protistrany, byť se mi nemusí líbit a není na místě o žádných lidech mluvit nějakým dehonestujícím nebo znevažujícím způsobem. Mně to vlastní není. Já si myslím, že to téma vůbec svobody slova toho, že si ho ho vláda napsala do toho programového prohlášení, je i určitou reakcí na to, jak strašila občany před volbami v této souvislosti, kdy se tady pořád mluvilo o cenzuře, o tom, jak jsou lidé zavíráni za názory. Já jsem se s tím setkával dost často. Nakonec i jak teďka reaguje vládní koalice nebo především třeba SPD na to rozhodnutí soudu, byť zatím nepravomocné,

0: ohledně těch plakátů, které SPD vyvěšovalo před volbami. Vemte si taky, za mě to je geniální příklad českého politického bizáru, když se Tomio Okamura zobrazoval jako Jan Hus před Kosnickým koncilem. Takže tam si myslím, že takový ten v uvozovkách boj za pravdu a proti všem a to, že nás tady někdo chce umlčet, jsme před těmi volbami slyšeli velice často a chápu, že vládní koalice to téma chce udržet i nadále, protože jí vyhovuje rozdělovat společnost a hledat nějakého nepřítele.
1: Tak to, že je to téma dnešního kulatého stolu, není záležitost vládní koalice, to je záležitost dramaturgie Českého rozhlasu. Vzhledem k tomu, že Karel Dvořák mluvil o SPD, nechám zareagovat poslance SPD.
2: Ne, tak já si myslím, že právě ten příklad, který tady řekl pan kolega Dvořák, toho soudu zatím nepravomocně nebo neukončeného, jak vůči Tomiu Okamurovi, tak vůči našemu hnutí, je legitimním předmětem debaty o tom, kde jsou hranice svobody slova. Já tady mám pochopitelně názor jiný, šlo o politický názor, o to, co by nemělo být. Ať už to udělá kdokoliv, jo, dejme o to teďka SPD, sankcionováno prostředky trestního práva, to jenom na tohleto konto. Pak můžeme ještě připomenout tu kauzu, vy jste o ní nedávno i dokonce psali, četl jsem to dneska před vysíláním, že ta jedna kauza vypnutého webu, myslím AC24, a to teď zdůrazňuji, ne ze strany státu, ale operátora T-Mobile, byla označena už pravomocně za nezákonnou. Tak možná, jestli šlo o reakci na toto.
1: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou poslanec ODS Marek Benda, poslanec SPD Tomáš Doležal, poslanec hnutí STAN Karel Dvořák a první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher.
3: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Vrátíme se k projektu Českého rozhlasu Společnost nedůvěry hranice svobody slova. V tom reprezentativním výzkumu o svobodě slova 2000 respondentů odpovídalo na otázku, s jakými negativními reakcemi na projevené názory se setkali oni nebo lidé v jejich okolí. Nejčastěji uváděli takové reakce v rámci rodiny, s těmi se setkal každý desátý, dalších 14% lidí zná někoho, kdo takovým reakcím čelil, ale necelá 3% dotázených uvedla, že nepříjemným důsledkům toho, že projevili svůj názor, čelili v zaměstnání. Dalších 6% zná někoho s podobnou zkušeností nebo má někoho s podobnou zkušeností ve svém okolí. Jsou takové výsledky normální a očekávatelné nebo vám přijdou v něčem varovné, pane poslanče Bendo?
4: Když se podruhé ptáte na čísla, která jsou pod 10%. Jako v průzkum veřejného mínění, co je pod 10%, je naprosto přece jako nezajímavý číslo. To znamená,
1: i když je to každý desátý, když to sečteme, tak je to nezajímavé.
4: I když je to každý desátý, tak je to jako mnohdy nějaká osobní zkušenost, něco, ale jako mít pocit, že když 90, nikdy nebudete mít v té společnosti úplnou shodu na žádný věci, jo? Ani na tom, jestli jako jsme Češi. Jo? Já bych to tak úplně
1: zjednodušil.
4: I tam bude, část lidí tvrdit.
1: Tady jde o osobní zkušenost. Jestli 10% lidí tvrdí, že má zkušenost s tím, že zaměstnavatel nějakým způsobem postihoval někoho za názor.
4: Jestli mi 90% lidí říká, že si myslí, že v této zemi je svoboda slova, tak já nevím, jestli někoho postihoval. Samozřejmě zaměstnal za názor. Vy jste říkal, že se nejčastěji hádají v rodinách. No to známe asi všichni ze svého okolí, že prostě občas si někdo vynadá tím, jak se ta společnost jako stále radikalizuje, tak se to stává častější. Myslím, že jsme na tom ještě furt mnohem lépe, než třeba takové Spojené státy, kde už spolu mnohdy v těch rodinách nemluví, kde ten, kdo volí Trumpa, ten, kdo nevolí Trumpa. Ale samozřejmě tohle se někdy stává zaměstnání asi i tam se nějaký takovýhle příběh odehrát může, ale to jsou zase věci, na které ten stát úplně nedosáhne. Jo? Vy jste tady na začátku říkal, že jsem členem podvýboru pro svobodu slova. Já jsem do toho podvýboru šel jenom ze zájmu, co tam vlastně chtějí dělat kolegové. Jo? Protože si myslím, že na svobodě slova, že svobodu slova tady opravdu máme a že mě strašně zajímalo, s čím teda ta vládní koalice chce přijít, že je potřeba na ty svobodě slova vylepšovat. Takže čekám, s čím přijdou.
1: Členem toho podvýboru je i Patrik Nacher. Souhlasíte s Markem Bendou, když se vrátím k tomu, že každý desátý člověk buď má přímou zkušenost, nebo tvrdí, že má ve svém okolí někoho, kdo má zkušenost s tím, že zaměstnavatel nějakým způsobem negativně reagoval na to, že ten člověk projevil své názory?
5: Takhle, kdyby si chtěl popíchnout směrem k Markovi, tak bych řekl, že on řekl, že to, co je po 10%, tak nemá smysl vlastně komentovat, tak to teda udělal tlustou čáru před tlustou čáru pro TOP 09 a KDU, kteří jsou dokonce pod 5%, takže asi nemá ani smysl se o nich bavit, ale to byla taková jako jízlivá poznámka.
4: Já vím,
5: ale tak jasně, ale ty jsou dokonce pod 5, ne pod 10, ale tak zpátky vašemu dotazu. Já tu zkušenost, co mám třeba z volební kampaně, mám celkem jako četnější. Skoro se to stalo, neříkám, že úplně nejčastějším tématem. To mám asi téma exekucí, kde jakoby ty lidi se na mě obracejí. Ale že to v poslední, proto jsem řekl, že se to podle mě zhoršuje, že v těch posledních volbách jsem stále častěji slyšel, že ti lidé prostě nechtějí vystoupit z té komfortní zóny a říkat nahlas ty svoje názory, že dokonce jedna velmi známá osoba z umělecké branže se 100% znalostí tady v republice mi řekne, že mě osobně a nám fandí, ale moc to neříká, protože právě z té kulturní branže, to mě úplně jakoby šokovalo. Jakoby se o tom nesmělo mluvit, jakoby fandit jednomu je chucpe a fandit druhému je in, tak já mám pocit, že to je to, že ti lidé nejsou prostě potom ochotní jakoby podstoupit i ty negativní reakce, pak se pojďme ptát, jaké ty negativní reakce jsou, jestli to skutečně někdy není přepálené a může to být třeba oběma směry. Je možné, že jsem já ovlivněný Prahou, která je jiná, a že třeba mimo Prahu to je zase obráceně, to já jako nevylučuju samozřejmě, ale já si myslím, že my jako politici bychom měli spíš směřovat k tomu, aby jsme to uklidnili, aby jsme respektovali ty jiné názory, navzájem se nedehonestovali ani ve sněmovně, ani třeba v takovýhle z těch debatách nějakými osobními jako útoky a šli vlastně příkladem u lidí, kteří to potom samozřejmě v mnohem větší míře i z hlediska třeba nějaké anonymity na sociálních sítích, tam je to mnohem víc vidět, to dělají. Takže já jsem se s tím setkával, říkám, relativně často, až mě to překvapilo.
1: Mají zaměstnavatelé v nějakých situacích řešit, že jejich zaměstnanci projevují nějaké názory? Je to za nějakých okolností na místě, pane poslanče Dvořáku?
0: Tak zákoník práce nezná žádný výpovědní důvod, který by spočíval v tom, že zaměstnanec má jiné názory na něco než zaměstnavatel. Chápu, že v některých případech prostě nemůže na nějakém pracovišti třeba v užším týmu nějaké politické názory, že mohou vytvářet konflikt, že potom je asi na tom zaměstnavateli, jak si to vyhodnotí, jak se s těmi lidmi domluví. Každopádně rozhodně je nepřípustné, aby někdo byl vyhozen za názor politický nebo jakýkoliv jiný, i třeba na to, jestli země je placatá. To je prostě nás, teda jestliže nepracuje třeba v Českém hydrometeorologickém ústavu, to by byl asi problém. Ale jinak pracovně právní vztahy, vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem by neměl být ovlivněn těmi názory. Byť se nemusí ti lidé být sympatičtí a to může mít jiné následky. Ale tam si myslím, že se opět dostáváme k tomu, jak definujeme, co je svoboda slova. Ono prostě taky někdy může třeba ta situace být problematická v tom, že nějaký zaměstnanec nebo zaměstnavatel kdokoliv třeba vytváří konflikt na tom pracovišti a to je pak na místě, aby se každý v rámci té práce řešil nějakým a zákonným způsobem.
1: Poslanče Doležale, je na místě, aby v některých situacích zaměstnavatel řešil to, že někdo ze zaměstnanců projevuje své názory?
2: Já bych docela souhlasil s tím, co řekl teďka kolega Dvořák. Nesmí to být výpovědní důvod, to ani právo neumožňuje. Na druhé straně, řekněme si, to nikdo do té výpovědi neuvede ze zaměstnavatelů. Propouštím vás pro vaše politické názory, je to těžko zjistitelné. Taky jsem tyto zkušenosti slyšel, nemůže vydávat úplně za bernou minci, protože neznám tu situaci do detailu. A také souhlasím s tím, co kolegové tady řekli přede mnou, že něco jiného je existenční tlak, vyhazov práce, něco jiného taková společensko-morální diskriminace nebo nátlak na pracovišti, byť i ten je určitě velmi nepříjemný pro nositele, ať už jakýchkoliv názorů.
1: V tom velkém reprezentativním průzkumu i rozhlasu CVVM a agentury Median lidé odpovídali i na to, jestli v konkrétních situacích je na místě omezení svobody slova. Největší vůle k tomu, aby bylo omezeno nebo byla omezena svoboda slova, tak podle těch výsledků je u nenávistných myšlenek k lidem na základě rasy nebo etnika. 65% lidí se tam vyslovilo pro omezení, 62,5% by bylo pro omezení v případě myšlenek směřujících ke změně demokratického systému násilnou cestou, 60% v případě nenávistných myšlenek k lidem na základě jejich náboženství. To vám přijde v pořádku? S tímhle souzníte, pane poslanče Doležale?
2: Vracíme se na začátek této diskuze. Myslím, že o tom hovořil Marek Benda, co je evropská tradice, co americká. Já se spíše kloním, neříkám, že k absolutní, ale k tomu, aby ty mantinely byly širší, aby to omezení bylo menší, a taky rozlišme, co je názor, byť třeba odpudivý, nepříjemný nebo vyjádření nějakého politického postoje, a co už je, odkud vede přímá linka k nenávisti a i třeba k tomu, že vyprovokuje nějaký násilný zločin vůči těmto menšinám nebo vůči jakýmkoliv občanům. A tam je asi ta hranice tenká, je na prostředcích a nástrojích trestního práva, aby ji zjišťoval, ale jsem pro širokou svobodu projeva v tom smyslu, pokud to nevede k násilnostem, pokud jde o názor, byť třeba s tím nesouhlasíme a můžeme označit za hnusný, ale přece jenom je rozdíl mezi názorem a trestným činem, za který by měl padnout třeba trest odnětí svobody.
1: Kde je ta hranice, Marku Bendo?
4: Bude se vždycky nějakým složitým způsobem hledat. Všimněme si, že to v podstatě nemáme vůbec přestupkové agendě. Jo? Tohle všechno je jenom trestní právo právě proto, aby to případně bylo před tím soudem. A máme tady nějakou tradici, že je a byla doplňována, ale ta tradice tady existovala samozřejmě minimálně od druhé světové války. Byla pak doplňována o to, že rasism, na úroveň rasismu byl postaven třídní nenávist, protože z ní vzešel stejný děsivý a totalitní systém, jako vzešel z toho rasismu, a byla doplňována posléze o to takzvané jáchymovskou a osvětimskou lež zpochybňování holokaustu, zpochybňování zločinu komunismu. To samozřejmě není diskuze o tom, jestli říkám, kolik lidí zemřelo na stavbě Bělomrského kanálu, ale jako obecně v té době. Vždycky to bude muset být posuzováno soudem. Mohli bychom mít tou americkou cestou, ale Amerika má fakt prostě jako úplně jinou tradici. Jo, úplně jinou tradici. A tady jsme to dlouho měli a vlastně si nemyslím, že to dělalo nějaké úplně zásadní problémy. Dokonce já jsem se vždycky spíš dost rozčiloval, protože mi přišlo, že ty různé příklony k nacismu tady občas stíhány jsou, symboly a další věci. Naopak jako komunismus tady vlastně nikdy je hlásání jeho symbolů, jeho dalších věcí, hlásání třídní nenávisti tady nikdy odstíháno v reálu. V reálu nebylo. Přesto si myslím, že je správně, aby to prostě v naší tradici po těch dvou totalitních režimech, které jsme zažili, aby to existovalo.
1: Pane Nachere, je to v tomto směru v Česku nastavené dobře, ty hranice, když se teď budeme bavit o trestním právu?
5: Já si doufám říct, že ano, a v tomhle tom já s kolegy, kteří mluvili teďka přede mnou, v zásadě souhlasím a jsem rád, že vlastně v tom se vůbec jako nemíjíme. Jedna věc je umožnit lidem říkat i hloupé názory, abych nepoužil slovo hnusné, ale hloupé, prostě případně názory, jak říkám, které nejsou většinové, mainstreamové, jakékoliv, prostě aniž by měli pocit, jako že jsou na kraji společnosti, a na straně druhé velmi striktně a přísně posuzovat názory, které už jsou za hranou, jsou rasistické, vybízejí k násilí, mohou vyvolat třeba strach u části obyvatel. A tam, jak já jsem řekl úplně na začátku v tom svém prvním příspěvku, to, co prostě je nepřijatelné, když to řeknete na ulici, v tom offline životě, tak má být posuzováno i v tom online životě na sociálních sítích. To znamená, když bych řekl, abych navázal na kolegu Dvořáka, někdo napíše, že země je placatá, tak si nad tím asi ťukneme a necháme to být. Případně, že někdo řekne třeba, že nesouhlasí s Green Dealem, tak to tam prostě zůstane, ale když někdo začne vybízet k tomu, aby se tady, já nevím, útočilo na nějaké menšiny, tak v té chvíli by se mělo za mě jakoby zakročit jako úplně stejně, jako by to nenapsal na síti, ale říkal to někde na náměstí, kde by pravděpodobně ta policie, kdyby to říkal někde na demonstraci, tak by ho asi takového člověka zajistila. Jo? To znamená, tam si myslím, že je potřeba s tímhle s tím ještě pohnout, protože já občas vidím, že některé skutečně nenávistné projevy na těch sociálních sítích zůstávají a některé názorové věci tam naopak mizí. Že to občas je jako v obráceně.
1: Tady už zazněla připomínka toho opakovaně rozebíraného sporu, který řeší soudy ohledně reklamních plakátů nebo předvolební kampaně hnutí SPD s tím lékařem s nožem, tak jak tedy je vysvětlován a prezentován ten plakát. Aniž bych chtěl ve zbývajících 8 minutách řešit detaily tohoto případu, ke kterému se určitě ještě vrátíme v našem vysílání, zeptám se pana poslance Dvořáka, pomůže třeba i veřejná debata o těchto konkrétních věcech v tom, aby všichni měli jasněji, kde ta hranice toho, co ještě jde a to, co už nejde, je?
0: Já myslím, že každá debata je jako vhodná, potřebná a může každému pomoct stříbit si svoje názory. Co se týče tohoto sporu nebo této věci trestní, tak ona je hodně specifická v tom, že pachatelem je politická strana nebo politicky činná osoba, kde přeci jenom ta míra citlivosti i toho trestního práva je nastavena třeba trochu jinak. Ale za mě, i abych navázal na to, co tady říkali moji kolegové, a jsem rád, že se shodneme, že ten systém, tak jak je nastaven teď, je nastaven správně. Tak já myslím, že asi pro každého může být dobrou pomůckou to, jaký je zamýšlení nebo možný následek nějakého mého výroku. Já můžu mít nějaký názor, který budu říkat, jak tady říkali kolegové, hnusný, hloupý, jakýkoliv, pro někoho šokující, někomu vadící. To tak prostě je, ale jestliže tím mým úmyslem, a to asi i vždycky budou u většiny těch trestných činů, které může někdo spáchat tím, co vysloví, zkoumat ty soudy, policie, státní zastupitelství a tak dále, tak bude ten možný spáchaný důsledek, to, co to může vyvolat, co se kvůli tomu může někomu jinému stát. A to si myslím, že je tou nejjasnější hranicí svobody slova, kterou u nás v Česku máme. Jestli tím, co říkám, můžu někoho nějak skutečně poškodit, někomu ublížit, pak zase ještě rozlišujme to, když o někom řeknu nějakou lež, tak to může mít třeba nějaké následky soudní ve vztahu k nějaké ochraně osobnosti a tak dál, ale to je ještě jiná debata. Ale prostě vždycky ty následky a dopady těch mých slov jsou důležité.
1: Na závěr naší debaty se vrátím k tomu, co už tady trochu otevřel Marek Benda. Současná poslanecká sněmovna má podvýbor pro svobodu slova. 3 z vás jste členy tohoto podvýboru. Pane poslanče Nachere, nebo pane místopředsedo Nachere, co zatím ten výbor udělal a v čem vidíte jeho smysl?
5: Pokud já vím, tak ten podvýbor se ještě nesešel.
1: Měl se sejít 9. června, tedy pokud já jsem se díval dobře.
5: Tak já jsem se teda zatím žádného jednání neúčastnil. Pokud nějaké bylo, tak jsem byl omluven. Já jsem jako předseda třeba podvýboru pro ochranu spotřebitele, my jsme se sešli 5krát, takže každý máme prostě nějaké jiné tempo. Já od toho očekávám debatu.
1: Naznačuje ta frekvence schůzek, že ten podvýbor není z pohledu vládní koalice tak důležitý?
5: Ne, to ne, ale že spíš každý k tomu přistupujeme jako nějak jinak. Ale možná jsem tu jednu schůzi toho podvýboru minul, nevím. Jo?
1: Teďka dobře, proto vám říkám, bez ohledu na to, co si od toho podvýboru slibujete?
5: No k tomu bych se teďka dostal. Já si od toho slibuju zaprvé debaty tohoto typu, které vedeme my tady, určitě agendu DSA, a teďka vlastně, když o tom hovořím, tak já jsem tam vlastně byl, tak vidíte, tak člověk jak to má hodně byl, protože jsem tam právě říkal a mám pocit, že tam dokonce seděl vedle mě Marek Benda, vidíte, já mám paměť, to je hrozný, že jsem právě říkal, že bych tam chtěl
1: Marek
5: probírat.
1: Benda kroužil
4: hlavou. Já jsem tam nebyl na tom jediném.
5: Já jsem byl na tom podvýboru, no jasně, a právě jsem říkal, že bych tam rád řešil tu problematiku toho DSA a věcí s tím spojených, svoboda slova na sociálních sítích, právě ten život offline, online, rozdíly mezi tím a podobně. Takže se omlouvám všem, vám i posluchačům, že já jsem tam nakonec zajímavé, byl, protože... ale jak toho je hodně, tak člověk to i zapomene.
1: Marek Benda, který tam nebyl, chce přesto reagovat.
4: Ne, DSA nechtěl řešit ani ústavně právní výbor, který zřídil tenhle podvýbor pro svobodu slova a řeklo se, že se to všechno nechá na hospodáři, že tam vládní koalice vymyslela nějaké kompromisy. V DSA se nedá skoro nic udělat. Jo? Tam jde jenom o to, jestli můžeme nějak pohnout s pokutama a kdy ty pokuty budou padat. Jo? To je typická věc, kterou tady vyvolali v minulém roce děsivou paniku, jako jak chce vláda omezit svobodu slova a za to může samozřejmě do značné míry i Patrik, který tady tohleto vyvolávali, nakonec zjistili, že to musíme přímo v téhle podobě a skoro nic se s tím udělat nedá. Ale jenom mě překvapuje, že to na ústavně právě výboru vůbec nebylo. Řešilo se to celé jenom na hospodářský výbor.
1: Tak Patrik Nacher, jestli jsem dobře zaznamenal, se ptá, co jste mu vyčítal, tak to možná necháme, abyste si potom dovyřídili. Nevím, jestli třetí z účastníků naší debaty, který je členem podvýboru, byl na tom jediném zasedání, pan poslanec Dvořák.
0: Byl jsem tam a pamatuji si to.
1: Tak k čemu jste dospěli a co si vyslibujete od toho podvýboru?
0: Já jsem se stal členem toho podvýboru vlastně i z toho důvodu, abych nějakým způsobem ze své pozice, nechci říkat dohlížel, to není správné slovo, ale byl u té debaty, jestli vládní většina chce něco měnit nebo ne. Jsem rád, že jsme se vlastně tady zhodli, že celkově je ta situace dobře nastavená. Já si od toho slibuji to, že ten podvýbor bude skládat dohromady nějaká fakta, protože v té debatě o svobodě slova mě vadí často to, že se mluví o tom, jak se tady lidé zavírají za názory, co se děje v jiných zemích Evropy a tak dále. Takže já jsem i požádal kolegy, aby předseda podvýboru Radek Vondráček vyžádal od Ministerstva spravedlnosti statistiky toho, kolik lidí bylo souzeno nebo odsouzeno za nějaké trestné činy, kterým říkáme verbální, tedy ty, které je možné spáchat ústy nebo nějakým veřejným projevem, abychom trošku tu debatu taky položili na stůl a vycházeli ze skutečnosti, nikoli z anekdot.
1: V tom případě můžeme možná ulehčit práci Radku Vondráčkovi, protože tyto údaje jsou v jednom ze článků z projektu Společnost nedůvěry, hranice, svobody slova. Kolegové si dali práci a ta data tam jsou, takže na zpravodajském serveru iRozhlas.cz se dají najít. Pan poslanec Doležal, zástupce SPD v dnešní debatě, je jediným účastníkem debaty, který není v tom podvýboru. Přesto máte od něj nějaká očekávání?
2: Pokud bych měl reagovat na kolegy, tak si myslím, že třeba právě ta prováděcí legislativa DSA, kde jsem v té pracovní skupině, stejně jako kolega Nacher, by tam patřila, protože se z části dotýká i problematiky svobody slova a obecně určitě bych tam za mě, kdybych tam členem byl, řešil problematiku případné, když to řeknu otázkou, cenzury na velkých sociálních sítích, protože to, zda umožní někomu přístup nebo smažou účet ty velké platformy, už může mít vliv i na politickou debatu, na volební soutěž, tak jako kdysi měla nebo mohla mít státní cenzura.
1: A tohle jsou schopni ovlivnit čeští poslanci?
2: U těch velkých bohužel ne, to nařízení je přímo...
1: Že ale, jsou to ale, americké nebo čínské firmy?
2: Ne, u těch velkých opravdu ne, tam je toto evropské nařízení, ale jsou tady i české platformy, které moderují nějaký obsah a podobně.
5: Pane, ale my máme připravený nějaký pozměňovací návrh. No ale my teďka posíláme mezi sebou, co jsme v té pracovní skupině, pozměňovací návrh, který má řešit některé ty věci, o kterých mluvil kolega Doležal s tím overmazáním, nebo jak se tam přesně, overblocking, jak se tam přesně
1: tak,
5: říká.
1: Lákalo by mě teď na samostatnou debatu. Na detaily, ale bohužel nemůžu, protože máme posledních 25 sekund kulatého stolu a to je tak akorát čas na to, abych vás ještě na závěr představil. Našimi hosty byli Marek Benda, poslanec ODS, poslanec hnutí SPD, Tomáš Doležal, poslanec hnutí STAN, Karel Dvořák a také první místopředseda sněmovny z hnutí ANO, Patrik Nacher. Vám všem díky za účast, určitě o tomto tématu nemluvíme naposledy, detaily jsou i na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
6: Radiožurnál je 19 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
7: Prezident Pavel se summitu NATO zúčastní, s Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Popadané stromy a poruchy zabezpečovacího zařízení zastavili vlaky na Vysočině a Kolínsku. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. Stojící dodávku nepřehlédněte v tunelu Blanka ve směru na Barandovský most. A zítra bude oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné teploty až 36 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš ano řekl ale, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
9: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
7: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítl. Silné bouřky komplikují železniční dopravu na Vysočině a Kolínsku. Kvůli popadaným stromům nejezdí vlaky na Dačicku a na hlavní trati z Kutné Hory do Kolína. Po úderech blesků je zastavený provoz i na koridoru z Kolína do Pardubic. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
10: Některé popadané stromy vidujeme i na Jihlavsku a dva případy máme po úderu blesku vyřazený zabezpečovací zařízení, takže tam také je v tuto chvíli zastaven nebo omezen provoz a doporučuji sledovat informační kanály zprávy železnic a dopravců.
7: Na odstraňování následků podle Kavky aktuálně pracují hasiči zprávy železnic. Zákaz koupání platí ve vodní nádrži Orlík u Podolska. Voda tam neodpovídá hygienickým požadavkům a je nebezpečná ke koupání. Na 5-stupňové škále ji hygienici ohodnotili číslem 5. Kvalita vody se zhoršila na stupeň 3 taky na Orlíku na Radavě. Rekreační rybníky hejtmana Staňkovský na Třeboňsku mají zatím jedničku. Výsledky odběrů z vodní nádrže Lipno má ředitelka jihočeských hygieniků Květoslava Kotrbová.
11: Voda u pláže v Černé Pošumaví dostala tentokrát 3. Voda u pláže v Lipně nad Vltavou byla hodnocena stupněm 2. Dle výsledků rozboru je voda vhodná ke koupání. Zcela shodné hodnocení obdržela i voda u pláže v Horní Plané.
12: Sport. Fotbalový trenér Miroslav Koubek skončil ve vedení české reprezentace. Předseda asociace David Trunda přijal po vypadnutí ze skupiny mistrovství světa jeho rezignaci. Fotbalisté Brazílie hrají na světovém šampionátu o postup do osmifinále. Podrobnosti přidá Adam Procházka.
13: Čtvrtá minuta, Brazílie, Japonsko, stále nerozhodný stav 0-0. Brazílie je aktivnější, ale žádnou vyloženou šanci ještě neměla. Adam Procházka, Radiožurnál.
12: Tenistka Nikola Bartuňková hraje úvodní kolo grandslamového turnaje Wimbledon. V Londýně to sleduje reportér Jaroslav Plašil.
14: Barbora Krejčíková vede nad domácí Klugmanovou 5-1 v první sadě. Teď před chviličkou Američanka Sterncová, soupeřka Nikoli Bartuňkové, srovnala stav zápasu a vynutila si rozhodující třetí set v tomto duelu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolona na D1 u Holubic a nehoda na D10 u Svijan. Na D1 z Vyškova do Brna je stále silný provoz od sjezdu na Slavkov. Zpomaluje se na 209. kilometru a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Pokračují do zúžení na kilometr 196. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu dejte pozor. Na kilometru 110 řeší dřívější nehodu, uzavřený je stoupací pruh, kolona se netvoří. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd narazilo auto do svodidel. Na 63. a půl kilometru je omezený průjezd, brzdí se v dešti a vybočuje, zdržíte se jen krátce. Na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Hradcem a Březovou nad Svitavou spadly zhruba na půli cesty dva stromy. Na místo jedou hasiči, čekejte omezený průjezd. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Barandovský most zastavila dodávka. Ještě před výjezdem na Letnou blokuje pravý pruh a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme zpočátku v jihovýchodní polovině území skoro jasno, jinak ale většinou oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější i silnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě stále ještě až kolem 36 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
16: Dobrý večer vám přejeme, 19 hodin 5,5 minuty, no a navážeme na zprávy ve večerním radiožurnálu. Prezident Petr Pavel, jak jste slyšeli, na summit NATO v Ankaře podle dnešního rozhodnutí vlády pojede. Premiér Babiš ale dál říká, že by bylo lepší, kdyby na své letošní účasti netrval. No a co stojí za pokračujícím sporem, tak probereme to s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem už za chvilku. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
3: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Vláda dnes potvrdila, že prezident Petr Pavel a jeho doprovod budou součástí české delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů prezidenta do delegace doplnil na základě předběžného opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten zároveň uvedl, že by podle něj bylo nejlepší, kdyby prezident na své letošní účasti netrval. Podrobnosti probereme s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý večer.
1: Dobrý den.
0: Předběžné opatření ústavního soudu vláda splnila. Zároveň ale premiér dál veřejně vyzývá prezidenta, aby na summit nejel. Neoslabuje tím sama vláda autoritu rozhodnutí soudu a neříká tím, že ten spor vlastně pokračuje?
1: Ano, je to sporné v tom, jestli vláda to usnesení ústavního soudu splnila, protože tam se píše jednak, že tedy mají umožnit prezidentovi účast, že ho mají akreditovat, včetně jeho doprovodu, ale mají mu poskytnout součinnost a nekomplikovat mu tu účast. A z toho, co vláda zatím veřejně prezentuje, tak to vypadá tak, že se snaží neustále i nadále dělat všechno pro to, aby prezidenta od cesty odradila, byť v tom počínání není úspěšná. Možná, že původně počítala s tím, že když to rozhodnutí oddalovala, takže i když se prezident obrátí na ústavní soud, takže nestačí rozhodnout. A podle mě vláda byla velmi zaskočena tím, že prezident požádal o předběžné opatření a ústavní soud mu vyhověl, tak nyní dělají další kroky k tomu, aby prezidenta od účasti odradili, ale vzhledem k tomu, co už prezident absolvoval, tak myslím si, že je to snaha marná, zbytečná a navíc poškozující Českou republiku.
0: Kompetenční žalobu bude ústavní soud řešit ještě několik měsíců, co bude jeho konečné rozhodnutí znamenat do budoucna. Může jednou provždy vyjasnit, kdo má v podobných případech rozhodující slovo při zastupování Česka na vrcholných mezinárodních summitech, aby jsme to třeba v budoucnosti těch 6 nebo 7 měsíců neřešili?
1: Život je příliš pestrý na to, aby to mohl jednou provždy verdikt ústavního soudu vyřešit, ale je velmi pravděpodobné, že pokud k nějakému závěru dospěje, tak ten jeho verdikt bude natolik odůvodněný, že z toho bude možné vycházet do budoucna a vyvozovat určité věci týkající se té role prezidenta zastupovat stát navenek. A kdybych se měl vrátit k tomu sporu, tak tam je příznačné to, že se vláda snaží tedy bránit prezidentovi, aby jel na summit a poukazuje na to, že by tam nemusel reprezentovat postoj České republiky, ale přece daleko důležitější je znát ten postoj České republiky a o tom vláda příliš nemluví, jaký ten postoj je, to je přece to nejdůležitější a prezident navíc opakovaně dává najevo, že si je dobře vědom toho, že když je součástí české delegace, podle toho protokolu by měl být vedoucím té delegace, tak by měl být vybaven určitým mandátem vlády a podle toho on se hodlá chovat. Takže jsme tady svědky opět odvádění pozornosti od té podstaty, kdy vláda vůbec prakticky nemluví konkrétně o tom, co chce na tom summitu prosazovat. A kdybych vycházel například ze slov premiéra, který tvrdí, že tedy vláda si je vědoma, že musí plnit své závazky vůči Severoatlantické alianci, tak v tom přece není vůbec žádný rozpor s prezidentem. A pokud prezident v nějakých rozhovorech se vyjadřuje kriticky vůči vládě v různých věcech, tak je to naprosto přirozené, ale to je potřeba oddělovat od toho, když zastupuje oficiálně stát navenek, když je součástí nějaké delegace, tak tam vždy postupuje nebo dosud postupoval podle mandátu, kterým byl vybaven od vlády.
0: Ve vysílání Radiožurnálu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Díky a pěkný zbytek dne.
1: Naslyšenou.

0: Zatímco někteří žáci a studenti si už naplno užívají prázdniny, jiní si šli pro vysvědčení teprve dnes. Školní rok skončil o něco později třeba na taneční konzervatoři v Brně. V reportáži se za chvilku dozvíte proč.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o

0: Tanečníci z brněnské konzervatoře mají letní prázdniny o něco kratší, pro vysvědčení a diplomy si přišli teprve dnes. Konzervatoř dostala od ministerstva školství výjimku a mohla ukončit školní rok později. V pátek večer totiž měli studenti posledního ročníku v Mahenově divadle absolventský koncert.
1: Ředitelka taneční konzervatoře v Brně Hana Literová takto v pátek uvedla absolventský koncert. A tanečníci v kostýmech byli hned na to na pódiu Mahenova divadla připravení předvést choreografii, kterou posledních 10 měsíců pilovali. Přestože bylo v sále úmorné vedro, tanečníci vydrželi 45 minut doslova létat po jevišti. I když jedna malá chybka se jim do vystoupení přece jen vloudila.
2: Ta krabička úplně nebyla plánovaná, to si teda přiznáváme, protože jak jsme byli spocení, tak nám to prostě vyklouzlo, tak jsme začali jakoby...
1: Nešlo o obyčejné představení. Výkon studentů sledovali pečlivě učitelé, včetně ředitelky.
3: Za to jsou ti studenti hodnoceni, dostávají známku a my jsme opravdu potom celý ten víkend pracovali na tom, že jsme tiskli ta jejich vysvědčení.
1: A tak se šestice úspěšných absolventů sešla v pondělí ráno v malém amfiteátru u areálu školy, kde na ně čekali v modrých deskách jejich diplomy.
3: A nyní vás poprosíme po jednom, abyste převzali svoje vysvědčení a diplom.
1: Moc dlouhé prázdniny si ale ani Madeleine, ani Josef neužijí.
4: Mám týden volna, protože kampaně, se kterou potom chci být, tak má jen 2 týdenní prázdniny, z toho 1 týden mám plnej kvůli práci, takže vlastně já mám prázdniny na týden.
1: Ta budoucnost vaše po absolvování konzervatoře bude taneční.
4: Ano. No, doufáme, všichni.
1: Nový školní rok po 8 letech poprvé bez Madeleine a Josefa začne na taneční konzervatoři stejně jako na dalších školách v úterý 1. září. Z Brna Alena Hysová, Radiožurnál.

0: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čerým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočnem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Devatenáct hodin a 30 minut. Kateřina Caucidisová má zprávy.
2: Popadané stromy a poruchy zabezpečovacího zařízení po silných bouřkách komplikují železniční dopravu na Kolínsku. Doprava je zastavená na několika tratích, včetně koridoru z Kolína do Pardubic a taky do Kutné Hory. Podle mluvčí společnosti ČES Soni Holingerové je ve středních Čechách bez proudu kolem 20 000 domácností. Problémy s elektřinou mají lidi taky na Šumpersku a Jičínsku. Společnost Slovenské elektrárny začala zavážet palivo do nově dokončeného 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Premiér Robert Fico rozšíření elektrárny označil za další krok k energetické soběstačnosti. Dodal, že přes 70% energie na Slovensku pochází právě z jádra. Testy potvrdily výskyt račího moru v řece Chrudimce na Chrudimsku. Infekce zasáhla úsek řeky od Křižanovické přehrady po nádrž Práčově. Ochranáři tam zaznamenali hromadný úhyn kriticky ohroženého raka říčního. Veterináři pro oblast vydali mimořádná opatření, ta mají šíření nákazy zabránit.
3: Sport.
2: Brazilští fotbalisté hrají o postup do osmifinále mistrovství světa proti Japonsku. Sleduje to Adam Procházka.
4: 31. minuta končí, Brazílie prohrává.

0: Na D1 z Ostravy do Brna je za sjezdem na Slavkov z 209. kilometru pomalejší provoz, hlavně v pravém pruhu. Levý pruh jede o něco rychleji, je to kvůli dlouhodobému omezení u sjezdu na Bratislavu. Osobními auty se zdržíte jen krátce, ovšem kamiony chvílemi zcela zastavují. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velkou Bíteš čekejte dopravní omezení. Na kilometru 161 se pohybují silničáři, kolona se netvoří. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu dejte pozor, na kilometru 110 řeší dřívější nehodu, auto tam vyjelo z dálnice, uzavřený je stoupací pruh, nezdržíte se. A na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svianský újezd vyšetřují nehodu na 63. kilometru. Jede se tam pomaleji v obou směrech bez většího zpoždění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci budou doznívat bouřky a ochladí se na 22 až 18 stupňů a zítra čekáme většinou oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě kolem 36 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: A to v 19 hodin 33,5 minutky k tomu a teď Luis Capaldi.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
5: I'm waiting now, saving all my precious time. Losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

Víte, že Václav Havel stihl ještě ve vězení roku 1989 vytvořit nonverbální krátkou hru s názvem Perpetuum mobile? Badatelé je našli před 12.

0: Zatímco většina souborů na konci června uzavírá sezónu a odjíždí na prázdniny, Laterna Magica míří do Avignonu. 4. července uvede v rámci OFF programu tamního divadelního festivalu světovou premiéru inscenace Perpetuum Havel v režii Petra Boháče. Jedná se o historicky první premiéru Národního divadla ve Francii.
1: Když se v roce 1989 v lednu dostal do vězení v rámci Palachova týdne.
2: Vzpomíná znalkyně díla Václava Havla Anna Frajmanová ve 12 let starém dokumentu, který vznikl jako součást uvedení dosud málo známého Havlova díla. Sám autor do něj vepsal řadu režijních poznámek o tom, že by herci měli využívat pantomimu a také prvky cirkusové artistiky. Pod názvem Perpetuum mobile a neb 7 dní pana A ho připravili tehdejší studenti hudební a taneční fakulty AMU Praha. Uváděli jej jako němou absurdní grotesku. Vůbec poprvé libretto zpracoval švýcarský mim Albert Folletti. Na prosbu jeho manželky Lenky Machoninové totiž Václav Havel koncem března roku 1989 pantomimické libretto napsal a v jednom z dopisů Olze Havlové odeslal z vězení. Libretto zaujalo také teoretičku umění a badatelku Ladislavu Petiškovou, která oslovila tehdejší umělce Hamu. A tehdy, v roce 2014, byl mezi nimi i Radim Vizváry, současný šéf Laterny Magiky.
3: Tento text mě velmi velice zaujal, protože Václav Havel ho napsal jako vězeňskou pantomimu. A mě jako mima přišlo fascinující, že Václav Havel napsal něco pro nonverbální divadlo.
2: Vzpomíná Radim Vizváry, který se na Havlovo Perpetuum rozpomněl, když přišla výzva přivést do Avignonu něco takzvaně od Havla.
3: Je také důležité říci, to originální dílo se jmenuje Perpetuum mobile a my jsme ho trošku aktualizovali, protože Václav Havel zanechal tvůrcům takovou jakousi fakturu, že to dílo můžou zpracovat dle vlastní fantazie.
2: Vizváry k režii dosud téměř neinscenované předlohy přizval Petra Boháče. Téma považuje za stále aktuální. Popisuje situaci člověka, který je potrestán za to, že řekne svůj názor a hájí své morální postoje. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: Jeden z favoritů mistrovství světa ve fotbale Brazílie hraje o postup do osmifinále proti Japonsku. Ve večerním radiožurnálu se na tento zápas vydáme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I opravdu.

0: Pokračuje vyřazovací část fotbalového šampionátu na stadionu v Houstonu. O postup do osmifinále bojuje Brazílie proti Japonsku. Shrnutí první půle nám ve dvou minutách poví reportér Adam Procházka.
1: Hezký večer. První poločas skončil hodně překvapivě, a to proto, že Brazílie po něm prohrává s Japonskem 0-1, byť Brazílie začala mnohem aktivněji než Japonsko, tak Japonci se postupně začali dostávat do zápasu a pak přišla chyba v rozehrávce, ztracený míč v podání Brazílie, nepřesná přihrávka Danila. K míči se dostal záložník Japonska Kai Susano, který obešel Casemirano a přízemní přesnou střelou k pravé tyči Alissona zakončil, no a poslal Japonce do vedení 1-0, což bychom určitě před zápasem nečekali, protože Japonsko ještě zápas play-off světového šampionátu nikdy nevyhrálo. Navíc v zápase samozřejmě není favoritem. Brazilci jsou nejúspěšnější zemí v historii mistrovství světa, protože ten titul získali už 5x, naposledy v roce 2002, a teď jsou tedy Brazilci zase o krok blíž k tomu, aby vypadli už v prvním kole play-off, což se Brazílii naposledy stalo už před hodně lety, v roce 1990, tehdy tedy Brazílie skončila už v prvním kole play-off. Teď je tomu blízko i na aktuálním světovém šampionátu, každopádně ještě bude mít samozřejmě čas to změnit. Bude mít 45 minut, ale zatím ta defenziva Japonska, disciplinovaného Japonska, vypadá opravdu neprůstupně. Brazilci se k mnoha šancím nedostali, a to ani třeba křídelník Vinicius Junior z Realu Madrid, který se zatím prosadil ve všech zápasech v základní skupině, dal 4 góly, k tomu 1 asistence, ale dnes se k ničemu nebezpečnému nedostal, stejně tak jako jeho spoluhráči v útoku, ani Mateus Cunha, ani Ryan výrazně neohrozili branku Japonska, kterou stráží zatím úspěšně s čistým kotem Suzuki. Takže opakuji, že po prvním poločase v prvním kole play-off mistrovství světa Brazílie překvapivě prohrává s Japonskem 0-1. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Už zase se mluví o Radovanu Krejčířovi, chce do Česka. V Jihoafrické republice mu ale hrozí doživotí. Věděli jste, co má společného s Rédlem z kauzy Dozimetr? I o tom budeme mluvit.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má Kateřina Celcerisová. Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Česko povede na samite NATO v Ankaře premiér Babiš, prezident Pavel i opozice postup vlády kritizují. Trenér Miroslav Koubek skončil ve vedení české fotbalové reprezentace a zítra bude oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné a teploty až 36 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností. Podle mluvčí společnosti ČES Soni Hollingerové evidují 630 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Největší problémy jsou podle Hollingerové ve středních Čechách.
2: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a ve východních Čechách, především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
0: Hasiči dnes se vyjížděli přibližně ke 250 zásahům spojeným s bouřkovou vlnou, která prochází Českem. Nejvíce práce měli ve středních Čechách, Jihomoravském kraji a taky na Vysočině, říká mluvčí hasičů v jižních Čechách Václav Pilný.
3: Evidujeme zvýšený počet zásahů souvisejících s čerpáním vody, odstraňování spadlých stromů nebo zabezpečení poškozených střech.
0: Českou delegaci na samite NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, informoval o tom sám předseda vlády. Ačkoliv předběžné opatření ústavního soudu ukládá vládě nebránit účasti hlavy státu, podle Babiše by mohl prezident projevit velkorysost a samitu se letos nezúčastnit. Prezident Petr Pavel v reakci na to napsal, že postup vlády je v rozporu s předběžným opatřením. Zároveň ale dodal, že je připravený dál jednat o uspořádání české delegace. Opoziční poslanec Ivan Bartoš z Pirátů přístup vlády kritizoval a zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí.
4: To, co navrhuje vláda Andreje Babiše, je naprostý alibismus. Prezident tedy bude moci jet, ale celé si to evidentně, alespoň podle vyjádření, povede pan Babiš. Na jednání půjde vláda, na neformální večeři pravděpodobně taky.
0: Třinecké železárny spustili novou robotickou linku na odlévání oceli. Unikátní zařízení nahrazuje lidskou práci na jednom z výrobních uzlů, kde jsou vysoké teploty. Jak potvrdil generální ředitel železáren Roman Hajde, robotická ramena už v ocelárně zvládají několik úkonů, včetně měření.
5: Tyto úkony byly většinou spojeny s rozstřikem oceli, to znamená jak bezpečnost, tak vysoká teplota a rizikovost. To dnes teda zajišťují s perfektní přesností roboty, který jako jediný na planetě používáme u nás v třineckých železárnách.
6: Sport. Fotbalový trenér Miroslav Koubek už není trenérem české reprezentace. 74-letý kouč předal předsedovi asociace Davidu Trundovi krátce po vyřazení Čechů ze skupiny mistrovství světa svou rezignaci. Brazilští fotbalisté hrají na světovém šampionátu o postup do osmifinále proti Japonsku, sleduje to Adam Procházka.
7: Po prvním poločase Brazílie prohrává s Japonskem 0-1, protože ve 29. minutě se prosadil záložník Kaishu Sano. Adam Procházka, Radiožurnál.
6: A na Grand Slamovém turnaji Wimbledon hrají 4 české tenistky. Podrobnosti přidá z Londýna reportér Jaroslav Plašil.
8: Doplníme dvě jména postupujících. Teď aktuálně Nikola Bartuňková 7-5 v rozhodujícím setu nad Sterncovou ze Spojených států. Před chviličkou prošla dál také Barbora Krejčíková. Po výhře nad domácí Klugmanovou o postup ještě bojují Kateřina Siňaková, která vede 4-3 s breakem nad Číňankou Cheng v první sadě, a Karolina Muchová, ta hraje 3-3 v souboji s Ruskou Zacharovovou v prvním setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D11 u Hradce Králové a na D5 u Loděnice. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy se vyhněte překážce u Hradce Králové. Mezi Směřicemi a odbočkou na Liberec na kilometru 97,5 leží na vozovce v levém pruhu předmět. Na D5 z Prahy do Plzně pozor na překážku za Loděnicí. Na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto blokuje pruh pro pomalá vozidla. Vybočují tam kamiony, tak opatrně. Na D1 z Kroměříže do Brna zvyšte pozornost za odbočkou do Němčic nad Hanou. Na kilometru 242 zastavilo nákladní auto kvůli defektu pneumatiky a blokuje odstavný pruh a stojí za ním šipka. V Pardubicích vyšetřují nehodu na silnici 2 do Přelouče. V Popkovicích v Pražské ulici se střetlo osobní auto s dodávkou. Místem projedete Kyvadlově jedním pruhem. A v Praze Brně buďte velmi opatrní v Královopolském tunelu. Směrem na Žabovřesky se pohybují lidé, tak je nepřehledněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, hlavně na horách, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě kolem 630 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
10: Dobrý večer, zdravím vás. No potom nejteplejším víkendu v historii měření se v České republice tady v tom týdnu postupně ochladí. Možná, že se právě chystáte na dovolenou. No ono se říká, kdybychom tak přesně mohli vědět, jaké počasí na dovolené budeme mít, to by byl naprosto ideální stav, jenomže předpovědi bývají jenom přibližné. No my vám za chvíli ve večerním vysílání radiožurnálu řekneme, že je tu ale jedna možnost. Budeme ale o ní mluvit až za chvíli.
1: Večerní radiožurnál
11: a Patricie Strouhalová.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Je to, jak se říká, informace k nezaplacení. Vědět, jaké bude skutečně počasí během dovolené. Jenomže když si otevřete třeba tři aplikace, tak každá může ukazovat něco trochu jiného, ale my pro vás máme z Radiožurnálu tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují skoro všechny numerické modely, ať už celosvětově, anebo lokální. Čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
2: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
3: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
2: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
3: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
2: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
3: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
2: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
3: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
4: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
3: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
4: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
3: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
2: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
3: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km², globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Jestli scháníte kolo, poslouchejte večerní radiožurnál. Celkem 45 kol z depozitu nálezů dnes prodával českobudějovický magistrát a zájem o ně byl obrovský. Město navíc nabídne další stroje do prodeje už ve středu a víc se dozvíte za chvilku v naší další reportáži.

0: Horská nebo treková kola, ale i několik takzvaných skládaček nabízel dnes ke koupi Českobudějovický magistrát. Zbavuje se tak nalezených kol. V areálu Žižkových kasáren jich měl připravených přesně 45.
1: Teď je za 300.
2: Občanku máte?
3: Jsem si říkala, že chci sehnat to nejlepší kolo a tak jsem tady chtěla být dostatečně včas.
4: S hodinovým předstihem si jako první přišla do fronty na kolo stoupnout Monika Soukupová.
3: Ideálně nějaký kolo, na který můžu sednout a rovnou na něm odjet, protože si kolo opravit neumím, tak bych chtěla rovnou pojízdný a kdyby bylo hezký, tak to je příjemný bonus k tomu. Mně stačí asi skládačka klidně.
4: Pracovníci magistrátu nabídli zájemcům 45 kol. Hned dvě z nich si odvezl domů pan Josef.
5: Teď jsme vlastně našli tady ten kousek ještě hezky docela, takže přemýšlíme, že ho vezmeme. Ale hodně se to jako rozebralo rychle docela. Nějak se to sem jako rozeběhlo, každý se nějak zařadil ke svýmu kolu, který věděl.
4: Spokojený odcházel i Jaroslav Duroň. Nově pořízené kolo chce zprovoznit co nejdřív. Z kasáren si stroj musel kvůli stavu odvést v autě.
6: Já jsem si vybral úplně to nejzákladnější od značky Ford a pro mě bylo důležité, aby mělo košíček. Prostě do města na nákupy, na tréninky, na sokolák, úplně ideální za mě. Za 400 jsem si měl paráda.
4: Sám byl překvapený z toho, že se na něho dostalo, i když do areálu přišel na poslední chvíli. Většina kol totiž zmizela do 15 minut.
6: Jsme tam šli tak nějak jako langzam, což byla možná nakonec trošku chyba, ale byli jsme ve frontě asi 15 minut. Jako za mě super. Myslím si, že je to moc povedená akce, ale lidem to pomůže. Mě samotnému ukradli kolo 2 roky zpátky, takže jsem rád, že si můžu takhle koupit něco zpátky, jako takovou satisfakci.
4: Magistrát získává kola díky nálezům převážně od městské policie. Strážníci je do depozitu vozí z ulic a míst, kde se k ním žádný z majitelů delší dobu nehlásí, říká vedoucí Českobudějovického odboru vnitřních věcí Michal Voleník.
7: Kola nějak neupravujeme, neudržujeme právě v tom stavu, ve kterém se k nám dostala. Část těch kol je pojízdných, v podstatě, když se dohustí, tak se na nich dá odjet a možná půlka, těžko říct, musí se na ně provést drobné opravy.
4: Zájemci si mohli vybrat z kol nalezených v letech 2021 a 2022. Město totiž podle zákona nesmí kola nabídnout dřív než za 3 roky od nálezu. Do té doby se o ně můžou majitelé přihlásit. To se ale děje jen zřídka a šanci tak dostávají jiní cyklisti, kteří mají o kola po každé velký zájem, říká Michal Voleník.
7: Prodej bývá standardně vysoký, vždycky přijde minimálně tak 100 lidí a samozřejmě, že ne všechny lidi uspokojíme. Cena kol bývá od 300 do 500 korun a cena kol je stanovená soudním znalcem.
4: Druhá a poslední šance na koupi kola bude ve středu 1. července od 10 hodin. Pracovníci magistrátu nabídnou k prodeji dalších 45 kol ze svého depozitu. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdnách.

0: host Radiožurnálu.
1: Každý návštěvník Karlovarského filmového festivalu čte jeho práci, ale jeho jméno většinou nezná. Petr Alexandr už více než dvě desetiletí se svým týmem připravuje titulky pro filmy na Karlovarský festival. Jak zajistit, aby v titulcích nezanikly vtipy a emoce? A co se děje, když dorazí jiná verze filmu? Petr Alexandr bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Chest to chest.

0: Radiožurnál 20 hodin 30 minut. Další zprávy s Kateřinou Sousirisovou.
1: Českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Informoval o tom sám předseda vlády. Ačkoliv předběžné opatření ústavního soudu ukládá vládě nebránit účasti hlavy státu, podle Babiše by mohl prezident projevit velkorysost a summitu se letos nezúčastnit. Prezident Petr Pavel v reakci na to napsal, že postup vlády je v rozporu s předběžným opatřením. Zároveň ale dodal, že je připravený dál jednat o uspořádání české delegace. 19 českých záchranářů večer odletí z Curaçaa slovenským speciálem do zemětřesením zasažené Venezuely. Uvedla to mluvčí hasičů Klára Ochmanová. Část českého týmu musela na ostrově čekat kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. Český záchranářský tým ve Venezuele bude po jejich příjezdu kompletní. Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla o tom vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO.
2: Sport.
1: Fotbalisté Brazílie hrají první kolo play-off mistrovství světa proti Japonsku. Podrobnosti má Adam Procházka.
3: 70. minuta, Brazílie vyrovnala zápas s Japonskem, takže stav je teď nerozhodný 1-1. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Tenistky Nikola Bartůňková a Barbora Krejčíková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Zápas Kateřiny Siňakové sleduje reportér Jaroslav Plašil.
4: 3-3-2. Kateřina Siňaková vyhrála první sadu 6-4 v souboji s Číňankou Cheng. Teď vede s breakem 1-0, ale odvrací breakovou příležitost soupeřky. Vítězky olympijských her v Paříži Karolína Muchová ta vede 6-3 a 3-2 v souboji s ruskou Zacharovovou, česká hráčka na podání. Z Wimbledonu

0: Silnici 32 velmi opatrně u Libic nad Cidlinou na Nymbursku. Za sjezdem z dálnice D11 spadl na vozovku strom, leží přes svodidla, na místě budou zasahovat hasiči, čekejte omezení. A v Praze je neprůjezdná Seifertova ulice nedaleko křižovatky u Bulhara, střetla se tam tramvaj s chodcem.
1: U kostela si tramvaj někoho srazila, stojí to z obou stran tramvaje, je tam sanitky, policajti.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme v jihovýchodní polovině skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě stále teplo až 36. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Vinohradskou 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Už zase se mluví o Radovanu Krejčířovi. Chce do Česka, VR mu ale hrozí do životí. Proč soud stále nerozhodl v kauze vraždy šéfa tamního podsvětí? A co má Krejčíř společného s Rédlem z kauzy Dozimetr? Ptám se na to reportéra Jiřího Hinka ze serveru odkryto.cz. Dnes je pondělí 29. června. Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do Vinohradské 12.
5: Hezký den a děkuji za pozvání.
4: Jiří, řekněte, jak je možné, že soudy v Jihoafrické republice stále nedospěly k verdiktu v případu vraždy vládce podsvětí, za jejíž objednávku je už přes 10 let obžalovaný někdejší český mafiánský boss Radovan Krejčíř. Ten soud stále probíhá.
5: Ty soudy jsou tam v totálním chaosu a není to nic neobvyklého. Ty soudy tam trvají i 20 let, co jsem se ptal právníků. Není divu, tam se vlastně všichni různě omlouvají a obstruují. To je na denním pořádku. Já když jsem byl v té soudní budově, tak mi to připomínalo jakýsi jako hučící úl, kde v podstatě nikdo nevěděl, kde má být, a byl to totální chaos. Do toho samozřejmě se ti jednotliví účastníci řízení snaží házet vidle pod různými záminkami, například jako zdravotní problémy a tak dále. Takže je to v podstatě už někdy od roku snad 2016, co soud běží. A ta vražda například toho Sáma Isi, tak ta se stala...
4: To je ten vůdce právě, ten drogový boss.
5: Libanonský šéf jihoafrického podsvětí, tak ta se stala už v roce 2013. Takže je to poměrně dlouhá doba a řeší se formality zatím pouze.
4: Já už jsem říkal, že ta soudní líčení pokračují i letos a vy jste k tomu dodal, že jste byl v té soudní síni, tak to propojíme. Vy jste se byl podívat na Radovana Krejčíře?
5: Mě zajímalo, jestli vůbec je naživu ten člověk, protože dlouho ho nikdo neviděl. Já když jsem tam vlastně přišel k tomu soudu a navíc o tom soudu také nikdo nevěděl, nevěděla o tom ani místní média, nakonec jsem zjistil, že se to ten místní prokurátor snažil utajit, že vůbec se nějaký soud koná. Bylo to údajně z bezpečnostních důvodů. Já jsem se pak tam na místě bavil s tím prokurátorem a on mi říkal, jak jste se to mohli dozvědět, že ten soud je. No tak já jsem jako pátral a mám tam kontakty na některé lidi z policie a ty mi řekli, že ten soud je. Novináři o ničem nevěděli.
4: Vy jste tam byl skoro sám v té soudní síni?
5: Byl tam vlastně sám, kromě těch bodyguardů a těch ozbrojenců, kteří tam byli s helmami a neprůstřelnými vestami, tak jako jsem se tam bál, protože to je jako nepříjemné se dívat do hlavně těch samopalů. A vůbec jsem nevěděl, jestli ten Krejčíř přijde, protože vím, jak to tam funguje, že se tam všichni omlouvají, ty soudy se ruší, ale tak pak jsem slyšel takový jako povědomý hlas, který vycházel z podzemí, protože oni, ty nebezpečné odsouzence, tam vodí podzemní chodbou, oni přijdou do garáže a do té, přímo do té soudní místnosti, oni přijdou z podzemí. A když jsem viděl jako světlou hlavu, tak mě bylo jasný, že to bude ten náš uprchlík z Česka.
4: No, co jste si řekli? Měli jste vůbec možnost prohodit pár slov?
5: No já, on vyšel z těch schodů.
4: Na co jste se ho ptal?
5: Byli ozbrojenci, já jsem chtěl upoutat jeho pozornost, tak mu říkám dobrý den. A on se na mě podíval a úplně stuhnul. On nechápal. Jako on najednou řekl, proboha, a co se děje? On si myslel, že když jsem tam přijel, že mu nesu nějakou bombu, nějakou zprávu, že se něco přelomového stalo. On v podstatě koukal na mě nevěřícně A já jsem říkal, ne, já jsem se přijel podívat, jak to tady probíhá, ty vaše soudy, nic převratného se neděje. A on si myslel, že mu třeba řeknu, že jedete do Česka.
6: Jo.
5: A jsem se ho ptal,

0: vlastně, jak teď budou ty další soudy, jestli se něco plánuje na ty následující dny, on říkal, že ne, já jsem říkal, a je možný se s váma potkat třeba v tom vězení, udělat nějaký rozhovor, nebo je možný tam přijít do té věznice, on mi říkal, jo, jo, to je možný, no ne, možný to není, jo, tam on je pod takovými bezpečnostními opatřeními, že je sám dokonce na patře té věznice sekce C, což jsou ti nejtěžší vězni. A,
1: to je v Johannesburgu nebo?
0: Je to v Pretorii. Dříve tam dokonce byli vězni z apartheidu v době konce 80. let a naposledy z té věznice snad někdo utekl v roce 1979. Takže nemyslím si, že ten další bude Radovan Krejčíř. Ale byl jsem se tam vlastně podívat u té věznice a mluvil jsem tam s některými vlastně i bachaři a oni říkali, no to je velmi známá firma, samozřejmě, že ho tady dobře známe všichni, jo, toho Krejčíře, protože on je hrozně podnikavý. On tam zažaloval dokonce ředitele té věznice, že chtěl mít na celé počítač, protože se chce učit programovat a to vypadalo jako úplné sci-fi a nakonec ten soud vyhrál a dokonce ten ředitel věznice, mu to nechtěl stále povolit a soud řekl, že jestli to Krejčířovi nepovolíte, tak půjdete do vězení taky. To řekli tomu šéfovi věznice a to tam zase jako způsobilo poměrně velký rozruch.
1: Takže vládl pod světí a teď vládne věznici, jo?
0: A internetu zřejmě
1: internetu možná. No, vraťme se k tomu případu, vraťme se do té soudní síně. O čem ten soud byl v momentě, kdy vy jste tam před pár týdny byl? Za co konkrétně, nebo v jaké věci je obžalovan Radovan Krejčíř? Za objednávku té vraždy, ale jaké jsou důkazy proti němu?
0: No, tak jsou to zejména svědectví některých spoluobžalovaných a některých lidí, kteří dříve pracovali s Krejčířem, pohybovali se kolem něho a teď svědčí proti němu. Je to například člověk, který se jmenuje Grigoriev. To je muž, který pochází z Bulharska a byl v jedné skupině s Radovanem Krejčířem. A byla to jeho pravá ruka. A stalo se, že v roce 2013 vybuchla bomba v Krejčířově kanceláři a tento Grigoriev byl velmi vážně zraněný a Krejčíř se o něj staral. Mm-hmm. A já jsem v roce 2013 tam přijel, když tam byl takový jako vzrušená situace a natáčel jsem s Krejčířem rozhovor a byl u něj ten Grigoriev a pamatuju se, že Krejčíř se o něj staral a dával mu léky na bolest a tak. A teď on svědčí proti němu, tak mě to přišlo zajímavé, jak se to hrozně mění, jak se mu to tam zbořilo jako domeček z karet. A to jeho svědectví je poměrně zásadní a vlastně vedlo k tomu, že Krejčíř a další zhruba tři lidi jsou obžalováni z vraždy toho šéfa podsvětí původem z Libanonu Sama Isi. A možná k tomu řeknu ještě další informace. Krejčíř se napojil na něj jako na většinu těch šéfů podsvětí a půjčil si od něj peníze. A řada lidí, od kterých si Krejčíř v Jižní Africe půjčil peníze, už nežijí. To je hrozná náhoda. A zhruba, já nevím, 2 hodiny předtím, než toho ISU někdo zastřelil na křižovatce v Bedfordview, což je taková luxusní čtvrť, vlastně ne zastřelil, ale tam přijeli nějací lidi na motorce a rozstříleli ho s 30 kulkami ze samopalu toho ISU v jeho nějakém terénním autě.
1: Takže ho nezastřelil, ale rozstříleli.
0: Předtím měl poměrně vyhrocenou schůzku s Krejčířem v nedaleké, snad 300 metrů vzdálené kavárně, Harbor Café.
1: Ten ISA,
0: kde se jako velmi hádali podle svědků právě o ten dluh, který dělal zhruba 20 milionů v přepočtu na české peníze, co si Krejčíř od něj půjčil a samozřejmě mu to nevrátil. Tak teď mu to asi už vracet nemusí. A Krejčíř měl zajímavou restauraci, kde měl dokonce neprůstřelná skla. Nechal si to na své náklady udělat v Harbor Café v takovém obchodním centru. Dneska už tam je nějaký fast food, já jsem se tam byl právě podívat, ale lidi si to tam pamatují, co tam chodili nakupovat a řekli, jasně, Krejčíř, to je ten, co tady byl při té přestřelce. Ono se totiž stalo, že to je poměrně jako luxusní a klidná čtvrť a najednou se tam začalo střílet, tam někoho rozstříleli v autě a ty lidi zděšení místní dokonce psali petice proti Krejčířovi, že takhle teda ne, tady se přistěhoval nějaký Čech a teďka tady máme takovýhle Bronx.
1: Tyjo, jak se hájí? Jak to vysvětluje, zajímavý. Jak o tom mluví?
0: Jednak je zajímavý to, že Krejčíř neměl u toho soudu advokáta. A u většiny soudních líčení v poslední době on podle místních novinářů i lidí nemá advokáta. On v podstatě zřejmě z finančních důvodů se většiny těch svých advokátů vzdal. On měl nejlepší advokáty v zemi. On například
1: měl na ně peníze.
0: Měl na ně peníze. Nemá. Na vydání, na proces jeho vydání přijel expert na ústavní právo z Kapského města, jmenovalo se Cats, to je pojem. A ten tam dělal takovou tu show, protože je to anglosaské právo a teď se tam překřikovali všichni a dneska Krejčíř chodí k tomu soudu v podstatě sám. Má jednu advokátku, která shodou okolností teda tam nebyla, ona je na mateřské, teďka má dítě. Mladá, naprosto neskušená advokátka. Takže on u toho soudu mluví sám. Bylo vidět, že se zdokonalil za ta léta v angličtině, že skutečně jako aktivně se snažil s tím soudcem komunikovat. A v této fázi on se snažil upozorňovat na jeho naprosto špatný zdravotní stav, kdy on říká, že má psychické problémy takového rázu, že vůbec není schopen pokračovat v tom soudu, že mu věznice neposkytuje potřebnou lékařskou péči, tam argumentoval. Dokonce říkal, že když šel za ředitelem té vězeňské nemocnice, tak ten mu řekl, že nemám vůbec žádnou vaši dokumentaci, vůbec vás nemůžu ošetřit. A ten soudce mu na to říkal, no ale co já jako s tím mám dělat, to si musíte řešit v té věznici, takže pojďme k věci. A Krejčíř říkal, ne, prosím vás, můžete mi udělat laskavost, pane soudce, zavolejte do té věznice a řekněte, ať mě tam jako dobře vyšetří. Jo. Takže tam šla 2 hodiny taková diskuze i o to, že Krejčíř žádal přístup k nějaké medikaci, nějakým lékům psychiatrického charakteru. Ale jako nevypadal úplně jakoby ten člověk jako zlomeně, když jsem ho viděl. On potom i se jako smál a vypadal jako úplně jinak, než vypadal před těmi teda 10 lety, kdy z něj šel.
1: Samozřejmě, taky mu je kolem 60 teď
0: už. Bude mu 60.
1: No. Ale na druhou stranu tak já chápu, že se asi těžce usuzuje, jak na tom skutečně je, do hlavy mu nikdo nevidí. Na druhou stranu má nějaké doklady o tom, nebo vyšetření už proběhla, která by potvrzovala, že má třeba duševní potíže.
0: On tvrdí, že mu ta věznice neumožňuje nějaké hloubkové vyšetření, takže on vždycky řekne, že má nějakou ataku a že prostě požaduje léky. No tak ono, na druhou stranu, pak, když člověk je tak dlouho na samotce, tak asi to by zanechalo stopy na každém, to jako chápu.
1: Ale že by byl nějaký posudek konkrétně?
0: Ne, to není, ale on teď to začal řešit, ten svůj špatný zdravotní stav. Já jsem se pak sešel s jedním advokátem, který ho hájil na začátku a on říká, hleďte se, my jsme mu radili, ať se k tomu všemu, z čeho je viněný, přizná. Bude to uzavřený a může jednat o vydání do Česka, že to tady byl zavřený. Ale on zvolil strategii těchto psychiatrických posudků, což podle těch místních advokátů je poměrně těžký, protože si na to stěžuje každý druhý v té věznici. A tam se musí svolat nějaká komise, mnohačlenná, která by se na to musela většinově jako shodnout, což podle toho advokáta je dost jako sci-fi. Nicméně Krejčíř má vždycky nějaký nápad. Jo. Tak teďka se soustředí tady na to, protože vidí, že ani to vydání nejde tak, jak si myslel a čekají ho tam minimálně ještě 2 další soudy a hrozí.
1: A navíc
0: má
1: těch 35 let, které si má odsadit ve vězení za spoustu věcí, přesně za které tak byl už odsouzený, pokus o vraždu, únos, mučení a tak dále.
0: Držení drog.
1: Tak, no. Dobře, takže podle vás to může být taktika?
0: Může to být taktika.
1: Jo, schánění si papíru na hlavu.
0: Je to taktika.
1: Není
0: to
1: poprvé, co se mimochodem o posudcích...
0: České know-how.
1: České know-how, no ne, ale že to není poprvé, co se o Radovanu Krejčířovi v souvislosti s posudky mluví, že jo. On už o posudcích takhle komunikoval, vy už jste o tom na Odkryto informovali několikrát s Michalem Redlem třeba, to je přesně, hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr.
0: To je pravda, dokonce policie zachytila motáky, kde si Krejčíř s Redlem udělal nějakou tabulku, kolik co stojí. Že nějaké je posudek o špatném psychickém stavu, tuším, že tam byla sazba 1 000 000 korun. Takže on s ním takhle jako s Redlem už jednal. Redl byl o krok napřed, ten si sehnal papíry na to, že byl nesvéprávný a nakonec díky tomu tehdy nešel do basy, protože on tehdy byl zainteresovaný v kauze Technology Leasing s Radovanem Krejčířem.
1: Tunelování té společnosti.
0: Tunelování té společnosti a musíme říct, že to je, pozor, je to ten samý Michal Redl, který je hlavní postavou kauzy Dozimetr. Vlastně v podstatě 20 letech se tady vynořil nesvéprávný, dnes už tedy svéprávný, protože mu do toho policie hodila vidle Michal Redl, takže už tehdy vlastně se bavil o zdravotním stavu s Radovanem Krejčířem.
1: Před 20 lety, to jsou motáky, teda v momentě, kdy byl ještě Radovan Krejčíř v Česku.
0: V Česku, protože jo, on byl ve vazbě v roce 2002 a tehdy policie poměrně se jí povedl husarský kousek, že zadržela všechny motáky, které Krejčíř posílal z vazby. A tam se baví s Redlem právě o tom, že je potřeba vytvořit ty posudky o nespůsobilosti být ve vazbě. A dále instruoval Redla, jak má tunelovat tu firmu Technology Leasing a vybírat cash peníze. Jo, což bylo neuvěřitelné. No ale úplně neuvěřitelné je také, že policie všechny ty motáky měla a Krejčíř tam píše prostě naprosto osobní věci Redlovi, ahoj Míšo, můj kamaráde, udělej to a to, musíš vybírat peníze v keši. Mu tam píše v jednom tom.
1: Oni se znali skrz otce, ne?
0: No jo, jo, on je seznámil otec vlastně a předal pana Krejčíře juniorovi a oni v tom zdárně pokračovali.
1: A on má Krejčíř teď podobné kontakty i v JAR? Někoho, s kým by mohl řešit, já bych potřeboval papíry na hlavu?
0: Zajímavá otázka, protože on je teď poměrně izolovaný v té base 10 let.
1: Jo, to jste říkali, má svoje patro.
0: Tak, má svoje patro, takže on to musí zkusit nějak prolomit a do té hlavy, jak jste říkal, nikdo nikomu nevidí, takže když se mu podaří sehrát symptomy nějaké anamnézy, ale tak samozřejmě, že na druhou stranu může trpět nějakou psychickou nemocí, já nechci říkat, že to je fake, když tomu nemám důkazy, ale musím říct, že jsem byl v Jižní Africe už před těmi jednak 10 lety, ale už i dřív a byl jsem u jednoho ze soudů, kde se řešil právě obviněný lékař za to, že Krejčířovi vyrobil falešné zdravotní posudky. Už někdy před 15 lety on se tam nakontaktoval na lékaře slovenského původu, který se jmenoval Marián Tupý. Měl tam svoji urologickou praxi a ten vyrobil Krejčířovi falešné dokumenty, že trpí rakovinou. A na základě těch dokumentů už tehdy on chtěl v podstatě, vlastně to bylo vyrobené směrem k Česku, kdy je chtěl poslat do Česka, aby Česko zrušilo tu žádost o vydání s tím, že on je tak nemocný, že stejně nemůže ani tu cestu absolvovat. A Marián Tupý ale nakonec vlastně skončil před soudem. Dokonce dostal nějakou snad podmínku. Já jsem tam u jednoho soudu s ním mluvil. To byl emigrant vlastně. Už tehdy před tím 15 lety mu mohlo být 65. A já jsem říkal, a proč jste to dělal? A vy jste nevěděl, kdo je Krejčíř? A on říkal, no to jsem si neuvědomil, to jsem si uvědomil až hodně pozdě, jako jo, bohužel. On říkal, že ho vlastně Krejčíř k tomu donutil. A on pak přišel dokonce o tu licenci, ten Marián Tupý, vím, že ho tam doprovázela u soudu dcera. Takže Krejčíř v tom umí chodit.
1: Jo, nějaké ty kontakty mít může.
0: A ještě než utekl z Česka, tak podle policisty Karla Tichého měl připravené posudky, kdyby tady šel do vazby, než utekl z té vily. Tak měl připravené posudky od lidí, kteří byli kolem ústřední vojenské nemocnice a dokonce tam měl být nějaký posudek od psychiatra Cimického.
1: Mm-hmm. Mimochodem, když mluvíte o UVNC, tak teď víme, že policisté obžalovali dva lékaře právě z této nemocnice v kauze potenciálně falešných posudků.
0: Přesně tak. Takže ti samí lidé, ta samá jména už figurovala před těmi 20 lety kolem Krejčíře, což je zajímavé.
1: Krejčíř usiluje teda o nové soudní řízení v Česku, tohle by mohla být cesta? Protože
0: aby byl vydán,
1: Česko tu žádost má poslanou, Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti říká.
2: Samozřejmě bych uvítal, kdyby si nejdříve pan Krejčíř ten trest vykonal, který má uložen v Jihoafrické republice.
1: Ano, usilujeme o to, na druhou stranu, kdyby si Krejčíř odseděl 35 let v JAR, pak jsme ho přesunuli, bylo by to lepší.
0: Ono to nejde, aby Česko úplně vzalo zpátky, právně jsem se o to zajímal. Nicméně nevěřím tomu, že by Česko vlastně ho tady chtělo. Všichni ti lidé, bavil jsem se i s bývalým tehdy ministrem zahraničí Hamáčkem, když byl a všichni říkali, ne, ale oni ho tady samozřejmě nechtějí, protože si jsou vědomi potenciálních problémů, které by to přineslo. Když ještě žila Marie Benešová, tak jsem byl u ní
1: ministryně spravedlnosti.
0: Byl jsem u ní, natáčel jsem nějaký rozhovor a pak jsem se bavil s ní o tom Krejčířovi. Ona byla taková hodně hovorná, tak jsme asi hodinu o tom mluvili a ona říkala, hleďte, bylo nějaké uzavřené zasedání Bezpečnostní rady státu, kde se řešil Krejčíř. A tam bylo řečeno, nesmí sem za žádnou cenu jet. Dokonce jsem měl tehdy Andrej Babiš potkat na nějakém summitu s prezidentem Jižní Afriky a dokonce tam byl návrh, tak ať tam řekne, že s nima uděláme nějaký díl o nějakých dodávkách zbraní, že jim pomůžeme, ale ať nám ho sem neposílej. To mi tehdy řekla Marie Benešová.
1: Aha.
0: A když jsme slyšeli teďka Jeronýma Tejce, který říkal, hele, ať si to tam odsedí, to je jedna věc. Ale druhá věc je Jižní Afrika. A jak jsem se tam bavil s nimi, tak říkají, hele, ale nejen to, že dobře, my mu řekneme, ať se to tady odsedí, ale Česko nemá uzavřenou dohodu o předávání vězňů. A to je sice formální nějaká věc, ale já si myslím, že právě kvůli Krejčířovi to Česko neuzavře. A když to nebude uzavřený, tak Jižní Afrika řekne, hele, my jsme vám ho rádi vydali, ale vy jste neuzavřeli tu smlouvu.
1: Krejčíř utekl z Česka přes Seychely, se pak dostal právě do Jihoafrické republiky. V Česku má si odsedět, je tam souhrnný trest asi 15 let za x prostě věcí, tam padlo těch rozsudků víc, pokus o tunel Čepra, příprava vraždy celníka, tunel technology leasing, o tom jsme mluvili, daňové únos. Podvody, akciové podvody, únos taky,
0: taky únos,
1: je to spousta. Sleduje české podsvětí, co se kolem Krejčíře děje, zajímá to ještě někoho?
0: No děje, no teda sleduje, no, protože samozřejmě oni se ho bojí víceméně. Většina toho českého podsvětí se Krejčíře bojí, protože co by se stalo? Krejčíř by sem přijel totálně bez prostředků a chtěl by ty peníze. Chtěl by, aby mu oni pomohli, takže by šel zaprvé na ty lidi, co mu dluží peníze, kterých je hodně. Šel by i na lidi, co ho okradli o peníze, těch je taky hodně. A ti lidé z toho podsvětí se opravdu jako bojí, co by se dělo, kdyby sem přijel. Protože samozřejmě on by nějaké nohsledy tady měl, kteří by mu začali pomáhat, kteří by z toho viděli taky biznis. No a určitě by se bál třeba Jaroslav Starka, příbramský bos, který měl s Krejčířem velké problémy. Dokonce na něj Krejčíř měl poslat někoho, kdo ho postřelil, protože si myslel, že Starka stojí za únosem jeho otce, který byl unesený a potom někde zřejmě zemřel. Takže těch lidí z podsvětí je hodně, co by se ho báli. A navíc ti lidé, kteří tehdy byli s Krejčířem v kontaktu, už jsou dneska někde jinde, to dělají developing a digitální technologie a Krejčíř ustrnul v nějaké době. Takže by to byl velký náraz. Samozřejmě údajně část podsvětí dokonce chtěla vybírat peníze na to, aby se Krejčíř vrátil, protože si mysleli, když se s ním spojí, takže to bude jako super. Ale většina toho podsvětí ho nechce.
1: Nechce. No, taky se ho možná ani nikdy nedočká, protože za tu vraždu drogového bose v JAR libanonského původu hrozí Krejčířovi asi doživotí, ne?
0: Hrozí mu tam až doživotí, takže... nebo dalších těch 25-30 let, což by se sčítalo tady s tím trestem.
1: Současně, kdo ví, kdy padne rozsudek, protože čekáme na něj už od té obžaloby uplynulo 10 let? Nebo
0: přesně tak. Možná, no. A ona, byť se to zdá, že i Krejčíř říká, je to strašně drahý, že mě tady musí hlídat ty těžkoděnci a oni se mě rádi zbaví, ta Jižní Afrika, a pošlu mě do Česka, tak když jsem se tam bavil s těmi novináři místními, tak říkají, no to je na omylu. My ho tady máme jakoby takový triumf, že jsme nějaký takový velký zvíře dostali do basy. Byla to politická věc, vystoupila tady policejní prezidentka a řekla, že to je věc národní bezpečnosti, že jsme zatkli Krejčíře. A my se ho nebudeme tak jen tak chtít vzdát a poslat ho do Čech. My ho chceme tady mít jako symbol toho, jak bojujeme proti té korupci.
1: Scénář B, C, D má nějaký?
0: No tak ten B je asi zřejmě teď ta psychologie nebo ty psychiatrické posudky.
1: Tvrdí, že nic prostě neprovedl, že nic neudělal a na tom to staví.
0: Tak to určitě, no. A on je stále, jakoby, to se možná zapomíná, má také sejšelský pas, kromě českého pasu. A má taky jeden z plánů, co uvažuje, co mi říkal ten právník, je nějakým způsobem zaangažovat Sejšely, že by třeba mohli i Sejšely, mohl by požádat, že by si to odkroutil na Sejšelech. Ale to si myslím je taky jako utopie, že to by se všichni taky jako zasmáli, kde tam bude. On tam je údajně nějaký ostrov na Seychelles, kde je jako vězení. Mm-hmm. Jo, ale ti vězni tam chodí volně na tom ostrově, jakože nemůžou utíct. No. Tak to si myslím, že jsou takové lepší, možná lázně. A to by mu jako nevyšlo. Takže si myslím, že ještě další plán může být a uvažuje o tom obnova těch procesů, že řekne, že to bylo zmanipulovaný, že se objevily nové důkazy a že se objeví svědci, kteří říkají, že falešně svědčili. Jo. Už tam nějaké náznaky byly, že někdo z těch svědků řekl, že ho policie nutila nebo že mu zaplatila nějaké peníze. Aha. To se už u jednoho soudu objevilo. Vím, že tehdy Krejčířova rodina to hrozně akcentovala, že mi volali a řekli, hele, to je zajímavý, co se tam, to, o tom byste měli napsat. Takže je v pořadí to, že by on řekl, že to je celé konspirace, kde byly zapojené i české tajné služby do té konspirace a přesvědčili tu místní policii a ty svědci lhali a oni se tady teď přihlásí a řeknou, že to nebyla pravda a já budu mít obnovu procesu.
1: Dobrá, tak uvidíme. Uvidíme. Moc díky, že jste přišel, že jste byl v JAR a že jste mohl přinést tyhle informace.
0: Také děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jiří Hynek, investigativní reportér ze serveru Odkryto.cz, který byl před nějakým časem v Jihoafrické republice a u soudu se potkal s někdejším vládcem českého podsvětí Radovanem Krejčířem. Místo činu, to je jedna z červnových sérií Českého rozhlasu Plus. Pokud máte rádi krimi, tak si ji určitě dejte. Nabídnout ale můžu ještě cyklus Fotbal a válka nebo portréty indiánských náčelníků. To všechno jsou rozhlasové novinky, kdybyste neměli co poslouchat. My s Vinohradskou 12 se přihlásíme zase v úterý a určitě se v následujících dnech vrátíme k předběžnému opatření Ústavního soudu ve věci cesty na summit Severoatlantické aliance. Tam je taky spousta nového a je to hodně zajímavé. Naslyšenou zítra.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál 21 hodin. Další zprávy už mám připravené Kateřina Sousedisová.
5: Petr Pavel stále chce být vedoucím delegace na summitu NATO. Pákistán útočil na pohraniční oblasti v Afghánistánu. Podle OSN zabil desítky civilistů. Fotbalisté Brazílie hrají na mistrovství světa o postup do osmifinále proti Japonsku. A zítra bude oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné a teploty až 36 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Vedoucím delegace na summit NATO v Ankaře bude Andrej Babiš z hnutí ANO. Oznámil to sám po jednání vlády. Prezident Petr Pavel ale stále věří, že podle protokolu NATO by měl delegaci vést on jako nejvyšší ústavní činitel. S vládou se o rozložení rolí chce ještě bavit. Podle předsedy sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury by Pavel neměl být vedoucí delegace.
7: Vůbec nevím, kde to vzal, to přeci vůbec není na stole. V České republice podle ústavy je za zahraniční politiku odpovědná vláda. No takže jedna věcou můžou být nějaká pravidla, která má NATO, ale rozhodně podle mého názoru nadřazená všemu jsou národní pravidla a hlavně naše ústava.
5: Přístup vlády kritizovala opozice. Ivan Bartoš Pirátů zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí a podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit kvůli interním předpisům aliance. Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku začne ochlazovat. Ve druhé polovině týdne budou teploty kolem 24 stupňů. Od západu bude přibývat oblačnost. Místy přijdou silné bouřky s přeháňkami. Vítr může v nárazech dosáhnout až 90 km za hodinu. Padat můžou i kroupy. Pákistánské útoky na příhraniční oblasti v sousedním Afghánistánu podle Organizace spojených národů nepřežilo 28 civilistů. Dalších 49 je zraněných. O mrtvých civilistech informovalo i hnutí Tálibán. Uvádí ale ještě vyšší počty obětí. Pákistán naopak uvádí, že jeho údery zabily 29 ozbrojenců, včetně jednoho velitele pákistánské odnože hnutí Tálibán. Označil to za odvetu za sobotní útoky na pákistánské polovojenské složky. Demoliční firma musí při bourání kancelářské budovy táborských kasáren v Benešově měnit harmonogram prací kvůli jiřičkám. Pět hnízd s mláďaty bourací práce omezuje na vnitřní části. Obvodové zdi zatím musí zůstat. Pokračuje Martin Pařízek z oddělení ochrany přírody města Benešov.
8: Demolice bude moct být dokončena až po 15. srpnu, kdy už je předpoklad, že hnízda budou opuštěna. Nicméně před vlastním opuštěním hnízd bude probíhat kontrola, jestli tomu opravdu tak je.
5: O zbourání kancelářské budovy kasáren rozhodli občané města v loňském referendu. Nahradit jí má základní škola.
9: Sport. Brazilští fotbalisté bojují na světovém šampionátu o postup do osmifinále proti Japonsku. Podrobnosti přidá Adam Procházka.
10: Zápas právě skončil, Brazílie otočila duel s Japonskem po vítězném gólu v 95. minutě v podání Martinelliho. Adam Procházka, Radiožurnál.
9: Tenistky Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková postoupily ve Wimbledonu do druhého kola. Nasazená desítka Muchová porazila Rusku Anastázii Zacharovovou 6-3, 6-2. Předloňská šampionka Krejčíková zahájila travnatý Grand Slam v londýnském All England Clubu vítězstvím nad domácí Hana Klugmanovou 6-1, 6-4. Bartuňková při svém debitu v soutěži zdolala Američanku Peyton Sterncovou 6-4, 3-6, 7-5. Neuspěli naopak Dalibor Svrčina a Daria Vidmanová. Kateřina Sňaková vede 1-0 na sety a 4-2 nad Gemi nad Číňankou Žengovou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D5 za Loděnicí a omezení na Pražském okruhu u Lohkova.
3: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně stále pozor na překážku za loděnicí. Na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto blokuje pruh pro pomalá vozidla a vybočují kamiony tak opatrně. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením za Lochkovským tunelem. Mezi odbočkami na Lochkov a Barrandov mezi 14. a 16. kilometrem bude až do rána uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Zatím se projíždí relativně plynule. Na dálnici D1 z Brna do Prahy už se také chystají noční práce u Velké Býteše. Na kilometru 162 už jsou silničáři, chystají se uzavřít jeden jízdní pruh. Pracovat se tam bude až do ranních hodin. A v Praze máme hlášenou překážku v tunelu Blanka ve směru do Troje. Za výjezdem na Letnou stojí na vozovce v zálivu nepojízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude většinou oblačno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě kolem 630 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: Dobrý večer, zdravím vás, teď 6 minut po 21. hodině, ochladilo se a možná, že mnozí právě teď vycházíte na večerní venčení se svými psy. Majitelé psů, tak pro vás je ta informace z vysílání večerního radiožurnálu. Vy teď v Česku budete mít od středy novou povinnost. Zvířata se budou muset zapsat do státní centrální evidence psů. Kolik na to majitelé budou mít času a jak psa zapíšou a kolik to taky bude stát, tohle všechno za chvíli řekneme.
6: Večerní radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: První červenec, tak to bude středa a právě od tohoto dne začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů, tak si to zapište do kalendáře. Spouští ministerstvo zemědělství a v databázi budou identifikační údaje o psech a taky o vás, jejich majitelích. Vy máte od července povinnost svého psa právě do té státní databáze zaregistrovat. Bez registrace totiž hrozí chovatelům a majitelům pokuty od 50 do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďkon je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách takzvaných psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme ztotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Sportovní informace, na které jste zvyklí, tak ty samozřejmě v téhle hodině uslyšíte. Jinak aktualita, český hokejový obránce Radko Gudas z NHL se vrací z Anaheimu na Floridu. A jinak fotbalový Liberec, tak ten před novou sezónou posiluje. Na sever Čech zamířili hned tři bývalí hráči Slávie. A to obránce Jan Bořil, záložník Alexandr Bužek a útočník Vasilij Kušej. No a za pár minut hned dva z nich uslyšíte v našem vysílání. Vysílání večerního radiožurnálu teď uslyšíte YouTube.

0: Tři nové posily získal ze Slávie fotbalový Liberec. Se severočeským týmem už trénuje středopolař Alexandr Bužek. Oficiálně pak Slovan představil ještě dva další zkušené hráče. Útočníka Vasila Kušeje a taky obránce Jana Bořila. Bývalý kapitán Pražanů přišel jako volný hráč.
1: Já mám velkou motivaci, chci ještě hrát, cítím to, že prostě stále na to mám a vlastně ve Slávě mi to nebylo umožněno. Nechtěl jsem tam být, prostě v Bčku, cítil jsem, že prostě bych chtěl být pořád v A týmu, to nebylo vyslyšeno, tak jsem řekl, že si prostě najdu něco jiného. Našel jsem Liberec, děkuju za to, že můžu stále pokračovat.
2: Přiblížil Jan Bořil důvody, proč změnil dres. Ve Slávii po příchodu z Mladé Boleslavy získá za 10 let 6 mistrovských titulů. O novém působišti přemýšlel dlouho.
1: A mě vlastně ulehčila vlastně Slávě, že se mnou nikdo se nebavil, než jsem odjel na soustředění, tak se mnou bavil Jarda Tvrdík, jak by to mohlo vypadat v Bčku. To jsem de facto jako odmítnul, chtěl jsem stále hrát a pak se mnou mluvili trenéři a de facto mi řekli, že se mnou nepočítají do A týmu, že nechtějí vlastně, abych tam byl, takže de facto já jsem se rozhodoval hned a hledal jsem už něco dopředu, protože nechtěl jsem čekat, až mi skončí smlouva ve Slávii a byl to vlastně kulový blesk.
2: A Liberec v novém ligovém ročníku přivítá Slávii ve čtvrtém kole. Dnes už bývalý kapitán Pražanů se na souboj těší.
1: Určitě už jsem psal klukům všem, jsem se nejdřív rozloučil a pak konec věty jsem říkal, že čtvrtý kolo bude peklo, tak ať se na to připravej se vším všudy.
2: Říká s předstihem Jan Bořil. Spolu s ním a Alexandrem Buškem přichází také útočník Vasil Kušej. Působení ve Slovanu nevnímá v žádném případě jako krok zpět ve své kariéře.
3: V první řadě si myslím, že my jsme přišli do Liberce ukázat nějakým způsobem naši vítěznou mentalitu a proč jsme se na ten vrchol dostali. Jestli to vnímá jako krok zpátky, neřekl bych úplně. Myslím si, že se tady skládá dobrý tým. Má to určitý směr, který nás zaujal a my jsme sem prostě přišli s vítěznou mentalitou a chceme to vítězit a být úspěšný.
2: Motivaci mají oba hráči jasnou. Je spojená s velkými ambicemi, které Liberecký Slovan má.
3: Chci týmu pomáhat co nejvíce v ofenzivě, chci týmu pomáhat nějakýma svýma zkušenostmi, který jsem nabral právě třeba ve Slávi a i v reprezentaci, takže tímhle s tím chci být hlavně týmu nápomocný v té ofenzivě, ať už standardníma situacima nebo nějakýma svýma věcma, co mi jsou přední a chci být co nejvíce na hřišti a hlavně platným to hráčem pro tým.
1: S Honzou Nezmarem jsme se bavili, že chtějí zkušený hráče a jsou tady mladí kluci draví, kteří chtějí něco dokázat a chtějí se posunout zase dál o ten kus výš, takže my jsme tady o to, aby jsme jim pomohli a zároveň celému Liberci a já doufám, že si to sedne a že budeme hrát jak pěkný fotbal a hlavně sbírat ty body. A motivace je jasná, dostat Liberec do evropských pohárů.
2: Navázal na Vasila Kuše Jan Bořil. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: I will find the time, we will find the timing.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
0: Z festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 21 hodin a 30 minut. Zprávy Kateřina Sousedisová.
1: Po silných bouřkách je dál omezený provoz na železnici kolem Kolína. Po koridoru směrem na Pardubice se po závadě na zabezpečovacím zařízení jezdí po jedné koleji. Vlaky nabírají i více než 3hodinová zpoždění. Na tratích do Kutné Hory a nebo Nymburka vlaky stále čekají na odklizení stromů z trati. Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili tento víkend. Hnutí ANO stále nemá kandidáta na pražského primátora. Oznámil to první místopředseda ANO hnutí Karel Havlíček. Výběr se podle něj zúžil na 3 jména z pražské kandidátky. Místo se uvolnilo po rezignaci Ondřeje Prokopa. Ten odešel z politiky poté, co vyšlo najevo, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. K tragické střelbě v severoněmeckém městě Štáde nedaleko Hamburku zřejmě vedly rodinné spory a neměla politický motiv. Uvedla to dolnosaská ministryně vnitra. 45-letý německý občan s tureckými kořeny tam zastřelil 6 zaměstnanců domova pro matky s dětmi. Podle policie vedl s manželkou spor o dítě. Střelce na místě zadrželi. Sport. Fotbalisté Brazílie postoupili do osmifinále mistrovství světa. Po obratu porazili v Houstonu Japonsko 2-1. Vítězný gól dal v nastavení utkání Gabriel Martinelli. Brazílie je po Kanadě druhý tým, který úspěšně zvládl první kolo playoff. Za necelou hodinu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport další souboj úvodního kola světového šampionátu mezi Německem a Paraguají.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velké Bíteše a také na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením u Velké Bíteše. Na kilometru 162 silničáři uzavřeli pravý pruh. Kvůli práci na vozovce se bude projíždět s úžením až do 6 ráno. Aktuálně se ale jede plynule. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení mezi odbočkami na Lochkov a Barrandov. Mezi 14. a 16. kilometrem je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Zatím se i tam jezdí plynule. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna zvyšte pozornost za odbočkou do Němčic nad Hanou. Na kilometru 242 zastavilo nákladní auto kvůli defektu pneumatiky. Blokuje tam odstavný pruh, stojí za ním šipka. A

0: Večerno i skoro 5 dní po zemětřesení na severu Venezuely dnes ráno se záchranářům podařilo vytáhnout z trosek živého člověka, jak napsal server stanice BBC. Byl to 21-letý muž Aaron Levy-Cantil, který strávil v troskách 106 hodin. Operace na jeho vyproštění trvala 43 hodiny. No a čeští záchranáři ve Venezuele dál prohledávají sutiny a zažili taky slabší otřes.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Evropská unie musí pracovat na tom, aby měla vlastní firmy provozující umělou inteligenci. Tak tohle říká v nejnovějším díle našeho pořadu Bruselské chlebíčky eurokomisařka Hana Virkkunen. Evropská unie by se podle ní měla zaměřit i na podporu technologických startupů. Tak ukázku s chlebíčkou uslyšíte po Stingovi za chvíli ve večerním radiožurnálu. Zdravíme vás, dobrý večer.

0: Stále pokročilejší modely umělé inteligence slibují pokrok na poli vědy a technologie a také ekonomický růst. S pokrokem se ale násobí i rizika, která přinášejí. Podle eurokomisařky pro technologie a bezpečnost Henny Virkunenové se Evropská unie dobře připravuje i na ochranu spotřebitelů. Ostatně říká to i v našem podcastu Bruselské chlebíčky.
1: Myslím, že k tomu máme v Evropské unii dobrý přístup, protože máme akt o umělé inteligenci, který nyní postupně vstupuje v platnost. Náš přístup je založený na posuzování rizika a ve většině případů vidíme, že neexistuje žádné riziko anebo je velmi nízké. Neexistují tedy žádná specifická pravidla, ale některá užití stran uživatelů jsme v Evropě zcela zakázali. Jedním z nich skutečně je rozpoznávání obličeje v reálném čase, které v Evropě není povoleno používat na ulicích, skenovat tam lidi a používat rozpoznávání obličeje, protože to soukromí lidí narušuje. Dalšími příklady jsou, když umělá inteligence rozhoduje o tom, kdo dostane práci, kdo dostane bankovní úvěr, nebo když umělá inteligence řídí dopravní systém nebo provozuje nemocnici.
2: O tom byly před 20 lety točené sci-fi filmy a teď to téměř prožíváme.
1: Ano, a u těchto případů vidíme, že jsou stran uživatelů vysoce rizikové a proto musí být takové systémy testované, než vstoupí na trh. A právě tento týden jsme o nich zveřejnili pokyny a čekáme na připomínky zainteresovaných stran, abychom definovali největší uživatelská rizika. Legislativa, která se jimi bude zabývat, vejde v platnost asi za rok, dva. Ale bez pochyby existují sféry, kde AI dělá důležitá rozhodnutí, která mají dopady na každodenní životy lidí. A v Evropě chceme zajistit, aby byly tyhle systémy testované, než vejdou na trh.
2: Říká eurokomisařka pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Hena Virkunenová. Celý díl bruselských chlebíčků i s dalším hostem si poslechněte na webu Radiožurnálu nebo v libovolné podcastové aplikaci. Vojtěch Dvořáček, Radiožurnál.

Ještě v sobotu po příletu podpořil trenéra Miroslava Koubka manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd. Teď Koubek ale po dohodě s předsedou asociace Davidem Trundou národní tým, jak víte, z našeho zpravodajství opustil. Podrobnosti tak ty přidáme za chvíli ve sportovním přehledu.

0: Jaroslav Kubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. 74-letý kouč skončil krátce po návratu z neúspěšného mistrovství světa. Víc teď řekne ve sportovním přehledu Štěpán Bem z naší sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
2: Sport. Předseda fotbalové asociace David Trunda přijal po vzájemné dohodě Koubkovu rezignaci.
3: Miroslav Koubek převzal národní tým vloni v prosinci a po 20 letech dostal Česko přes úspěšnou březnovou baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale reprezentace uhrála jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a skončila tak už v základní skupině. Smlouvu měl Koubek ještě na 2 roky. Po sobotním příletu z mistrovství světa podpořil jeho setrvání ve funkci generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. O 2 dny později ale Koubek nabídl svou rezignaci, kterou předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné debatě přijal. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali po obratu 2-1 Japonsko. V 6. minutě nastavení rozhodl křídelník Gabriel Martinelli. V 8. finále tak Brazilci nastoupí proti lepšímu z dvojice pobřeží slonoviny Norsko. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje dnes večer dalšími zápasy play-off. V 10:30 nastoupí Německo proti Paraguayi. Svěřence kouče Juliana Nagelsmana čeká další zápas proti jihoamerickému soupeři. V závěrečném utkání ve skupině prohráli s Ekvádorem 1-2. Podle útočníka Kaje Havertze se musí Němci bezpodmínečně zlepšit.
4: Od začátku vidíme, že na šampionátu se často favorité trápí. V zápase s Ekvádorem jsme poznali, kolik kvalitních fotbalistů mají. S jihoamerickými týmy moc zkušeností během roku jako evropský národ nenabereme. Jsou na hřišti agresivní, působí sjednoceně, mají vášnivé fanoušky. Tentokrát musíme předvést mnohem lepší výkon.
2: Ve 3:00 ráno našeho času se poté představí Nizozemsko proti Maroku. Oba zápasy nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Do 2. kola tenisového turnaje Wimbledon postoupili 4 z 5 českých tenistek. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková zahájila travnatý Grand Slam v londýnském All England Clubu vítězstvím nad domácí Klugmenovou 2-0 na sety. A stejným výsledkem porazila i Karolína Muchová Rusku Zacharovovou a Kateřina Siňaková Číňanku Čengovou. Nikola Bartuňková zdolala Američanku Sterncovou 2-1 na sety. A s turnajem se naopak rozloučili debutanti Dalibor Svrčina a Daria Vidmanová. Hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Kapitánovi Ducks skončila smlouva a tak ho klub vyměnil za kanadského útočníka Greera. 36-letý český reprezentant se tak ve středu může stát takzvaným nechráněným volným hráčem. Informoval o tom web zámořské soutěže. Gudas hrál na Floridě v letech 2020 až 2023. A českou basketbalovou reprezentaci nedoplní před zápasy kvalifikace na mistrovství světa dvojice hráčů z Barcelony. Rozehrávač Tomáš Satoranský a pivot Jan Veselý budou národnímu týmu chybět. Čechy čeká v pátek ve Stockholmu Švédsko, v pondělí pak v Brně nastoupí proti Estonsku. Satoranskému neumožní start zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí.
0: Tak děkujeme, sportovní přehled a s ním ještě pán Vem teď ve vysílání večerního Radiožurnálu. Naslyšenou tedy?
2: Naslyšenou.
0: Další aktuality ze sportu přesně ve 22 hodin v dalších zprávách.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 22 hodin. Zprávy s Kateřinou Couserysovou.
2: Ministerstvo vnitra podle NKÚ nedodalo policistům vrtulníky ani neopravil hangár v Praze. Za střelbou, kterou nepřežilo na severu Německa 6 lidí, byl podle policie rodinný spor. Fotbalisté Brazílie porazili na mistrovství světa Japonsko 2-1 a postoupili do osmifinále. Zítra bude oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné a teploty až 36 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety. Upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly také vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
4: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
2: Podle Malé rezort vnitra připravuje taky modernizaci hangáru, který je podle kontrolního úřadu v havarijním stavu. Střelbu ve městě Štáde na severu Německa nepřežilo nejméně 6 lidí. Jejím motivem mohl být podle policie spor o opatrovnictví dítěte. Pachatelem je muž s tureckými kořeny. Policie ho zadržela.
5: Podle policie přišel 45-letý muž do centra pro matky s dětmi na termín týkající se úpravy péče o jeho 3-měsíční dceru. Po návštěvě zůstalo 6 zastřelených, všechno dospělé osoby, převážně ženy, které se měly úředního jednání zúčastnit. Policie dopadla muže několik kilometrů za Štáde na dálnici, na dodávku předtím několikrát vystřelila. Viceprezident Lineburské policie Jirk Wezeman popřel zprávy veřejnoprávního rozhlasu, podle kterých muž patřil ke zločinnému klanu Miri. 3měsíční dcera pachatele a taky její matka jsou v bezpečí, i když ne spolu, taky ženu vyslýchala policie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Na hlavním tahu z Liberce do Polska dnes začalo omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertolticích. Na místě je kyvadlový provoz. Omezení potrvá do října, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
6: Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu zachovaný v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů.
3: Sport.
2: Fotbalisté Brazílie zvítězili v úvodním kole play-off mistrovství světa nad Japonskem 2-1 a zahrají si osmifinále. Od něj se od 22 hodin 30 minut utká také Německo s Paraguají a od 3 hodin od rána Nizozemsko s Marokem. Fotbalista Jan Bořil si po odchodu z pražské Slávie zvyká na nové prostředí v Liberci. Ke Slovanu se připojil jako volný hráč. Do Liberce spolu s ním přišli ze Slávie i Alexandr Bužek a Vasil Kušej. Druhý jmenovaný míří na sever Čech pouze na hostování. Bořil popisuje, proč dal přednost právě příchodu do Liberce.
7: Já mám velkou motivaci, chci ještě hrát, cítím to, že prostě stále na to mám a vlastně ve Slávě mi to nebylo umožněno. Nechtěl jsem tam být, prostě v Bčku, cítil jsem, že prostě bych chtěl být pořád v A týmu, to nebylo vyslyšeno, tak jsem řekl, že si prostě najdu něco jiného. Našel jsem Liberec, děkuju za to, že můžu stále pokračovat a motivace je jasná, dostat Liberec do evropských pohárů.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Omezení na D11 před Prahou a nadměrný náklad na D8. Na dálnici D11 opatrně na příjezdu do Prahy od Hradce Králové, od sjezdu na Úvaly po Pražský okruh popojíždějí silničáři s technikou, čistí vozovku a pohybují se vlevo u svodidel. Na dálnici D8 před Prahou vás může zdržet průjezd nadměrného nákladu. Vezou strojní zařízení na Moravu, teď jsou na 3. kilometru, budou projíždět celou Prahou. Zařízení má na šířku kolem 5 metrů, už špatně se předjíždí, tak buďte opatrní. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna máme hlášenou nebezpečnou situaci za Buchlovicemi. Leží tam spadlá větev přes celou vozovku, budou tam zasahovat hasiči. A v Havířově pozor na nehodu na silnici 11 do Českého Těšína. V Těšínské ulici u autobusového nádraží havarovala dvě osobní auta, průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě stále teplo kolem 36 stupňů a na horách většinou 24. Tolik zprávy. Teď už posloucháte reprízu s dopoledními hosty Jana Pokorného.
9: Byl to pátek 1. května tohoto roku, kdy návštěvníci na Bečově se mohli podívat poprvé do hradní kaple, kde na jaře roku 1945 vévoda Jindřich Bofor Spontán zakopal svůj největší poklad, relikviář svatého Maura. A do díry k relikviáři tehdy přidal i hradní vinotéku, protože doufal, že se pro ty poklady ještě jednou vrátí, nevrátil. A možná i díky tomu se našly lahve vína, jejichž cena se dnes odhaduje na 100 milionů korun. Tomáš Vizovský, kastelán státního hradu a zámku Bečov, je naším hostem. Dobrý den.
10: Hezký dobrý den.
9: A po jeho levici sedí Roman Vaněk, šéf Pražského kulinářského institutu. Dobrý den, Romane.
11: Dobrý den, zdravím.
9: Jak ty jsi se k tomu dostal, k tomu tekutému pokladu? No. To jsi zacítil až tady v Praze?
11: Ne, tohle je vlastně celý mystérium, protože a mnoho náhod, který nás tady s Tomášem dali dohromady. Byl to vlastně ředitel PUPu Jindra Kraus, který nás dal dohromady a z původní naší schůzky, která byla plánovaná hodinu, že nás Tomáš, nebo dvě hodiny, že nás Tomáš mě a ženu provede po Bečově tenkrát, tak skončila obrovská láska dvou bláznů do historie a dvou lidí posedlých životem, jak říká moje žena. A dali jsme se dohromady a začali jsme si povídat, až to skončilo vlastně tím, že mě Tomáš přizval k tomu, že jsem byl členem téhle skupiny úžasný, který vyzvedli právě ten poklad v té Francii.
9: Pane kastelane, my se o té cestě těch nádherných vín, starých vín, budeme bavit za chvíli, ale jenom to mi řekněte, nemůže se jim teď v tom vedru něco stát?
10: Tak tuto chvíli jsou vlastně v hradním depozitáři, kde je stále klima, které monitorujeme, a vzhledem k tomu, že ta vína vlastně na ten sklep jsou zvyklá, tak můžu 100% garantovat, že jsou v pořádku.
9: Vzpomenete si, jak jste vy sám přišel na to, že tam ta vína jsou? Bylo to, když jste tenkrát nastoupil do funkce a oni vám řekli, že tam jsou nějaká vína, ale nesmíte o tom mluvit?
10: K tomu se váže docela hezká historka. Bylo to o tom, že když jsem na Bečov nastoupil coby kastelán, tak se musela dělat rozsáhlá předávací inventura. Protokolárně se muselo převzít vlastně veškerý inventář zámku, gobelíny, obrazy, komody, ale také třeba služební auto, sekačka a další věci. A když to všechno skončilo, tak tehdejší ředitel mě právě zavedl ještě do sklepa správní budovy, kde máme zároveň kanceláře i byt. A řekl mi, že to jsou ta vína, která neopustili Bečov, na rozdíl od relikviáře, který se dostal vlastně ještě tu noc do Prahy, a že teda to nesmím nikomu říkat a že jednou nebo dvakrát do roka tam mám zapálit jedné knoty. A protože jsem opravdu začínal Bečově vlastně v době, kdy vlastně relikviář se zrestaurovaný vrátil v roce 2002 a bylo tam spoustu práce, jak s provozem, tak tam také bylo ještě asi 17 neskoudovaných staveb a další provozní záležitosti. Tak jsem na to maličko pozapomněl, poté jsem si teda rozpomenul, že mám takovýhle úkol, pořídil jsem si jedné knuty, drogery, akorát jsem si nepřečetl vlastně příbalový leták, takže jsem dal takovou dvojnásobnou dávku, zapálil jsem to a málem jsem se z toho sklepa nevypotácel.
9: Takhle to taky chodí ve sklepě s takhle slavným a historicky cenným vínem. Jak říkal kastelán Tomáš Vizovský, s ním a s Romanem Vaňkem si budeme povídat zase za chvíli.
0: Host Radiožurnálu.

0: Hosté radiožurnálu Tomáš Vyzovský, kastelán státního hradu a zámku Bečov, šéf Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk. Tomáš Vyzovský, on se psal 5. listopad roku 1985, kdy tehdejší kriminalista František Mariška našel s kolegy pod podlahou hradní kaple navštívení Panny Marie ukrytý poklad, relikviář svatého Maura. A pak i ta vína, to našel taky on?
1: Ano, oba dva poklady byly ukryté na stejném místě, právě pod tu zmiňovanou podlahou hradní kaple, kam její vévoda Beaufort Spontaine ukryl patrně po té, co si udělal analýzu, že na konci války vlastně projíždět povozem se zlatou truhlou a s vínem koněkem by asi nebylo velmi šťastné, takže do tohoto improvizovaného ukrytu vlastně tyto dva skvosty ukryl.
0: Co ten Františka Mariška původně hledal, František Mariška?
1: Ono to bylo celé tak, že vlastně federální kriminální ústředna, která vlastně se podílela na vypátrání relikviáře, tak měla jenom kuse informace. Šlo vlastně o státní obchod, kdy vlastně Denny Douglas, americký obchodník, rok předtím na československé velvyslanectví ve Vídni zašel a nabídl státu nevídaný obchod, že vlastně koupí památku, která nemá vztah k československým státním dějinám. Také se vlastně se snažil získat důvěru tím, že řekl, že tenhle ten předmět pochází z kosmopolitního šlechtického rodu a také, že by měl být 150 km od Norimberka. Takže takhle to vlastně celé začalo a vašim posluchačům bych doporučil ten příběh si doposlouchat u nás v expozici, která je mimochodem také klimatizována, takže teď je tam naprosto báječně.
0: A tak příští víkend i u vás bude kolem 20 stupňů, ale děkujeme za pozvání. On vlastně celý ten náš dnešní rozhovor bude tak trochu pozvánka k procházce a k prohlédnutí si té skvělé expozice těch toho státního zámku, toho hradu, který je taky otevřený. Romane Vaňku, kdyby ty jsi dostal do ruky takhle stará vína, co bys si jako první dělal?
2: No já jsem měl tu obrovskou kliku, Honzo, že jsem je v ruce měl.
0: Aha.
2: A já jsem přesvědčený, že takovýhle příběh už se nebude v mém životě opakovat, jo? Že to je vlastně takový dárek můj osobní a splněný klukovský sen. Já jsem sběratel a já mám přes 18 000 kulinářských předmětů ve sbírkách a chystám nějaký muzeum konečně kolem tohle a to je, co bych s nima dělal. No, vrátil bych je zpátky a modlil se za to, že se nám podaří na Bečově postavit vlastně tu expozici pro lidi z celého světa. Rozhodně bych je neotevřel to.
0: No, oni tak trochu otevřeli, přitom je neotevřeli, ano, když pravdu, vědci ano. Zkoumali. Jak se to vlastně dělá, aby se to víno nepoškodilo? Zjistilo se, že je pitelné, že je živé.
2: No, jednak vlastně došlo tady k přechutnání těles těch vín, několika vybraných vín, tuším v roce 2014-16. 17, ano, v roce 2017, kdy se vlastně metodou Koravin, což je takový vinařský zázrak, vlastně speciální jehla, kterou se napíchne korek a pod speciálním plynem se vlastně přes korek vytáhne požadované množství vína a tak ho lze ochutnat. A k tomuhle se mu došlo k tomu, že teda některý vína, protože ty etikety dneska nejsou prakticky k přečtení, tak některý se podařilo rekognoskovat a k tomu právě došlo to doporučení, jak je nechat je překorkovat. Překorkování lahví vlastně bylo celosvětově naprosto normální, je to proces, kdy se musí přímo ve vinařství dojde teda k analýze těch vín, vytáhnou se starý korky, že jo, protože korek je živý materiál, přes který to víno může dýchat a to daný vinařství, ten daný sklep světový, jak říkám, určí, jestli je ještě možné ho překorkovat a tudíž mu prodloužit vlastně trvanlivost na dalších 25-30 let. No a tam se stal první průšvih, protože Asie podvedla, nebo v Asii lidi podvedli několikrát velký sklepy a nechali si překorkovat fejky. No a vinaři z Francie řekli a dost.
3: A to se týkalo i vinařství Château d'Yquem?
2: A to se týkalo právě i právě Château d'Yquem, odkud část těchto večovských vín pochází. No na Češ se nakonec podařilo úplnýma zázrakama a právě
3: to vinařství zase 10 let mlčelo, jenom připomínám.
2: No jasně, a právě díky Jindrovi Krausovi z Pupu se podařil zázrak a vinaři řekli, tak jo, přivezte to, ale jestliže to bude fake, my ty lahve zničíme. Tak zní vlastně pravidlo, jo. A teď se jednalo vlastně, to asi spíš řekne Tomáš a teďko stát říkal, no ty jo, přece nám nezničej lahve, ale za ten risk to stálo, jako ty vína byly evidentní, že jsou Château d'Yquem, no a ono se to celý povedlo.
3: Tak Tomáš doplní?
1: Tak já možná doplním to, že soubor selských vín, koňaků tvoří vlastně památkově chráněný celek a statutem je vlastně to víno nejblíže kladrubskému koni, čili je to vlastně podobné v tom, že to víno je živé a zároveň je památkou.
3: Statutem je podobné kladrubskému koni.
2: Ano.
3: Ale pak pozor, pak jsem četl experty, kteří říkají, že ta hodnota tohoto vína, objevivšího se tedy Bečově, tak je souměřitelná se šampaňským z Titaniku.
2: No, to je vlastně pravda. Nádherný a tohle to právě je, že tam odvezeš lahve k překorkování a nikdo neví vlastně, jestli je to pravda, než to potvrdí vlastně to samotné vinařství, že jo?
3: Ono to vinařství tam má ty původní vzorky.
2: Ano, má. Ale tam se zkoumá opravdu mnoho detailů, o kterých vlastně vůbec lidé běžní nevědí. Tam je mnoho příležitostí, jak z toho udělat fake. Je to jak vlastně občanka česká, když jí chceš sfalšovat. A sranda je, že tam se vlastně odvážilo víno, flaška za 30 000 a korun. A jakmile se přiváželo zpátky, tak to bylo rázem 800 000 korun za lahev, rozumíš? Čili tohle je vlastně ten nádherný příběh, který gastronomie tvoří.
3: On ten sklepmistr z výše jmenovaného vinařství Château d'Yquem, které je tedy nedaleko Bordeaux,
2: ano.
3: Tak on se jmenuje El Cavant a on říká, zpočátku máte vůni terciárních aromat, jako houby a lanýž. Pak se rychle objeví ovocné vůně, pomerančová kůra nebo sušené meruňky. Pak vnímáte koření, šafrán, muškátový oříšek z kořici a rychle se vám objeví aroma cedrového dřeva, kadidla, kávy nebo kaká. Tak pane Kastalen, takhle se degustuje.
2: Tony je fantastický člověk, mladý člověk a obrovsky schopný. Já mluvím o sklepmistrovi Château d'Yquem a obrovský entuziasta a taky myslím, že člověk posedlý životem. Mám radost, že tady byl.
3: Pane Kastalen, ještě se tam dá u vás něco najít?
1: No, vypadá to, že už jsme asi u cíle všech možných objevů. Mí kolegové si dokonce někdy zimě dělají legraci a říkají, že si ty objevy vymýšlíme, kromě vlastně zlatého relikviáře, tekutého pokladu, Hitlerova stolu, diamantové korunky, souboru mincí, které se našly za hradem a další věci. Ale pro nás asi největší poklad je právě ten samotný areál, který opravdu na svoje objevení teprve čekal, protože po válce nebyl zpřístupněn veřejně a nám se to podařilo právě toho zmiňovaného 1. května otevřít jako celek veřejnosti.
3: No a vy jako archeolog, jako kastelán, když jste se zabýval tímhle objevem tekutého pokladu, stal se z vás trochu vinař?
1: Tak já jsem původem z Plzně, takže spíš
2: tíhnu
1: k pivu.
2: To chtěl říct, ano.
1: Ale samozřejmě ten fenomen dokáže zaujmout, trufám si tvrdit, že skoro každého. Pro mě bylo asi nejzajímavější to, že na úplně samém začátku, když jsme se snažili získat odbornou pomoc různých českých institucí, tak jsme byli vlastně vraceni na začátek, že nic takového tady být nemůže a že kdyby to bylo, tak by o tom věděli. Trošičku to připomínalo i tu situaci právě s pátraním po relikviáři, kdy kriminalisté obcházeli vlastně historické ústavy a paměťová instituce a ptali se, jestli nechybí státu nějaký předmět, za který je americký obchodník vlastně připraven zaplatit $250 000 a ty schodně uváděli, že ne, že by to samozřejmě oni jako odborníci věděli. Takže s tím vínem se to vlastně zopakovalo po 40 letech.
3: Ono je fantastické, že vlastně když to zkoumali ve Francii, tak to šlo i do laboratoře, protože ta schoda musí být 100% v mnoha ukazatelích. Mnoha.
2: Tam není, tak jak jsem říkal, tam nejde jenom o vlastně o víno jako takové, ale korky mají určitý parametry, láhve mají určitý parametry a vím si, že tohle jsou láhve z roku 1892-1896, čili byly i foukaný určitým způsobem, že byla to ruční práce de facto. Tak etikety, ty jsou obrovsky zajímavý. Značky na hrdle těch láhví. Tam je, jak říkám, tam je mnoho detailů, které se zkoumají.
3: A mi zajímavé i to, že vlastně nedá se svítit, ale za ta léta toho vína tam ubyde, aniž by ho někdo pil. Takže oni ano. Potom ve Francii dělali ze 3 lahví ano. Třeba 2 plné.
2: Správně, oni to víno vlastně doplnějí naprosto odborným způsobem, protože se skutečně jedná o celosvětovou raritu. Má to naprosto přesný procesy, který se dodržují a řekni Frantíkům, že neumějí jako se chovat k vínu, to je nesmysl, pochopitelně. Čili tohle se skutečně dodržuje a vlastně bůh zaplať, že se to dodržuje.
3: Posloucháte Radiožurnál. Hosty Radiožurnálu jsou kastelán státního hradu a zámku Bečov Tomáš Vizovský, který nám sem přivezl tu mísu hlávkového salátu. Proč? Děkujeme.
1: Tak byl to takový spontánní nápad. Přemýšlel jsem, co dovést z venkova do rozpálené Prahy. Tak mě napadlo vzít s sebou vlastně ledový salát.
2: Zámecký ledový salát, jo.
3: Trefil jste se.

0: Radiožurnál 22:30. A zprávy má pro vás Martin Matějka.
1: Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Regulaci vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes také schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Tuto oznámil ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. 19 českých záchranářů odletělo z Curaçaa slovenským speciálem do zemětřesením zasažené Venezuely a doplní tak počty záchranářů z českého USAR týmu. A podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové na ostrově čekali kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. A Češi ve Venezuele s pomocí psů i dronů prohledávají zhroucené objekty. Zasahovali třeba v troskách nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí. Venezuelské úřady už registrují přes 1700 obětí zemětřesení. Karlovarský festival uvede v premiéře další dva české projekty. A prvním je celovečerní film Bojovník režiséru Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. Společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení také šestidílná minisérie Filtr o dospívání a hledání svého místa ve světě. Seriál připravil pro Českou televizi režisér David Semler. Sport. Brazilští fotbalisté porazili na mistrovství světa Japonsko 2-1 a postoupili do osmifinále. O něj teď hrají také Němci proti Paragvajcům. Utkání sleduje Adam Procházka.
2: Druhá minuta, Německo-Paragvaj zatím bez šancí a bez branek 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na pražském okruhu za Lochkovem i na D11 před Prahou. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením za Lochkovským tunelem. A mezi odbočkami na Lochkov a Barrandov mezi 14. a 16. kilometrem je uzavřený pravý pruh. Údržba bude pokračovat do rána. Na dálnici D11 opatrně na příjezdu do Prahy od Hradce Králové. Na 3. kilometru se pohybují silničáři s technikou. Čistí vozovku vlevo u svodidel. Na D1 opatrně na příjezdu do Brna od Vyškova. U odbočky na Slatinu a Tuřany na kilometru 201 stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Podobná situace na D1 i za Brnem ve směru na Vyškov. Za Rohlenkou na kilometru 207 další nepojízdné osobní auto. Čekejte ho v odstavném pruhu. A v Havířově opatrně na silnici 11 do Českého Těšína. V Těšínské ulici u autobusového nádraží havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno.

0: O záchraně takzvaného tekutého pokladu si povídáme na Radiožurnálu s Tomášem Vizovským, kastelánem Státního hradu a zámku Bečov a šéfem Pražského kulinářského institutu Romanem Vaňkem. Pane kastaláne, proč ta kontrola toho vína, ověření jeho pravosti byla tak jako obestřena tajemstvím? On Roman už na začátku říkal, že celé je to takové mysteriózní. Proč to bylo takové utajené?
1: Utajené to bylo z toho důvodu, že když jsme tam to víno do Francie vezli a když jsme ho potom vlastně přiváželi zpátky, tak jeden z důvodů zajištění bezpečnosti bylo právě utajení jako takové.
0: To znamenalo, že pár lidí, 5, 10 vědělo, co se děje?
1: Přesně tak. Vlastně celá ta cesta tam i zpátky byla pečlivě připravována, koncipována. Dokonce jsme se zúčastňovali také takového kurzu bezpečné jízdy. Muselo se vytvořit...
0: Kurz bezpečné jízdy s vínem, tak se jmenuje ten kurz?
1: Dá se to tak nazvat, ale to víno bylo v kufru, nikoli v žilách, ale chtěl jsem spíš říct, že nás vlastně celou tu dobu doprovázela vlastně řada bezpečnostních opatření a také jsme vlastně museli vytvořit celou řadu právních dokumentů, speciální pojištění a mít i kontakty na záchytná místa, kdyby se nám cokoliv stalo, ať už s autem nebo něco nepředloženého. Takže připomínalo to opravdu jako docela dobrodružnou výpravu.
0: Romane, je dobře, že takový skvost nenapadlo nikoho prodat? A nebo to možná někoho napadlo?
2: No, samozřejmě, vždyť je to součást gastronomické kultury národa. Samozřejmě, že ano, ale musím ti říct, že už jsem dostal dva zcela seriózní dotazy.

0: kde se to bude dát koupit.
1: Fakt?
0: Jo, tak jasně.
1: To máš asi solventní kamarády.
0: No jo, mám, ale jo, takhle to je.
1: Když bychom se vrátili k těm tehdejším majitelům zámku, co to bylo za rodinu Beaufort Spontán?
2: A jednalo se, nebo respektive stále se jedná o rodinu vlastně belgických vévodů, která přišla z území dnešní Belgie a Francie do území Rakouska a Uherska právě po Velké francouzské revoluci a vybrali si vlastně za své nové rodové sídlo právě Bečov na Teplou.
1: A oni vědí, co se dělo s tím tekutým pokladem a neprojevili zájem se toho nějak zúčastnit?
2: A my s nima komunikujeme, podařilo se vlastně navázat zhruba tak 15 let zpátky docela dobré vztahy, vzájemně si vyměňujeme informace, archivní dokumenty a oni také byli pozváni na slavnostní vernisáž obnovené vévodské jídelny.
1: Posloucháte Radiožurnál, v povídání nejenom o ceném víně, budeme pokračovat za chvíli.

0: Tomáš Vizovský, kastelán Státního hradu a zámku Bečov a šéf Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk. Romane, když už jsme jen tak krátce probrali Jindřicha Beaufort Spontána, ono je nějaké jídlo, beaufortská polévka?
1: Ano, je.
0: Co to je?
1: No, když jsme vlastně začali s Tomášem povídání naše a tak já si říkal, poslouchej Tome, já se podívám, já musím něco z Bečova mít ve sbírkách a protože sbírám mimo jiné jídelní lísky šlechty, tak jsem narazil na jídelní lístek z roku 1898, císařský z Hofburku a první, co tam bylo, byla potáž à la Beaufort, což je, no takže jsem zajásal, poslal jsem to do Bečova Tomášovi a začal jsem vlastně pátrat po tom, co to
0: se
1: je.
0: Do toho dává.
1: A opět zase další mysterium, protože objevit čistou definici téhle polívky je nesmírně složitý a já mám pocit, že to ani nelze. Každopádně potáž à la Beaufort byla hustá polévka na zvěřinovém základu, do který vlastně se přidávalo po každý trošičku něco jiného. Každopádně tam byl zajíc a mnoho vlastně dalších zvěřinových vložek a takový knedlíčky zvěřinový. Byla to vlastně nobles nebo luxusní polévka, kterou se hostili významní hosté. Pak jsem přišel na to, že ne, protože existoval půst, že jo, v gastronomii, takže když bylo potřeba pozvat důležitého hosta, zrovna to padlo na pátek nebo na půst jako takovej, tak existuje ještě Beaufort polévka na rybí bázi. A pak jsem ještě zjistil, že existuje technika Beaufort. Nicméně se nám podařilo zázrakem udělat to, že právě toho 1. června, kdy docházelo k vernisáži těchto z těch vín, tak díky i mým přátelům a mým archivům a archivářům Jaromírovi Tlustýmu se podařilo udělat recept, za kterým stojím a který bude 99% s jistotou tahle ta beaufortská polévka a kluci v Pupu, Luboš Buzák a novej geniální šéf kuchař Pupu Josef Pindur mě jí pomohli uvařit. Takže skutečně existuje po x desítkách, no vlastně po stovce let možná znova reinkarnovaná potáž à la Beaufort.
0: A teď otázka na pana kastelána. Co bude s těmi cennými lahvemi dál u vás v Bečově? Budou k vidění, budou součástí toho prohlídkového okruhu?
2: A toto je přesně náš cíl. A my jsme chtěli vlastně v Bečově vytvořit novou zážitkovou expozici, která v té levé části, které přezdíváme svatyně, bude prezentovat právě tady tu historickou kolekci vín a koňaků. A v té pravé části pak vytvořit jakousi workshopovou místnost s možností se vlastně během výkladu a během prohlídky věnovat etiketě 19. století, chutím, vůním a dalším věcem.
0: Jaký je další potenciál zámku a hradu Bečov, zejména gastronomický, si řekneme za chvíli.

0: ještě chvíli budeme debatovat o takzvaném tekutém pokladu, který je na zámku a hradě Bečov. Tomáš Vizovský, tamní kastelán a šéf Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk. Jaký má ten objekt ještě gastronomický potenciál, který je třeba akcelerovaný i tímhletím skvostným nálezem?
1: Naprosto, naprosto obrovský, fenomenální, celosvětový, protože jestliže se podaří skutečně ten záměr vytvořit a získají se peníze na to, aby ta expozice na Bečově vznikla těch vín, tak...
0: Na to je potřeba 8,5 milionu korun zhruba?
1: Na to jsou potřeba peníze a je potřeba to udělat co nejrychleji, aby ty vína nestrádaly. Ale hlavně, ty sám znáš svět vína a tohle je obrovská příležitost pro celou Českou republiku, protože v Turánu se začnou jezdit se dívat na takovouhle fenomenální sbírku lidí z celého světa. A ono je vždycky těžký složit sehnat peníze, ale tohle, co se prostě téhle zemi obrovsky vrátí. A já jsem si vzal do hlavy, a Tomáš mě to dovolil, protože nebyli vlastně, gastronomicky Bečov nikdy nebyl pořádně zmapovaný, tak jsem se pustil vlastně do odkrývání stolování, stolničení a hostin a gastronomie vůbec zámku Bečov, protože Bečov fungoval jako jakýsi politický hub, kde se scházeli všichni a Beaufort Spontaneové byli velmi vlivný rod, který to dotáhli hodně, hodně vysoko za císaře pána, za Rakouska a jsou rozlezlí vlastně po celém světě. A ty hostiny 100% stojí za to zmapovat a snad se tam podaří opravdu udělat docela zajímavou historickou, faktickou kulinářskou expozici. No.
0: Co na to řekne kastelán, když použiju cimrmanovské, ale chodili mu tam lidi?
2: Tak my jsme samozřejmě velice rádi, protože cítíme jakýsi vnitřní dluh právě to období, které následovalo po druhé světové válce, kdy hrad a zámek Bečov přes nesporné kvality jak exteriéru, tak interiéru, tak nebyl vybrán mezi ty zpřístupňované hrady a zámky. Nestal se Hlubokou, nestal se Velharticemi, ale máme teď vlastně velikánský úkol tu návštěvnost dohnat. No a jak někdy říkáme, aura funguje, stále se daří vlastně nalézat nové a nové pobídky k tomu, aby návštěvníci k nám na zámek a hrad Bečově na Teplou dorazili.
0: Byste asi už pochopil, že Roman Vaněk, když se rozjede, tak ho málo co zastaví.
1: No Tomáš je taky, jo, pozor.
0: Víte, že chce točit nějaký film?
2: Ano, vím a dokonce jsme měli možnost vlastně natáčet první záběry i na cestě do Chateau Dickem.
0: Jaký to bude film, Romane?
1: Tohle je jeden z těch mých šílených životních nápadů, protože gastronomii miluju a svět vína znám. Dělal jsem ho i profesionálně, tak vím, jak obrovský potenciál vlastně ten bečovský vinej poklad má a napadlo mě o tom udělat dokument, ale protože dokumentu vůbec nerozumím, tak zase to bylo mysteriózní schoda náhod. Já jsem volal Klárce Formanovi a Petrovi Formanovi, ať jestli to Klárka se mnou napíše ten scénář k tomu, nebo ho vytvoříme a on říká, no ne, to a Petr Forman říká, ne, to musíš za Mírou Jankem, jako, když se mu to bude líbit, tak to bude skvělý. A Míra Janek je světový pojem. Formát, to je prostě pojem, no a tak mi padla brada, spadl jsem na krovky, zavolal jsem Mírovi Jankovi a vlastně po dvou měsících se mě ho podařilo ukecat, to je člověk, který ví, jestli to potenciál má nebo ne, no a shodou okolností jsme na začátku příprav dokumentárního filmu velkého o pokladu bečovským vinným.
0: Tak se na ten film těšíme a děkuji vám oběma, že jste vážili cestu do Radiožurnálu. Roman to měl blíž, Anč to je Pražák, dál to měl Tomáš Vizovský, kastelán Státního hradu a zámku Bečov, tak moc si toho vážíme, že jste přijel a děkujeme za ten ledový salát.
2: Mějte hezký den.
0: Bude se hodit, Romane, měj se hezké.
1: Děkuji. Na shledanou.

0: vás umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 23 hodin. Zprávy má Martin Matějka.
2: Miloš Vystrčil by chtěl obnovit jednání nejvyšších ústavních činitelů. V Monaku zaznamenali silnou explozi, nejméně 3 lidé jsou zranění. U českých fotbalistů skončil trenér Miroslav Koubek. A zítra bude oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer od jeho západu i vydatné teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS by chtěl, aby se vrátili společná jednání nejvyšších ústavních činitelů. Reagoval tak na dnešní pokračování sporu mezi Hradem a vládou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO oznámil, že bude vedoucím delegace v Ankaře on, ale podle prezidenta Petra Pavla by delegaci měl vést nejvyšší ústavní činitel. Vystrčil dnes Radiožurnálu řekl, že by uvítal konstruktivní dialog.
3: Právě když není na všechno stejný názor, tak je dobře se scházet a hledat nějaká společná, třeba i kompromisní řešení. A některé schůzky ústavních činitelů, kterých jsem se já zúčastnil, tak vypadaly. Že tam byl Miloš Zeman, Andrej Babiš, Miloš Vystrčil a Radek Vondráček. Neměli tam všichni stejný názor.
2: Jednání tohoto formátu se účastnil prezident, premiér a předsedové obou komor parlamentu a koordinovali na nich zahraniční a bezpečnostní politiku. Naposledy se měli sejít letos v lednu, prezidenty, ale kvůli zpoždění některých politiků zrušil. Projekt české účasti na Expo 2025 v Japonsku se podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů prodražil z původně stanoveného rozpočtu 290 milionů korun na více než 600 milionů korun. Zájemce o koupi českého pavilonu podle Macinky neexistuje a jediná hospodárná varianta je jeho demolice, řekl to dnes po jednání vlády. Za nevypořádané závazky i demolici pavilonu v Osace by podle něj měly jít peníze vyčleněné na nákup nové budovy pro český zastupitelský úřad v Kyjevě. Přesun financí ale musí schválit sněmovní rozpočtový výbor. Nejméně 3 lidé jsou zranění po explozi v Monaku, 2 z nich jsou ve vážném stavu, potvrdila to tamní vláda, která výbuch označila za úmyslný. Podle deníku Le Figaro kamerové systémy zaznamenaly člověka, jak pokládá batoh na ulici. Potom údajně utekl do sousedního francouzského města Bosolej. Na místě zasahují záchranáři a policisté. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr bude provozovat Komora veterinárních lékařů a spustí se více než 6 let po zavedení povinného čipování psů.
4: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďkon je asi ve 2 registrech.
5: Říká Aneška z Prahy. O zápis do jednotného registru musí majitel psa požádat veterináře. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
6: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem.
5: Registrace vyjde majitele na nižší stovky korun. Pro veterináře bude registrování psů časově náročné, říká prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
7: Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
5: Centrální evidence má pomoct například při chycení zatoulaného psa nebo taky proti jejich množírnám. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Sport.
2: U české fotbalové reprezentace skončil trenér Miroslav Koubek. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci. A Koubek dovedl národní tým po 20 letech na mistrovství světa. Na šampionátu ale Češi získali jen bod a vypadli ve skupině. Fotbalisté Brazílie zdolali Japonsko 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Jak hraje Německo s Paraguají, sleduje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport reportér Adam Procházka.
8: 34. minuta pomalu končí, Německo-Paraguay zatím nerozhodný stav 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Ve 3 hodiny ráno našeho času se o postup do osmifinále šampionátu utká Nizozemsko s Marokem. V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková. Vypadly naopak Daria Veďmanová a Dalibor Svrčina.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 mezi Prahou a Brnem a nehoda u Ševětína. Na dálnici D1 počítejte s omezením u Velké Býteše. Na kilometru 162 jsou v obou směrech uzavřené levé pruhy. A kvůli práci na vozovce se připravte na pohyb silničářů až do 6 ráno. Aktuálně se jede plynule. Ve směru z Brna do Prahy je nově zúžení také u odbočky na Osovou Bytýšku. Na kilometru 154 se bude až do rána projíždět pouze jedním pruhem. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna zvyšte pozornost za odbočkou do Němčic nad Hanou. Na kilometru 242 stojí stále nákladní auto s defektem pneumatiky. A blokuje odstavný pruh, stojí za ním šipka. A na Českobudějovicku pozor na nehodu na silnici 3 do Tábora. Mezi Ševětínem a Neplachovem osobní auto srazilo srnu. Na místě to bude řešit policie, počítejte proto s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno a nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměří kolem 25. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Dobrý večer a zdravíme vás ze vysílání večerního radiožurnálu, ať jste kdekoliv a s kýmkoliv. Možná, že se letos také chystáte na Karlovarský filmový festival. O něm budeme mluvit už za pár minut v našem vysílání. Kvůli Karlovarskému filmovému festivalu se v minulosti pravidelně otevírala i speciální dočasná pobočka pošty. Tak právě do historie přehlídky se ponoříme za chvíli. Ten náš celotýdenní seriál jsme nazvali z festivalového archivu aneb to nejlepší z varů.
10: Večerní radiožurnál.

0: Karlovarský filmový festival začíná už tenhle pátek a my zase chystáme rozsáhlé vysílání odtamtud. Přehlídka patří k nejstarším na světě. Teď se ale v našem týdenním seriálu díky rozhlasovému archivu přeneseme do let, kdy do Karlových Varů znovu začaly jezdit kromě delegací ze socialistických zemí taky filmaři ze západu, třeba z Itálie anebo z Francie.
1: Prestižní Ačkovou kategorii měl Karlovarský filmový festival od roku 1957. Tehdy se také prolomily ideologické bariéry a diváci mohli vidět i to, co se točí na západě.
2: Přiběval jsem i filmů francouzských, dokonce i Kabiriny nocí Federico Felliniho zde byly uvedeny, nebo Sedmá pečeť Ingvara Bergmana.
1: Vypočítával kronikář Květoslav Kroča. Prestižní označení kategorii A přineslo 10. ročník festivalu i do ulic. Nově vytvořená značka propagovala přehlídku na skleničkách i porcelánu, na kolonádách a v letním kině se objevila festivalová výzdoba s osvětlením, ve dvou hotelech fungovala tisková střediska a festival měl na dobu přehlídky i svou vlastní poštu, to pro telefonní a dálnopisný kontakt se zahraničím. Festival zahájil v roce 1957 film režiséra Karla Steklého Dobrý voják Švejk s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
3: Netvařte se tak blbě!
4: Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Já jsem ouřední blb.
5: Nemáte sirky?
4: Poslušně hlásím, že nemám.
5: Jak to, že nemáte sirky?
4: Každý pořádný voják má mít sirky, aby si mohl připálit. Voják, který nemá sirky, je... Co je? Je bez sirek.
1: Diváci mohli v zrekonstruovaném letním kině poprvé v tehdejším Československu vidět širokouhlý film na parabolickém plátně. Promítat se na něm začalo o festivalu i v noci. A v nedalekém Gejzír parku tak vyrostlo i první stanové městečko. Ubytovalo se v něm skoro 2000 lidí. Noc ve stanu na vojenském lůžku stála 7 korun. Přátelskou atmosférou si lázeňské město získalo diváky i filmaře už dávno. V roce 1964 to osobně mohl potvrdit i zakladatel herecké dynastie Henry Fonda. Takhle uvolněná byla jeho tisková konference.
6: Almost ashamed to have to admit, I was in a picture called Sex and the Single Girl.
7: A ke druhému filmu se skoro stydím přiznat. Hrál jsem ve filmu, který se jmenoval Sex a svobodná dívka.
1: Líbilo se tu i italské hvězdě Claudii Kardinálové, která při návštěvě porcelánky žonglovala talířem na hůlce a takhle odpovídala novinářům.
8: Bohužel je pravda, že jsem toho z Československa mnoho neviděla, ale všechno jsem viděla z malého letadla. Cesta to byla velmi, velmi příjemná. Moc jsem toužila přijet do Karlových Varů. Doufám, že zítra ráno budu mít možnost něco vidět. Bohužel, ale nemám na to víc než pár hodin.
1: A co viděli v roce 1964 na festivalu diváci? Z českých filmů to byla i parodie na kovbojky Limonádový Joe aneb Koňská opera a první český filmový muzikál Starci na chmelu.
9: Ten příběh, který uvidíte, a co tak divně začíná, ten mohlo...
1: Z Karlových Varů, Lenka Šumová, Radiožurnál.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I o prázdninách.

0: Fotbalisté Kanady a Brazílie jsou už jistými osmi finalisty mistrovství světa. O ten postup teď hrají aktuálně Německo a Paraguay, tak samozřejmě, že na závěr první půle zápasu půjdeme i my tady ve vysílání večerního radiožurnálu a spojíme se s radiožurnálem Sport. Teď je tady Falco, tak si ho užijte. Dobrý večer.
1: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich? Zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen. Hab mich geschunden, gewunden, lass mich gehen. Was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht wählen? Deine Hölle,

0: Fotbalisté Brazílie porazili po obratu Japonsko 2-1 a postoupili do osmi finále mistrovství světa. Aktuálně tedy teď, jak jsme říkali před chvílí, proti sobě hrají Německo a Paraguay. Závěr prvního poločasu komentuje v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport Adam Procházka.
1: První poločas před malou chvílí skončil a máme tu překvapivý výsledek. Německo, které je velkým favoritem v tomhle zápase úvodního kola playoff mistrovství světa, prohrává s Paraguay 0-1. I v první velké šanci se ocitl právě outsider utkání Paraguay, to už někdy z kraje zápasu ve druhé minutě, kdy se ale nedokázal prosadit levý obránce junior Alonso. Co ale Alonso nedokázal, to už dokázal ve 42. minutě Julio Enciso, který se dostal k hlavičce uprostřed pokutového území, až trestu hodně na ten jeho náběh nezareagovali obránci Německa. Takže přišel centr z pravé strany od záložníka Matiase Galarzy. No a Enciso nemusel ani vyskočit, protože ten centr byl přesně mířený přímo na jeho hlavu. A tak Enciso ten prudký centr v podstatě jenom nasměroval k levé tyči. A brankář Německa byl bezmocný. A to tedy znamená, že po prvním poločase Paraguay vede nad Německem 1-0. Oba týmy jsou v playoff po dlouhé, dlouhé době. Němci po 12 letech, no a Paraguay, ta dokonce hrála playoff mistrovství světa. A obecně mistrovství světa naposledy v roce 2010. Připomínám, že Němci jsou velcí favorité, nejen proto, že mají kvalitnější tým, ale zároveň jsou to čtyřnásobní šampioni mistrovství světa. To Paraguay, ta se v playoff ukazuje po páté, celkově je to šestý zápas vyřazovací fáze pro Paraguay v historii mistrovství světa a je to vlastně první gól v playoff v historii mistrovství světa pro Paraguay. Takže jenom zopakuju to nejpodstatnější. Útočník Paraguaye Enciso se prosadil ve 42. minutě a tím pádem Paraguay vede po prvním poločase nad Německem v úvodním kole playoff mistrovství světa 1-0. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodina 30 minut. Večerní zprávy má Martin Matíka.
1: Státní správa a samospráva by měly posílit podíl domácích potravin při zajišťování stravování pro své zaměstnance a na veřejných akcích. Vláda dnes schválila opatření, podle kterého by do konce roku 2028 měly na zboží domácího původu vynaložit 65% peněz určených na nákup potravin. Po jednání kabinetu to řekl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Národní centrála proti organizovanému zločinu ukončila vyšetřování v bitcoinové kauze. Oznámil to náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. V případu darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského jsou obviněni 4 lidé. A ti mají teď do poloviny července čas prostudovat spis a případně navrhnout doplnění vyšetřování. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Podle agentury ANSA místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Poškozené jsou 3 obytné budovy a propadla se taky místní silnice. A belgické úřady zaznamenaly v uplynulých dnech prudký nárůst volání na nouzovou linku a kvůli extrémním horkům se počet hovorů zdvojnásobil. Pod tlakem je podle belgického deníku Rosoar i celý nemocniční systém. Některá oddělení urgentního příjmu musela kvůli přetížení během vedra dočasně odmítat nové pacienty. Sport. Fotbalisté Brazílie jsou po Kanadě druhými osmifinalisty mistrovství světa. Japonsko zdolali v Houstonu po obratu 2-1. V Bostonu hrají zápas prvního kola playoff Německo a Paraguay, sleduje ho reportér Adam Procházka.
2: Před začátkem druhého poločasu Německo prohrává s Paraguayí 0-1 po trefě Ensisa. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Od 3 hodin ráno českého času budou v Monterrey bojovat o postup do osmifinále šampionátu Maročané a Nizozemci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na dálnici u Pohořelici, na silnici u Českého Krumlova. Na dálnici D52 směrem z Mikulova do Brna dejte pozor za Pohořelicemi. Na 18. kilometru stojí osobní auto po srážce se zvíří. Vše už je v odstavném pruhu, takže projedete plynule. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení mezi odbočkami na Lochkov a Barrandov. Mezi 14. a 16. kilometrem je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Zatím se jezdí plynule. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Humpolcem. Na 90. kilometru stojí osobní auto s poruchou, už je označené šipkou silničářů. Na Českokrumlovsku nehoda, respektive překážka na silnici 39 z Horní Plané do Volar. Mezi Pernekem a Žilnavou na vozovku spadl strom. A na silnici 39 z Českého Krumlova do Kamenného Újezdu vyšetřují nehodu. Mezi Zlatou Korunou a Dolním Třebonínem sjelo auto z vozovky, i tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu četnější i silné. Nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů, na západě naměří kolem 25 a na jihovýchodě až 630 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Patricí Strůhalovou.
0: Ještě dobrý večer. Zprávy z tenisu. Sedminásobný šampion Novak Djokovic v prvním kole Wimbledonu po víc než 3 hodinách vydřel vítězství 6-4, 5-7, 6-4 a 6-4 nad Lui Pingem.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Vláda připravuje možné zavedení předkupního práva na zemědělskou půdu. Některým vlastníkům půdy se ale takový záměr nelíbí a ministerstvo zvažuje 4 možné varianty změny. Která z nich zvítězí, tak to zatím jasné není. My za chvíli o tom budeme ve večerním radiožurnálu mluvit.

0: Pro zemědělskou půdu by v budoucnu mohlo platit předkupní právo. Majitele zemědělských pozemků by tak v případě prodeje museli půdu nejdřív nabídnout zemědělci, který na ní zrovna hospodaří. Ministerstvo zemědělství, které chystá novelu příslušného zákona, ale má víc variant a teprve zvažuje, jak velké změny navrhne. Část majitelů zemědělské půdy vnímá možné zavedení předkupního práva jako omezení jejich vlastnických práv. A podle jiných by to ale zase zamezilo spekulacím s půdou. Tvrdí, že půdu stále častěji kupují investoři mimo zemědělství a ta tak zdražuje.
1: Chodí velmi hodně nabídek, minimálně jedna za 14 dní, že by odkoupili půdu a tvrdí, že na tom teda hospodaří.
2: Popisuje 81-letý Jaroslav Zeman. Sám nehospodaří. Půdu, kterou vlastní, pronajímá aktivním zemědělcům. Přesto nabídky na odkup půdy od neznámých firem dostává stále častěji a možné zavedení předkupního práva tak vítá.
1: No, já se domnívám, že především to zkomplikuje život těm, kteří poptávají půdu po jednotlivých vlastnících a píšou, že jsou zemědělci.
2: Podle šéfa litoměřické agrární komory a aktivního zemědělce Otakara Šaška zatím není jasné, jakou ze 4 variant novely vláda zvolí.
3: Byla by tam pouze ohlašovací povinnost vlastníka pozemků, uživateli pozemků, to znamená vztah pronajímatel nájemce, a nebylo by tam předkupní právo.
2: V novele by ale mohla být i nejsložitější a zároveň nejpřísnější možnost.
3: To předkupní právo by bylo v pořadí. Uživatel, zemědělec, který hospodaří ve stejném katastru, a končilo by tohle u toho, že by ty pozemky vykupoval stát.
2: S tím zásadně nesouhlasí vedení litoměřického biskupství, které vlastní více pozemků na Litoměřicku. Zavedení předkupního práva vnímá jako omezení vlastnických práv.
4: Je to pro nás víceméně nepřijatelné, je to omezení práv vlastníka půdy.
2: Shrnuje delegát ad omnia Radek Jurnečka. Podle mluvčího Vojtěcha Bílého ministerstvo zemědělství pečlivě váží všechny možnosti. Konkrétní řešení ministerstvo zvolí po analýze dat, vyhodnocení dopadu jednotlivých variant a po diskuzi s dalšími rezorty a nevládními organizacemi. Vláda chce tuto novelu předložit poslancům na začátku příštího roku. Platit by pak měla od ledna 2028. Z Litoměřicka Lucie Hýzlová, Radiožurnál.

0: Miroslav Sbírka ve večerním radiožurnálu, teď jdeme zase na fotbal. Fotbalisté Brazílie vyhráli po obratu nad Japonskem 2-1, jsou tedy v osmi finále mistrovství světa. No a stále o postup bojuje Německo a Paraguay, tak ten duel stále komentuje v přímém přenosu radiožurnálu Sport Adam Procházka.
1: 58. minuta, Německo-Paraguay, zatím nerozhodný stav 1-1, dlouho panoval v tomhle zápase v Bostonu. Překvapivý výsledek, protože Paraguay se ve 42. minutě dostala do vedení 1-0. Hlavou se prosadil křídelník Julio Enciso a to byl první gól Paraguaye v historii play-off světových šampionátů. Ten první poločas dotáhli Paraguayci do vítězného konce, ale ve druhém poločase, a to konkrétně v 54. minutě, tedy před 4 minutami, se po třetí na turnaji prosadil útočník Kai Havertz, který si počkal na centr z levé strany od Floriana Virtse. Ten centr byl poměrně přesný, letěl na branku a Havertz nemusel tolik měnit trajektorii toho míče a jenom v podstatě nasměroval, líznul ten míč hlavou a nasměroval ho k pravé tyči. Teď se k míči dostávají i Paraguajci, hlavička v podání nového muže na trávníku Gustava Caballera, ale zamířila pouze do rukavic veleskušeného brankáře Německa Manuela Neuera, který vyhrál s Německem titul na mistrovství světa v roce 2014. Mimochodem od té doby se Němcům na světových šampionátech nedaří. Dvakrát za sebou vypadli už v základní skupině. Teď tedy po 12 letech hrají Němci zase v play-off. A v tom úvodním kole tedy připomínám, že zatím v 60. minutě hrají s Paraguayí nerozhodně 1-1. Němci jsou opět u míče. Oni jsou aktivnější v podstatě v celém tom zápase. Dlouho se ale dostat do nějaké vyložené šance. A to přišlo tedy až v tom druhém poločase. Takže opakuji, skóre se tedy zatím nemění. 60. minuta pomalu končí. Německo hraje s Paraguayí v úvodním kole play-off mistrovství světa 1-1. Přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půlnoc. S novým dnem přinášíme hlavní zprávy.
1: Českou delegaci na summit NATO povede premiér. Prezident chce o své roli v delegaci jednat. Silné bouřky přinesly do Česka přívalové deště i několika centimetrové kroupy. Fotbalová reprezentace je bez trenéra. Miroslav Koubek u národního týmu skončil po vzájemné dohodě. Dnes bude oblačno ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami, večer od jeho západu i vydatnými, teploty až 36 stupňů. Je úterý 30. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
3: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
4: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
5: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
6: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
1: Přístup vlády kritizovali i další členové opozice. Ivan Bartoš z Pirátů zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí. A podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit kvůli interním předpisům aliance. Do Česka přišly po rekordně teplém víkendu silné bouřky. Nejsilněji zasáhly jih a východ Čech, Vysočinu, ale taky sever Moravy. Popadané stromy a poruchy zabezpečovacího zařízení komplikovaly železniční dopravu na Kolínsku, v Hanušovicích, na Šumpersku bouřka podlemla trať. Nejvyšší úhrn srážek zaznamenali meteorologové ve Štokách na Havlíčkobrodsku, kde napršelo skoro 85 mm. A bouřky doprovázely taky kroupy o velikosti přes 5 cm a nárazy větru přesahující 70 km. Za hodinu. Podle Pavla Borovičky z Českého hydrometeorologického ústavu čekají Česko bouřky i během dneška.
7: Po většinu dne bude většinou oblačno, v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jen ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, především na horách, a teprve večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a opět se mohou vyskytnout bouřky i silné, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, kroupami do 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
1: Na Slovensku začalo zavážení jaderného paliva do čtvrtého bloku elektrárny Mochovce. Je to poslední krok před spuštěním reaktoru. Jeho stavba začala už v roce 1987 a stala se nejdražším energetickým projektem v dějinách Slovenska. Celkové náklady přesáhly v přepočtu 160 miliard korun.
8: Premiér Robert Fico označil dokončení čtvrtého jaderného bloku v Mochovcích za další krok ke slovenské energetické soběstačnosti.
9: Pokud jde o spotřebu elektrické energie, tak podstatně víc jako 70% elektrické energie pochází právě z jadra. Už i vo Francouzsku je to méně, jako je to na Slovensku. Jsme teda světovými lídrami.
8: Generální ředitel slovenských elektráren Branislav Strýček mluvil o historickém momentu.
10: Za posledních 20 rokov v Evropě se spustili 4 bloky, z toho 2 na Slovensku.
8: Většinovým vlastníkem slovenských elektráren je skupina EPH Daniela Křetínského a na dostavbě se podílela také plzeňská Škoda JS. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Střelbu ve městě Štáde na severu Německa nepřežilo nejméně 6 lidí. Jejím motivem mohl být podle policie spor o opatrovnictví dítěte. Úřady identifikovaly pachatele jako muže s tureckými kořeny. Policie ho zadržela.
11: Der Täter hatte heute einen Termin.
12: Podle policie přišel 45-letý muž do centra pro matky s dětmi na termín týkající se úpravy péče o jeho 3-měsíční dceru. Po návštěvě zůstalo 6 zastřelených, všechno dospělé osoby, převážně ženy, které se měly úředního jednání zúčastnit. Policie dopadla muže několik kilometrů za Štáde na dálnici, na dodávku předtím několikrát vystřelila. Viceprezident lineburské policie Jirk Wesemann popřel zprávy veřejnoprávního rozhlasu, podle kterých muž patřil ke zločinnému klanu Miri. 3měsíční dcera pachatele a taky její matka jsou v bezpečí, i když ne spolu, taky ženu vyslýchala policie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: 19 českých záchranářů odletělo z Curaçaa slovenským speciálem po zemětřesením zasažené Venezuely a doplní tak počty záchranářů z českého USAR týmu. Podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové na ostrově čekali kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. Češi ve Venezuele s pomocí psů i dronů prohledávají zhroucené objekty. Zasahovali třeba v troskách nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí. Venezuelské úřady už registrují přes 1700 obětí zemětřesení. To jihomoravskou zemi zasáhlo ve středu. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Vládní novela počítá od příštího roku se zvýšením podpory pro rodiny s jedním dítětem na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat má částka vzrůst na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Vedení hnutí ANO o lídrovi pražské kandidátky pro říjnové komunální volby zatím nerozhodlo a po večerním jednání to řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček. Vedení by podle něj mělo vybírat mezi 3 kandidáty, kteří se lídrům strany přišli představit. Jejich jména ale Havlíček neřekl.
13: Zatím je nebudeme představovat, protože nemáme od nich definitivní potvrzení to, že by se takto přáli, ale jsou tu lidé, kteří jsou z pražské kandidátky, jsou tu lidé, kteří jsou zdatní a zruční v pražské komunální politice, nejsou to lidé, kteří by přišli odnikud nebo lidé, kteří by byli třeba osobnosti v rámci třeba společenského života ve smyslu toho, že by nebyli aktivní v rámci politiky.
1: Hnutí by mohlo podle Havlíčka definitivní jméno vybrat zhruba do 2 týdnů. Původní lídr pražské kandidátky ANO Ondřej Prokop se minulý týden vzdal všech politických funkcí po kritice kvůli kauze s byty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel od papeže Leva 14. pálium, symbol služby věřícím. A pruh tenké bílé látky z ovčí vlny dostávají metropolité, tedy arcibiskupové stojící v čele církevních provincií. V Česku ho nosí arcibiskup pražský a olomoucký. Společně s Přibylem pálium ve Vatikánu obdrželo dalších 34 církevních představitelů, například ze Spojených států, Austrálie nebo Polska. Sport. Vedení české fotbalové reprezentace bude po mistrovství světa hledat nového trenéra. Miroslav Koubek ve funkci skončil po vzájemné dohodě s šéfem fotbalové asociace Davidem Trundou. A Koubek působil u národního týmu necelý půl rok. A přes baráž ho po 20 letech dovedl na světový šampionát. Na něm ale Češi vypadli ve skupině. Fotbalisté Brazílie zdolali v Houstonu Japonsko 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Bostonu hrají o účast mezi nejlepší 16 Paraguay a Německo. Utkání vidí reportér Adam Procházka.
14: 75. minuta, Německo-Paraguay zatím nerozhodný stav 1-1. Na straně Paraguaje nejprve otevřel skóre Enciso, no a v 54. minutě srovnal na konečných zatím 1-1 Havertz. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: A ve 3 hodiny ráno našeho času nastoupí v Monterey Nizozemsko proti Maroku. Tenistky Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková postoupily na Wimbledonu do druhého kola. Vypadly naopak Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. A hokejový obránce Radko Guda se mění v NHL týmy. Po 3 letech se z Anaheimu vrací na Floridu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na dálnici u Pohořelic a komplikace na D11 před Chlumcem nad Cidlinou. Na dálnici D52 směrem z Mikulova do Brna se za Pohořelicemi na 18. kilometru střetlo osobní auto se zvěří. Řeší se to v odstavném pruhu, takže projedete plynule. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte před Chlumcem nad Cidlinou. Na kilometru 64,5 je vlivem horka poškozená vozovka. Místo je označené. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením hned na 2 místech. U Velké Bíteš že na kilometru 162 je provoz svedený do jednoho pruhu. Dále pak u odbočky na Tasov na kilometru 154 je až do rána zúžení, v obou případech se projíždí plynule. A na D1 z Přerova do Ostravy zvyšte pozornost za odbočkou do Oder. Na kilometru 324 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak ale oblačno a nejvyšší teploty od 28 do 36 stupňů. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
16: Jak pomáhá organizace Člověk v tísni v oblastech postižených zemětřesením ve Venezuele? Proč chystá otevření pobočky v americkém Chicagu? A jak obtížné je pomáhat v pásmu Gazy? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je spoluzakladatel a výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
17: Dobrý den.
16: V noci na čtvrtek našeho času zasáhlo Venezuelu velké zemětřesení. Vy jste už ve čtvrtek spustili humanitární sbírku na pomoc obyvatelům postižených oblastí. Rovnou jste na první bezprostřední pomoc vyčlenili 1 000 000 korun. Ty už jste využili na pomoc přímo ve Venezuele?
17: Ještě fyzicky nedistribuujeme na místě, to bych přeháněl, je to těžké se tam dostat. Venezuela jako stát moc nefunguje, ta krize je primárně politická, dlouhodobá, asi leckdo ví, že venezuelský prezident, v podstatě komunistický nebo postkomunistický prezident Maduro byl unesen, odvezen letos
16: do Spojených států.
17: Do Spojených států zemi řídí viceprezidentka, respektive jeho nástupkyně. Trochu se liberalizuje, trochu se otvírá, ale velmi málo a hlavně prostě po těch 20 letech dysfunkčnosti ta země nefunguje. Takže dostat se na místo, nakupovat, začít rozdávat pomoc, zatím jsme schopni nějakých průzkumů a dostat peníze do Venezuely, to je samo o sobě problematické, protože země je pod sankcemi a běžné bankovní převody jsou problematické, takže s tím trochu bojujeme. Máme sice na místě partnerské organizace, my tam 12 let pracujeme ve Venezuele, vždycky jsme podporovali místní venezuelské organizace, většinou tvořené mladými lidmi, dílem se zabývali společenskými problémy, lidskými právy, ale dílem i otázkami chudoby a situace vlastně ve slamech, která je po sociální stránce velmi špatná. Takže s tím poněkud bojujeme, ale během tak 2 dnů maximálně doufáme, že první česká fyzická pomoc už se bude rozdávat na místě. Jestli se nám podaří rozběhnout i finanční příspěvky nějakým způsobem, to teď nevím.
16: Tam tedy řešíte to, jak tam dostat peníze?
17: Ano, jak jsou tam na druhé straně, kromě místních organizací, i evropské organizace. My jsme v síti, která se jmenuje Aliance 2015, to je asi 8 organizací z Evropy a 3 z nich jsou na místě. Francouzský Aktet, italské Česvy a německá organizace Welthungerhilfe, takže je trochu o co se opřít. Oni mají nějaké kanály finančních převodů a i pohybu lidí, mají tam nějaké kanceláře, čili uvidíme, jak přesně ty modality budou vypadat. Ostatně i jakoby rozsah té katastrofy se rozkrývá jenom pomalu. Je tam taková absurdita, že venezuelská vláda nenasadila armádu pro likvidaci trosek, což je vlastně absurdní svým způsobem, že ta armáda je ještě jakž takž funkční těleso a má nějakou těžkou techniku. A když si vzpomenu na nedávné zemětřesení v severní Sýrii, nedávné před několika lety, což je vlastně stát, který v té době neexistoval, tak i tam byli schopni mobilizovat použití techniky a vlastně poměrně aktivní způsob rozebírání těch trosek, protože lidé jsou pod troskami. Venezuela navíc trpí tím, čím trpí každý špatně řízený, skorumpovaný a vlastně vnitřně rozkradený stát. To znamená, že ty budovy, které se tam stavěly, tak jejich kvalita je velmi nízká, trochu tam funguje za těch skoro 25 let socialismu, takové to, kdo nekrade, rozkrádá, okrádá svoji rodinu, což starší pamatují, to je hezký bomot, ale vlastně šílené heslo. a zejména u těch staveb, které by měly být železobetonové, měly by mít nějakou odolnost vůči zemětřesení a podobně, právě to, že se prostě ty věci rozkrádají, šidí a tak dále, tak nakonec, když přijde zemětřesení, vede ke strašným dopadům, daleko větším než v zemích, které jsou funkční. V těch dvou provinciích není nasazená armáda, nebo pokud ano, tak blokuje nebo stěžuje přístup do nejtěžších míst, jinak venezuelské organizace, dobrovolníci, místní skupiny pomáhají. Ta vlastně z místa vedená pomoc je ta jediná, která se teď dostává na místo, kromě několika týmů záchranářů, například ze Spojených států, z Dominikánské republiky, českých záchranářů, z Kataru a podobně. A ty záchranné práce, to je tak vždycky, to je otázka několika málo dnů. Bohužel lidé, které se nepovede dostat z těch trosek, tak prostě po nějaké době vyčerpáním žízní, tím, kde, jak jsou uvězněni, tak už je nelze zachránit živé. A nastupuje ta druhá dlouhá fáze a to je vlastně, ona se rozbíhá už teď, ale stabilizace těch, kteří přežili. My se vlastně vždycky soustředujeme na ty, kteří přežili, protože sami nejsme záchranáři a nemáme tu techniku. Vlastně naši klienti nebo příjemci pomoci jsou prostě ti, kteří se ocitli bez přístřeší, často i bez obživy, mohli o někoho přijít v rodině, přišli o vybavení domácnosti a jsou vlastně v úplně jako vykolejené situaci, takže...
16: A to co jsou, těmhle lidem budete nabízet ve Venezuele?
17: To jsou ty skupiny, ono už to běží na té místní úrovni, teď v prvních dnech se skloňuje jako absolutní alfa omega čistá pitná voda. Protože je léto, venezuelské komunální sítě jsou ve strašném stavu, opět vracím se k tomu socialismu, a když přijde zemětřesení, tak i to, co trochu funguje, tak se rozpadne, takže čistá pitná voda je úplné top priorit. Trochu mi to připomíná situaci na Haiti, kde jsme pracovali, kde to bylo také ty první vlastně dny. Lidé se nakonec někde vyspí, není tam zima a tak dále, ale pitná voda, jídlo, stanové tábory, uprchlická centra a pak postupná stabilizace, plus tedy vlastně bylo by potřeba zmínit ještě jeden sektor a to je zdravotnictví, které je ve Venezuele dlouhodobě ve strašném stavu opět, protože je státní, ve skutečnosti to funguje tak, že lidé, kteří chtějí nějaké ošetření nebo potřebují léky, tak si všechno musí zaplatit prostě na dřevo. To zdravotnictví je hluboce podinvestované a teď pod náporem v těch dvou provinciích, pod náporem raněných a lidí, kteří potřebují ošetření, tak kolabuje. Takže ta situace je velmi komplexní, já bych řekl, že jako připomíná třeba rozsah toho zemětřesení na Haiti, byť počet obětí je menší, ale ta země je dysfunkční, to území je velké, roztažené na stovky kilometrů vlastně. Je to velmi složitá a přístup do té země, včetně Haiti se aspoň dalo bez problémů létat nebo na začátku cestovat po zemi z vedlejší Dominikánské republiky. Ta země nebrzdila vlastně jako pomoc a tady to vypadá, že vlastně ta venezuelská vláda, pokud ne brzdí, tak rozhodně tedy není součinná k tomu, aby ta pomoc byla co nejlépe a co nejrychleji poskytnuta.
16: Už jsem říkal, že jste už ve čtvrtek vyhlásili sbírku. Kolik už se podařilo vybrat? Jak dlouho počítáte, že ta sbírka ještě bude trvat?
17: Dnes odpoledne to bylo necelých 6 milionů korun na sbírce SOS Venezuela a další přibližně 3 miliony, o kterých víme, že věnují nějaké instituce, nadace, jako Perlička se dá říct, že Fordova nadace, to je ten Ford, co začal vyrábět Ford kdysi, která sídlí ve Spojených státech tak, a s kterou my spolupracujeme, tak už nás oslovila, že nám přidá finance právě na práci ve Venezuele a takových bude víc pravděpodobně, kteří také vědí. My máme totiž v oblasti regionální kancelář v Kostarice, která není daleko. V týmu máme i Venezuely, Venezuelanky a Venezuelce v Kostarice, jsou to emigranti, nicméně mají kontakt s tou zemí, máme, jak už jsem říkal, partnerské organizace a vlastně i vzdálené spolupracovníky přímo v zemi, takže nějaká kapacita operační tam je, uvidíme, jak budeme pokračovat. Co se sbírky týče, tak vzhledem k tomu, jak je málo informací o tom, co se opravdu děje, ono těch 1500 obětí vypadá, že je to spíš omezená katastrofa.
16: Na druhé straně jsou tam 10 000 pohřešovaných.
17: Vedle toho, ta čísla pohřešovaných se pohybují někde kolem 50, někdy dokonce 70 000 lidí. A je velmi pravděpodobné, že značná část těch pohřešovaných je pod těmi troskami. Ale právě proto, že ta země nefunguje, vláda nekoná, vlastně nechala ty lidi na holičkách, nepoužila ani tu armádu a ty zahraniční týmy nikdy svým objemem nemohou nahradit prostě domácí. Musíte se tam dostat letadly, něco. Tak je pravděpodobné, že počet obětí poroste přinejmenším do nějakých malých desítek tisíc a to už je vlastně obrovská katastrofa.
16: Spoluzakladatel, výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Člověk v tísni působí v řadě zemí. V minulých týdnech jste avizovali, že otevřete pobočku ve Spojených státech, konkrétně v Chicagu. Proč?
17: Protože jsme globální organizace, máme už 5 let v Londýně svoji kancelář, která pracuje částečně s vysokými školami, částečně s britskou vládou a s některými nadacemi a podobně to chceme zopakovat ve Spojených státech. Není to tak, že bychom z Česka chtěli s humanitární pomocí směřovat do Spojených států, ale třeba některé vzdělávací a komunikační programy, jako náš filmový festival Jeden svět o lidských právech nebo Jeden svět na školách, to znamená použití audiovizuálních materiálů pro výuku různých složitých témat, jako je třeba klimatická změna nebo sociální vyloučení nebo lidská práva, a nebo také aktivní občanství a mediální výchova, kritické myšlení, tak jsou programy, u kterých zdá se, bude zájem je pilotovat i ve Spojených státech za peníze Spojených států. Tam je potřeba najít někdo, kdo to bude financovat, nikoli vláda, ale a ten důvod je ten, že ve Spojených státech je celá řada jednak univerzit, které se zabývají zejména rozvojovou, ale i humanitární tematikou. U těch rozvojových věcí jsou ty univerzity velmi daleko v nových technologiích, přístupech a my chceme být maximálně inovativní. Vlastně já vždycky říkám, že se snažíme míchat jakéhosi ducha člověka v tísni, to znamená ducha skromnosti, respektu a zároveň sebevědomí, skromnosti a respektu k těm, se kterými a pro které pracujeme, a sebevědomí vůči překážkám, které nám stojí v cestě, abychom mohli těm lidem dobře pomoci a posunout je dál. A prostě Amerika zůstává centrem inovací. A druhý důvod je i ten, že v Americe jsou desítky a desítky soukromých a korporátních nadací, které financují podobné aktivity, jaké my děláme po světě. Pokud v Americe nejste, tak se nemůžete dostat na jejich mentální mapu, nemůžete se stát jejich partnerem, takže i proto. A proč Chicago? Často jsme dotazováni, tak je to město s největší českou stopou, která ku podivu doteď funguje. V Chicagu jsou lidé, kteří mají spousty lidí, kteří mají vztah k České republice, k minulosti, zároveň jsou to lidé, které zajímá svoboda, demokracie a pomoc po světě, takže proto jsme vybrali Chicago. Pobočka je zatím zaregistrovaná, první právní kroky proběhly. V Americe zároveň dalším krokem je to, že musíte požádat o vlastně registraci pro tax exemption, jak se tomu řekne?
16: Daňová
17: výjimka, ano. Což je proces, který trvá několik měsíců dnes, ale pokud tu registraci dostaneme, což není důvod, proč ne, protože splňujeme všechny podmínky, tak v Americe se dary odepisují přímo z daní, nikoli jako tady v Česku, kde fyzická osoba může dát tuším do 10% nebo 20%, právnická osoba tuším do 10%, ale z daňového základu, čili část jde z vlastních peněz. V Americe je to tak, že když máte zaplatit 100 000 dolarů daní, tak se můžete rozhodnout, že z těch 100 000 dolarů 10 000 pošlete nějaké konkrétní neziskové charitativní pomáhající organizaci.
16: A to je samozřejmě něco, co je pro vás zajímavé.
17: To je pro nás zajímavé tomu. I pro ty dárce samozřejmě.
16: Je tou motivací, proč otevíráte americkou kancelář, i to, že věříte, že by to mohlo ulehčit získávání peněz od americké vlády?
17: Uvidíme, my jsme partnerem americké vlády 20 let, aniž bychom tam měli kancelář. V zásadě...
16: Pardon, že do toho skáču, ale to financování se omezilo po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
17: To financování se částečně omezilo, ale daleko méně, než to vypadalo v těch prvních měsících. Ten příběh, který se zejména Elon Musk a i Trump a jeho administrativa snažili vlastně jako vykreslit, byl, že v zásadě skoro většina americké pomoci je neefektivní a dysfunkční. Ta americká pomoc, pokud už se na to ptáte, tak před nástupem Donalda Trumpa představovala zhruba 60 až 65 miliard dolarů ročně. Teď rok poté, protože kongres nesouhlasil s tím seškrtáním a vrátil 19 miliard zpátky do rozpočtu pomoci, tak se to pohybuje někde k 50 miliardám dolarů, které by Trumpova administrativa měla použít. Ona část těch peněz používá, část jde na humanitární pomoc OSN a podobně. Část pomoci teče do těch nejdůležitějších regionů. My jako Člověk v tísni jsme například příjemcem velkého amerického grantu v letošním roce a bude to pokračovat zhruba do poloviny příštího roku. Očekáváme na pomoc Ukrajině a to v řádech, které výrazně třeba převyšují českou pomoc, která se Ukrajině poskytuje.
16: Šimon Pánek, výkonný ředitel Člověka v tísni, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Člověk v tísni se stal první českou humanitární organizací, které se podařilo získat jak izraelskou, tak palestinskou registraci a může tak pomáhat přímo v pásmu Gazy. Jak složité bylo získat tyto registrace a která byla obtížnější, ta palestinská nebo izraelská?
17: Já bych řekl, že ta izraelská, byť osobně jsem ta jednání nevedl, vedl je především Marek Štys, šéf našeho humanitárního týmu, který řeší takovéto situace dnes, ale... uvidíme, co to znamená. Ono je to tak, že my jsme získali registraci jako nová organizace, naopak celá řada zavedených organizací, u kterých bych řekl, že lze věřit tomu, že postupují profesionálně, čestně a kvalitně, jako třeba britské, německé a další organizace, tak ztratili tu registraci. Jo? Takže to může být tak trochu i určitá hra. Těm nováčkům registraci dáme, těm, kteří tady byli déle a mají tady hodně lidí a působí to, taky sebereme. Uvidíme, co bude za rok. My jsme zprostředkovaně v Gaze pracovali přes mezinárodní partnery a místní partnery samozřejmě. Už od roku 2020, co to bude, pět? Ne, čtyři, pardon.
16: Takže dva roky.
17: Takže dva roky zhruba přes holandský Warchild, německou právě Welthunger Hilfe, což je něco jako pomoc proti světovému hladu. A je to velká renovovaná 50 let stará německá organizace. Teď už tam můžeme pracovat napřímo. Měli jsme tam první průzkumnou misi, nebo jak to říci. Jedna věc je registrace, druhá věc jsou pak povolení pro konkrétní lidi, rotace tam a zpět, konvoje, které mají nějaké zabezpečení. Ta práce je nesmírně obtížná a nebezpečná pořád. Ale po těch dvou letech, kdy jsme podporovali především výživu dětí, takzvaná nutriční centra a volnočasová centra, nebo spíš psychosociální centra, taková odlehčovací pro děti, tak teď s pokračujícím příměřím je snaha přece jenom rozběhnout jaksi alespoň jakž tak standardní vzdělávací služby, protože představte si, že děti zůstávají roky bez školní docházky, takže to poslední, co kolegyně a kolegové rozhodli, že budeme financovat a identifikovali na místě, tak jsou vlastně jak by to bylo česky, přechodná vzdělávací centra, školy samotné nefungují, buď jsou poškozeny, anebo v mnoha školách jsou uprchlíci vnitřní. Tohle jsou vlastně centra, která jsou zřízená v nějakých budovách, částečně často kombinovaná se stany, ale reální učitelé a učitelky tam učí děti, které tím pádem dochází v zásadě pětkrát týdně na nějaký vzdělávací proces. V této chvíli máme 1000 dětí v tom programu, bude pokračovat celý příští školní rok. Bohužel česká vláda zastavila prakticky veškerou humanitární pomoc do světa, zatímco před nástupem této vlády a ministra Macinky ta celková česká pomoc na celý rok a celý svět představovala asi 200 milionů korun, což samo o sobě je droboučká částka. Tak teď je to zhruba třetina a týká se jenom některých vybraných projektů, takže financování české vlády, které jsme měli loni na práci v Gaze, jsme ztratili. Tím pádem zbývá SOS Gaza, to znamená výzva lidem, firmám, institucím, aby si uvědomili, že situace v Gaze je opravdu strašná a pokud člověk nesouhlasí s tím, co se tam děje, nebo pokud chce aspoň trochu pomoci těm, kteří jsou na tom malém území vlastně v několika let té trvající válce, tak je to možnost, jak přispět a pro nás možnost, jak přece jenom o trochu rozšířit tu českou pomoc dětem v Gaze.
16: Na závěr se samozřejmě musím zeptat na Ukrajinu. Ta aktuální, jak se říká, plnohodnotná válka na Ukrajině pokračuje už 1587 dní. Jak se za tu dobu mění to, co je potřeba, to, co poskytujete na Ukrajině?
17: To je samozřejmě skvělá otázka, protože ta modalita pomoci se velmi mění a je to, myslím, hodně otázka profesionality organizací, nebýt jako křeček v kolečku. Takže zatímco na začátku hráli prim vlaky plné potravin a rozdávání vody a potravin a dek a hygienických balíčků, tak to v podstatě dostal ukrajinský stát. On také na to dostává zahraniční peníze, částečně evropské, částečně třeba ze Světové banky, nebo dříve to bylo i od Spojených států a od některých evropských států i bilaterálně, tak to vlastně dostal pod kontrolou. Mimochodem, Ukrajina je skvěle digitalizovaná, víc než Česko, takže digitální systém vlastně přidělování a informování o pomoci funguje a není třeba řešit až na některé drobné výjimečné excesy právě základní potraviny a jiné věci. To nám umožnilo věnovat se víc školství. Jenom ilustrativně ukrajinská vláda a prezident, možná to byl přímo prezident, vydali někdy před 3 lety, druhý rok války, dekret, že škola může být otevřena jenom tehdy, pokud tam je funkční kryt proti bombám pod školou nebo vedle a ve škole může být jenom tolik dětí, které se dokáží v tom spolu s učiteli krytu schovat, protože těch útoků leteckých je strašně moc. Samozřejmě většina škol neměla kvalitní funkční kryty, některé měly sklepy ve strašném stavu, protože ta země je dlouhodobě ekonomicky na tom není dobře. Takže jeden z velkých programů je vlastně buď oprava nebo dokonce i budování leteckých krytů ze sklepů nebo v sousedství nebo ve sklepích sousedních domů, tak aby tam děti v jakž tak slušných podmínkách, včetně nějaké ventilace, čisté vody a tak dále, se mohly přesunout a aby tím pádem vyučování ve školách mohlo pokračovat. Velmi se zabýváme infrastrukturou, také díky těm americkým penězům, které jsou i na infrastrukturní projekty a tím nemyslím kohoutek na vodu někde v jedné místnosti. Jsou to čerpací systémy, bateriová úložiště, částečně solární zdroje, podpora tepláren a rozvodu tepla, vodáren a rozvodu vody a dokonce právě třeba ty záložní zdroje. A když jsem byl v únoru a v březnu na Ukrajině, tak jsme čerstvě předávali bateriové úložiště v jedné z centrálních nemocnic. Malá věc a ti místní říkali, to je zázrak, protože vždy, když vypadne elektřina, tak my běháme a bojíme se, kdo umře. Tohle nám pomůže ty minuty překonat.
16: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Díky, naslyšenou.
17: Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
0: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a teď máme 4 minuty po půl jedné.

0: Pan Bednárek za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. A testy potvrdily výskyt račího moru v řece Chrudimce na Chrudimsku. Infekce zasáhla úsek řeky od Křižanovické přehrady po nádrž v Práčově. Ochranáři tam zaznamenali hromadný úhyn kriticky ohroženého raka říčního. Veterináři pro oblast vydali mimořádná opatření, která mají šíření nákazy zabránit. Sport. Fotbalisty Nizozemska a Maroka čeká na mistrovství světa boj o postup do osmifinále. Jejich vzájemný zápas začne zhruba za 2,5 hodiny. Mezi nejlepší 16 už prošla Brazílie po vítězství nad Japonskem 2-1. Jak hraje Německo s Paraguají, teď řekne reportér Adam Procházka.
1: 94. minuta, tedy 4. minuta prodloužení. Německo-Paraguaj stále nerozhodný stav 1-1. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D8 před tunely i na D1 u Oder na Novojčínsku. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan opatrně před tunelem Libouchec. Na 82. kilometru stojí nadměrně velké vozidlo. Tunely kvůli jeho rozměrům byly na chvíli uzavřené. Teď už jsou opět průjezdné a na místo to jede řešit policie. Na D1 z Přerova do Ostravy opatrně u odbočky do Oder. Na kilometru 321 stojí porouchané osobní auto. Místo už je označené šipkou, takže projedete plynule. Na D1 počítejte s omezením u Velké Býtyše. Na kilometru 162 jsou v obou směrech uzavřené levé pruhy. A kvůli práci na vozovce tak počítejte s pohybem silničářů až do 6 ráno. Aktuálně se jede plynule. A ve směru z Brna do Prahy je zúžení na D1 také u odbočky na Osovou Bytýšku. Na kilometru 154 se bude opět až do rána projíždět pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno. Hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jeho západu četnější i silné. Nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů, na západě naměří kolem 25, na jihovýchodě až 36 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Máme necelých 8 minut po půl jedné, dnes je úterý 30. června a začíná noční vysílání Radiožurnálu. Včera byl dle předpovědi poslední den, kdy teploty přesáhly 30 stupňů Celsia, takže od tropických dní si snad aspoň na chvíli odpočineme, i když počasí bude stále hodně letní. A v nočním Radiožurnálu se za moment vrátíme k výkonům českých plavců na víkendovém mistrovství republiky. Budeme mluvit třeba o tom, v jaké formě je Barbora Sémanová.
2: Noční Radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Plavkyně Barbora Sémanová o víkendu předvedla velmi rychlou dvoustovku, na které se v pražském Podolí stala podle očekávání mistryní republiky. Sémanová tak naznačuje, že má velmi dobrou formu, kterou by chtěla předvést i na srpnovém mistrovství Evropy.
1: Na olympijských hrách v Tokiu se dostala na hranici minuty a 55 sekund a tam se bohužel tehdy před 5 lety posun Barbory Sémanové zastavil. Teď plave velmi dobře a snad by se na své hlavní trati, tedy kravulařské dvoustovce, mohla pod onu hranici dostat.
2: No já doufám, všechno tam směřuje a já na tu mistrovství Evropy mám prostě cíl zlomit tu hranici a nic jiného mě moc nezajímá, takže doufám, že to tam vyjde a ten trénink nasvědčuje tomu, že jsem na dobré cestě, takže doufám, že to doklepnu.
1: Říká dvojnásobná mistryně Evropy, která na národním šampionátu předvedla velmi kvalitní čas na přípravu. Ve stejné fázi je také Jan Čejka, který plaval velmi rychlou znakařskou stovku a také navázal na přípravné závody ve Francii a Španělsku.
3: Teďka jsme máme akorát za sebou soustředění na Mallorce na 2 týdny, takže vlastně je to hnedka po soustředění. Tohle jsou ale pro nás takový poslední kontrolní závody, protože žádný další už před Evropou nebudou. Takže samozřejmě chci vyzkoušet, jak na tom ta forma je, jak to vypadá. A tohle za mě jako je dobrá vizitka, takže se těším, co ještě z toho můžeme vytáhnout za ten měsíc a půl do toho vrcholu.
1: Navíc Čejka na národním šampionátu překonal také jeden český rekord. Na dvoustovce polohově vymazal čas Miroslava Knedly.
4: Bohužel nebo bohu dík, je dobře, že se ten můj rekord vymazal po těch 3 letech. Kdy jsem od té doby nějak extra 200 polovku neplaval. Jsme se teda s Honzou Čejkou domlouvali, že jestli on překoná můj rekord, tak já potom půjdu po tom rekordu na 100 kraula. To bohužel u mě nevyšlo, ale u Honzy jo. Takže gratuluju moc Honzovi, ten se to hrozně zaslouží.
1: Gratuluje mu Knedla. Elitní plavci jsou na tom všichni stejně. Národní šampionát je pokaždé zhruba měsíc před hlavní letní akcí, v tomto případě mistrovstvím Evropy v Paříži. Jen někteří zahraniční závodníci zvládají už v této fázi rekordní časy. O víkendu posunula Američanka Walshová světové maximum na kraulařské 50 a Nizozemka Steenbergenová na kraulařské 100. O ní mluví Barbora Janíčková.
5: Ano, na ho už tak atakovala, nebo tam kolem něho už kroužila podle mě snad minimálně 2 krát tuhle sezónu. A já jsem si myslela, že to teda padne buď na nizozemském šampionátu, který budou mít, anebo na mistrovství Evropy. To, že to padlo takhle v sete koli, tak samozřejmě jsem zvědavá, jestli se podaří to ještě stáhnout přímo na té Evropě.
1: Říká Janíčková, která právě kraulařskou 100 plave. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: To byla Poetika v nočním radiožurnálu a fotbalista Německa a Paraguaje hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. Momentálně se hraje prodloužení a komu se víc daří na úvod vyřazovací fáze, zjistíme už za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Brazílie vyhráli po obratu nad Japonskem 2-1 a jsou v osmifinále mistrovství světa. O postup bojují také Německo a Paraguay. Úplně poprvé se na letošním šampionátu prodlužuje. Duel komentuje v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport Adam Procházka.
2: Právě skončil první poločas prodloužení zápasu mezi Německem a Paraguají na úvod play-off mistrovství světa. Skóre je nerozhodné 1-1 a je to minimálně v tom prodloužení hodně, hodně emotivní, protože tam přišel jeden klíčový moment ve té třetí minutě, tedy dvě minuty před koncem toho prvního poločasu prodloužení. V momentě, kdy už hráči měli v nohách a mají v nohách opravdu hodně za sebou, tak se Němci dostali po hlavičce Jonathana Taha do vedení 2-1. Jenomže potom sudí zapískal a videorozhodčí si pozval hlavního rozhodčího z Maroka, Jalala Jaida, k monitoru, aby tu situaci překontroloval. A Jalal Jaid odhalil v té situaci těsně před gólem Taha faul obránce Německa Antona na brankáře Paraguaye Chila. A to znamená, že ten gol neplatil. Tu situaci si prohlíželi samozřejmě i trenér Německa a jeho realizační tým, tedy Julian Nagelsmann, a hodně, hodně nespokojený byl potom rozhodnutí rozhodčího, o kterém se ještě bude mluvit, protože ten faul na toho brankáře byl, ale ta intenzita tam byla slabá, takže to byla hraniční situace. Každopádně ještě připomenu, co se stalo v základní hrací době. Paraguay se překvapivě ve 42. minutě v prvním poločase dostala do vedení, když se prosadil Julio Enciso. První poločas tedy vyhrála Paraguay. Němci srovnali v 54. minutě, kdy se prosadil hlavičkou Kai Havertz svým třetím gólem na turnaji. Potom se dlouho nic nedělo, no a o tom prvním poločase prodloužení už jsme mluvili. Tam přišel tedy gól, ale po faulu, takže neplatil. Takže i na začátku aktuálně druhého poločasu prodloužení zápasu mezi Německem a Paraguay je to stále nerozhodné. 1-1. Zbytek utkání úvodního kola play-off mistrovství světa můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled připravil Martin Matějka.
3: Kriminalita v Česku neroste, přibývá ale dětských agresorů. V severní Itálii se kvůli sesuvům půdy po bouřkách museli evakuovat desítky lidí. Fotbalisté Německa a Paraguaje hrají v prodloužení o postup do osmifinále mistrovství světa. A dnes bude oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, večer od jeho západu i vydatnými, teploty až 36 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Všeobecná zdravotní pojišťovna letos čeká nižší schodek, než plánovala, a to zhruba 16 miliard korun. To je o 3 miliardy méně, než byl původní předpoklad. Hospodaření zlepšil mimo jiné větší výběr na pojistném, říká ředitel VZP Ivan Duškov.
4: A ten druhý trend spočívá v tom, že je nižší produkce u ambulantních specialistů, než byla plánována, a tam nejvíc zasahuje segment stomatologie, protože kolegové předpokládali, že v oblasti hrazení bílých plomb to bude mít razantnější dopad do našeho rozpočtu, než mělo.
3: Do schodku pojišťovna zahrnuje i přerozdělení zhruba 8 miliard korun menším pojišťovnám a platbu VZP podle Duškova odeslala na začátku tohoto měsíce. Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024, přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho výroční zprávy se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet hranice nebo získat adrenalinový pocit. Podle nejvyššího státního zastupitelství přibývá taky projevu násilí mladistvých v online prostředí. Jde často o výhrušky, kyberšikanu nebo sebepoškozování. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Podle agentury ANSA místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Poškozené jsou 3 obytné budovy a propadla se taky místní silnice. Polská prokuratura se zabývá možným pokusem o otravu současného prezidenta Karola Nawrockého. Napsal o ní historika, zároveň poradce prezidenta Andrej Novak. Případ se měl stát loni v květnu během předvolební kampaně.
5: Kdy probováno otruč.
6: Profesor Andrej Novak mluvil o údajném pokusu otrávit Karola Nawrockého v době prezidentské kampaně na webu v politice.pl, webu blízkém polské opozici. Cílem útoku mělo být vyřazení Nawrockého z prezidentské kampaně. K incidentu mělo dojít při návštěvě Dolního Slezska v květnu loňského roku. Po jednom setkání s voliči se měl zdravotní stav Karola Nawrockého náhle zhoršit. Údajně ztratil vědomí, měl křeče a zvracel. Prezident Nawrocki ani jeho tým tehdy případ nenahlásili. Nyní po zveřejnění informací Novakem se případem začala zabývat polská prokuratura. Státní zastupitelství zjišťuje, zda existují důvody k zahájení vyšetřování podezření, že byl současný prezident v době kampaně vystavený nebezpečným látkám. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně, potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili tento víkend. Jediná teplota v první desítce, která není z poslední soboty a neděle, je původní celorepublikový rekord 40,4 stupně z roku 2012 v Dobřichovicích u Prahy. Ten byl pokořený už v sobotu, když tam meteorologové naměřili 40,9 stupně.
1: Sport.
3: Fotbalisté Německa a Paraguaje bojují o postup do osmifinále světového šampionátu. Utkání sleduje reportér Adam Procházka.
7: 114. minuta, Německo hraje s Paraguají stále, zatím nerozhodně 1-1. V základní hrací době se prosadili Enciso a Havertz. Zbytek utkání můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Do osmifinále prošla Brazílie po vítězství 2-1 nad Japonskem. Za necelé dvě hodiny začne další utkání prvního kola playoff šampionátu. V Monterey se utkají Maročané s Nizozemci. Čeští basketbalisté se v závěrečných dvou zápasech kvalifikace o postup na mistrovství světa budou muset obejít bez rozehrávače Tomáše Satoranského i pivota Jana Veselého. Satoranský národní tým neposílí kvůli zdravotním problémům. Veselý už dřív oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí. Češi nastoupí v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu u Lochkova a překážka na D10 u Tuřic. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením za Lochkovským tunelem. Mezi odbočkami na Lochkov a Barrandov mezi 14. a 16. kilometrem je uzavřený pravý pruh a pracovat se tam bude do rána. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zvyšte pozornost před sjezdem na Tuřice. Na kilometru 21,5 stojí porouchané nákladní auto, v místě se vybočuje. Na D1 z Přerova do Ostravy podobná situace u Oder. U sjezdu na kilometru 321 stojí porouchané osobní auto. Místo je označené šipkou, na místě už je také policie. A na D11 z Hradce Králové do Prahy potkáte konvoj s nadměrným nákladem. Vezou pivovarnické nádoby do Plzně. Náklad má na šířku téměř 6 metrů, pozor tedy při předjíždění, teď jsou za Poděbrady. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme skoro jasno, jinak oblačno a teploty od 28 do 36 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
2: Posloucháte noční radiožurnál 6 minut po 1 hodině a předpokládám, že někteří z vás se chystáte na dovolenou do zahraničí. Ale víte, jaká kyberbezpečnostní rizika podobné cestování přináší? Za chvíli o nich uslyšíte v repríze magazínu Antivirus v nočním radiožurnálu.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Jsou tu prázdniny a také sezóna dovolených. Na cesty si sebou často bereme i elektroniku, a to nejen mobily, ale třeba i notebooky. Jaká kyberbezpečnostní rizika ale cestování přináší? Tak to probral moderátor Vojtěch Biderman s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou v magazínu Antivirus. Antivirus.
1: Všichni známe to varování, že se stačí připojit k Wi-Fi síti na letišti nebo v hotelu a hekři nám obratem vysají bankovní účet. Vážně jsou veřejná připojení k internetu takhle riziková?
2: Takhle dramatické to asi nikdy nebylo, ale v minulosti, kdy nebylo rozšířené šifrování online komunikace, tak útočník mohl skrze veřejnou Wi-Fi získávat třeba hesla, pokud je člověk na takové Wi-Fi zadával. Tohle ale změnilo pro plošné zavedení šifrování.
3: To ale neznamená, že veřejné Wi-Fi jsou bez problémů. Pachatelé ví, že turisté, co se snaží připojit, budou méně opatrní a můžou zkoušet některé triky. Wi-Fi síť vám po připojení třeba zobrazí stránku, že před přístupem k internetu si musíte vytvořit účet, tedy zadat e-mail a heslo.
2: No a řada lidí používá jeden e-mail a jedno heslo všude. A tu samou kombinaci zadají i tentokrát. Útočník tak velmi jednoduše získá jejich přístupové údaje třeba k sociálním sítím. Proto byste do podobných přihlašovacích portálů v hotelích, restauracích a na letištích měli zadávat údaje, které nepoužíváte nikdy jinde.
3: Někdy je pachatel ještě agresivnější a jako podmínku připojení k internetu požaduje instalaci mobilní aplikace. To je určitě nebezpečné a je určitě lepší se po připojení podívat jinde.
1: Jenže v zahraničí, hlavně tedy mimo Evropskou unii, jsou mobilní služby v roamingu opravdu docela drahé. Jak to tedy vyřešit?
2: No, v takovém případě je lepší mít místní telefonní číslo. Pokud máte tu možnost, nechte si poradit od místních, co je nejlevnější cesta k SIM kartě, na které jsou data. Případně už existuje řada aplikací pro cestovatele, ve kterých si můžete na několik kliků koupit elektronickou SIM kartu, takzvanou eSIM. Funguje úplně stejně jako ta plastová, jen pro ní nemusíte do obchodu. Tu si můžete pořídit ještě před cestou, po přistání pak jenom zapnete.
3: Když máte data, tak potom už nepotřebujete ani volání a s ní SMS zprávy. Volat, psát i posílat fotky můžete přes chatovací aplikace jako Signál nebo WhatsApp. Pro tohle všechno ale budete potřebovat, aby vám telefon zůstal.
1: Co přesně tím teď myslíte, aby ho někdo neukradl?
2: Přesně tak. Turisté bývají pro lupiče snadný cíl, neznají místní zvyklosti, neví, která místa nebo situace jsou rizikové. Navíc neumí jazyk a neví, jak jednat s místními úřady. U krádeže je tak menší pravděpodobnost, že se budou bránit a třeba půjdou na policii. Navíc turista během pár dní odletí a nepůjde tak proti pachateli vypovídat na policii nebo svědčit u soudu.
3: Do toho může roli hrát alkohol nebo drogy. Pachatel si svou oběť vyhledne třeba v baru, pohledem přes rameno okouká PIN pro odemknutí telefonu. Nebo si počká, až ho oběť odemkne a pak ji ho vytrhne a uteče. V takovou chvíli je potřeba jednat rychle. Pachatel se obvykle v první chvíli pokusí vysát peníze z platební karty připojené k telefonu.
2: Proto není od věci mít třeba na hotelu druhé zařízení, další telefon nebo tablet, pomocí kterého ukradený telefon zablokujete, stejně tak jako platební kartu.
1: To, aby si člověk radši vzal nějaký starší telefon než ten nejnovější model, který používá doma.
3: To vůbec není špatný nápad. Telefon na cestě, ve kterém má člověk jen to, co v zahraničí nezbytně potřebuje, může pomoci třeba i při celních kontrolách. Platí to hlavně při cestách do zemí, kde je menší právní ochrana soukromí než v Evropě, třeba do Spojených států amerických.
2: Dnes není úplně výjimečné, že celníci na hranicích požadují odemknutí telefonu, jeho obsah si následně skopírují a odešlou ho neznámo kam. Jako cizinec se jen těžko můžete bránit a pokud to zkusíte, může se vám stát, že vás do země vůbec nevpustí.
3: Přitom asi nikdo nechceme cizím lidem dávat své rodinné fotky, soukromé zprávy nebo seznam lidí, se kterými si voláme. Tady takový cestovní telefon pomůže. Starší data v něm zkrátka nemáme. Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Posloucháte noční radiožurnál a míříme do Spojených států. Ve vyřazovací fázi mistrovství světa ve fotbale jsme se poprvé dostali až na penaltový rozstřel, a to v utkání Německa s Paragvají, které sleduje a komentuje Adam Procházka.
2: Za malou chvíli začne rozstřel, penaltový rozstřel, který rozsoudí to, jestli do osmifinále fotbalového mistrovství světa postoupí Německo a nebo Paragvaj. Německo samozřejmě velký favorit, ale Paragvaj vedla, ovládla první poločas, Němci ve druhém poločase srovnali, v prodloužení gól nepadl a tak tu máme penalty. Jako první se k penaltě postaví útočník Německa, střelec gólu Kai Havertz, a proti němu brankář Orlando Gil z Paragvaje. Havertz už zhluboka dýchá, čeká na pokyn sudího z Maroka Jaida, až bude moct zahrávat pokutový kop, takže hodně velká část nervozity. Chyl plácá rukavicemi proti sobě. Teď se Havertz zhluboka nadechl. Ještě stále stojí, kouká na brankáře, teď zadrobil, rozbíhá se, první penalta, no a Chyl chytá! Havertz neproměňuje penaltu, Chyl ukazuje ruku směrem do nebes, jako by děkoval Bohu, a Paragvaj se dostává do výhody. Fanoušci Německa se na stadionu ve Foxboro v Bostonu chytají za hlavu. Ta penalta nebyla příliš dobře kopnutá. Bylo to směrem doleva, po levé straně brankáře Chyla, do té ideální výšky, zhruba do prostřed branky. A s tím samozřejmě Chyl počítal. No, to je začátek. Němci první penaltu neproměnili a teď můžou jít do vedení v penaltovém rozstřelu hráči Paragvaje. Všechno to stojí na Mauriciovi, tedy na hráči, který přišel do toho zápasu až v prodloužení. Udělal několik kroků zpátky. Bude zahrávat ten pokutový kop na straně u tribuny, kde jsou fanoušci Německa. Ti bučí. Písknutí do píšťalky, Mauricio se nadechuje. Rozbíhá se, Neuer proti němu stojí v bráně a Mauricio proměňuje, skvělá penalta k levé tyči, a teď se raduje, hodně emotivně stojí na místě a křičí, a Paragvaj se v tom penaltovém rozstřelu dostává do vedení 1-0, senzace se čím dál tím víc přibližuje. Legendární brankář Manuel Neuer se natahoval, co to šlo, ale ten míč nedokázal chytit ani se ho dotknout a střídačka Paragvaje mohutně slaví, stejně tak jako fanoušci. A teď je hodně, hodně těžký moment před Kimmichem. Joshua Kimmich, to je kapitán Německa. A kdyby se ani jemu nepodařilo proměnit tu penaltu, tak už by to začínalo být hodně kritické. Proti němu brankář Chyl, který spoluhráče Kimmicha, tedy Havertze, vychytal. Teď Kimmich, ten má velký rozběh až z hranice pokutového území, trochu ze strany, z levé strany, Kimmich je konec konců pravák. Chyl opět bouchá rukavicemi a Kimmich se rozbíhá, zadrobil a skvěle proměnil k pravé tyči, poslal Chyla na druhou stranu a teď burcuje německé fanoušky, aby povzbudili Němce, kteří to potřebují. Teď tedy vyrovnali ten penaltový rozstřel na 1-1, ale teď se k druhé penaltě dostanou hráči Paragvaje a po té druhé sérii můžou zůstat ve vedení. A to, pokud teď tu penaltu promění. Kimmich se mezi tím vrací mezi své spoluhráče, plácá si s Antonem i Stahem a teď se jde připravit k penaltě kapitán Paragvaje Gustavo Gomez, urostlý stoper, pravák, který tedy bude opět čelit německému brankáři Neuerovi. Gomez je až za hranicí vápna. Teď se rozebíhá a zakončuje klidně, v poklidně k levé tyči. Je to gól a Paragvaj vede v penaltovém rozstřelu 2-1. Gustavo Gomez slaví, fanoušci Paragvaje taky tady v Bostonu. No a teď mají slovo opět Němci, kteří už od první penalty musí dotahovat, protože připomínám tu úplně první penaltu penaltového rozstřelu v úvodním kole play-off mistrovství světa mezi Německem a Paragvají Havertz neproměnil. Teď Havertzův spoluhráč z německé reprezentace Jamal Musiala. Ten nehrál poprvé v základní sestavě v tomto zápase, potom se ale do zápasu dostal a teď zasáhne i do penaltového rozstřelu. Musiala versus Chyl. Musiala pomalý rozběh, penalta a je to gól! Německo opět srovnává rozstřel na 2-2, ale Chyla, brankáře Paragvaje, to bude mrzet, protože si na ten míč sáhl. ale ta rána byla razantní a mířila přesně k pravé tyči Chyla. Muziala to trefil dobře a potom se taky hodně emotivně zaradoval, stejně tak jako celá střídečka Německa. Ještě není nic ztraceno. Paraguay vyhraje, pokud promění všechny penalty v těch úvodních 5 sériích. A teď bude zahrávat penaltu Matias Galarza. To je záložník Paraguaje, který si připsal asistenci u toho jediného gólu Paraguaje v prvním poločase a v zápase. Má v nohách hodně, hraje od první minuty a teď jde zahrávat pokutový kop proti Manuelu Neuerovi. Galarza v klidu po zemi poslal Neuera na špatnou stranu a Paraguay vede v rozstřelu znovu a znovu, teď je 3-2. No a čekáme na to, jak odpoví Německo. Na začátku čtvrté série Němci v penaltovém rozstřelu prohrávají s Paraguayí 2-3. Připomínám, že výsledek po základní hrací době i po prodloužení 1-1 mezi Německem a Paraguayí. Teď bude zahrávat penaltu v dresu Německa Nick Woltemade a ten umí zahrávat penalty. Přestoupil do Newcastlu a tam kopl jednu penaltu snad nejlépe, jak to šlo do šibenice. Zopakuje to teď tváří tvář Chylovi, brankáři Paraguaye. Woltemade se rozebíhá, pomalý rozběh a penalta špatná, Paraguay chytá, Chyl chytá a tohle už je kritické. Paraguay vede v rozstřelu, v penaltovém rozstřelu 3-2 a to jsme ve čtvrté sérii. A to znamená, že pokud Paraguay teď promění na závěr čtvrté série penalt, tak budeme mít rozhodnuto a Paraguay postoupí senzačně do osmifinále mistrovství světa přes velké favority, přes Německo. Špatně kopnutá penalta Woltemadeho k levé tyči, pomalá, neúplně umístěná a taky nebyla přímo po zemi. S tím si Chyl poradil, vychytal druhou penaltu a kdo je tím mužem, který má to velkou tíhu na svých ramenech? Je to Sanabria. Útočník, který přišel do zápasu v prodloužení. Proti němu legendární Manuel Neuer a Sanabria má na nohou postup do osmifinále. Sanabria se zhluboka nadechuje. Udělal několik kroků zpátky, penalta, netrefil branku, neskutečná záležitost. Němci žijí a Paraguay ještě nepostupuje. Sanabria minul branku zhruba o půl metru. Trefil přesně tu stranu, na kterou skákal Manuel Neuer. Zkrátka Antonio Sanabria neustál tenhle velký moment a Němci stále jsou ve hře. Teď ale přichází další kritický moment pro Němce, protože začíná pátá série. No a pokud Braun nepromění, tedy levý obránce Německa, tak Němci končí na turnaji. Chyl, brankář Paraguaye, to má ve svých rukou. Stejně tak jako, to není Brown, to je Amiri, jeden ze střídajících hráčů. Záložník Německa teď musí Němce udržet na světovém šampionátu, musí proměnit penaltu. Stojí nehybně, až teď se rozebíhá, bude zahrávat pravačkou a dává tu penaltu. Němci stále se drží nad vodou. No a teď je opět řada na Paraguay, protože přichází opět ten moment, když Paraguay promění penaltu, postoupí do osmifinále. Manuel Neuer může zachránit Německo tím, že chytí penaltu, anebo musí doufat, že zkrátka Paraguay mine. Tohle je závěr páté série penaltového rozstřelu úvodního kola playoff mistrovství světa, zápasu mezi Německem a Paraguayí. Zápasu, který skončil 1-1 v základní hrací době i po prodloužení. A teď může Paraguay postoupit. Stačí, když promění penaltu. Je to všechno na Paraguayi a konkrétně na Fabianovi Balbuenovi. Balbuena se rozebíhá a trefuje, netrefuje, Neuer chytá, neskutečná záležitost. To je drama. Němci nekončí, zatím nekončí a Paraguay zatím nepostupuje. Penaltový rozstřel srovnaný na 3-3 a pokračujeme dál náhlou smrtí. Manuel Neuer, to je brankář, o kterém spoustu lidí říkalo, že už má to nejlepší za sebou, že už by v německém týmu, v německé reprezentaci být neměl, je mu 40 let. Ale stejně tak jako v letošní lize mistrů, tak i na mistrovství světa ukazuje, že ještě nepatří do starého železa, teď chytá penaltu a drží naději Německa na postup do osmifinále mistrovství světa. Teď Jonathan Tah na straně Německa. Němci se poprvé v penaltovém rozstřelu můžou dostat do vedení. Tah se nadechuje, Chill stojí v bráně. Tah se rozebíhá a přestřeluje bránu. Tak to je opravdu neuvěřitelný penaltový rozstřel. Jonathan Tah asi o 3 metry přestřeluje bránu a daruje opět šanci Paraguayi na to postoupit do osmifinále mistrovství světa přes Německo, přes velké favority. Tah mířil do pravého horního rohu branky Chilla, ale přestřelil. Manuel Neuer znovu Německo volá svého hrdinu, aby vychytal tu penaltu a udržel Německo ve hře. Teď přichází řada opět na Paraguay a je to stoper José Canale, který bude zahrávat levačkou. Neuer stojí v bráně, další šance Paraguay na to postoupit do osmifinále. Canale zahrává penaltu a dává! Paraguay postupuje přes Německo do osmifinále mistrovství světa. Neskutečná senzace, Paraguay to dokázala. Neskutečné drama uzavírá tenhle zápas v Bostonu. Úvodní kolo playoff mistrovství světa. Poprvé prodloužení a poprvé pokutové kopy a senzace je na světě. Německo končí už v osmifinále a Paraguay po penaltovém rozstřelu postupuje do osmifinále mistrovství světa. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách. Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
3: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
3: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
3: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
3: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
1: Před chvílí jste v nočním Radiožurnálu mohli živě poslouchat utkání vyřazovací části mistrovství světa, ve fotbale samozřejmě, mezi Německem a Paraguayi. Pokud jste nás naladili až v tuhle chvíli, tak Paraguay nakonec v penaltách zvítězila a postupuje. Máme půl druhé. Stručné zprávy a Martin Matějka.
4: Českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Informoval o tom sám předseda vlády. Ačkoliv předběžné opatření ústavního soudu ukládá vládě nebránit účasti hlavy státu, podle Babiše by mohl prezident projevit velkorysost a summitu se letos nezúčastnit. A prezident Petr Pavel v reakci na to napsal, že postup vlády je v rozporu s předběžným opatřením. Zároveň ale dodal, že je připraven dál jednat o uspořádání české delegace. Nejméně 3 lidé jsou zranění po explozi v Monaku, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Potvrdila to tamní vláda, která výbuch označila za úmyslný a podle deníku Le Figaro kamerové systémy zaznamenaly člověka, jak pokládá batoh na ulici. Potom údajně utekl do sousedního francouzského města Bosovej. Na místě zasahují záchranáři a policisté. Společnost Slovenské elektrárny začala zavážet palivo do nově dokončeného 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Premiér Robert Fico rozšíření elektrárny označil za další krok k energetické soběstačnosti. Dodal, že přes 70% energie na Slovensku pochází právě z jádra. A stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla o tom vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO.
0: Sport.
4: Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole playoff. Paraguay podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 1-1. Brazílie postoupila do osmifinále po výhře 2-1 nad Japonskem. Za necelou hodinu a půl začne utkání mezi Nizozemskem a Marokem. I o něm uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a komplikace na D11 před Chlumcem nad Cidlinou. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy stojí za Ostrovačicemi na kilometru 171 nepojízdné osobní auto. Čekejte ho v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením hned na dvou místech. U Velké Bíteše na kilometru 162 je provoz svedený do jednoho pruhu. Dále pak u odbočky na Tasov na kilometru 154 je až do rána zúžení. V obou případech se teď projíždí plynule. Na D1 z Přerova do Ostravy zvyšte pozornost u odbočky do Oder. Na kilometru 321 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Místo je označené světelnou šipkou. A na D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte před Chlumcem nad Cidlinou. Na kilometru 64,5 je vlivem horka poškozená vozovka a místo je označené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci doznívají bouřky a ochlazuje se na 22 až 18 stupňů. A přes den pak čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu četnější i silné. Nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů, na západě naměří kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Zatímco někteří žáci a studenti si už naplno užívají prázdniny, jiní si šli pro vysvědčení teprve včera. Školní rok skončil o něco později, třeba na taneční konzervatoři v Brně. Za chvíli se dozvíte proč.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Tanečníci z Brněnské konzervatoře mají letní prázdniny o něco kratší. Pro vysvědčení a diplomy si přišli teprve včera. Konzervatoř dostala od ministerstva školství výjimku a mohla

0: ukončit školní rok později. V pátek večer totiž měli studenti posledního ročníku v Mahenově divadle absolventský koncert.
1: Ředitelka taneční konzervatoře v Brně Hana Literová takto v pátek uvedla absolventský koncert. A tanečníci v kostýmech byli hned na to na pódiu Mahenova divadla připravení předvést choreografii, kterou posledních 10 měsíců pilovali. Přestože bylo v sále úmorné vedro, tanečníci vydrželi 45 minut doslova létat po jevišti. I když jedna malá chybka se jim do vystoupení přece jen vloudila.
2: Ta krabička úplně nebyla plánovaná, to se teda přiznáváme, protože jak jsme byli spocení, tak nám to prostě vyklouzlo, tak jsme začali jakoby...
1: Nešlo o obyčejné představení. Výkon studentů sledovali pečlivě učitelé, včetně ředitelky.
3: Za to jsou ti studenti hodnoceni, dostávají známku. A my jsme opravdu potom celý ten víkend pracovali na tom, že jsme tiskli ta jejich vysvědčení.
1: A tak se šestice úspěšných absolventů sešla v pondělí ráno v malém amfiteátru u areálu školy, kde na ně čekali v modrých deskách jejich diplomy.
3: A nyní vás poprosíme po jednom, abyste převzali svoje vysvědčení a diplom.
1: Moc dlouhé prázdniny si ale ani Madeleine, ani Josef neužijí.
4: Mám týden volna, protože kampaně, se kterou potom chci být, tak má jen dvoutýdenní prázdniny, z toho jeden týden mám plnej kvůli práci, takže vlastně já mám prázdniny na týden.
1: Ta budoucnost vaše po absolvování konzervatoře bude taneční.
4: Ano. No, doufáme, všichni.
1: Nový školní rok po 8 letech poprvé bez Madeleine a Josefa začne na taneční konzervatoři stejně jako na dalších školách úterý 1. září. Z Brna Alena Hysová, Radiožurnál.

0: Espen Lind zazněl v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný poslech. Vakomiši, klokani i velekrysy. Národní muzeum v Praze získalo neobvykle rozsáhlou a cennou sbírku savců z Nové Guineje. Na tropickém ostrově ji během své expedice před lety nazbíral zoolog František Vejmělka a nedávno ji muzeu daroval. Jde o 780 exemplářů, které dokumentují více než 60 druhů savců z pralesa nejvyšší hory Papuy Nové Guineje.
1: Tady ten největší sud, tam je ta největší chlouba, to je ta velekrysa, kdybychom ho měl srovnat taky zhruba velikosti naší ondatry, možná i o něco větší.
2: Kurátor sbírky savců Národního muzea Petr Benda právě vytahuje ze sudu jednoho z největších myšovitých hlodavců světa, Malomys istapantap.
1: Je to teda největší hlodavec vůbec té australazijské oblasti. Doktor Vejmělka, když to chytil, tak měl teda docela velké štěstí.
2: Cítíme, že to je naložené v lihu.
1: Je to v 70% roztoku alkoholu. V tom alkoholu zůstanou akorát ti z nich, kteří nemají výmuté lebky, tak ty lebky se budou preparovat.
2: Právě velekrysu, která může vážit až 2 kilogramy, František Vejmělka z Biologického centra Akademie věd jako první zdokumentoval v jejím přirozeném prostředí. V sudech a krabicích s alkoholem je toho ale mnohem víc. Hlodavci, vakomiši, kuskusové nebo klokani.
1: Takhle, když se podívám do něčeho jiného.
2: Petr Benda otevírá malou plastovou krabici.
1: Ale tady už máme místní krysu, je to mnohem menší zvířátko, které žije v pralese, které tu naší krysu připomíná, ale je asi poloviční velikosti a má taky mnohem kratší ocas.
2: Doslova pokladem, ale byl pro Františka Vejmělku jeden z nejmenších hlodavců. Extrémně vzácná mikrohydromyš.
3: Je unikátní v tom, že má na předních horních hřezácích podélnou rýhu. Ale to, že se jedná o dva druhy, jsem zjistil až po pár letech po genetickém zkoumání.
2: K odchytu mu pomohla jednoduchá metoda.
3: Jsem začal používat padací pasti, což není nic jiného než kyblíky zahrabaný v zemi a mezi nima natažený plůtek.
2: Při expedici pro něj byla důležitá spolupráce s místními Papuánci, kteří znali terén i zvířata.
3: Jsme spolu vlastně lovili. Já jsem na nich odkupoval jich lovená zvířata, snažil jsem se je doprovázet i na nočních lovech.
2: Ve sbírce je tak od místních i několik kosterních exemplářů, například vyúzené lebky, které mají Papuánci jako posvátné předměty.
1: Takhle se můžeme podívat. To byste mohla poznat.
2: Připomínáme to trošku ježuru.
1: A je to skutečně ježura. A to je právě vidět tady krásně, že to je vlastně vyuzená lebka, která visela někde, protože oni je měli jako posvátné, zavěšené ve svých chýších, plní funkci zahaněče zlých duchů nebo nějakou podobnou.
2: Říká Petr Benda. Teď odborníky v Národním muzeu čeká čištění lebek nejen od sazí.
1: Asi namočit na nějakou chvíli, na několik dní, potom jí dát larvám kožojedů, což jsou larvy brouků, kteří nám pomáhají čistit drobné předměty od zbytku svaloviny a jiných částí.
2: Práce to podle Bendy bude na roky. Takto rozsáhlý a cenný dar, ale za svou kariéru nepamatuje.
1: No já jsem tady 29. rokem a vlastně takováto sbírka nikdy přijímána nebyla. Je to materiál, který nesnese srovnání.
2: Kolekce zůstane v depozitářích Národního muzea a bude sloužit pro další výzkum. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
3: Hnutí ANO zatím nerozhodlo o lídrovi pražské kandidátky. Na Slovensku naměřili 41 stupňů Celsia, je to nový teplotní rekord. Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa Paraguayi, podlehli v penaltovém rozstřelu. A dnes bude oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, večer od jeho západu i vydatnými, teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Hnutí ANO stále nemá kandidáta na pražského primátora, oznámil to první místopředseda ANO hnutí Karel Havlíček. Výběr se podle něj zúžil na 3 jména z pražské kandidátky, která